Čas jinožství mého. 1. Jednotvárné mrmlání příval výčitek mladému skotákovi rovnou do nečistých uší. Vezmi si příklad. Vezmi si příklad z chlapců Syblíků, Tamchynů, z hochů Kratochvíloj. Ojojojojojojojoj, běda. Nevzal jsem si příklad. Vzor z těch výtečníků můj pád se dal předvídat. Dodnes slyším ty monotónní, bezpřízvučné přívaly výčitek, prosep, nabádání. Podívej se na sebe, jak vypadáš. Vypadám to zase, ano, a ještě mi to popisují, jak utrženej z řetězu, odvozu, ze šibenice. Jako by mě sežvejkala kráva, kniha, bachor, čepec a sléz. Tyadada, tyadada, hůctu. Dnes se domnívám, že to matčino ubolené zkuhrání možno rekonstruovat takto. Nemáš, pomlka, k rodičům, ještě větší pomlka, vůbec žádnou úctu. A taky mne nalecos užilo. Spolužák udržel zas, na kde co byl kadet, ale hlavně jsme se, my všichni uvozhření chlapci, vyznamenali. To se zase vyznamenal. Synonymum této zlověstné výčitky zaznívalo zhusta a ještě děsivěji. No, to se moc nevyznamenal. Vezmu to zkrátka. Zejména nás, hochy, užilo nazběsilé honění drobných chlapeckých ptáčků. Na to jsme byli opravdu přeborníci. Již zmíněný spolužák udržel to celé tu jinožskou neřest. Hezky popsal, pěkně posloupně. Neřekl bych to lépe. Rozkoš? Už se to blíží? Pocit? Tekutina. Doznívaly ještě katolické pověry, že si přitom uženeme souchotě. Opravdu to mnohdy tak vypadalo, ty orgiastické závody, a zejména jsme se strachovali, že nás pambiček potrestá. Ti z nás, kdož později vstoupili do posvátného svazku, manželství pochopili, jednou pravdy, co takový trest obnáší. Matky nás rovněž, a jistě nikoli, bezdůvodně vinili z jakéhosi odéru, mou matkou příhodně nazývaného Kozlíkovina. Tato výčitka měla ovšem výsledek zcela opačný. Místo doporučeného drhnutí genitálu vodou a mýdlem Helada se neumývám dodnes. Jistojistě nepodoben rekum dávné řecké Helas, libě vonícím pomirze. A těch facek padaly ze všech stran. A pěkně to, kdo tehdy popsal, pro hubu na hubu. Brečelo se hojně, ublíženě, bezmocně, usmrkaně, sopel až po pás, a přísahali jsme si, že až budeme velcí, týrajícího pangráčáka zabijeme. Kde je asi dnes? Facky hřmí dodnes jako rány z hmoždíře o božím

Děsivé, pošetilé jsou vidiny z dětství, ale mám i dobrou zprávu. Ten čas přejde rychle. Jen vůně a popěvky z té doby nám neodvratně zůstávají. Ze závratné dálky slyším odrhovačky těch truchlivých let. Růžovou ti krinolín koupím, dítě mé. A my se brodili v kanálech první republiky a modravých dálek volání. Neštimovalo mi to. I tomu dětskému rozoumku to nešlo dohromady s tunami mastných sazí dopadajících na zhluky chudinských domků, kde modravá dálava se ztrácí v mlze syrných splodin. Z chatrčí vyvěrá těžký a dusivý žlutý kouř. Cesty vedou jen do rozblácených polí deziluze.

Čas jinožství mého? 2. Na ten čas. Čas prázdnoty a nepřátelství. Nasýpání nadávek a skřípot, vyřčených urážek, nabití do hlavy a zalikání se zoufalým pláčem a touhou po pomstě, na výprasky a přirození bolestivě promrzající pod chatrnými tepláčky za zimních dnů, na tu nešťastnou dobu dětství, že bych měl vzpomínat? Jde mi to jak psovi pastva, vzpomínám. Ale jak obšírně psát o mizérii, z níž se bezmocné dítě nemůže vymotat. Z každé ohrady, kde jsem hledal pohádkový úkryt, se vyřítil řvoucí dědek a vyfackoval mě, plačícího, zpátky do prašných cest, křivolace vedoucích k dalším plotům. Toužil jsem poznat, co za těmi prkny, ježícími se třískami, s šedlými plískanicemi a pražícím sluncem jen může být. Hledítkem po vypadlém suku spatřil jsem ohavný výjev. Umírající oběšenou kočku. Na drátě tam visela mezi křápy, hrnci a šedavými hromadami hadrů. Byl jsem ustrašený neduživý hošík. Ještě slabší než ostatní rachitické děti kolem. A hodně jsem jim připomínal tou svou ukňouraností jejich vlastní ubohost a tak po mě házeli kameny. Na tenkých nožkách jsem se s hřevem klidil usmrkanec mezi dalšími usoplenci. Ze zaneřáděných periférií smetišť a skládek prachu a chrchlů capkal jsem do města. Do hájemství snů. Jednou jsem si tam koupil autíčko na klíček, vytouženou plechovou hračku. Dlouho nevydržela. Matka říkávala, je to všechno šlendrián. A měla pravdu. Brzy jsem objevil, že ty kostrbaté uličky jsou plné bláznů, zvrhlíků a pederastů, kteří bezpečně po způsobu primitivů rozeznají mou ustrašenost a neprodleně se budou pokoušet toho uvozhřeného strašpytla znemužít. Před lezavou zimou jsem hledal úkryt v biografu. Papírovou korunu jsem pevně svíral v promodralé ručce a hned nějaký chlápek z vedlejšího sedátka mne šátravy ohmatává, černobíle se mi hotá týdeník, nad temným davem kužel světla, Týden ve filmu běží, vybíhám taky. Dodnes se tam někdy vracím, nedobrovolně. Pod tím pozlátkem města poznávám stejnou špínu jako tenkrát. Jako tenkrát.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je tady stream s hostem a já jsem rád, že přišel doktor Petr Robejšek. Dobrý večer, pane doktore.
2: Dobrý večer, pane Vesej.
1: Mám spoustu dotazů.
2: Výborně.
1: Chtěl bych, abychom odpověděli co nejvíc dotazů našich diváků, tak na ty určitě dojde. Ale pojďme začít tou Amerikou. Ještě to vypadá, že to nekončí ty volby tam, ještě nějak vlastně nedopadly. Kam se to hrne a o čem to svědčí?
2: Abych to mohl krátce zodpovědět tím, že bych řekl, že to je vlastně úplně jedno, co se děje v té takzvané velké politice, protože nejenom tam, ale hlavně v Americe za tou velkou politikou existují mocenská centra, která tou velkou politikou hýbají. Takže ty konstelace ve sněmovně a v kongresu jsou zajímavé čistě pro ten den a pro spekulace o tom, jestli to bylo manipulované nebo ne, ale fakticky pro celkovou politiku Spojených států, bych řekl, jsou víceméně bezvýznamné.
1: Co myslíte, Donald Trump, jak to dopadne? Vždycky jeden den čtu, že se rozčílil nad něčím, druhý den říká, že bude kandidovat, pak se ozve někdo z těch republikánů, kdo říká, že on to zvedne. Co myslíte, dočkáme se ještě Donalda Trumpa jako prezidenta?
2: No určitě se dočkáme, aspoň kdyby záleželo na něm, Donalda Trumpa jako kandidáta na prezidenta. To si myslím, že on na to hraje. Ale jinak mám dojem, že je trošičku nevypočitatelný svojí povahou jako člověk, nezávisle na tom, co má za sebou, kde právě je. A potom i situací, protože pro něj je i to, co dělá, biznis. To znamená, tak jako biznismen tou klasickou žraločí povahou, chňapne nebo nechňapne a je mu vlastně jedno, o co se právě jedná, to, co je výhodnější, to se udělá.
1: O co mezi řádky vlastně si říkají američtí voliči, vlastně i naši voliči, k tomu bychom se mohli dostat. Já totiž mám pocit, ale je to jenom pocit, nemám proto žádný hmatatelný důvod, že chtějí prostě někoho mladšího.
2: Ach, to já si nemyslím.
1: Myslíte,
2: já si myslím, že vůbec ten americký volič neexistuje. Zprůměrovat americkou populaci do nějakého typického amerického voliče je asi hodně těžké. A obecně bych řekl, tyhle ty spekulace můžou být zajímavé, ale jsou to skutečně spíš takové počty, úvahy, intelektuální gymnastika, ale fakticky mocensko-politicky o to nejde už dlouho, vůbec nejde o to, co si přeje volič. Nikde. No, to znamená, reprezentativní demokracie, moje stará téze už teďko dosloužila, ta nefunguje, ta nereprezentuje ty, kteří volí. Nýbrž reprezentuje ty, kteří vládnou. A o těch jsme si už před chvíličkou něco řekli. To znamená, tyhle ty hry jsou tak trošičku loutkové divadlo pro ty, kteří ještě pořád věří, že na povrchu se odehrává ta skutečná politika, ale tak to není.
1: No dobře, ale kdyby ta teorie, kterou vlastně teď popisujete, že vůbec nezáleží na tom, kteří nebo koho ti lidé zvolí, kdyby byla pravdivá, znamená to teda konec demokracie?
2: V první řadě to znamená konec ideologií a už sice velmi dlouho, a konec demokracie samozřejmě také, protože už ta reprezentativní demokracie je velmi pofidérní metoda, jak skutečně demokraticky vládnout. Ta funguje jenom do té doby, dokud ti, kteří jsou právě zvoleni, skutečně poté, co se sečteno, nezapomenou na to, kdo je volil a co mu slibovali, což udělají. A nezačnou, což udělají, se starat o svůj biznis. Takže ten demokratický etos, to si nenamlouvejme, ten už dávno vyvětral a proto, to je taky moje dlouhodobá téze, je třeba najít jiný model projevování vůle občanů a jejich prosazování v politice, než ten, který máme.
1: Než jsou volby, vlastně říkáte.
2: Tím nakonec, než jsou volby, víte, volby by třeba dávaly smysl mnohem větší v lokálním rozměru. volby, které jsou nastavené jako jednou za 4 nebo za 5 let a sice centrálně a na všecko, ty nedávají žádný smysl. Volby by dávaly smysl, kdyby se politici dali potrestat za chyby, které udělají, nebo kdyby se dali odvolat, ne tak, že to vlastně tak dlouho trvá, že vlastně už stejně potom odcházejí, když vlastně by byli odvolaní. To jsou všecko věci, obezličky a zábrany toho, aby ta skutečná vůle lidí a kontrola výkonu politiků, aby se opravdu konala, to se nekoná.
1: No jo, pořád se tomu zdráhám uvěřit, pořád se to zdráhám toto přijmout, ale je to třeba, už to sahlo i k nám? Tato vaše teorie.
2: Ale jistěže. To je vlastně ten západní svět je v tomhletom jednolitý. Jde možná trošičku o intenzitu, tam méně, tam více, ale ta struktura mocenské elity je všude stejná. Oligarchie, to znamená ti, kteří jsou zvoleni, vytvoří zájmovou skupinu, ať už jde o právě vládnoucí strany nebo opoziční, všichni dohromady udělají takovou jaksi tiše domluvenou zájmovou skupinu, vlastně si v parlamentě většinou tykají, vždycky se někde sejdou a dohodnou a tak dále. Já jim to nevyčítám, to je zcela normální lidské chování, ale my bychom neměli dělat, jakože to jsou bojovníci za naše zájmy na život a na smrt a že ideje, které nám předkládají ve volebním boji, jim skutečně jsou tak důležité. Mnohem důležitější jsou jejich vlastní zájmy. A nejsem si vůbec jistý, kolik z nás by, kdyby byli na jejich místě, se nechoval stejně, ale i tohle to neznamená, že bychom to měli tolerovat. To znamená spíš to, že bychom měli zkusit změnit politický systém.
1: No tak to změnit jak? Přece
2: směrem k přímé demokracii. Ani tak teďko.
1: A to oni nikdy nedovolí.
2: To je právě ono. Víte, to, co je vlastně dneska podstatné, co se odehrává za těmi kongresovými senátními volbami, co se odehrává za volbami vůbec, co se odehrává za tím povrchem toho politického, to je ve skutečnosti boj o sociální, ekonomický a politický model západní demokracie. Ta je v hluboké krizi a teď jde o to, jestli se nám, obyčejným lidem, protože my jsme ti, kteří jsou na tahu, protože my jsme ti, kterým se vede špatně a vede se jim stále hůře, ale zároveň máme možnost to změnit, jestli začneme žít jinou společnost mimo tenhle systém. Víte, mezi rokem 2012 a 2013 byla Belgie 513 dní bez vlády, bez ministrů. Ta země se nerozpadla, ačkoliv Vlámové a Valoni si jako zrovna moc dobře nerozumí. Všecko fungovalo, země nebyla obsazená, ten stát existoval, aniž by politici byli potřeba. A to teď jenom lehce extrapolujeme na to, co máme tady, nebo co máme v jiných západních zemích. Ta faktická formálnost a dysfunkčnost, nebo aspoň zbytečnost politické třídy, je otázka, která se musí diskutovat. A když bychom řekli, dobrá, my si to chceme zachovat, ten model, tak musíme diskutovat o tom, jak ho zlepšíme tak, abychom mohli ty, kteří nám vládnou a mají tu tendenci k tomu řešit si svoje obchůdky někde v pozadí, jak je kontrolovat v průběhu toho, té legislativní periody. A nenechat jim to projít. A proto říkám, my potřebujeme formy, elementy přímé demokracie. Samozřejmě, ze dneška na zítřek se tady z toho nestane Švýcarsko a jak jsme viděli v covidu, tak ani to Švýcarsko nefungovalo tak, jak by mělo demokraticky. To znamená, i tam je výzva k tomu, abychom přemýšleli, jak my, normální lidé, se aspoň o to, co se nás týká přímo, to znamená lokálně, tam, kde žijeme, tam, kde pracujeme, tam, kde je středobod našeho života, jak se tam o politické věci budeme starat sami. To je jediná možnost.
1: Pozoruji, pane doktore, mezi lidma naštvanost vyšší, než bývá zvykem. Teď v posledních týdnech a měsících, pomiňme to, že tady byly nějaké jako velké demonstrace, a tak čeho je to důsledek?
2: To je důsledek frustrace, kterou lidé dlouhodobě zažívají nejenom s politickou
1: teď?
2: Třídou. No, že se to stupňuje. Já už jsem se dlouho divil tomu, ale ve skutečnosti ne zas tak úplně, jak trpěliví jsou lidé, že ještě pořád chodí k volbám, že ještě pořád neprotestují tolik, jak by vlastně měli protestovat. Přičítám to trošku tomu, že někteří ještě úplně nechápou, bohužel je to ještě pořád většina, co se ve skutečnosti děje, o co opravdu jde, o to, co jsem před chvilkou popsal, ale faktem je, že většina lidí a prostě rostoucí množství lidí má stále větší důvod být nespokojení. Když se představíte, já nevím, jestli naši diváci znají Maslovovu pyramidu. Maslov, americký vědec, který řekl, jsou prostě hodnoty a potřeby lidí na úplně dole, jsou takové ty sociální jednoduché, abych měl co jíst, abych měl teplo doma, a pak jsou nahoře ty, které jsou seberealizace. To znamená, jakou dietu si předepíšu, kam pojedu přemýšlet o smyslu života, jestli to bude Tibet nebo co já vím. A ten západní svět byl velmi blízko té špičky. A teď v posledních hlavně 2,5-3 letech se těmhletěm elitám, o kterých mluvíme, podařilo svoje občany úspěšně svést z té špičky dolů až k úpatí Maslowovy pyramidy, k otázkám, mám si radši nakoupit nebo zatopit. Není divu, že se lidi rozčilují.
1: No a pan doktor, jak to podle vás může jít teď dál? Někteří lidé říkají, že nespokojenost může být tak hluboká, že můžou být až nějaké nepokoje. Mnozí říkají, buďme rádi, že nemáme francouzskou povahu, by tady nakonec nesplála nějaká auta na ulicích. A nebo je to tak, že my Češi teda nakonec vydržíme všechno a dá se na nás dříví štípat?
2: To určitě ne. Já bych si moc přál, protože se také obávám z důvodu, které by se dali rozebírat, ale to by nás zavádělo asi hodně daleko, že to hromadící se naštvání může vést až k násilnostem, a to by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát. Ani ne tak kvůli tomu, že by se to nejspíš týkalo té vládnoucí elity, jako spíš kvůli tomu, že by se spousta věcí zničila. Zničila ve smyslu důvěra, ale i materiální věci by přišly ke škodě. A jistě by se mohlo i stát, že by vláda použila násilí. Prostě je to naprosto nežádoucí vývoj, který ale svým způsobem se nabízí jako to první, trošku povrchní, primitivní řešení. Já bych si strašně přál a pracuju proto ty poslední 2,5 roku a mluvím o tom, kde se dá, aby lidé to svoje naštvání kanalizovali konstruktivně. Aby prostě řekli, dobře, tahle ta společnost má vládnoucí, a to nejsou jenom politici. To jsou média, to jsou podnikatelé. Vždycky jsou výjimky, ale prostě většina je bohužel spíše na úrovni úpadku. Tahle ta společnost má takovouhle elitu, která se nestará o to a vůbec nebere ohledy na to, co mě zajímá. Já si zkusím, co můžu, a můžeme mnohem víc, než si myslíme, udělat a zařídit si sám s lidmi, kteří jsou mi podobní, kteří jsou v podobné situaci, kteří bydlí blízko vedle mě a kteří mi mohou i rozumněji a efektivněji pomoci dosahovat věci. To znamená paralelní společnost ve smyslu informačním, ve smyslu vzdělávacím, ve smyslu podnikatelském. Malé hospodářské prvky, co se nabízí, jsou trhy. Lokální trhy, z nich se dá odvinout vedlejší hospodářský koloběh, už se to děje ostatně, který se postupně emancipuje nejenom od toho státního, ale postupně se má šanci emancipovat i od toxických peněz, protože peníze, které máme, jsou toxické v tom smyslu, že svádí lidi k hrabivosti. Dneska jsem se dověděl, že husy před svatým Martinem stojí 2x tolik, než stály před svatým Martinem, a jsem si jistý, že měsíc po svatém Martinu budou zase levnější. To je přesně to, o čem mluvím. Ta hrabivost, která vlastně už těžko má oprávnění, ale vládne v tom systému, který je, řekněme, oficiální, ta tržní ekonomika ve velkých uvozovkách, o tom by se taky dalo mluvit. A proto se nabízí, aby si lidé našli a nacházejí si něco jako směnný obchod. něco směním službu a nějaký produkt za nějaký jiný, nebo ti udělám něco jiného, nějakou jinou službu, nebo si vytvoříme lokální peníze, se kterými budeme pracovat. To všecko už existuje ve světě, je toho spousta a ta krize, ve které jsme, a ta nouze, ve které lidi jsou, protože se o ně elita nestará, se nabízí k tomu, aby to naštvání využili tímhle tím směrem. Doufám, že to udělají.
3: Nejzkoumavější z pohledu ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji těším se na ty schůzky, požehnán, kdo se nebojí přijít.

pohledů, ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji, těším se na ty schůzky, požehná.

0: Zmiňujete Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
1: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojící. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle. Jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to na to, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ta bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nacpou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
0: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
1: Zachovat by se měli tak, že takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte dvě možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný.
2: Rádio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
2: Ne, já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že čtu americké noviny a hodně jsem v té Americe. A část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí. Protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapení. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky, já si pamatuju, že komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo, tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky to vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to, co nešlo, okamžitě ho zatkli. A co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal kamarena, ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil. Jinak ty gangy jsou považovaný na hranicích jako teroristi. To znamená, vzdáte se, my vás zabijeme. My nebudeme vůbec jako brát zajace, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
1: Jak kteří?
2: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidmi z ODS ještě před třeba měsícem a říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože to tak dále. Ale my je vyhrajeme díky Zelenskému, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama 200, to je důležitý říct. Že?

když ho k autu vlekli, ruce měl za záda. Je to dávno, jak ten život utíká, jeho dcera měla odznak fučíka a s ní socialistický práce, celá brigáda. Tenkrát v srpnu byla ještě hrozně malá, jak to kotě průvodce potřebovala, průvodce, co by jí ved po jejím vlastním osudu. Tak jí marně lákali na disco hra,

Představte si, pokračoval pan Lebeda, že pan Martinovský mladší odjel s rodinou na letní byt do Kostomlad. Vidím úžas na vašich tvářích, jakže do Kostomlad? Víte, v životě je lecos nevyspytatelného. Jsou věci, které ohromí svou podivností. Tak je to s těmi Kostomlaty. Kdo by jezdil na letní byt do Kostomlad? Vždyť není to místo, které by bylo proslulé svými přírodními krásami. Není slyšet, že by skýtalo mnoho poučného pro toho, kdo dychtí poznat historické památky a jehož přitahují místa, jež v naší slavné minulosti proslula. Není známo, že by v okolí Kostomlad byla svedena krvavá bitva. V žádném průvodci není uvedeno, že cimbuří kostomladské bylo dobito a pobořeno cizáckými hordami a obyvatelstvo odvlečeno do otroctví. Není zde chrámu, jenž by byl světu znám svými architektonickými půvaby, ani hřbitova, kde odpočívá některý velikán našich dějin, ba ani kláštera plného zhýralých mnichů, o jejichž neřestech šíří se zvěsti, tu není. Snad je tu vetchý zámek, po jehož stichlých chodbách plíží se o půlnoci stín bílé paní, která kvílivě ohlašuje zkázu některého člena starobylého rodu. Běda. Ničeho takového tu není. Kostomlaty jsou bídná ves v řepném kraji na trati severozápadní dráhy. Není tu nic ladného a potěšitelného. Všecko dýše zelenou nudou. Vidíte? A přece jel sem pan Martinovský mladší na letní byt. Snad měl zde příbuzné, u nichž doufal získati některé výhody při ubytování a stravování. Nic bližšího o tom není známo. Možná, že to byl jeho osud. Pan Martinovský mladší se svou rodinou vstoupil do Kostomlad. První večer byl třpitný a přívětivý, ale druhého dne uvítalo probouzející oči kalné ráno. Z nebe tiše a melancholicky kanul šedý déšť. Byl takový nečas, jenž je schopen nás přesvědčit o marnosti žití více, než kterýkoliv zarputilý myslitel. Kroky čvachtají v měkkém blátě a sychravost láme kosti. S kapucí na hlavě uchylil se pan Martinovský mladší do místní hospody. Tam již seděli dva mužové, patrně obchodní cestující, kysele listujíce v jízdním řádě. Hostinský seděl u nálevního stolku, přilepen na svém místě jako podzimní moucha na okenní tabuli. Byl naplněn neláskou k všeho míru. A proto jej ani nenapadlo obsluhovat i hosty, kteří ostatně si přáli buď opustit i Kostomlaty, nebo zemřít i. Déšť kanul bez přestání a minuty se vlekly krokem neduživců. Hostinský zachrochtal ze svého místa. To je čas. Nikdo mu neodpověděl. Hostinský navazoval svou řeč, jako když sytá doga převaluje kůrku chleba v hubě. To je čas, tvrdil neústupně. A ono, jak se zdá, to vydrží, protože to je lezavý déšť. Pan Martinovský mladší ožil. Byl ti natolik zdatným úředníkem, že hovor o počasí nemohl nevzbudit jeho zájem. Přisvědčil a mínil, že je velký marast a že by bylo lépe pro zemědělce i letní hosty, aby se počasí obrátilo. Ačkoliv, zakončil svou řeč, déšť je dobrý na brambory a vlhkost způsobuje, že rostou houby. Hostinský žalně zazýval jako lačná šelma a povstal, hrabal se chvilku pod pultem a pak šouravým krokem přistoupil ke stolu, kde seděl úředník Martinovský mladší. Držel v ruce karty, které byly nabubřelé vlhkem, že byly dužnaté jako zelené lupeny. Libo, kartičky si hodit, zašveholil. Čas je mrzutý a je třeba se povzbudit. Souhlasím, odvětil Martinovský mladší, ačkoliv doznávám, že příliš kartám nehovím. Není ani třeba, mínil Hostinský. Zahrajeme si komando. Tuto hru může hrát i nejnevzdělanější mezek. Navrhuji hrát i o šestáčky, ale bez limitu. Oba obchodní cestující byli získáni pro tuto ideu.
Hráči usedli kolem stolu, jenž se vyklal. Podložili kratší nohu pivním táckem a ponořili se do hry. Zanítil je karvanický oheň do té míry, že ani nespozorovali, kterak se slunce vyhouplo z mraků. Paní hostinská musela obsluhovat i hosty, neboť šenkýř byl úplně v zajetí hry. Od té doby se dávali oni čtyři pánové od bílého poledne do černé noci a plnili lokál stereotypními výkřiky. Komando, pas, pomůžu, mám rabáka, všecko žije, solid znova jako doma. A tak hrávali den ze dne a čas plynul. Úředník Martinovský mladší pohrdal osvěžením ve volné přírodě a šenkýř zanedbával svou živnost. A když z posečených polí zaválo chladem a vlašťovky usedali na telegrafní dráty, tu seznal šenkýř, že hrou upadl do veliké bídy. Prohrál všechny úspory a běžné peníze a kromě toho uvalil na svůj dům nemalý dluh. Zatímco oni dva cestující se rozjeli na túru, soudce tak říkajíc na svém, vítězil úředník Martinovský mladší tak, jako by mu v kartách hospodařil plivník. Martinovský mladší se stal věřitelem hostinského, jenž mu odevzdával celou denní tržbu. Když úředník odjížděl do Prahy, tu nesl si v kapse smlouvu, podle níž je hostinský povinen poskytovat jemu i rodině zdarma letní pobyt i se zaopatřením na účet dluhu z karet. Martinovský mladší byl spokojen, že má na dosmrti zaručen letní pobyt zdarma. A každého roku, když se počínaly obvyklé hovory, kam pojedete letos, odpovídal, letos pojedeme asi do Kostomlad, protože kolegové vrtěli nad tím nedůvěřivě hlavou, proč právě do Kostomlad, dodával s úsměvem, do Kostomlad na své statky. Mimo nadání bylo mu uvěřeno, že je vlastníkem statků na venkově, nebo ti ho přátelé nedovedli by si jinak vysvětliti, že by byl člověk, který by byl ochoten strávit každé léto v Kostomlatech. A to se mu právě stalo osudným. Jeho představení navykli si naň pohlížeti jako na člena zámožného, jemuž je úřadování vyražením a rozptýlením. Proto byl při povyšování dvakrát preterován. Když se domáhal vysvětlení, proč je opomíjen z postupu, bylo mu odpovídáno, že jsou zde úředníci potřební, kterým je úřad životním povoláním a jedinou výživou. Na ty dlužno brát zřetel. Pan Martinovský mladší marně se namáhal přesvědčit své představené, že jemu povýšení je co vláha květince a že nemá nic jiného než plat ze svého úřadu. Jeho vysvětlování setkalo se s lehkým pokrčováním ramen. Nevěřilo se mu, nevěřilo se člověku, který jezdí každý rok na letní byt do Kostomlad.

Pan Lebeda se odmlčel. Zapálil si doutník a zamyšleně odfoukl modravý kouř. Nuže, naléhali dámy, jak skončil tento příběh? Konec toho příběhu, odvětil pan Lebeda vážně, je truchlivý a výstražný. Úředník pan Martinovský mladší, raněn ve své ctižádosti, chřadl a zemřel v poměrně mladém věku. A ten Hostinský? Hostinský vydal, že by navždy byl otrokem svého dluhu, prchl jednoho dne pod pláštěm noci. Nikdy již nepřišel do Kostomlad. Vypravuje se, že odcestoval do jižní Afriky a dal se naverbovat k burské armádě. Bojoval pod generálem Botou a padl. Takový je konec historie o panu Martinovském mladším. Chvíli panovalo zamlklé ticho, pak se otázala jedna z dam. A proč nám to vypravujete, pane Lebedo? Pro poučení, vece vážně pan Lebeda, pro poučení a výstrahu. Vidíte z toho příběhu, že komando je hra zhoubná a že k ničemu dobrému nevede. Máte pravdu, pane Lebedo, já si umínila, že víckrát nevezmu karty do ruky. Složila jsem svému muži velký slib. Dívky, že už toho necháme? Ano, necháme toho, odpovídali dámy, věnujme se raději něčemu užitečnějšímu. A v tom kráčel mimo jeden nemladý již muž se skřipem a spleší. A, vida ho, tady máme čtvrtého. Doktore, pojďte s námi hrát. Já, dámy, počal se bránit i pán se skřipcem. Žádné řeči, vy jste čtvrtý. Dnes hrajeme naposled. Naposled, již nikdy více, volali dámy sborem. Muž se skřipcem vida, že je obklíčen, vzdal se odporu. Byl uchopen pod paží a odvlečen do herny. Chvíli pohlížel pan Lebeda za nimi s úsměvem a pak pokýval hlavou a pravil. Pohořel jsem se svým poučením. No, co platno, nehodím se za misionáře. A pak dodal. Nuže, mladý příteli, půjdeme také do herny.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Co pak se nám přihodilo?
2: Já mám pochroumaný kotníček. Pánbu mě potrestal za cosi. Já taky
1: za naše hříšné řeči tady.
2: Včera jsem byl s tím

0: v nemocnici jedné pražské prestižní.
1: Mm-hmm.
0: Jo. A nebyla to ani vojenská, ani IKEM, musím teda říct.
1: Tak to byla ta odh.
0: To byla ta odh a bylo to veselé, byl jsem tam dlouho, rentgenovali mi to, všechno. A
1: dali vám fotečku na památku?
0: Nedali, ne. A vtipné, bylo to zábavné, protože tam byl jenom jeden člověk čekal, a takže chodba prázdná, sobota, poledne, každý slovo z ordinace bylo slyšet a zdravotní sestra se tam poštěkala na život a na smrt se sanitářem a zazněli tam velmi vtipné, jakože bude hlásit mimořádnou událost.
1: Mm-hmm.
0: A sanitář naštvaný, takový čtyřicátník, vypadnul z té ordinace a řekl, já ti dám sanitář, ty nánopy to má. A ona za ním křičela, ať si jde na ten svůj Prague Pride. Prague Pride.
1: Prague Pride.
0: To je taková veselá atmosféra tam byla, ale musím říct, že k pacientům se chovali výborně a pomohli mě tak, ale představte si, že tam ani televize nejede, na té chodbě nic, čekáte 2 hodiny, rentgen a tak, tak toto je jediný oživení.
1: Fakt, jo, to tam není, to no, v Motole mají TV Motol, tam to na obrazovkách běží pořád.
0: No a já jsem si říkal, jestli to není schválně, paní Karol, jestli oni nenajímají nějaký ty zdravotnický klauny.
1: A převlíká je za sanitáře.
0: Za sanitáře a za sestru a říkají, prosím vás, pán tam čeká, až bude popsaný snímek z rentgenu, už tam sedí hodinu, běžte, pojďte udělat nějakou scénku, ať se tak nenudí.
1: No, ještě to může mít jedno vysvětlení,
0: no,
1: že jste se ocitl na skryté kameře. Že to byla scénka a pak to půjde někde do televize.
0: No to jsem se ocitnul 100%, protože tam byla na stropě taková ta černá bublina,
1: no,
0: kde je to hlídaný kamerovým
1: systémem. To je požární systémem. Hlásič.
0: Ale já jsem se jenom tak podutelně usmíval a chtěl jsem jako odborník na komunikaci sestře, když mě potom ovazovala kotník obinadlem, chtěl jsem jí poradit, řekl jsem si, že já jí teď řeknu, mám pro vás dobrou radu, co s tou situací. Protože on se nasral, pan sanitář, jako na život a na smrt. Jo. Ještě po celou tu dobu, jak šel po té chodbě pryč, tak byly slyšet různá slova, která tady ani nemůžu opakovat.
1: To je velká škoda. No.
0: A říkal jsem jí si v duchu, že jí řeknu, chcete dobrou radu od odborníka na komunikaci, jenže jsem k tomu nepozbíral odvahu. A dobrý byla role doktora.
1: Ano.
0: Ten neřekl půl slova a vůbec jako by se to neodehrálo.
1: No tak on už je možná trénovaný, že se to tam odehrává poměrně často, tak už ho přešlo takový to, že by jim dělal rozhodce a teď už to prostě jenom nechává.
0: A nebo si říkal, sobota, poledne, tam musím, protože já byl dobrý, mimochodem velmi jako ochotný a tak, takže musím pochválit, ale nezastal se ani sanitáře, ani sestry a prostě nechal to vyhnít, taky dobrý.
1: No počkejte, nechal to vyhnít, to nemluvíte o vaší nose, že ne?
0: Nenechal to prostě na volný průběh a říkal si, co já se budu tady do něčeho, no, tak mi to přišlo, ťukal tam něco do počítače.
1: A tak vezmeme z toho, kolik vám teda zbývá času?
0: Mě?
1: Máte to nějak od něj kvantifikovaný?
0: Ne.
1: Vám to neřekli?
0: Ne, tradiční věc, nadváha, jo, tak to je vždycky. A jinak, že všechno dobrý.
1: No tak krása.
0: Ale dostal jsem berle. Takže já jsem včera chodil celý den o berlích. Mám s tím spoustu veselých historek.
1: No s berlema se krásně bourá do nábytku, když to člověk neumí.
0: No tak já mám i lepší, dá se s tím vypínač vypnout.
1: Dá se s tím leda, co spoda televize zasnout.
0: No to mi vyprávíte. No, spadlo mi dálkový ovládání, tak já jsem si otočil berly a takovým tím rukovítkem jsem si to krásně... Není to špatný tomu
1: policii. Ale to budete mít krásně natrénováno do domova důchodců, protože tam, až ty důchodci přijdou, tak se to všichni tyhle ty triky budou muset teprve učit. Vy už to máte teď natrénováno.
0: Už to mám za sebou. A mám modrý berle. Teda dneska už
1: to je
0: jsem
1: dobrá barva. To je dobrá barva.
0: No, takový tmavě modrý jako...
1: Vypkám se dávají takový ty do fialova.
0: No, já jsem si říkal, jestli to je nějaká symbolika, že to je barva ODS. Trošku jsem si říkal, že... Jo, pozor,
1: no,
0: to se vám zapomněl říct. Jak takhle držíte tu berli a je tam tak tu rukovítko,
1: ano,
0: tak zepředu je odrazka svítivá.
1: Ano, to musí být.
0: A ze zadu taky.
1: No.
0: Takže já jsem si říkal, že bych se měl jít proskočit někam ven večer, ne?
1: No určitě, běžte se projít někam po silnici, budete krásně svítit.
0: Svítit? Odrazka?
1: Všichni uvidí nějakého blázna, co se o půlnoci promenuje po silnici s berlema.
0: Luxusní provedení s odrazkou.
1: A to není úplně luxusní, to mají všechny.
0: Není, to mají všechny.
1: Všechny to mají, to je takzvaně standardní výbava Berlí.
0: Takhle. No to jste mě zkazila teď celou neděli, paní Karol.
1: No to mě mi sice líto, vzhledem tedy k vašemu těžkému zdravotnímu stavu.
0: Já jsem známým rozesílal MMSku, jak kráčím o Berlích průjezdem. Ale dneska se mi to vyplatilo. Už jít bez těch berlí, protože jsem šel tak, jak jste mě tady viděla, co noha nohu. Jo? Mm. A potkal jsem vám v průjezdu souseda, mladýho pána, který tam žije s mladou paní, a šel nakupovat nedělní oběd. A já tak jsme se zastavili, co kulháte, sousedy a tak, a blablabla. Small talk se tomu říká?
1: Ano, tak. Asi tak.
0: Prozradil mě, že jde kupovat ten nedělní oběd a já jsem si říkal, abych nezůstal pozadu, co budete kupovat dobrého. A představte si, absolutně mě to vyděsilo. Mm-hmm. Bude kupovat mrkev a jablka a bude z toho dělat salát. Fresh.
1: Jo, myslím, fresh z toho bude.
0: Budou mít neděli. No ale kluk je to pohotový, protože jsem říkal, co to je za nedělní oběd? Vymačkaná mrkev s jabkama. Říká, je to zdravý, zas nás nezlobí kotníky.
1: Aha.
0: Takže jsem dostal takovouhle ťavku.
1: A jestli on není nějaká taky, ten váš soused, nějaká biomatka?
0: Nevypadá, ne. Poctivě cigaretku si tam dá na dvoře, vím, že v letě nosí pivečko, to bych neřekl.
1: No, tak to je ale zajímavý.
0: No.
1: To je zajímavý, protože já bych čekala, že to bude nějaký takový průkopník zdravého životního stylu.
0: Ne, jenom dnes to tam na sebe prozradil. No. A propo, paní Karol, když jsme u toho, nevím, jestli jsme dnešní Za stranu a za lidi neměli začít omluvou.
1: Já myslím, že my se tady nemůžeme omlouvat. My se nebudeme omlouvat. My nemáme za co.
0: No.
1: Co jsme provedli? Co myslíte, že jsme vyvedli?
0: Přišel nám mail po minulém vysílání, kde nás jistá dáma, inženýrka, podepsaná inženýrka,
1: ano.
0: Vlaďka a tak dále. Inženýrka Vlaďka budeme říkat do budoucna.
1: Inženýrka tříbarevná jedna.
0: Ano. A celý ten mail začíná vy dvě hovada. To uznajte, že takhle hezky nám ještě dlouho nikdo neřekl.
1: Já jenom přemýšlím, jak ten e-mail mohl pokračovat, protože ona se vlastně vystřílela veškerou munici už v tom pozdravu.
0: No, to byste koukali.
1: Jo, bylo to horší ještě.
0: Zesměšnili jsme údajně zdravý životní styl, dělali jsme si srandu z biomatek, z kojení a tak.
1: Ježiši, no, to se nesmí. To
0: nesmí a psala, že tam pošle stížnost na radu pro rozhlasové a televizní vysílání.
1: Opravdu? No to bude
0: krásný. Takže je možný, že tam budeme muset jít něco vysvětlovat. Já půjdu o berlích, aby to, když je mám, teď tě využiju. Vy si vezměte nějaký starší oblečení a ten šátek, co máte na tom coveru.
1: Ne, já si vezmu na to kojení ty věci, aby bylo vidět, že nezesměšňuji.
0: Kojítko.
1: Kojítko si můžu
0: Já už bych toto nechal, aby jsme zase nebyli hovada. Každopádně inženýrce Vlaďce. Paní inženýrka, jak to hezky, jako řekla.
1: A ona se ještě podepsala, že inženýrka.
0: Všechno napsala na sebe telefonní číslo.
1: Že bychom jí mohli zavolat rovnou.
0: No to určitě.
1: Počkejte, tak já to vytočím, řekněte mi čísla, to vyťukám a budeme mít tady inženýrku Vlaďku přímo v živáku.
0: Jo, určitě. Víte, ta je na nás naštvaná, ta je prostě... To...
1: A ona je teda biomatka, vzala si to osobně. Ona
0: toho...
1: taky kojí u popelníku
0: ne,
1: a na
0: DC
1: a šéruje si jídlo.
0: Z toho mailu to neplyne. Tam jenom z toho plyne to rozčílení a že jsme nevděční a tak a že my dva jsme lhostejní k tomu, co bude s naší planetou, tak to tam na konci nějak psala. Což...
1: Proboha, jak to souvisí?
0: No tak to bio, všechno. No
1: počkejte, jakože biomatka automaticky zachraňuje planetu, zatímco my tím, že si z nich děláme legrácky, tak tu planetu škodí, tí planetě škodíme. Jo. No tak... to mi přijde jako taková trošku stejná logika, jako když jsou na nás někteří diváci našňupnutí kvůli tomu, že kritizujeme demonstrace. Jo. A jako tváří se, že tím, že to je stejný, že tváří se, že tím, že jdou si stoupnout na Václavák, že v politice něco změní nebo že něčemu pomůžou, tak tady má biomatka pocit, že když bude šérovat s jinou biomatkou předkrm a polívku, takže tím zachrání planetu. Pro boha, ty lidi jsou dneska úplně jako bez smyslu pro humor.
0: No, paní Karol, máte částečně pravdu.
1: A to já mám vždycky.
0: Ale neměli bychom my udělat něco, abychom zachránili my dva planetu?
1: Já nevím, tak mohli bychom ty biomatky začít lovit.
0: Pardon, a co s těma ulovenýma?
1: Já jsem chtěla říct původně ostřejší výraz, pak jsem si to naštěstí na poslední chvíli rozmyslela. No tak já nevím, no, tak co bychom měli s tím jinýho dělat?
0: No já nevím, jestli bychom
1: já si neměli... Já si myslím, že naší planetě by právě hrozně pomohlo, kdyby tady bylo míň upozorňovačů na ty domnělé problémy naší planety.
0: No tak to není v našich silách.
1: Ale mohlo by být. No,
0: já bych se s dovolením tohoto neúčastnil.
1: No já jsem věděla, že s tím nemůžu počítat s váma.
0: No. Jakože byste vyhladil část biomatek. To ne, ale já jsem si říkal, že bychom se třeba my dva zavázali, že nebudeme něco dělat, nebo naopak budeme.
1: Já, že bychom se mohli třeba zavázat k jaderné elektrárně, že? Provazem nebo řetězem. Za asistence kamer by nás potom policie šla odvazovat.
0: No to bychom tam museli jet, ne?
1: No to bychom museli, no. Ale zase,
0: zkuste něco lepšího.
1: Počkej, víte, co by bylo krásný? Jak jednu dobu byla taková ta móda šplhat na ty tovární komíny. Představte si, vy byste byl první člověk, který by vylez na tovární komín o berlích. Já to úplně vidím, ty titulky.
0: Paní Karol, mně se točí hlava na druhé šprušly.
1: No, po toho budete mít ty berlety, vám dodají odvahu.
0: No, určitě, určitě. Tak komín taky ne, ale máme tady blízko tu magistrálu, ne, že bych vás chtěl nějak popuzovat.
1: No, počkejte, ale to není originální, tam už se přilepoval kde kdo už to blokoval. No,
0: my se nebudeme přilepovat, my se tam jenom lehneme.
1: Vezmeme si madraci Dormeo, no. Abychom to měli pohodlné a usteleme si na magistrálu.
0: Lehneme se a vyčkáme příchod policie. A potom řekneme, že Putin je zachvátčik a zamáváme motoristé sobě a jdeme dál.
1: Příjezdu policie se nedočkáte, protože vás sejme první projíždějící osobní auto.
0: Aha, tak já už nevím. Tak navrhuju, co kdybychom přestali používat plastový stébla, když si chodíte pro hranolky?
1: Myslíte ty vidličky?
0: Ty vidličky.
1: Že bude ekologičtější a že matky uchlácholíme tím, že budeme to papat rukou.
0: Ne, že to nebudeme papat vůbec. Mrkývka, jablíčko.
1: Pojedeme. No počkejte, ale to je
0: úplně... hranolků.
1: No to je přesně ono, že jo? To je úplně jedno, jestli pěstujete bramboru, ze který jsou pak ty hranolky, anebo jestli pěstujete tu mrkev nebo to jablíčko.
0: No.
1: Tam ta pověstná modla v podobě uhlíkové stopy, ta nebude jiná.
0: Nebude?
1: To nebude o moc jiný.
0: Jinými slovy, my ekologicky asi neumíme nic s tím spravit.
1: Já bych vyčkala dalšího dopisu od paní inženýrky Vlaďky. Protože třeba poté, co se už dostatečně vybila tím milým oslovením, za které samozřejmě děkujeme a zdravíme paní Vlaďku.
0: Vlaďko, zdraví vás hovada.
1: No, paní Vlaďko, jestli jsme to úplně na začátku neřekli, my vás zdravíme, děkujeme za dopis, pište dál.
0: Inženýrka.
1: A klidně nějakou radu, jo, co máme dělat.
0: Bůh ví, čeho, ona je taky inženýrka. Ha.
1: No to se dozvíme. To se dozvím, to ona nám všechno určitě o sobě ještě prozradí a chtělo by to nějaký instrukce.

0: Vrchní soud v Praze konkrétně vydal podle mě v justici po roce 89 v této oblasti už vlastně jedno ze svých nejostudnějších rozhodnutí, a to bylo v kauze Tempel. A tam šlo v podstatě o něco podobného. Pan Tempel byl odsouzen za vraždu, respektive nejdříve byl obžalován za tu vraždu u krajského soudu v Plzni a byl zproštěn. Šlo to k odvolání k vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen, a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud Plzní znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát v Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni, a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, bude mít pokoj, když ho zprostíme, jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí, tak ho odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné, šlo to přes nejvyšší soud, i přiznal, ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce. A došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva, a až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho Templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana Templa, šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana Templa zprostili. Jenže pan Templ byl odsouzen na doživotí, a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici s největším. Prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně. A opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné. A měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou, tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
2: Měl jsem rád Blaška jak svojho synka. Z jedného hrnka jsme kafe pili. Vymetli jsme kina, takoví jsme byli. A žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži. A jak byl v ráži, jak už ho měl. Do jedné tlápy chytnul dva chlápy. A i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa, za vyšší plat. To se robí vždycky automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy. A jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tým pádem Blažek mi včel robí šéfa. Tuž to je trefa, tuž to je gol. Tuž to je drama, takový fláma. Ulice máma, otec alkohol. dejte se všetci, přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytlaka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknuty,

0: od jisté doby. Nemám rád Bláška, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu, schválně ho vždycky ochlustám.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Guy McAfee. Guy McAfee se narodil v roce 1888 ve Winfieldu v Kansasu. Jako mladík se ve městě Los Angeles dal na policejní kariéru. Už ve 20. letech se stal kapitánem, což mu ale nebránilo v tom, aby navazoval velmi přátelské styky s majiteli zdejších nočních podniků, nevěstinců a hazardních doupat. Ti od něj měli informace z první ruky a mohli se tak snadno vyhnout policejním razím. Ilegální prostředí se mu zalíbilo natolik, že počase pověsil uniformu na hřebík a přidal se na druhou stranu barikády. Začal se zajímat o to, jak se stát také jedním z majitelů nočního podniku. To se mu nakonec povedlo a během prohibice ve 20. letech 20. století se mu začalo velmi dařit. Měl již pověst významného biznismena, který působil na Sunset Stripu. Tedy nikoli na stripu v Las Vegas, ale v Los Angeles. Netřeba asi dodávat, že v jeho klubech během prohibice hosté vypili hektolitry pálenky. S Las Vegas spojil McAfee své jméno až v roce 1930, kdy mu město udělilo licenci k provozování legálního hazardu. Licence tehdy mohly získat pouze hazardní hry bez banku, jako například poker. Hrálo se jen v malých klubech a s malými sázkami. Na větší herny zatím město není připraveno, varovali tehdy úřady. Velký biznis tak i nadále zatím provozuje především v Los Angeles. O rok později se McAfee dostal poprvé na titulní strany novin v Las Vegas. Byl totiž krátce zadržen v souvislosti s vraždami dvou biznismenů, kteří mu v té době konkurovali. Skončili s kulkou v hlavě. Zastřelil je kandidát na úřad, kterého McAfee finančně podporoval. Ten ale jakoukoliv souvislost s vraždou odmítl a obvinění byl nakonec zproštěn. Ve 30. letech si McAfee v Los Angeles vytvořil velké renomé provozováním Clover Clubu na Sunset Stripu. Ten si oblíbila místní smetánka i filmoví producenti. Klub byl vybaven speciálními gamblerskými stoly, které při policejním zátahu stačilo rychle převrátit. Ne vždy se to ale stihlo. Jednou tak policie při razii pozatýkala dokonce 300 hráčů. V roce 1938 probíhalo ve městě velké vyšetřování, které nakonec stálo místo tehdejšího starostu Los Angeles Franka Shawa. Nahradil jej Fletcher Bowron, který slíbil ze Sunset Stripu na dobro vymítit veškerý hazard. Věci se daly do pohybu a už v roce 1939 zaplavily noviny zprávy o tom, že McAfee je vyšetřován přímo ředitelem FBI Edgarem Hooverem a vrchním státním zástupcem Frankem Murphy. V tom samém roce se McAfee rozhoduje LA opustit, a to společně se svou ženou June Brewster, bývalou filmovou hvězdou. Později prohlásil, že Los Angeles opustil z vlastní vůle, nikoli kvůli policejnímu vyšetřování. Tou dobou měl u sebe hotovost asi 1 milion dolarů. V Las Vegas se rychle rozkoukal a za 20 000 dolarů pořídil podnik Pair O' Dice Nightclub and Casino na Highway 91, několik mil západně od centra Las Vegas. Netrvalo to ani 10 let a McAfee se stává jednou z hlavních postav hazardu v Las Vegas. Působil především na Fremont Street. Na rozdíl od Kalifornie, úřady v Nevadě povolovaly hazard už v roce 1931, přesto město zůstalo ještě dlouho městem malých zaprášených heren, jako byla McAfeeho Pair O' Dice. Dnes na to odborníci nahlíží tak, že McAfee viděl v Las Vegas jednoduše příležitost, jak využít své zkušenosti s vedením kasín, byť ilegálních. Jeho minulost mu ale do značné míry zavírala dveře. Nevadský senátor Edward P. Carville veřejně vyzýval vysoce postavené úředníky, aby někomu jako McAfee nedovolovali provozovat kasína. Od státního zástupce Rolanda Wileyho se mu ale dostalo v té době docela typické odpovědi. Nic nezmohu, protože to, co McAfee dělal v Kalifornii, je v Nevadě zcela legální. McAfee na začátku svého podnikání spoléhal na to, že jeho klub budou využívat především motoristé, kteří jeli z jihu Kalifornie a Las Vegas měli při cestě. Sázel i na to, že se bohatším lidem budou zamlouvat jeho speciální backroomy, tedy soukromé gamblerské salonky. Rád se chlubil tím, že byl jedním z prvních zakladatelů kasín, kteří přišli s myšlenkou stavět podél této dálnice. Tvrdil také, že název Strip v podstatě zavedl on s odkazem na Sunset Strip v Los Angeles. V tom mu dokonce dávají zapravdu i historikové. Svůj klub později přejmenoval na 91 Club, podle číselného označení dálnice, u které ležel. Do přestavby a renovací investoval velké částky, aby se mohl měřit s ostatními podle tehdejších opulentních měřítek. Koupil navíc dvoupodlažní budovu na Fremont Street, kam plánoval umístit do prvního patra hernu a do druhého kanceláře. V roce 1940 se McAfee zaměřil na centrum Las Vegas, kde už v té době fungovalo několik zavedených kasín. Založil Frontier Club, malé kasino na Fremont Street. Hned vedle postavil noční klub Mandalay Lounge ve stylu South Seas. Fasáda byla dřevěná a připomínala doky. Zábradlí bylo z bambusu. Podávali se tu drinky z tropického ovoce a vnitřní design byl naprosto unikátní. Nic podobného byste ve městě nenašli. Uvnitř klubu byla zařízení, která dokázala nasimulovat tropickou bouři s deštěm, který padal skrze světla dolů. Hosté to sledovali z kabiny, kde se nacházel velký bar. V dubnu roku 1941 byl otevřen první resort na Stripu, a to asi jednu míli severně od 91 Club. Později toho roku přijel do Las Vegas majitel řetězce Kin R. E. Griffith společně se synovcem Williamem J. Moorem. Griffith chtěl, aby mu McAfee prodal 91 Club, aby se mohl utkat v konkurenčním boji s El Ranchem. McAfee souhlasil a Griffith klub proměnil ve velký bar zvaný Carillo Room. Roku 1942 měl McAfee dost peněz na to, aby investoval do nového klubu a tak koupil Pioneer Club na Fremontu. O 3 roky později prodal ještě SS Rex, později přejmenovaný na Benny Binion's Horseshoe. McAfee měl v té době ještě stále velké jméno v Hollywoodu, takže neměl problém do svých podniků dostat filmové hvězdy jako Williama Paula nebo Kerryho Granta. Zaměřil se také na centrum Las Vegas. Na 125 Fremont Street připravil prostory pro kasino Golden Nugget Saloon. Získal též místo, kde dříve stál Boulder Drugstore, a to hned za rohem od First Street. Za vybavení zaplatil v hotovosti $250,000. Požadavek zněl, že do kasína smí pouze minimálně 50 let staré předměty a viktoriánský nábytek a mramor z Itálie. Nařízení se netýkalo pouze neonů a systému klimatizace, který vážil přes 120 tun. Golden Nugget byl otevřen v roce 1946 a byla to v té době jedna z nejlepších a také jedna z největších heren. O 3 roky později pořídil McAfee neonový nápis vysoký 30 metrů, což doslova nemělo obdoby. Začátkem 50. let koupil McAfee a jeho 2 partneři Jake Kozlov a Belden Keitelman resort Last Frontier na Stripu za $5,5 milionu. Resort zahrnoval venkovní atrakce ve westernovém stylu Last Frontier Village a noční klub s kasínem Silver Slipper. Celý resort byl přejmenován na Frontier a v roce 1955 ho McAfee s Kozlovem prodali podnikatelům Mariči Friedmanovi a Irvu Leffovi. O 5 let později McAfee ve věku 71 let v Las Vegas zemřel. Siegfried a Roy. V Las Vegas se legendami nestávají jen biznismeni a finančníci, ale také umělci. Ti, kteří bezesporu patří k jednoznačně největším současným legendám, jsou známí pod jménem Siegfried and Roy. Dvojice Němců, která si dokázala vydobít absolutní respekt a uznání v kouzelnickém světě. A nejen to. Jsou samozřejmě komerčně velmi úspěšní. Velký podíl na jejich slávě má ale téměř tragická událost. Dvojici kouzelníků tvoří Siegfried Fischbacher, který se narodil v roce 1939 v Rosenheimu, a Uwe Ludwig Roy Horn, narozený roku 1944 v Nordenhamu. Přezdívá se jim Masters of the Impossible, tedy mistři nemožného. Siegfrieda ke kouzlení inspirovala kniha Kouzel, když byl ještě malý chlapec. Aby si na ní vydělal, dobrovolně doma několik týdnů pomáhal mamince s domácími pracemi. Vyplatilo se. Z knihy se naučil svá první kouzla, například žvíkání žiletek či iluze s mincemi. Vytvořil si tak základ pro svá vystoupení, kterými si přivydělával na svatbách a zábavách. První stálou štací byla pro něj TS Bremen, luxusní loď, která plula mezi přístavem v Bremenhavnu a New Yorkem. Představení vzniklo vlastně náhodou. Mladý Siegfried se jednou rozhodl ukázat pár kouzelnických triků personálu lodi. Dozvěděl se o tom kapitán, který si nechal několik kouzel ukázat. Dnes večer budeš vystupovat před pasažéry, oznámil. Kapitán ho nakonec nechal vystupovat 1.5 hodiny. Hodinu a půl, během které si mladý iluzionista nemusel publikum jen představovat. Skutečně ho měl a bylo nadšené. Siegfriedovi se na lodi dařilo. Kapitán přidal jedno jeho vystoupení navíc, aby se dostalo na všechny pasažéry. Tehdy, jak pravila kouzelnická tradice, jsem do vystoupení zapojil i králíky a holubice. Show tedy měla zvířata, hudební a světelný doprovod, bylo toho opravdu hodně, na jednoho člověka až příliš, a tak jsem se začal schánět po pomocné síle, popisuje Siegfried. Jednou jsem pospíchal na vystoupení, běžel jsem nahoru po schodech, když v tom jsem narazil na mladého chlapce, jehož pokoj byl hned naproti tomu mému. Nechtělo se mi přemlouvat ke spolupráci stevardy, tak jsem se zeptal jeho. Takto jsem poprvé v životě potkal Roye. Líčí Siegfried první setkání se svým parťákem. Ze samotného vystoupení si toho oba kouzelníci dnes již mnoho nepamatují, ale co následovalo poté, to oba vypráví s chirurgickou přesností. Po show Siegfried pozval Roye na pivo, kde se ptal na to, jak se mladému pomocníkovi vystoupení líbilo. Roye ale neodpověděl. Když se ho Siegfried ptal už po třetí, z Roye vypadlo: publikum tě miluje a je skvělé, jak všechny ty triky ovládáš, ale upřímně, mně se vystoupení zase tolik nelíbilo, kouzla byla tak hrozně předvídatelná. Siegfrieda to rozčílilo. Nikdy mu nikdo nic podobného neřekl a teď mu jeho vystoupení schodil nějaký malý prcek, který nic lepšího neumí. Ve skutečnosti se mi to vystoupení vlastně docela líbilo, přiznává dnes Roy. Tancující plechovky kolem jeho těla, blýskající se kousky zlata, šátky, ve kterých mizely holubice, komu by se to nelíbilo. Ale nemohl jsem to na sobě nechat znát, měl jsem plán. Když se po nějaké době Siegfried uklidnil, zeptal se Roye, jak by tedy podle něj měl svoji show vylepšit. Na to měl Roy samozřejmě připravenou odpověď. Když dokážeš nechat zmizet holubici, dokázal bys to samé s gepardem? Podle Siegfrieda nebylo v magii nic nemožné, a tak Roy svého ochočeného geparda Chika, se kterým si budoval vzájemný vztah už od dětství, propašoval na palubu lodi. Předvedli s ním vystoupení, za které se jim dostalo ovací ve stoje. Kapitán lodi je ale na hodinu propustil. A tak se i s gepardím doprovodem dostali na jinou loď plující Karibikem a do malých evropských přístavů, kde sice vystupovali za symbolické honoráře, ale postupně svoji show zlepšovali. Zlomový okamžik přišel v roce 1967. Vystupovali tou dobou v Monte Carlu, kde si je vyhlédl manažer lasvegaského hotelu Tropicana. Nabídl jim účast v populární show Folies Bergère, kde byl svého času angažovaný i František Ringo Čech, kde měli být po dobu 12 minut zařazeni jako speciální hosté. Tříměsíční angažmá ve Vegas bylo v mnoha ohledech pro oba umělce revoluční. Důležité bylo hned první jejich vystoupení, protože se při něm odehrála následující nehoda. Gepard Chico nečekaně skočil po dirigentovi orchestru, kterému z hlavy srazil tupé. To chňapl do tlamy a vyskočil s ním na pódium. Celý incident tak nakonec dopadl naštěstí úsměvně, ale samozřejmě v té chvíli šlo přinejmenším o zdraví. Každopádně od té doby byl Roy do celého vystoupení zapojen víc než jako asistent. Stal se Siegfriedovým parťákem, jinak to ani nešlo. Roy zkrátka musel být na pódiu přímo u zvířat, aby nehrozilo riziko. Další novotou, kterou přineslo působení ve Vegas, bylo zapojení druhého geparda, samice Simby. Tehdy se je snažilo přesvědčit k podepsání kontraktu i vedení slavného pařížského kabaretu Lido. V něm nakonec Siegfried a Roy skutečně vystupovali a z Las Vegas tedy po třech měsících odjeli. Ku podivu ne za lepším honorářem, ten si Lido nemohlo dovolit. Chtěli vystoupení, kde budou jen oni sami. Vydrželi tu 3 roky, poté následovalo angažmá v Madridu. Do Vegas se oba vrátili až v zimě roku 1974 a zamířili rovnou do MGM, kde měli 20-minutové vystoupení v rámci show Hallelujah Hollywood. Rozhodli se zapojit do vystoupení novou šelmu afrického lva Lea. Zřejmě jako poctu oficiálnímu maskotovi MGM. V té době už platili za jedny z nejuznávanějších kouzelníků na světě. I díky svému manažerovi Bernému Jumenovi byli nejlépe placenými performery v celém Las Vegas. V roce 1978 se s MGM přesunuli do hotelu Stardust, kde měli předvádět pravidelná vystoupení o délce 35 minut. Opět komplikace během premiérového vystoupení. Siegfrieda kousl do ruky africký lev, který ještě nebyl navyklý na nové pódium. Ránu mu i hned zašili, doktoři napočítali celkem 38 stehů. I hned poté ale Siegfried pokračoval, za což mu později osobně pogratuloval herec Cary Grant, který show ten večer sledoval. V hotelu Stardust...
1: Posloucháte Rádio Xaver.
2: Pane prezidente, velké téma posledních hodin, možná dnů, jsou cla.
3: No.
2: A show Donalda Trumpa se zaváděním či vyhrožováním ohledně cel. Do jaké míry to může poškodit Evropu? My na to musíme nějakým způsobem reagovat, my Evropané. No a ještě navíc teď čtu ty články dnes, včera, co na to říkají ty americké firmy a jak ty akcie všechny letí po hlavě dolů. Co si o tom myslíte?
3: Tak Savere, já jsem myslel, že to bude jediné téma dnešní debaty. A váhal jsem, jestli mám říct nějaký prudký soud, anebo jestli teď si mám zahrát na ekonoma vážného a cla patří do jeho portfolia, čím se zabýval vždycky. Tak nevím, jestli tomu máme věnovat delší dobu nebo krátkou dobu.
2: No. Kolik budeme chtít?
3: No, nesmíme to trivializovat. Jo. Já myslím, že jednoduchý politický soud by mohl být, má pravdu Trump, nebo má pravdu Ursula von der Leyen. Tak já bych řekl a priori Trump a Ursula má vždycky nepravdu, takže to by bylo zjednodušené a tak dále. Nebo si zahrát na ekonoma, který o tom vážně chce hovořit. No. Podívejte, cla jsou pro ekonoma, který obhajuje trh a tržní ekonomiku, cla jsou věc negativní, špatná, věc se záporným znamenkem a v tomto smyslu můžeme uvádět tisíce argumentů, tisíce příkladů. Ekonomové nikdy se cly nebyli skamaráděni, v jedných chvílích se myslelo, že clo je vhodné pro rodící se průmyslové odvětví, pro rodící se ekonomiku chvilkově. Nikdy se ještě nestalo, že by cla měly být zavedeny v nejvyspělejší, nejmocnější ekonomice světa jako novinka. To je úplně protimluv. Ale já myslím, že tak jednoduché to opravdu není. Já bych prosil všechny, kteří o tom u nás tak silácky hovoří, aby vážně diskutovali, jestli Trump lže nebo nelže, když k tomu zavedení přidává jedno adjektivum, které bývá zapomínáno a které není diskutováno. Myslím, že i na té své včerejší tiskové konferenci jasně mluvil o jedné věci, zavádí reciproční cla. Prosím vás, neodlišit tuto větu. Dobře, souhlasím, že přišli ekonomové a říkali, nejsou plně reciproční. A můžeme se hádat, jestli ano nebo ne. Ale Trump řekl, zavádím reciproční cla, zavádím to, co vy děláte s námi, tak zavádím teď já proti vám a vy jste pouze nezvyklí, že nejsilnější, nejmocnější, zdánlivě nejvíc protržní ekonomika o tomhle to mluví a tohle to clo zavání. Kdo se na to nedívá tímhletím způsobem, tak se míjí s podstatou celého toho problému.

0: A pak nás pozvali do celkem luxusní, ale velké restaurace, kde pro nás pořádali závěrečný večírek. Než večeře začala, byl takový nechutný předřečnický předkrm. Zněli totiž oficialit. Prostě soudružský keci. A já to různě komentoval pro naši partu u stolu.
1: Soudruzi a soudružky, dovolte, abychom vám poděkovali za dobře odvedenou práci a jsme spokojeni, jak to dopadlo vše na výbornou.
0: A já to komentoval, ba naopak, pak nám děkovali, jak jsme povzbudili tuto zemi a obohatili ji. Mně ta zem připadá furt stejně chudá, co? A naši soudruzi děkovali jim, jak nás hezky soudružsky přijali. Hlavně ten jejich syrský god. A pak pokračovali, že máme hodně společného. A to se zase ohradil šéf kapely. Já nevidím nic, co máme společného. Možná oči, ruce. A pak nám řekli oba řečníci dobrou chuť. Ovšem, než jsme se pustili do jídla, zas dva doktoři rozhodovali, co smíme jíst a co ne. Takže, soudruzi, co smíte a nesmíte jíst? Smíte tyhle kuřata, tohle maso taky, to je vařený, to může, a tuhle vařenou rybu taky. Ale pozor, jablka a vše, co je umyté vodou, nesmíte, jo? Je to jasný. A znovu připomínám, když pijete z PET lahve vodu balenou, nedotýkejte se ani hrdla, lijte si to rovnou do krku. A já procedil mezi zuby. Mně to nepůjde, už toho tu mám po krk. A tak jsme se dali do žranice a pak následovalo dalších několik jídelních chodů. A u těch chodů doprovodu u toho jídla malovaného povídám. To je zajímavý, já jím vše, co doktoři říkají a nejím, co nám zakážou. A sračku mám jak lion.
1: Já taky.
0: Já taky, já taky. Postupně se přidávali všichni. Měli stejný průjem i stejné barvy. Doktoři se dušovali a vymlouvali. To není možné, opravdu. Neděláme chyby. Od toho jsme tu. To někde tajně něco konzumujete. A teď to svádíte na nás. A vyndali prášky, povídám.
1: To jsou ty drahý švýcarský, ty nejlepší. Ty, který se nedají sehnat,
0: pokračoval šéf kapely. Tak ty jsou taky na hovno, nezabíraj. Už jsem sežral tři a seru furt zelenou vodu. A pak o tom šla diskuze, kdeže děláme chybu. Chtěli jsme na to přijít my. A ne, ty študovaný doktoři. A jasně, že nakonec přišli. Přišel na to Milan, šéf kapely. Hele, dívejte, co dělám, jo? Nejdřív si naleju whisky. To vidí všichni, ne? Tady do skleničky, že? A začal házet led do whisky. A děláme to všichni a děláte to vy taky. A doktoři tupě koukali. A co je led? A teď to těm doktorům docházelo. No jo, na to jsme úplně zapomněli. Led je voda, co? Ale v jiném seskupenství, co? Aha, soudruzi, co? A soudruh přiznal. To nenapadlo ani mě. A ten druhý to zachraňoval. Tak od zítřka si už let do whisky nedávejte. Je to jasný? Zítra už letíme domů, povídám. Na tom socialismu je jedna výhoda, povídám. Že si všichni tykáme, co? Mohu ti říci, ty liš si prdel. Proč ty liš si? Zeptal se naivně doktor. No říkám, soudruzi si tykaj, ne? Tak ty liš si prdel. Kdybychom si vykali, řeknu, vy liš si prdel. Ten soudruh doktor se taky pousmál, co mu taky po takovém trapasu zbývalo. Po jídle začal prý zábavný volný program, ale mně to bylo taky dost volný. Ty jejich přiblblí tanečky mě pěkně provokovaly. Ty nadnesené, namyšlené siřanky se chovaly,

umělcům se to ale moc líbilo. Byla legrace. Bavilo to i šejky. A bylo vidět, jak se ta bílá plenta pootevřela a já viděl na ty bílé šejky. A najednou jakoby vystoupili z té naftové ulity kartelů a barelů a mě to dělalo dobře, že se smějí. A mně bylo jedno, že to je smích škodolibý. Prostě to byl pro mě velký úspěch. Přitancoval jsem až k našemu stolu a okomentoval to. Počumíte co? Smějou si naši papaláši? A hlavně já rozesmál i ty šejky. Myslím, že toto se povedlo málo komu. A pak pro mě ty magnáti nechali poslat. A já v té euforii dotancoval k ním, šel jsem tam jak zhypnotizovaný. A nevadilo mě, že za mnou Josef volá. Upíre, ne, nedělej to, nedělej to! Ale já nevnímal, do čeho jdu. Neboj, alespoň na tu chvíli si budu žít lepší život než vy. Budu naftový klaun. Budu teď vysvobozený z okovů socialismu. Sedl jsem si k ním ke stolu. Trochu se ošívali. To se asi nedělá takhle blízko k ním sednout. Ale já byl nekompromisně drzej a začala hra s ohněm, která mě rajcovala a neuvěřitelně bavila. Navíc, když neuměli jinou řeč než tu svoji arabskou a já ne než tu svoji posunčinu, pantomimickou a šmrnclou tou mou situační komikou, což ale vyžadovalo velký pozorovací talent a každou vteřinou rychlé a jasné rozhodování. Nejdřív mě ten nejvyšší vyzval, ať si k němu přisednu blíž. Už to jsem cítil jako velké uznání. Nikdo předtím tak blízko u něj neseděl. Pak naznačil, že se mu líbím. Ukázal na svoje oko, na mě a pak tanečně zatočil rukou, jako by mě zahrál. A ukázal na ty tanečníky a tanečnice a palec dal dolů a já se mu poklonil, jako bych mu vyznal dík. I to se mu líbilo. Přede mě začal strkat všechny dobroty, co tam měli. Nabízel i kafe. Já jsem pantomimicky v rychlém sledu imaginárně každou tu dobrotu ochutnal jako, ale vlastně nic v ústech neměl. Každý ten pokrm jsem popsal, jak mě chutnal a ohodnotil vysokou kvalitou. A bylo vidět, že se mě tím překvapil, což opět velmi ocenili. Ocenili takovým imaginárním potleskem. A pak mě začali ti tlustí, pozlacení Syřané naznačovat, abych si cokoliv přál, že to není problém, že mi to splní. Předhodili přede mne jídelní lístek, pak nápojový. A já je opět překvapil, chtěl jsem jenom pistáciové oříšky. Ale ty největší a sklenku whisky. A pak jsem tam na zdi viděl fotku super Mercedesa. Před ním jsem udělal pukrle, ukázal na něj a naznačil, že ho chci. A všichni se tak zvláštně po sobě podívali. A pak pokývli hlavou, že jo. To mě na okamžik překvapilo. A zas mě šejk vyzval, ať si k němu přisednu ještě blíž. Na stole ležely sirky, krabičku noblesně s těmi zlatými prsteny vzal a jednu sirku vyndal, poodhrnul záclonu a bylo vidět venku zaparkovaného nejluxusnějšího bílého Mercedesa. Ukázal na něj, ukázal na mě, ukázal na sirku a mně bylo jasné, že říká, když poznáš, ve které ruce mám sirku, dostaneš toho meďáka, co stojí před restaurací. To jsem pochopil, ale nechápal jsem, proč tu sirku dává do dlaně tak, abych to viděl. Obě pěsti zatnul, i tu prázdnou, ruce natáhnul a mě vyzval, ať označím, ve které ruce má sirku. Tak jsem raději ukázal na pěst, kde sirka evidentně nebyla. Velmi překvapeně uznal mé rozhodnutí. Naznačoval, že by se prý nerad loučil se svým miláčkem. Ti pupkáči se usmívali a považovali si mě a hned, abych si zase něco objednal. Pomalu se mi to přestávalo líbit. A rozesmátý Syřan mě vyzval, ať to kafe s logrem dopiju. Věděl jsem, že tohle musím udělat. Hra to byla vysoká. Když jsem dopil, vzal talíř
a pistáciové oříšky vysypal volně na

vzal ten můj hrníček a na ten talíř vylil zbytek kafe s logrem. Vzal si tu sirku, co mě měla vyhrát jeho meďáka, a namáčel sirku v logru a tím logrem mě maloval. Malovat uměl a já mu seděl modelem. Nehybně. Když domaloval, dílo podepsal a věnoval mi ho. Já mu poděkoval jako Šašek královi, spukrlé a tisíc dalších poklon. Šejk noblesně vyndal pergamenový papír, zlatem orámovaný, ten podepsal zlatým perem a podal mi ho. A já se cítil jako přijatý do klaunského harému. Ovšem já v tu chvíli vůbec netušil, co se dělo v táboře socialismu. Prý to bylo hrozivé. Syrští soudruzi běsnili a báli se o můj život. Naši papaláši zuřili i náš stůl byl v pohotovosti. Vše se začalo dít na moji záchranu. A ten bezvadný kámo Josef přišel jak na zavalenou za mnou do jejich teritoria. Naštěstí všichni ty šejkové si něco spolu povídali. Upíre, všichni jsou v pohotovosti kvůli tobě a strašně se zlobějí, co jsi provedl. Já vím, začíná to být docela vohubu, ale co navrhuješ? Píre, jsou to arabští naftoví magnáti a ti nesouhlasí se socialismem a bojují proti vládě, která chce ze Sýrie udělat socialistický stát. A ten stát chce zrušit náboženství a mnohoženství. Ti magnáti si mávnou a mají, co chtějí. Jsou strašně nebezpeční. A když se jim pak někdo znelíbí, tak ho prostě nechají zmizet. Teď se jim líbíš, teď chtějí tebe. Píre, proč jsem tady? Teď přišel k našemu stolu vrchní, který to tu vše vypozoroval. A řekl nám, co se tady děje. Musíš zmizet. A v tu chvíli mě začalo být divně. Hroutil jsem se z toho, ale snažil se, aby to na mě nebylo vidět. Prosím tě, řekni jim něco a jdeme. Oni po mně zase něco chtějí. Cítím tu strašlivou moc peněz. Omluv mě, že se musím u našeho stolu rozloučit a že třeba ještě přijdu. Tak Josef šel a přeložil jim to. Pokyvovali zvláštně hlavou, ten můj nejvyšší šejk se vrátil, sednul si, vzal mě za ruku a doslova mě strhnul k sobě do klína. Naznačil, ať Josef překládá. Co prý ještě chceš? Pokrčil jsem rameny, že nevím, a pak mě napadl bláznivý nápad. Chci ten tvůj růženec jantarovej. Píle, to jim překládat nemůžu. Ale jak je vidět, oni to podle tvých gest pochopili. No a co, chci je trochu vyprovokovat? Že nejsem tak dobrý, jak si myslí. To jsi neměl. To je jejich náboženská modla. Podívej, každý z nich v ruce kuličku po kuličce přemílá. V tom mají všechno. Do toho vkládají myšlenky, celou svoji pravdu. S tím rozjímají. Toho se nesmí nikdo dotknout. Oni tě přinejmenším uříznou hlavu. Nastalo ticho. A tak jsem přihodil ještě grimasu a on najednou ten šejk z ničeho nic. OK, oh yes, OK, OK. Sáhl do kapci a vyndal druhý růženec a podal mi tu bižu. Jdi a za půl hodiny v mém Mercedesu. Rychle, máme pro tebe skrýš, kde tě nenajdou. Josef, opravdu ten růženec, to je imitace jantaru, dokonce. Myslím si, že to vyrábí bižutérie Jablonec nad Nisou a do arabských států to dováží. A teď já to zase dovezu ze Sýrie do Československa. Upíre, soustřeď se, je to průšvih, oni tě chtějí, ale jenom jako živou hračku na hraní. A až je přestaneš bavit. A ukázal gesto, že mě podříznou. To fakt, jo? A teprve teď mi to začalo docházet a já měl konečně strach o sebe. Schovali mě. A já skorem celou noc nespal. A když Josef ráno pro mě přišel, povídá. Upíre, oni to nevzdali. Pořád na tebe čekají. Ty jejich gorily stojí u těch meďáků a kouří. A kdo vychází z budovy ven, tak se ho ptají, jestli tě neviděl. Moc se po tobě schání. Je to opravdu velký průšvih. Co budu dělat? No, syrská strana vymyslela, že tě zabalí do jejich kostýmů a naloží tě v balíku do nákladňáku. Dovezou na letiště a přidáš se k nám. To jsem vám ale pěkně zavařil, co? To jo, a jestli to přežiješ, zase se bude tahle příhoda hezky vyprávět. Vše je zajímavý, že naši papaláši překvapivě nejsou ani na tebe naštvaní. Dělal jsem hrdinu, ale bál jsem se, až jsem se málem potento. Vlastně doslova, průjem jsem měl, tak bylo vlastně proč.
Naštěstí vše dobře dopadlo podle plánu a já jim ujel. A to jsem si ještě odvezl talíř s mojí podobiznou z logru a obrovskou pergamenovou navštívenku, vykládanou zlatem a podepsanou zlatým perem. Ještě to mám schované.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pumpaři si v červenci výrazně navýšili marže, tvrdí ministerstvo. Ceny paliv chce zregulovat. Jako bychom čekali něco jiného.
2: Ne, já to, prostě to je chyba. To je lež. To je lež. Prostě pumpař je obchodník, jo? Pumpař je obchodník a jede nabídka, poptávka. Stát nemá co kontrolovat. Kontrolovat má trh. Stát, když se na to podívám, opravdu, my jsme se už tady jednou o tom bavili, i když by nějaký byl totální nenažranec, to je jeden z těch pumpařů, a měl třeba marži 5 korun na litru, tak pořád je to čtvrtina toho, co má na tom litru ten stát. Takže stát by měl začít u sebe. Jestli stojí 40 korun nafta, nebo jestli stojí 40 korun benzín, tak asi 19 korun z toho je daň státu. Jo? Podívejte se, já myslím, že lidi ví, kde je drahý benzín a kde je levný. Drahý benzín je u dálnic, kde prostě ty náklady jsou vyšší. Je to logické, zatímco lidi nejsou blbí a ví, že prostě, když zastaví na dálnici nouzově, musí zaplatit víc, když prostě si to hlídají. No tak jedou, máte benzínky, a tak tady zbytečně nedělám reklamu benzínkám ono, tak jsou nějaké nejmenované benzínky, které dlouhodobě jedou s tím, že mají 1 korunu marži na litru. Tak prostě jde to a lidi to ví, jsou tam fronty, kupují to, ale prostě toto je nehoráznost. Proč mají řešit, svalovat to, že za vysoké ceny paliv můžou pumpaři? Nemůžou. Prostě jestli 40 korun stojí litr a 20 korun z toho má stát, teď navíc ještě na milostivě v červnu zlevnili 1,50 Kč ze spotřební daně, což teda 30. září skončí, takže se to zase tam vrátí. Takže to bude ne. Je to normálně levičácký populismus. Jo, jestli tady vláda tvrdí, že je pravicová, ne, není. Toto je opravdu, to je prostě antitržní, socialistický krok. Jde to, a znovu říkám, cena pohonných hmot je nějaká nákladová, stát si k tomu přičte spotřební daň a z toho všeho ještě zaplatíme DPHčko, čili i z té spotřební daně. Jo, prostě stát vybírá daň z daně. A to je nefér, pokud by chtěl stát pomoct, nemá to dělat tímhletím způsobem, protože lidi nejsou blbci, ví, že někde je to drahý, ví, že někde je to levný, najdou si to, dělají to, lidi se tím baví, že prostě nezastavují u drahý a pak mají radost z toho, že natankovali o 3 koruny levněji na litru a jsou se sebou spokojení, jak jsou šikovní. Stát do toho nemá co mluvit. Stát všechno vždycky zkazí.
1: No jasně, ale víte, teď ta cena těch energií obecně a benzínu a těch, tak už to prý zasáhlo dokonce i ten biznis náš. Teď jsem jel vozem a na Českém rozhlase říkali, že své podnikání ukončilo 8 tisíc podnikatelů i podnikatelek.
2: Jo. Tolik jich je?
1: No, 8 tisíc. Teď za poslední dobu a nějaký pán, co mě řeznictví skončil, tam hovořil, jo, už nemá. Tak ono, ať je to jakkoliv, tak mělo by se něco stát. Já očekávám revoluci.
2: Já se bojím, že revoluce nepůjde. No. Stát by se mělo jako... Stát by se měly volby, které prostě řeknou, kdy lidi budou moct říct, že to není ta správná cesta. Jo? Když je to inflace, prostě všechno roste, inflace roste tím, že se zbytečně vydávají a vydávají více a více peněz. No, tak se podívejte na ty rozpočty. To je hrozný. Prostě Babišova vláda měla okolo nuly nebo trochu mínus, pak covid, ale od týdne by se to vůbec nezvedlo a ten výhled na další roky je prostě každý rok 300 miliard sekera. No tak to si ještě počkejme, že teďka 8 tisíc zkrachovalo, tak pak budeme připisovat nuly tady za to číslo.
1: Jedu dál. Babiš se prezidentem nestane, ukazuje průzkum. V druhém kole by ho porazil Pavel. Představte si, komunista, rozvědčík, taky lampasák, a on bude prezidentem. Já se s to úplně vedle.
2: No... Jako já osobně z toho nemám taky radost.
1: Češi nikdy nezvolí vojáka, pane Macinko, nikdy.
2: No tak jedna věc nikdy. Je, že to je lampasák, jo. Jedna věc, ale druhá věc je prostě ta spolupráce. A bohužel v tomto případě se ukazuje, že to nebyla spolupráce, ale že to byla práce. Takže jestli tady nás čeká druhé kolo voleb, v nichž na jedné straně má stát údajný, jako neustále proti tomu bojující, ale zřejmě prokázaný spolupracovník STB, pan Babiš, a proti němu pracovník STB, pan generál Pavel, protože ta vojenská kontrarozvědka nebyla nic jiného od 50. let až do roku 90, než vojenská divize STB. No tak to teda potěš, no. Já myslím, že my už tahle země prostě by neměla mít v druhém kole tyto dva. Tyto dva, to přece už není otázka, důležitá otázka voleb, jestli bude pracovník nebo spolupracovník STB prezidentem. Už by snad ta důležitá otázka měla být, jestli třeba se nevygeneruje nějaký člověk, který by čelil tady těmto lidem, kteří si nesmočil tady s tou předrevoluční tajnou policií.
1: A to je Hilšer jenom.
2: No a taky zase člověk, který myslí trochu na ty lidi a který spíš zastupuje zájmy těch lidí a ne člověk, který se ty lidi snaží převychovat a vysvětlit tím, že jsou blbci a že všechno dobré pochází od někud od jinut a že oni to mají poslouchat. To taky není dobrý, jo? Takže těžko říct. No. Prostě...
1: Koho budem volit?
2: Nevím. Ale tady prostě mně se fakt nelíbí, jak generál Pavel, a možná ho to bude stát nějaké body, jak se snaží neustále kličkovat. Prostě ta jeho minulost je taková, jaká je. On by měl říct tak, jak to bylo, nekličkovat. Oni vždycky, ten jeho tým, se snaží prostě furt to nějak omlouvat. Měli by přestat dělat z lidí blbce a říct, jak to bylo. Pak je to férový, někdo řekne dobrý, mně to nevadí, někdo řekne špatný, mně to vadí, ale tohleto, kdy oni říkají ne, tak to nebylo, pak lžou, pak tady věnuje se tomu historik Petr Blažek, ten to prostě nemilosrdný, oni už říkají, že bojuje za Babiše, jenomže on bojuje taky proti Babišovi, úplně stejně. A je to, vytahuje dokumenty, prostě jestli byl někdo šéfem, jestli byl někdo u kontrášů, jestli jako si pamatujete, co to obnášelo, tak už jenom to je na vojně problém. No, jestli byl někdo u kontrášů a byl tam šéfem jako šéfem buňky komunistické strany, byl tam šéfem jako politického oddělení za komunismu, tak to je teda kariérní komunista. Já myslím, že fakt prostě mně se pan generál nelíbí v tomto smyslu osobně. Já si myslím, že to není v pořádku. Kdybych chtěl být hodně zlý, tak bych řekl, že rozvědčík prezidentem, to je tak hodně na východ od nás praxe. Jednoho tam teďka máme. Má v Česku popularitu 10%, když jsme to tady řešili.
1: Ano.
2: A teď bojuje na Ukrajině, napadl suverénní zemi. To je rozvědčík, který se stal komunistický rozvědčík, který se stal prezidentem. Toto já bych to k nám netahal.
1: Dobře, a věříte tomu teda, že tady generál Laudon prostě může zabojovat? Nebo to je všechno?
2: Ale tak jako to jsou průzkumy. Víte, důležitý je jedno datum a to je, teď nevím přesně který, ale tak odhaduju 6. 7. nebo něco takového listopadu. Což je určitý zákonný počet dnů před těmi volbami, dokdy se všichni musí přihlásit. Teď jsou to zájemci, od toho okamžiku se to uzavře a budou kandidáti.
1: Ano.
2: A v ten moment, do té doby je ring volný. Od té doby už bude volební kampaň. Uvidíme, jestli bude kandidovat vůbec pan Babiš. Uvidíme. On to ještě nevyhlásil. Uvidíme, kdo bude. Všichni, kdo sbírá podpisy. Je tady pan Středula, ten třeba zastupuje hodně lidí, má za zády odboráře. Pro mnoho lidí může být uvěřitelný.
1: A to ještě mě
2: zajímá, další.
1: Jestli motoristé a motoristky sobě postaví kandidáta prezidentského třeba.
2: No jednou možná jo, ale teď určitě ne.

0: Doktor Jindřich Reichl, předseda PRO, strany, o které se říká, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny na kandidáce SPD. Už je to rozhodnuto?
1: Definitivně ještě ne. Jednáme a za mě je to věc, o kterou já se snažím už dlouhou dobu, protože vidím, že tady je poptávka od voličů, aby došlo ke spojení na té takzvané pronárodní scéně suverenistické, která víc dbá na zájmy České republiky než na zájmy Bruselu. A myslím si, že bychom takovou sílu měli voličům nabídnout. Takže jednáme o tom intenzivně a pevně doufám, že to dopadne, protože to je něco, o co já usiluji už delší dobu.
0: Jakou roli v té spolupráci, která je tedy na spadnutí podle vašich slov, pane Reichle, hraje ta skutečnost, že trestní stíhání pana Okamury a trestní stíhání celé strany, nemůže to být výrazná komplikace?
1: Pro mě osobně a pro naši stranu v žádném případě ne. My zcela jednoznačně stojíme za Tomiem Okamurou. I za hnutím SPD to stíhání považujeme za čistě účelové. Já jako člověk, který se zabývá trestním právem 25 let, tak se tomu musí jenom smát. To je opravdu ta čistá účelovka. Myslím, že každý v téhle zemi, kdo jenom trošku sleduje to veřejné dění, tak to chápe, že v žádném případě nešlo o žádný rasismus. Já vždycky s oblibou říkám, že kdyby sem ta migrace šla z Grónska, tak na tom plakátě bude prostě Eskimák. To není o tom, že by kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem degradovat nějakou rasu. To je prostě o tom, že chce na rovinu a otevřeně hovořit o zásadním problému, který se týká i České republiky, a s rasismem to nemá absolutně nic společného.
0: Jinými slovy, to, co bylo na tom vizuálku, nebo to, co bylo na té reklamě, to podepisujete?
1: Já jsem zcela jednoznačně v souznění s tím, co tam bylo, protože jsem přesvědčen, že problém migrace je obrovským problémem, a to nejenom z Afriky, z celého muslimského světa. Čeká nás možná druhá migrační vlna z Ukrajiny a já pevně věřím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že ta migrace je ze všech stran negativní pro občany České republiky, a to už jak zátěží sociálního, zdravotního, vzdělávacího systému, tak i z hlediska a především z hlediska zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti občanů České republiky. Takže já před migračním paktem varuji velmi zásadně a myslím si, že je to problém, o kterém bychom měli na rovinu a otevřeně mluvit.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xaver.
1: 12.6.
2: Co 12.6? Náš první čtvrtek s Evičkou. Novomyslní spravedlnost.
1: Názor na agitace.
2: Podívejte, ta je co?
1: Měsíc korupce.
2: Se mnou přichází zákon.
1: Jo, takhle. Já jsem si říkal, jak to myslíte, když jste tady běhal 3 dopoledne s těma špendlíkama.
2: No.
1: A s těma písmenkama, jak jste to tady dával dohromady. Já jsem si říkal, a teď jsem to pochopil, se mnou přichází zákon a paní de Croix.
2: No.
1: Ale já, pane Holče, nemůžu říct nic jiného, než že to je velmi sympatická žena.
2: Jo, jo. Je vám sympatická?
1: Jo. Jo.
2: No, je taková sekernice s úsměvem, ne?
1: Má šibalský úsměv.
2: Jo, to já vím, Xavere. Ona je mazaná.
1: A to se vám mužům líbí, ne?
2: No jasně, tak nám, vy nejste muž nebo co?
1: Jo, vlastně, já jsem ještě taky muž.
2: Nebo dneska ne?
1: No dneska právě poslední den.
2: Se rozhodněte.
1: Proto říkám 12.6. významný datum.
2: Jo, jo, jo. No, víte, co se mě líbilo? Že když jí jmenoval prezident, tak se odvolala, víte na koho? Víte, kdo s ní přichází na ministerstvo?
1: To vůbec nevím, já jsem to moc nesledoval.
2: Čeká vám něco jméno T.G. Masaryk?
1: Ne.
2: Byl takový starší pán za první republiky.
1: Oni se zaštítil zase Masarykem.
2: Chvíli seděl na Pražském hradě.
1: Já
2: vím. Žil na koni a tak.
1: Mají jo, jo. Pane Holče.
2: No a ona se zaštítuje Masarykem. To se... No, no počkejte, vy to tam nevidíte.
1: No ale, co vy víte? Třeba za 100 let se někdo bude zaštítovat de Croix.
2: No, podle nástupu to tak vypadá.
1: Bude, proběhne několik mnoho generací. Vy budete po smrti už 100 let, já ne, už 130 já let a všechno a budou říkat to tenkrát, když byla paní de Croix ministryní spravedlnosti.
2: Počkejte, to se bude říkat za paní de Croix. To byly časy.
1: To už v té době, pane Holče, už nebudou bitcoiny. To už nebude nic takového existovat. Ani eura, nic. To nic takového nebude. Už se nebude ani chleba prodávat, nic.
2: Ne.
1: Ne, to už bude všechno. Budete dostávat ampulku takovou a každému podle jeho zásluh.
2: Aha. Počkejte, a to už tady jednou bylo, ne?
1: A všechny výrobní prostředky budou v rukou lidu.
2: To je správný, to je ideál. Jo.

Kapitola 14. Ať se perou Einstein, Puma a Ráj. Einstein střeštěně vítal svou milovanou paničku na letišti. Alice přiletěla na pár týdnů domů a těšila se jako malé dítě na dovolenou. Manžel ji políbil, vzal malý příruční kufřík, víc toho nevezla. Kufřík stihl Einstein v nestřeženém okamžiku počůrat. Pak si pyšně sedl na zadní sedadlo, kde měl své místo v sedátku pro psy. Postavil se na zadní, aby senat po milionté pozoroval nádhernou, přímo rajskou krajinu kopců, palem, vonavých keřů, ibišků, šplouchání moře. Alice cestou zdravila mávnutím své přátele a sousedy a Einstein úplně stejně napodoboval pozdrav tím, že štěkl, zvedl packu a spadl. A tak se to opakovalo až do příjezdu domů. Vůbec se jí nechtělo hovořit o tom dlouhém období, co vše zažila v odloučení od všeho, co měla ráda. Platila vysokou cenu za luxusní život, který jí byl po celou dobu práce pro NVO dopřán. Na straně druhé, každý luxus má svou stinnou stránku. A tou byla u Alice ztráta soukromí, lépe řečeno, byla stále ve službě. Všichni se hrnuli na terasu, kde byl připraven grill, a než se stačila osprchovat po cestě a převléct do pohodlných lněných kalhot a trička, milovala značku Loro Piano, tak už to vonilo. Na grilu se pekla krásná kambela a ve sklenicích značky Swarovský s krásnou stopkou vykládanou jeho kamínky, dárek od Břéti, se perlilo nádherně chlazené šampaňské, které Igor začal nalévat zrovna, když vcházela na terasu s ještě mokrými vlasy. Po sprše jen v pantoflích působila i ve svém věku příjemně. Vrhla se na skleničku, jako by celou cestu abstinovala, a po přípitku a puse se s chutí napila. To už Einstein ležel ve své poloze přes celou sedačku tak, že bylo umění si tam pohodlně sednout. Klidně ho odsunula, natáhla si nohy a začala si dělat legraci s obou. Byl to její neutuchající humor, který ji popadl vždy, když byla v absolutní pohodě. Tak co vy dva? Prý vám bylo smutno. Jak muž, tak Atík se na sebe vyčítavě podívali, protože jim fakt smutno nebylo. Když tak se jen někdy nudili, ale vždy si našli cestu kudy z nudy. Jak si na to přišla, že jsme se nudili? To, jak jsem ti na toho tvého spratka žaloval, tak to fakt s ním nebylo k vydržení. Alice vykřikla a vyskočila na sedačku. Muž se ohlédl a v keřích levandulí, anturií a divokých orchidejí se dívala Lízinka. Tak pojmenovali kocoura, kterého si před mnoha měsíci dotáhl domů její miláček, Zlatoušek Einstein. Lízinka vypadala jako jaguár, který se zapletl s pumou, jen byla o něco málo menší. Strašné zvíře, zuby jako Einsteinova noha, očima by mohla svítit v noci na terase místo lamp. Lízinka seděla a dívala se upřeně na vetřelce, který se tu objevil v jejich oáze klidu a míru. Bylo vidět, že jí Alice vyloženě vadí. Zbytky ryb, které jí pravidelně muž po večeři přinášel na její místo na zahradě, patřily jen jí, nikomu jinému. A teď tohle. A leží vedle jejího Einsteina na gauči, kam sice Lízinka nesměla, ale také tam za celou dobu nesměl nikdo jiný, jen Einstein. Byla zmatená a také pěkně naštvaná, což dala najevo silnými zvuky, jako když pláče tisíc dětí najednou. Einstein jen vítězoslavně zvedl hlavu, jako by představoval své bodyguardy, na které si zvykl, když nějaký čas pobývali v Indii. Lízinka znovu zařvala, tentokrát takovou silou, že Alice opravdu začala uvažovat, že to zvíře není kočka. Podívala se vyděšeně na muže a tiše se zeptala. Fakt si s tím zvířetem byl u veterináře a on ti řekl, že to je kocour? Proč mu říkáte Lízinka? Na kocoura je moc velký, vždyť si mi v telefonu říkal, že je jenom dvakrát větší než Einstein. No to byl, když k nám přišel, ale to byl asi koťátko.
Víš, co může udělat Einsteinovi? Vždyť je to šelma. Ale neblbni, oponoval jí manžel. Však uvidíš, jak si oba rozumí. Je to fakt kočka. No a kočka je také šelma. Už jsme si na ní zvykli. Nemáme tu žádné hlodavce a dokonce je bystřejší než Einstein. Tak a dost. Z Einsteina blbce nedělej. Nechceš mi přece říct, že nějaký kocour je chytřejší. Náš Einstein by klidně mohl pomáhat Einsteinovi, kdyby ještě žil. Je chytrý jako smečka vlků. A víš, že je vědecky dokázáno, že vlk je velmi chytrá psovitá šelma, že je ze psu nejchytřejší? No, nevím, z čeho usuzuješ, že je tak chytrý. Ale když ho posledně hlídali naši mladí, než měli děti, tak víš, že mu koupili pod stromeček různé testovací hry pro psy. A jak to dopadlo? Místo, aby se předvedl, tak i po 3 týdnech, když měl hledat pamlsek a udělat nějaký úkon, tak si lehl na záda, ukázal bříško, tak trošku mňoukl a bylo. Prostě to nezvládl. A na cvičáku taky žádný lumen. Bylo vidět, že se jako vždy schyluje k rozepři, jestli je inteligentní a jak moc, ale zde to už vypadalo, že se Igor zahleděl do té potvory, která byla určitě střižena nějakou šelmou. Einstein se spokojeně protahoval, jako by rozuměl, že se ti dva přou o jeho krásu nebo inteligenci. Vždy mu to dělalo radost, protože různá změna intonace hlasu, jeho zabarvení v něm, vyvolávaly pocit bezpečí, radosti. Prostě jsme zase všichni doma a já tu mám ještě Lízinku. Najednou se zvedl, loudavě se skočil z pohovky a vydal se napříč zahradou za Lízinkou. Tak když ho viděla, tiše zapředla, lehla si, aby dosáhl na její čumáček. Ten si k ní zlehka čichl a zcela na jistotu si šel lehnout na její rozsáhlý hřbet. Lízinka se pomalu zvedla, aby nespadl, a tiše, tak jak to šelmy dělají, zmizela s Einsteinem v keřích. Elis se zatajil dech a udělalo se jim dlo. Igore, tak dělej něco, byla úplně stuhlá, nebyla schopna pohybu. Igor se jen smál, dolil sobě i Elis skleničku šampaňského a začal připravovat rybu na krásné talíře s motivem, který se hodil nejen k rybě, ale i do tohoto ráje. Elis stále nebyla schopna jakékoliv reakce, dokonce nevnímala, že ryba je už na stole, krásně orosené bílé víno, že je už také připraveno. Ke stolu, zahlaholil Igor a pustil CDčko Karla Gotta, kterého Elis milovala a on vlastně také. Jeho písnička o kufru iluzí či o bělom koni, prostě všechny jeho písničky byly krásné a tiše podmalovávaly ten nádherný podvečer nebo pozdní odpoledne. Igor viděl, že ani to na Elis nezabralo, tak zavolal: Lízinko, přivez nám Einsteina. Elis blesklo hlavou, to je blbec, zatnula zuby s tím, že místo večeře, na kterou se opravdu těšila, půjde hledat svého mazlíčka, chytráčka, miláčka, aby ho zuboženého vyrvala z drápů toho hnusného zvířete. V tom se k ním řítí Lízinka. Na hřbetě se drží její miláček jako klíště, hlavička pěkně zvednutá, ouška ve vánku plandají a možná se i smál, pokud se psi umí smát. Lízinka zastavila před terasou, trošku se snížila, aby mohl přes její obrovskou hlavu vstoupit přímo na terasu, aniž by musel po schodech. Pak se opět podívala na Elis velmi zlé, otevřela svou obrovskou klamu a loudavě zmizela v zahradě. Zůstala jsem sedět jako vytesená z kamene. Igor se řechtal, až se za břicho popadal, doslova slzel a dostal škytavku. Einstein se mohl zbláznit radostí a vyváděl tak, že dostal škytavku také. Tak to byl první den v ráji, kam jsem se těšila, abych si na pár týdnů odpočinula od toho hnoje, se kterým jsem se musela seznámit. Tak vidíš, že jsme se tady nenudili. A to jsme stihli ještě zajet na 14 dnů za golfem a za vínem. Kdy? To je už dávno. Nechtěli jsme tě otravovat.
Monty mi půjčil domek, tak jsem vzal Atíka a taky Lízinku. Byli tam skoro všichni na prázdninách, všichni naši kamarádi. Byla tam i hromada lidí od vás. Ach jo. A já si dělala starosti, že vám bylo smutno, že jste tesknili. Chceš mi vyprávět, co se vlastně děje, že si tam stvrdla tak dlouho? Myslím, že ještě stvrdno. Není to nic zajímavého. Stejné věci jsem už řešila v mnoha zemích. Vždy to má ale jiný podtext. Vzpomínáš tenkrát v Itálii, v Indii? Prostě stejné zájmy, ale různé scénáře, jak přijít bez práce k penězům. Pojď se raději projít a vyprávěj, co všechno jste podnikali. Jedli jsme, pili jsme, hodovali, hráli golf a tak. Nekecej, to bych tě nesměla znát. Jak to vypadá u Montyho? Ani se neptej. Mám obavu z velkých změn, které přinesou obrovské nepokoje, a to v celém světě. Tak dost. Nechci už nic dalšího slyšet. Dáme si bobříka mlčení o všech těch negativech. Chci si těch pár týdnů užít jen tak, vyčistit si hlavu, zajít na dobré jídlo nebo si ho udělat, pozvat pár přátel, určitě rádi přiletí. Nechci vůbec přemýšlet o tom, že když jsem část té party uviděla poprvé u nás na pláži a o nějaký rok později v kavárně ve městě, že těch pár let uteklo jako voda. Igor chytil lehce Elise za ramena a šeptl. Půjdeme se projít. Západ slunce nad oceánem máš ráda. Tak jdeme. Zuli si pantofle a vyrazili na pláž. Einstein se loudal za nimi a Lízinka zůstala u terasy. Už teď si byla Elis jista, že to strašné zvíře, podobající se kříženci jaguára a pumy, je lepší než bezpečnostní zámek.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, dneska jsem natěšený, protože to má být speciální úklidový díl, což si rád vyslechnu, já v tom mám stále rezervy, ale mám i dobré nápady, protože se budeme bavit o jednom velkém úklidu, a ne když si z voleb nic neodnesete a opakujete stejné chyby a ono to překvapivě stejně blbě dopadá. Takže těším se, Petr přinese své, já mám také nějaké drobnosti ze života.
1: No, hlavně ty jsi přišel po mně, tak já musím se tě zeptat, ještě máme vládu, drží vláda Petra Fialy, protože máme tady za sebou eurovolby, máme před sebou v podstatě trojí volby a vrátil se nám Evergreen hnutí STAN, který zase začalo vyhrožovat svojí vlastní vládě, kde mimochodem připomeneme jenom druhou nejsilnější vládní stranou, a sice, že by mohlo odejít z vládní koalice, to řekl jeho ministr školství Mikuláš Bek, pokud by mu ministr financí Stanjura nepřihodil zhruba 40 miliard na školství. Tak ono je to, se Stanem tohleto se vrací úplně jak, no jako zima, léto a další roční období, protože Vít Rakušan je průkopníkem toho, že z jara vyrazil na to protivládní turné. Teď utrpěli v podstatě debakl v eurovolbách, nebo zůstali daleko za očekáváním.
2: Nevýhru, Petře,
1: nevýhru. Máme nový, vidíš, vlastně vrátili se nám klasické termíny. Nevýhra, takže utrpěli nevýhru, zůstali. No, naplnili asi třetinu svého volebního potenciálu, tak já už nevím, jestli i tohle by se nedalo nazvat porážkou, ale žijeme ve fialovské éře samých volebních vítězství, tak budeme říkat, nebudeme to kazit, utrpěli nevýhru. Každopádně, myslíš si, že hnutí STAN myslí vážně to, že by odešlo z vlády?
2: Tak samozřejmě ne, proto to taky zatím zvolilo tu taktiku, že to řekl minimálně známý ministr národu Mikuláš Bek. Nutno dodat, že minimálně známý i učitelům, protože pro ně je to ministr, který vlastně tak trošku Vlastimil Válek školství slibuje, stále všechno zefektivňuje, zlepšuje, a realita je taková, že školy mají menší rozpočty. Z těch rozpočtů ještě zalepují doplatky školníkům, ajťákům, kuchařkám, spoustě aktivit, investic, které prostě jsou spojeny s tím školním rokem. A všechno to je zahaleno tím nezdražováním, čili ve výsledku ten koláč je ještě menší a demotivační v tom, že je to bohužel i ministr byrokracie. Že se krásně potvrzuje, že čím máš méně, tak tím tě zavalí více formuláře. A tento ministr tak pološeptem řekl, já bych taky mohl odejít. A asi doufal, že se to trošku otřese ve školské obci, ale ona školská obec si v podstatě řekla, že by to šlo i bez ministra, protože ty trendy jsou nastavené tak a ministr školství je tak submisivní, že tragédie je, že kdyby nebylo to ministerstvo obsazeno a v podstatě se to nechalo v rukou Zbyňka Stanjury, který prostě kouzlí z čísly, kdy strašně dlouho není peněz, a pak najednou Marian Jurečka těsně před volbami řekne, že peníze budou pro pracovníky ve veřejné správě, ale budou až těsně za se v září, měsíci supervolebním, senátním a krajském, tak v podstatě, kdyby takto se vedlo školství, tak to pedagogové a nepedagogové v podstatě stejně nezaznamenají, protože nikdo je nebrání, nikdo je nehájí. A je to smutnější o to víc, že starostové si z toho udělali vývěstní skříň, že starostové jsou vedeni pedagogem Vítem Rakušanem, a pomalu si mnozí říkají, kdyby tam byl konečně nějaký nepedagog, možná bychom se měli lépe.
1: Pedagogem Vítem Rakušanem. Vládu vede pedagog Petr Fiala. No, ona je to taky, vláda taky profesorů a učitelů, což je paradox v tom, že teď zrovna se bavíme o školství a o tom, že by vláda padla kvůli školství, čili kvůli učitelům, když má být jejich vládou, jestli má být tahle vláda něčí vládou, tak učitelů. Je pravda, ty si řekl, on už tady platí v téhle vládě taková příměra, čím víc se, jak se tomu říká, zefektivňují procesy a nastavují a nastoluje se agenda a všechny tyhle ty keci, tyhle ty narrativy, abych se držel.
2: Teď se okrepal, ty mě zase zastrašuješ.
1: Tak
2: jsou foltinovské taktiky,
1: jsou
2: pozor.
1: To foltinovské slovíčka, ale tak tím víc nakonec si vysloužíš stávky a podobně, protože i školství už stávkovalo.
2: A... Hele, je to poučení Marie Terezí. Prostě na chudý lid musí být přísnost a to se nejlépe dělá, když nežeš zrovna vybírat berně, tak je zaval papírem. A speciálně zdravotnictví a školství české teda upí tou přebujelou byrokracií naprosto neskutečně. To jestli policisté si stěžují na to, že vlastně papírují více, než aby byli v ulicích, tak ať se někdo jde podívat do škol a ať se jde někdo podívat do speciální kanceláří ředitelů a jejich zástupců, to je v podstatě vyplňování blbostí pro blbosti, kdy ti dokonce ten resort sám přiznává, že je to totální blbost a že to je jenom proto, aby ten resort v podstatě fungoval, ale docílí toho, že školy nebrblají, protože nemají čas, nerozvíjí příliš jako svou nějakou akademickou svobodu, by se řeklo, protože nemají čas a jsou permanentně pod tlakem takových těch povinných různých přednášek, protože je to čárkovej systém. Když je máš, je všechno v pohodě, všechno v klidu a můžeš si v klidu byrokratizovat. Takže bohužel je to strašný, říkám to jako pedagog praktik, jako člověk, který tím sám prošel, byl na obou stranách barikády. Je to smutný, ale je to cíl.
1: No, ono jde vlastně o to, že hnutí STAN, ono už teda ta výhruška ministra Beka, že by STAN odešel z vlády, si vysloužila odpověď z koalice, že takhle se teda určitě nejedná, že prostě STAN jsou už, že se z nich staly takový hnutí leváků v tomhletom ohledu. Já jsem si vzpomněl na ten výraz tváři Markéty Pekarové Adamové po tom dohodovacím řízení, když si pozvala vláda svého prvního vicepremiéra na kobereček a Víta Rakušana kvůli tomu protivládnímu turné, tak si říkám, kdy podobný dohodovací řízení stihne Mikuláše Beka. A už se těším, jestli ho stihne i ten výraz Markéty Pekarový Adamový. Ale
2: Petře, to ono... nebude, protože Vít Rakušan teďka tohle turné už nedělá po Karviné, už to nedělá po Mostě, už to nedělá po České Lípě, ale dělá to ve vládě. Protože zjistil, že je to levnější, že se tak neutaháš, nemusíš se přesouvat, nezabere to tolik policistů, protože v podstatě tam máš jakoby pevnou danou stráž a děláte kolegům na vládě, protože to bude takový italský manželství. A ty jako milovník Itálie to musíš chápat.
1: No,
2: permanentní kampaň.
1: Pozoruju to, že když si na vlastní vládu tak hezky levácky vyšla být Rakušan a udělal to protiturné, který bylo tak jako na zádech Petra Fialy, jeho vlastního premiéra, tak si myslím, že STAN měl ještě o něco víc sebevědomí, že se teda lek, kam spěje budoucnost té vládní pětikoalice, ale že si myslel STAN, že je silnější, protože on samozřejmě se cítí v kramflecích a hlavně to bylo po těch volbách, kdy prostě díky spojenectví s Piráty mají 33 poslanců, v podstatě na úkor Pirátů, ano, to všichni víme.
2: De facto jenom o jednoho poslance méně než občanští demokraté.
1: Premiérská. A pochopitelně po těch volbách oni se nafoukli sebevědomím a pocitem toho, jak uspěli. A myslím si, že teď je jako časem začala dobíhat realita a teď je doběhla v těch eurovolbách, do kterých oni šli jako v podstatě jeden z těch tří presumptivních vítězů díky přifouklým volebním potenciálům, kdy v podstatě dva průzkumy dali volební potenciál téměř na roveň vítězního ANO, druhého spolu nakonec. Oni naplnili třetinu a že si teď ověřili, že i navzdory turné Víta Rakušana, tohleto je skutečně ne nevýhra, ale je to prohra, protože...
2: Za neskutečné peníze.
1: Za neskutečné peníze a oni vidí, že ani turné, ani angažmá Danuše Nerudové v eurovolbách v podstatě jim žádnou slávu zatím nedělá. Tak si myslím, že se teď, že dostíhává realita toho, že ani oni nejsou žádný hvězdy a že by se STAN za chvíli mohl přiřadit do toho pytle TOP 09 a lidovců, který prostě stihnul. No padlo na ně kladivo pětikoaličního vládnutí a STAN, on už předtím tak balancoval na, řekněme, ty preference byly někde mezi 6-8%. Což je pořád prostě, to nejseš čertovi z lopaty nebo ďáblovi. A teď vidíme, že teda se vrací k tomu, že si začínají dupat, ale na obranu ministra Beka musíme říct, že oni vlastně, pokud by mu to ministr financí Stanjura nedal ty peníze, ono se jedná o téměř 40 miliard, což na druhou stranu nejsou malý peníze úplně v tom rozpočtu, tak že by výdaje Česka na školství vlastně klesly poměru k HDP pod průměr zemí OECD a musíme ještě dodat, že vlastně na ten průměr OECD ty výdaje na školství vytáhla vláda Andreje Babiše. A tohle to je vláda, která říkala přesně, vzdělání je pro nás prioritou, pořád slyšíme vzdělanostní ekonomika, nesmíme montovnou, budeme takovým Izraelem, budeme tady zemí startupů a technologický hub a já nevím, co všechno. Vyskré do TOP 09.
2: A pak nám každý server
1: musíme, Česko musí
2: a software spadne, že jo?
1: Česko musí zrychlit a tak dál. No a teď by ty výdaje poklesly znovu. Vrátili by se na úroveň těch předchozích vlád před premiérováním Andreje Babiše.
2: A Petře, ještě jedna pikantérie, proměněno taková drobnost, že samozřejmě on to je strategický boj, protože vem si, že Andrej Babiš v podstatě posiloval svého nepřítele. Řekněme si na rovinu, že učitelé nebyli úplně jeho věrná voličská skupina a nestali se ani po zvýšení platů. Ač to mnohé překvapilo, že opravdu to platilo a že se to dotáhlo. Samozřejmě ještě s tím, že se říkalo, věci se jako posunou, bude to ještě postavené víc na osobní ohodnocení a tak dále. Ale každopádně ledy pukly a posunulo se to. Starostové vlastně vyrostli programově na tom, že hájí vzdělané, že hájí učitelé, že hájí školy, že hájí regionální školy, menší školy, aby to dostupnost státu zůstala. Udělali si z toho opravdu takové téma výkladní skříně a je to pro ně samozřejmě teďka dvojnásob důležité z toho titulu, že oni provedli výměnu voličstva a ono se ukázalo, že se to úplně nepovedlo, že staří povětšinou odešli, zklamali se, noví ještě nedorostli nebo nedorostla jejich důvěra a důvěryhodnost starostů. A Danuše to taky úplně nezvládla, protože že ta už teďka, ač je stranička, tak všude chodí a říká, starosty jsem fakticky zachránila, jinak by se tam
1: ona nedostali. Já miluji její teda skromnost. Miluji její skromnost.
2: Je hezké stranické.
1: Tak za prvý zachránila starosty, dopadly by bez ní, ty by se možná bez ní do Europarlamentu nedostali, jak říká. A druhá, na druhou stranu ještě proti ní tady prostě se jel prej hejt neuvěřitelný, takže ona je úplně spasitelka.
2: No Máří Magdalena. Máří Magdalena, já bych ji nenominoval do Evropské komise, já bych rovnou ji udělal nějakou speciální cestu do Lourdes a pověnoval bych ji nějakou hezkou lokalitu, to chci poprosit posluchače, pokud vědí o nějaké pěkné studánce, která je přehlížená všemi, napište, my zkusíme paní Danuši vyzvat, vezmeme Helenu Langšádlovou, Věru Kovářovou, společně tam vyrazíme, bude památné místo, důvod opravit tu studánku a aktivně ji vyhledávat a paní Danuši by slušela. A určitě ta studánka by zase řekla, že Danuše Nerudová sluší jí, protože ona je to obecně taková slušivá kandidátka pro jakoukoliv slušivou situaci. Ale samozřejmě pro ty starosty je to teďka zapeklité, protože si vemte, ztratili jste původní voliče, otřásli jste obrovskou důvěrou právě učitelů, protože se fakticky nic nezlepšilo k lepšímu, prostě té byrokracie a hubenějšího platu přibylo vlnou zdražování. A teďka vlastně vy chcete získat nové voliče, hodně jako městské voliče, říkejme jim prostě topkaři 2.0, případně konzervativnější piráti 2.0. No jo, ale ty právě zrovna na to školství slyší. A já dokonce naiva jsem kdysi vyrostl na literatuře, která říkala, že nejlepší zbraní je informace, vzdělání.
1: Počkej, dneska máme dezinformace, bacha.
2: Jo, rozumím, to jsem slyšel, dneska jsou takový zvraty. Já jsem ještě takový ten Jiráskovec, jo, že tam vždycky bylo, že ti vlastenci chudáci, kdyby možná tušili, říkali, že národ zkvétá, a pak náš první československý prezident říkal, že národ zkvétá pouze v momentě, pokud zkvétá jeho vzdělanost, pokud jsou lidé vzdělanější, od svých předchůdců moudřejší a ta vzdělanost má dveře otevřené ve všech aspektech společnosti a politiky.
1: No jo.
2: Tak teďka trošičku nevím, jak na tom jsme. Máš
1: já
2: pravdu,
1: ti řeknu,
2: teďka jiný vytahujou dezinfa,
1: prosím tě,
2: místo
1: za
2: infa.
1: Vlády Petra Fialy národ zkvétá non-stop.
2: Statistiky jsou neúprosté.
1: Není s ničím problém. Teď měl Petr Fiala další, nám dopřál další nadílku radosti a lakování reality na růžovo. Četl jsem, jak to Markéta Šichtařová, ekonomka, toho jeho ekonomického, nebo tu jeho ekonomickou potěmkinu vesnici musela přelakovat zpátky do reality. Ale, takže za Petra Fialy národ zkvétá non-stop. Není žádný problém, bohatneme a tak dál, ale
2: jenom vždycky u sousedů a v jiném městě, které nikdo ještě neviděl, si říkám. Ale on to umí vždycky tak vyprávět, že ono tě to úplně uchvátí. Jo? Že to je ve své době, když Alena Schillerová vyprávěla o nás živnostnících a EET a ona vyprávěla tak krásně, že živnostníci pomalu jako si říkali, hele, my sice jdeme pod oprátku, ale s úsměvem širokým. Tak tohle je podobný. Pravda je, to je jenom takový mimoděk, že já se Petra Fialy musím zastat. A teďka podle mě se otřásá úřad vlády a Petr Fiala říká si, to je něco špatného. Něco špatného, když se mě zastává už Jan Kubáček. Protože on v podstatě v tom svém rybníčku vyhrál, protože lidovce má na kolenou. I největší kritici z lidovců, kteří říkali, půjdeme samostatnou cestou, tak teďka říkají pro Bůh, ať nám tam pár ještě sněmovních míst v koalici spolu zůstane, protože jinak se nedostaneme už nikam. Čili nejstarší politická strana to tady vzdala, neuvěřitelný, ale je to tak. A TOP 09, hele, se svým skejtem šesti kandidátů, čili šesti rodin vlivu a Markéty Pekarové, Adamové, která udává směr, tak ty už jsou šťastní, ty jsou na vlně, ty prostě už jenom v lůně ODS fungují a ty ODSáci teďka se v podstatě přepočítávají a říkají, hlavně nekejchnout kluci, protože jinak já jako kandidát a moje rodina z té kandidátky vypadne, takže neblbněte. Hlavně nikoho nepřibírat. Takže on Petr Fiala ve svém mikrosvětě opravdu vyhrál, protože v podstatě všichni teďka mu zobou z ruky, protože se bojejí, no. Že už na ně nevybíde.
1: Já, víš, že jsou vždycky možný různý interpretace.
2: Jasně.
1: Já tady nabídnu
2: tak interpretaci. Ty mi píšeš rozhovory a já mu dělám statistiky.
1: Jo, ty rozhovory mu psát mě baví, ale já mám interpretaci to takovou sice, že to je ničivý potenciál Petra Fialy, protože on všechny kolem sebe zničí, mm-hmm. ODSku nikam nevytáhne, takže ODSka zůstane 10-15% stranou díky němu. Z těch kolem sebe udělá naprostý trpaslíky v klinické smrti, takže ty budou rádi, že je táhne za sebou. Ano. Do toho vidíme, jaký jsou ekonomické výsledky vlády, takže v podstatě, i když bude růst 0,01, tak Petr Fiala vyhlásí vítězství a návrat ekonomického růstu, protože ve srovnání s recesí to vlastně bude dobrý. Tohle to je přesně vládnutí a la Petr Fiala. Já už ti rozumím, jak to myslíš. V podstatě všechno jakoby tak zadupu, že kdykoliv někde vyšlehne nějaký nový výhonek života, tak já to můžu oslavit a řeknu, podívejte se, jak to tady krásně ano. bují.
2: Hele, opři se, najdi si nějakou mítinku, kde je 8 kopřiv, vyfoť si to a vyfoť si vedle poušť. Co je zelenější? Jo, to je jenom o srovnání. To je
1: no
2: jenom...
1: je pravda, že 2,5 roku je Petr Fiala u moci, tak... že nám to trvalo, vlastně než jsme pochopili
2: jeho strategii.
1: Kde jsou ty jeho hodnoty.
2: Dusivé obětí Petra Fialy, ale já ti říkám, že až tenhle ten díl bude poslouchat, tak nejen, že mu srdce ukápne, že někdo konečně prozřel a pochopil. A já ti říkám, že teďka v tom chvostu těch poradců pro všechny ty možné dezinformací, mě zavolá a řekne, tohle je, přátelé, ještě úplně jiný level. Ten hladový mu vysvětlí, že je sytej a rozdělí se o poslední zrníčko rýže, protože si řekne, ten pán to tak řekl, že já to vlastně nepotřebuji. Hele, ten Petr Fiala to fakt celý otočil a opravdu podle mě teďka chodí mezi těmi straníky a říká, podívejte na ty lidovce. Chcete takhle skončit, přátelé? Tak mě dejte ještě kvarta, ale já to zařídím.
1: Jo,
2: a oni si řekli,
1: to,
2: Petře,
1: jo, to umí.
2: Jeď do zahraničí.
1: Umí.
2: Jeď do zahraničí a on to vykoupí.
1: Tohle to je hele. Talent Petra Fialy, to máš pravdu.
2: Ale teďka pracuje na Evropské komisi.
1: Zpátky k tomu, kdyby hnutí STAN náhodou se rozhodlo opravdu splnit. Třeba první slib a nebo výhrušku a odešlo z vlády. Ono samozřejmě prostě bez stanu ta vláda nemá, ztrácí ve sněmovně většinu, ale ona je varianta pak to, že stan by ještě mohl držet tu vládu při životě do konce volebního období ze sněmovny, že by ji nenechal padnout, takže by nebyly předčasné volby nebo prostě nebyla by ani nějaká technokratická vláda, ale samozřejmě situaci by to změnilo, protože hnutí STAN by případně bylo už v opozici k té vládě, rozhodně víc, než když je členem vlády, i když Vít Rakušan to rozehrál na obě strany, že jsem první vicepremiér, ale taky jsem první opozičník v mé vlastní vládě. A druhá varianta je samozřejmě, že by STAN naznal, že by se mu vyplatilo jít k volbám teď, nebo prostě úplně z toho vystoupit a opravdu z té vlády odejít, ale já si myslím, že tohleto, že tuhletu éru jako politický odvahy máme dávno za sebou, že vlastně zažíváme éru politické zbabělosti, že už nikdo nemá na nic, jak se hezky česky říká, koule. No. Opravdu jsou to jenom výhrušky samý, když to stáhneme na šéfa lidovců Mariana Jurečku, ten prostě ten nevodejde do kavaťo, nevynesou nebo nevyvezou na nějakým trakaři. Prostě,
2: ne, je to fenomenální. Všimni si, že on teďka v podstatě není a všichni okolo chodí, ale on nám to chlapsky slíbil. a nikdo ho najednou nemá, telefon nebere, k ničemu se nevyjadřuje. Vít Rakušan má samozřejmě ještě několik možností. První, co jsem si myslel naivně, že otevřou, a to je dohadovací řízení.
1: K tomuhle já jsem to zmínil tady, já bych ho chtěl vidět. Já bych ho chtěl vidět.
2: Protože jako opravdu, aby se za celý období svolalo jednou, a to ještě kvůli Martinu Dvořákovi, pro národ naprosto neznámému ministrovi, který si jmenoval pro národ naprosto nulitní pozici, a to zmocněnce pro euro, ekonoma Zahradníka, kdy mimochodem od té doby jsme o něm neslyšeli. Vůbec nevím, jestli něco udělali v té věci.
1: Myslíš, že teď Petr Zahradník nemaká na nějaký analýze ohledně eura?
2: Já si myslím, že to byla nějaká strategie pro strategii. A tím jenom chci říct, jako kvůli jaké blbosti jsou schopni to svolat. A kvůli školství, které si troufám říct, že vedle zdravotnictví a sociálna, je naprosto zásadní. A zase, na rovinu já chápu, když se člověk podívá na zdravotnictví pod Vlastimilem Válkem, tak ono je to těžký srovnání. A tady, hele, já svým způsobem Víta Rakušana chápu, protože si řekne, podívejte, co se děje pod Vlastikem. A je to v pohodě. A Vlastik má krásný pocit. A co se děje ve školství? Teď tam ještě ty učitelé do ty práce chodějí a ty žáci chodějí, takže a svítí se tam, topí se tam a formuláře obíhají, tak co byste tam, přátelé, chtěli měnit? Ne, prostě, hele, Vít Rakušan by musel přejít do fáze odvaha a musel by začít opravdu se jako profilovat fakt jako člověk, který není v politice za funkci a za každé dobré ráno. Těch příležitostí bylo mimochodem několik. První, může vyvolat dohadovací řízení, druhé, může požádat o moderaci pana prezidenta, jestli teda bude ještě ochoten.
1: To by, hele, to si troufám předpovědět, že by nedopadlo dobře.
2: Zatím se mu to neosvědčilo, ale pravda platí, že Petr Pavel prostě má blíž ke starostům než k ODS. Ty vztahy s premiérem, ač to neventilují, tak z dobrých kulárů vím, že prostě jsou napjaté a lidsky se moc nemusí.
1: Myslíš si, že by se ODS ze zápisu Pražského hradu z kanceláře prezidenta dozvěděla něco, co nevěděla do té doby?
2: Jednak a navíc by bylo stylové, že bývalý voják v podstatě prosazuje školskou reformu, aby tam byly peníze, které tam po právu mají být, protože já pomalu věřím tomu, že voják dokáže víc protlačit pro školství než v úvozovkách několik pedagogů ve vládě. Jo. Potvrzuje mě to zatím ta situace nejen téhle vlády, ale i předchozích vlád, kde když tam nastoupil kariérní učitel, tak se učitelé začali modlit, že si říkali, že začne problém. Jo, to nikdy neprospívá. Kuriozně, když tam byli lidé jakoby manažeři, tak to prostě šlapalo. A myslím si, že mnozí tam vzpomínají na toho předchozího v úzovkách tak trošku i prezidentského kandidáta ve školství, protože s učitelskou praxí nula zkušeností, ale fakt jako ty věci dotahoval, naučil se, orientoval se v tom dobře, prosadil mnohé. No a vlastně, víš co, s tím souvisí druhá věc, která se tady začne objevovat a ona, někdo by řekl, se školství nemá tolik společného. Není to pravda. To je teď to naprosto ostudné protahování, vymlčování a teprve teď zveřejnění náhodou po volbách zprávy o té šílené tragické události střelce na Filozofické fakultě, ale nejen na Filozofické fakultě, i v Klánovickém lese, i v Hostouni, že jo? Kdy najednou se to objevilo a začíná se to ventilovat po volbách a řekněme si na rovinu, že z toho, co vyplynulo, teď už i oficiálně, předtím to byly spekulace, ale teď už i oficiálně od vyšetřovatelů, tak to je opravdu na nabídku rezignace jak ministra vnitra, tak policejního prezidenta. A Vít Rakušan, kdyby tohle udělal, tak může udělat obrovské gesto a může si začít profilovat politiku. A jednak je pak na premiérovi a na prezidentovi, jestli přijmou nebo nepřijmou, ale on v tu chvíli získává úplně jinou autoritu a může mimochodem řešit i to školství. A já to spojuju proto, protože já do dneška velmi vyčítám našemu politickému stavu, že namísto toho, aby jako v zahraničí po takovýchto tragických zkušenostech se okamžitě začala edukovat veřejnost a i školy, jak postupovat v takovýchto situacích, jak si všímat problematického jednání, vyhraněných psychických činů. Začali jsme se fakt věnovat naprosto systematicky zastrašování, výhruškám a v tom školství to je dneska bohužel každodenní chleba. Jo. Já fakt před učiteli smekám, protože vždycky se říkalo a já pak pochopil, co to znamená, že když jde dělat učitele nebo lékaře nebo policistu, tak seš jednou nohou automaticky každý den v kriminále. Ale dneska už je to opravdu často, jakože máš pocit, že jsi vyjednavač pásma Gazy, co se odehrává na školách. A dává se to stranou. Ale prostě, aby nás jakoby začali posilovat tu nějakou důvěryhodnost a soudržnost, Tak to mimochodem souvisí hodně právě s tím školstvím a přístupem ke školství a k autoritě školy, jo, a učitelů a obecně vzdělání. A tady to teda vázne a drhne, čili myslím si, že pan ministr, to první vicepremiér, má o důvod víc fakt velmi reálně zvážit, jestli prostě nenabídne svou funkci.
1: To já ti řeknu, co Vít Rakušan nabídne jiný řešení, jak už jsem ho poznal. Vít Rakušan vyrazí na turné. A bude to turné, kde bude vyprávět o tom, o té střelbě na filozofické fakultě. Ještě si tam nechá zinscenovat nějaké prozření někoho z rodičů zavražděných studentů a ten mu podá ruku a řekne, jak je to skvělý, protože vzpomeň si na to, když se to stalo a začalo se to vyšetřovat, tak Vít Rakušan okamžitě řekl, všechno proběhlo, celý zásah proběh perfektně, nemám žádné pochyby o ničem. Najednou, samozřejmě, ono se to stalo těsně před Vánocemi a po novém roce začal, řekněme, nový politický cyklus, tak najednou se začaly objevovat pochybnosti vážný. Do toho se začaly ozývat rodiče těch obětí, kteří prostě měli velký výhrady k té práci. Začala tam být spousta nesrovnalostí. A najednou Vít Rakušan, jako on neměl žádný intermezzo, ale rovnou jako přišel na druhou stranu a řekl, mám vážné pochybnosti o zákroku na filozofické fakultě. No ale tím to zase skončilo.
2: A řekl, vydržte do března.
1: Vydržte do března.
2: A pak to šlo měsíc, co měsíc.
1: A co měsíc vlastně, jako, jak se říká, kdyby na tom seděl, aby to nikam neuniklo. A jenom podle toho, co uchází do médií, tak on buď mlčí, anebo se přikloní k tomu, jako aby byl za dobrýho. A podle mě tohle to úplně perfektně vystihuje Víta Rakušana. Pro mě to fakt, jestli o Petru Fialovi můžeme říct, že je patologický lhář, tak on je v tomhletom levák, což ukazuje i ten jeho vyjednávání o migračním paktu a potom jeho prezentace tady doma v Česku, kdy nejdřív se chlubil, co vyjednal, jak je to skvělý, že tam není žádná kvota migrační, že tam je výjimka pro Česko, no a najednou přepočet přes kvótu tam je a stejně tak tam není žádná výjimka, o kterou teprve musíme žádat, ale on byl ten, který prostě až do poslední chvíle nám o tom lhal.
2: A pak mlčel a vymlčoval. A teďka už to není jeho téma.
1: No teď jsem pochopil, jestli si zachytil tu událost, že německá policie vyvezla nějaký Afgánce do Polska, tam je vyklopili někde to, tak já mám pocit, jestli oni už nezačali naplňovat ten migrační pakt předčasně, jestli tohle to není podoba skutečná migračního paktu, jak si ho vykládá nejmocnější země Evropy, ale...
2: To bude taková turistika přeshraniční.
1: No, prostě ne. Najednou tady lidi v příhraničí vyjdou ven a tam budou mít vyklopený migranty, kterým tam vyvezou z Německa. Ale, a to ještě, jak víme, tak jak to půjde ze západu na východ. Některé věci my třeba jdeme z východu na západ s vládou Petra Fialy, ale některé věci chodí ve opačném směru, tak ty migranti se začnou vyvážet ze západu na východ. Ale... A pro mě Vít Rakušan, a ještě je to taková tragédie, ta střelba na Fildě, a on prostě se chová jako fakt naprostej cynik ohledně toho a všichni víme, že dluží odpovědi jako politický šéf policie, tak dluží odpovědi a celý znovu, on to zahalil pachutí Vrbětic, jo, jako vyšetřování skončilo, zapomeňte, ano. Protože mě by to politicky mohlo poškodit, tak co?
2: Přitom ti řeknu, že kdyby k tomu přistoupil pokorně, svědomím, že to je opravdu a pevně věřím, že snad, no bylo by krásné navždy, ale to bychom si lhali, ale nadlouho to bude prostě výjimečný a odstrašující čin, který tady v našem prostředí naštěstí nesnese srovnání, ale kdyby k tomu přistupoval takto, tu veřejnost začal opravdu spravovat, na co si dát pozor. Začaly se ty věci průběžně vylepšovat. Vystupovalo se s jasnými termíny a lhůtami a ty se držely. A já jsem přesvědčen, že ta poslanecká sněmovna by mu v tomhle šla na ruku, protože žádný soudní politik si na tomhle nebude dělat politikaření, spory, protože fakt ty věci je potřeba řešit v čase. Vidíme, co se děje teďka v Německu, vidíme, co se děje ve Francii, čeká nás olympiáda, všichni jenom trneme. A je potřeba prostě být na to připraven. A tu společnost by to sklidňovalo, naplňovalo opatrným optimismem a důvěrou, že prostě se dělá maximum pro to, aby jsme byli obezřetní, připravení tyhle situace neprobíhaly tak hladce, kdy já rovnou říkám, já prostě smekám před těmi řadovými policisty, hasiči, záchranáři, kteří tam pod tou palbou v podstatě zasahovali v situaci, kterou nezažili, která zdaleka takhle nacvičená nebyla a zdaleka se tak nenacvičuje. Ale i oni si přesně zaslouží ty systémové opatření, aby takováhle situace už znova se neopakovala a nenastala. Ale víš, aby se vystoupilo, jako typu řekneme si to ve sněmovně, řekneme si to na výboru, to je strašný. To je strašný, protože primárně to jsou rodiny obětí, tou obětí, poškození, ale i ta společnost. Je otřesená, bázlivá, nedůvěřivá, je to xtá třeba pořadí a za tohle nese odpovědnost fakt vláda jako celek, ač neříkám, nejsou to strůjci, chraň Bůh, ale oni mají být i lékaři. A lékař taky nemůže říct typu, já tohle neléčím, protože mě to nebaví, jděte si k jinému doktorovi.
1: Jenom bych tady byl opatrný s jedním lékařem ve vládě, aby se toho nechopil.
2: Já ti rozumím, ale tak ten hledá Andy Arony teďka. Dobře, jo? A my děláme třeba do kosmonautiky, to mě fascinuje. Toto na to vláda má čas, energie a reálně to zvažuje. Já jsem si myslel, že si z nás dělá legraci. A u těchto věcí, kde tě opravdu utuhne úsměv a čekáš principiální chování a policie by si mohla nastudovat, jak to řešili jiné státy, kde bohužel je to trošku pro ně každodenní chleba, ale tak jako umí vystupovat a tohle je mimochodem o strategické komunikaci. Čímž zdravím jednoho pana Foltýna, který se tomu vlastně teďka věnuje a možná by měl poradit a mohl poradit, že se tomu věnoval i předtím, tak jenom zkrátka dobře chci říct, kdyby Vít Rakušan opravdu chtěl být osobností a chtěl růst do budoucna, tak teďka přistoupí a řekne vážená veřejnosti. Objevily se informace, které mě znepokojily, nesmí se opakovat, tady mám sadu řešení a opatření, a které budou probíhat v čase tak a tak a tak. Mám příslib tady od politických klubů, plácnu, tady mám i podpisy, že s ním mnou projdou opravdu jak nůž máslem a abych ukázal krok, protože prostě není možné říct viník mrtev, zapomeňme, tak tady nabízím svou politickou funkci. Hele, v podstatě jsem mu to napsal.
1: Já to úplně
2: tak
1: vidím.
2: To přečte.
1: Vít Rakušan by natočil video ze šatny další. Tam by natočil tu rezignaci a úplně vidím ten konec, jak dostane otázku a řekl mu to a on řekne, a co a komu? No premiérovi, že končíš. Neřek, ale řeknu mu to.
2: Až se někdy vrátí a zeptá se.
1: Úplně to vidím.
2: No. Tak on to má na taktice, která je oblíbená mezi lidmi. On se neptal. Tak se mu to neřekl.
1: A ne, tady druhá věc vlastně ještě. No, Stan je úplně nejdrzejší a nejagresivnější, bych řekl, opravdu členem vlády, co předvádí. A teď to vidíme ještě nejen tady tou výhruškou, že by teda z té vlády náhodou mohlo taky hnutí odejít kvůli těm penězům na školství, ale vidíme to teď s výběrem eurokomisaře nebo eurokomisařky, protože mě fascinuje, jak si Stan drze uzurpoval vlastně to právo výběru nebo návrhu eurokomisaře, když to bylo za koalici Pirstan, která se po těch posledních sněmovních volbách záhy rozpadla. No ono, když zredukuješ svého silnějšího politického koaličního parťáka na 4 poslance z nějakých, oni měli přes 20 Piráti předtím, a
2: tak?
1: Ty se na tom trhneš 33 poslanců, tak chápu, že Piráti se aspoň minimálně v tomhle ohledu právě cítili trošku zrzený a já nechci použít to ošklivý slovo, ale podvedení minimálně.
2: A pak se to párkrát opakovalo.
1: Pak se to párkrát opakovalo, což je...
2: A překvapivě teď jsou Piráti
1: ale ono, víš co, tady musíme říct, že hnutí Stan je konzistentní, protože tohle to je jeho politická tradice a historie. Ono se do sněmovny ho vyvez Miroslav Kalousek, naprosto cynicky z druhé strany tím, že mu chyběla po založení TOP 09, mu chyběly personálie v regionech na kandidátky, tak prostě zjistil, aha, tady je nějaký hnutí Stan, starostové, ty mají naopak jako nemálo lidí v regionech. Tak,
2: a dobrou značku, řekněme si, že ono to Miroslavu Kalouskovi posloužilo dobře.
1: Protože starostové jsou nejdůvěryhodnější politickou funkcí nebo funkcionáři u veřejnosti, tak je vyvez do sněmovny. No a od té doby samozřejmě záhy pochopil, co jsou zač, ale prostě byl to vzájemný cynismus. Fungovalo jim to, že se doplňovali, prostě potřebovali to k moci. A potom hnutí Stan takhle zkusilo sednout na lidovce, ty z toho včas utekli. No, zkusilo to taky s miliardářem
2: Dětkem.
1: Ten si je zkusil koupit a protože je podnikatel, tak si myslel, když si je koupím, no tak budu diktovat, jsem šéf, tak to Čoče, taky nevyšlo.
2: To já nevím, to já mu zase nechci křídit, co já jsem slyšel z toho, tak on spíš si myslel, že jako to bude neideologické věcné hnutí, které
1: no,
2: logicky bude
1: no.
2: brát Babišovi a teoreticky by mohlo být i v koalici na tématy s Babišem a tam mu bylo řečeno hochu ne, tohle bude ideologický a bude to antibabiš.
1: No právě proto říkám,
2: tak šel rychle domů. No.
1: On prostě si myslel, když mám akvizici tady, tak můžu prostě ovlivňovat a rozhodovat nebo spolu rozhodovat o tom, co se s ní bude dít a záhy prostě pochopil, že si koupil politicko-podnikatelskou akvizici a stranu. Takže jasně, ale jenom prostě Stan má takovouhle historii a už to trvá 13 let nebo 14, takže oni se zvykli takhle prostě chovat. A teď teda Stan navrhnul vládě Josefa Síkelu, ministra průmyslu a obchodu, jako kandidáta na eurokomisaře a samozřejmě Danuši Nerudovou jako záložní variantu. Protože
2: a taky si o to řekla. Ta tiskovka po volbách byla kouzelná. Krásná. Jako. Předsedo, řekni ještě tohle. A my chceme říct, že Danuše Nerudová zůstává naší kandidátkou Evropského komisaře. A tím můžeme ukončit tiskovku.
1: I kdyby prohrála desatery volby, tak prostě zůstane tou naší kandidátkou na eurokomisařku a samozřejmě z jediného důvodu, protože já Vít Rakušan jsem jí to slíbil, když jsem jí angažoval na kandidátku, protože jí to prostě neslíbila Topka. Takže asi tak. Tohle
2: ale to je to ronaldovský syndrom, ale prostě nekopat.
1: Ale
2: tak, no.
1: Víš, co je zajímavé, jak to vlastně převzali automaticky média, že vůbec se nedoptávají, no počkejte, a co teda ten kandidát Pirátů, kteří nominovali Marcela Kolaju, a teď přeci to byl Pirstán, kdo má mít to právo, a teď najednou se už jenom hrne Síkela a Nerudová, a Piráti ty jsou prostě úplně, jako kdyby si to nominovali pro nějakou jinou vládu. V jiný zemi. Vůbec to nikdo nebere vážně. Tak tohle to je v podstatě, tohle symbolizuje Stan jako málo co.
2: Je to tak. Na druhou stranu já se jich musím zase zastat v tom, všimni si, jak já jsem dneska smyřlivý. Já jako na každém téměř najdu něco za co pohladit až.
1: No tak si vidím, že jsi ponořený v těch tiskovkách Víta Rakušana s Danuší Nerudovou.
2: No, a já dneska chápu, už jsem vyházel půl členů vlády.
1: A já chápu, že to působí.
2: Tak to je jako neskutečný. Jako, hele, já jsem milovník takového toho humoru 60. let, takového toho trošku homolkovského a to ono opravdu tomu, jako to aranžmá sedí, víš, to je takový to prostě dokud tě nezavolá, já tam nejdu. A fakt mám pocit, že někdy prostě Homolkovi mají revival a mají pokračování. Ale mě ti fascinuje, že já z toho prostě začínám mít pocit ten, že se vede prázdná bitva. Že se vede jenom bitva kvůli tomu, musíme je dloubnout, aby všichni věděli, že v té vládě jsme a umíme si bouchnout. Vzpomeňme si, co se dělo okolo euro, ve výsledku se to stálo na Zahradníka a stálo se to vlastně na nějakou spikleneckou práci, kde my žádné výstupy z toho nemáme. A postavilo se to čistě na ideologickém, seš buď pro euro,
1: jeden
2: anebo
1: výstup
2: seš
1: z toho máme.
2: Putin, no.
1: Hele, jeden výstup z toho máme, teď ti do toho skočím, a sice těsně před eurovolbami vyšel výzkum Stanu k postoji české veřejnosti k euru a tam už je 80% proti, takže působení Petra Zahradníka evidentně se nemíjí účinkem. Hele.
2: Jo, kdyby nejeli Helenu Langšádlovou, kde jsme všichni mohli vědět? Výzkum a vědaví své.
1: Jo, kdyby jí poslouchali, jak si o to řekla tehdy.
2: No, byla připravená a dělala by to o volné.
1: Jak ona to říkala, budu
2: ambasadorkou
1: eura.
2: Což jsem si říkal, aby to teda euro taky ustálo.
1: A teď je ambasadorkou dezinformací, ne? Nebo boje
2: Počkej, teďka někoho přesvědčuje, ale já už ti člověče nevím pořádně za co, proti komu, jo. Každopádně jsem říkal, ať jsou, já bych, hele, teďka ji zaměřil na Hutie, protože tam začíná být velký problém a mohlo by nám to jako velmi pomoct. A ona je v tom dobrá, já si myslím, že ona by zastrašila. Že by konečně ty tankery začaly projíždět, protože to je naše tajná zbraň, ale abych se vrátil k těm stanařům, hele, já jako chápu, že ona prostě ve vládě se ta politika vede stylově a silově. ODSka kolikrát vydírá všechny ostatní, vidíš, co udělala se svými nejbližšími koaličními partnery, prostě zmarginalizovala je, krásně to popsal, že začala prostě taková trpaslíkovská politika toho nebezpečného obětí Petra Fialy.
1: A to si hezky, já teď se budu dívat na to, koho Petr Fiala objímá a v podstatě to budu považovat za jeho politický nekrolog.
2: Taky si všimni, že chodíme okolo úřadu vlády velmi daleko, aby si nás nenašel a neřekl, kluci, já vám chci poděkovat. Jo, ono nikdy nevíš, ale ono to obětí a obětí má různé výsledky. Ale stanaři podle mě udělali jednu obrovskou chybu, že s tím sebevědomým a vymezováním začali pozdě, že jim ujíždí vlak. Že si mnohem víc toho prosadila ODSka, že jeli zbytečně ideologickou politiku, takovou tu farářovskou, takové to kázání, ale o prázdné morálce a bez výsledků, což zklamalo jejich voliče opravdu z těch menších měst, regionů, které si říkali, hele, tady vlastně povstává hnutí, které by mohlo být hnutí ANO, ale bez Andreje Babiše, bez jeho kaus, a řešilo to, co nás konkrétně štve v každodennosti.
1: Jenom mi v paměti oživil film Farářův konec.
2: Ten je neskutečně moudrý. To si prosím puste. To je pravda. To je velká škola života. A teď jim ujíždí vlak. Teďka mají pocit, že zase to musí vést čistě prázdným konfliktem. A já se obávám, že to dopadne tak, že oni vlastně bojují za tu Danuši, jenom proto, aby bojovali za Danuši. Vůbec se neřeší, jestli ta Česká republika dostane nějaký adekvátní a smysluplný rezort. Protože od Vladimíra Špidly si řekněme, bývalého to premiéra, jsme jenom vždycky měli, jenom jsme paběrkovali a byly to parodie, byly to trafiky pro trafiky. Ví sám Andrej Babiš s Věrou Jourovou, kterou dvakrát nominovali, byl to průšvih, je nám to kazilo vztahy v sousedství a byla to prázdná politika, kterou mimochodem teďka nedrží ani Evropská komise, protože poslední perlička, kterou tady musím vytáhnout, protože vím, že oba dva máme rádi Itálii. Teď ti čověče, zpráva o svobodě italských médií nevíde, dokud nebude jmenovaná Evropská komise, protože nějaká Ursula von der Leyen chce obhajovat a stojí velmi výrazně o podporu samozřejmě Giorgi Meloni. Takže já se ptám, kde je Věra Jourová a jak ty holky rozsoudí a jak to, že teďka mlčí a jak to, že teďka nevede svatou válku za pluralitu, svobodu médií,
1: podle mě, ale mediálního prostředí. Věra Jourová na tom sedí a hledá známky a stopy dezinfa v italských médiích. To je úplně jasný.
2: No tak to si počte, tam toho je dost.
1: Jo?
2: To se doví i to, co vědět nechtěla. A tím jenom chci říct, že vlastně místo toho, aby stanaři bojovali za silnej rezort, a vedle toho paralelně to vyhandlovali za větší podporu do školství, případně jiné priority. A prostě ukázali, že furt jako jsou schopni něco vylámat na té vládě a že jsou tím pádem nenahraditelní, tak to obávám se dopadne tak, že prostě školství, to jsou ty třísky z padajícího dřeva, z vedlejšího lesa, a bude se opravdu do poslední chvíle úplně jako hloupě bojovat za Danuši a buď to dopadne tak, že dostaneme opravdu zase trafiku pro trafiku a bude to jenom ostuda. A nebo budou muset couvnout. Ale v podstatě jako bez nějakého efektu, jo? Že si ty lidi neřeknou typu dobře, ale couvli z vyššího principu, typu, že republika dostane rezort energetiky, což by pro nás bylo nesmírně praktické, nebo dopravy. Já vím, rovnou posluchači si říkají, ale milý Honzo, on tam, ten dotyčný či dotyčná, musí kopat za Unii. Je to absolutní pravda s dvěma výjimkama. Německý a francouzský eurokomisař, tam se vždycky kope za ty členské státy Německo a Francii. Ano, ale vždycky je pro nás výhodné, aby v tématu, které budeme teďka sakra řešit, a energetika, dopravní síť, investice jsou pro nás naprosto kruciální a potřebujeme tam evropské peníze, protože jsou to neskutečně drahý a dlouhodobý investice, tak aby tam byl někdo, kdo nám přece jen trochu rozumí a kdo proto má jako mírné pochopení a dokáže dokonce být třeba i spojencem v těch evropských institucích. Ale boj za Danuši, jenom proto, aby Danuše měla dobrý pocit, skončí jednou obrovskou blamáží.
1: Ono je to, vlastně, když to shrnu, ty jsi to perfektně popsal, já myslím, že můžeme skončit tím, že hnutí STAN, až bude se dělat, až se potrhne a sečte jeho působení ve vládě, tak vlastně tam bude, dostali jsme Danuši do případně jako do europarlamentu určitě a mohli jsme ji dostat i do eurokomise. Já teď jenom, když vidím ty dva kandidáty STANu, a sice Síkelu a jí, tak vzpomeň si na to, když Síkela nebyl schopný jako minister průmyslu a obchodu v Česku prostě vyřešit tu energetickou krizi a po vzoru v ostatních unijních zemí zastropovat ceny elektřiny a plynu. A došlo to tak daleko, ta jeho neschopnost, že Petr Fiala vlastně mu odebral část energetické agendy a začalo se to řešit vlastně v kruhu kolem něj, protože prostě Josef jak Pepa toho nebyl schopný. No, teď je z něj vlastně favorit, protože vedle Danuše, to je její efekt, vedle Danuše vypadá i on jako borec a vlastně najednou se může říkat, no, všimni si, jak najednou nejen z ODS, ale z trojkoalice spolu začaly ucházet vyjádření o tom, no, Danuše, ta to být nemůže, protože ta si splete dveře v Bruselu, kam vůbec by šla na jednání, takže tu tam poslat nemůžeme, ta by asi jednala s jinou komisí úplně.
2: Ale všechny oznámkuje.
1: Ale všechny oznámkuje, to je jasný. Tak nám z toho logicky vychází a velký borec je Josef Síkela, protože ten tam samozřejmě jako minister průmyslu Česka, členské země EU, jezdí na jednání ministerská, takže přinejmenším ví, jaký dveře občas otevřít. Takže řekněme si, že laťka leží nízko, ale prostě díky Danuši na ní sedí Josef Síkela jako vítěz.
2: Hele, nějaký Filip Turek si nemohl přát víc než duel s Danuší Nerudovou. Nějaký Pepa Síkelu si podle mě normálně platí Danuši Nerudovou, aby mu dělala sparring partnera, takového anti-bodyguarda, protože mu to usnadňuje tu dlouhodobou kampaň, kterou si tam vede. Mimochodem, já si dokonce myslím, že fakt jak otálel s těmi lhutami a limity za ceny energií, že to už bylo jeho předkampaň, aby potom uspěl v těch eurounijních celistvých institucích, kde všichni kopou nejprve za sebe. A když si to vyřeší, tak pak volají potom celounijním řešení a my blbci, papežtější papeže, čekáme až na to celounijní řešení. Takže on podle mě, Pepa, má i dobrý vzkaz, že řekne, hele, budete mě tam mít, já vám kluci ten telefon zvednu a zároveň skeptiky to potěší, protože skeptici si řeknou, to je cesta, jak oslabit Unii zevnitř.
1: No hele, vlastně můžeme asi skončit tím efektem Danuše, ty jsi to řekl perfektně, mě tady napadá, vlastně celá opozice asi před těmi blížícími se sněmovními volbami 2025 si nemůže přát nic jiného než nějaký televizní duel s Danuší. A mají volby vyhrané.
2: Já si myslím, že konkurence Víta Rakušana bude dělat všechno pro to, aby Danuši utrhli zpátky do Čech a řekli, paní Danuše, stan si zaslouží ještě kampaň číslo 3. Takže já, jestli můžu Vítu Rakušanovi jako opravdu poslat jasný vzkaz Petra Fialy, Danuši přes hranice České republiky do Tuzemska k nám už nepouštějte. Proto já myslím, že on jako jediný tam strašně do ty komise chce. Protože ví, že pak se nemůže 5 let vrátit. Jo? A samozřejmě Danuše tam chce, protože dělala návrhy penzijních reform. A ona moc dobře ví, že jednou eurokomisař, navždy eurounijní penzista z peněz nás všech občanů Evropské unie. A to je sakra reforma penzí.
1: Teď mi to teprve došlo vlastně, co ona v té důchodové komisi dělala. Ona si vlastně vypočítávala důchod budoucí europoslankyně nebo eurokomisařky.
2: Ale ona viděla realitu, kterou by měla tady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ať by se vydala na výlet kamkoliv, a když by teda každý měsíc číhala na ten důchod a pochopila, že jediná smysluplná reforma je kandidovat buď do Evropského parlamentu, kde to máš taky za tu 1 5letku, anebo do Evropské komise. Takže přátelé, dejte na radu Jana Kubáčka, vyprněte se na spořící účty a příštích 5letí všichni kandidujte do Evropského parlamentu. Někomu to vyjde a tomu, kdo to vyjde, ať zavolá a já mu budu dělat asistenta.
1: Tomu bych řekl rada na zlato.
2: A nezaplacení.
1: Tím můžeme skončit, zdravím posluchače.
2: A dobrou penzi nám všem.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused, sousední sedmici. Říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten vyplenil tolik,

se zamyšleně hledí na děla a houfnice, zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední zbrojnici říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech klíčit, to ať to nemá nikdo, raději to zničit.

Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je

0: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný květnový den.
0: Vy jste z toho května nějaký vedle?
1: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Jo. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
0: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
1: Lev 14.
0: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
1: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
0: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
1: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
0: No ale to, že Američan, že?
1: Tak by to tak mohlo být?
0: Zvláštní.
1: No, mohlo by to tak být, že jo?
0: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
1: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
0: Jo?
1: On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
0: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
1: No bože. To by byl duhovej.
0: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
1: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
0: Tak nevím.
1: Snad ne? Ale to uvidíme.
0: Neumím si to u papeže představit.
1: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě ale už vůbec ne.
0: Teď navrhu usnesení.
1: Ano.
0: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
1: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
0: Já ještě nevím vůbec.
1: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší, no a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
0: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál, zvolený za stačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
1: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje, identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
0: Zároveň autenticky provokuje.
1: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. No to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Takže jdeme ještě nějaký jiný. No to stačí, dva dobrý důvody stačí.

0: No, letěl byste tam?
1: Letěl byste tam?
0: To je otázka. Já ti, Karle, nevím.
1: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49. Jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teďko odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
0: No a kdo byl
1: Ty
0: strašnější?
1: Ukrajinci.
0: Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
1: Hromadní vrazi oba.
0: No jasně, no.
1: No.
0: Ale pro mě
1: Teroristi oba.
0: větší prase byl Hitler.
1: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných. Ne?
0: Koncentrační tábory.
1: Jeho koncentrační tam a gulagy.
0: No, tak
1: No,
0: přesvědčil jste mě.
1: a, no já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
0: Takže
1: To je
0: usnesení.
1: mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
0: No, tak
1: Tak, no tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
0: no tak já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž.
1: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě se napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány.
0: Stalin
1: Stalin a spol. Taky ne,
0: no, jasně.
1: ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně. Jo,
0: Méně, jo,
1: ten méně, jo. Tak
0: dobře.
1: když tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
0: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám.
1: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a
0: Zdržíte
1: jestli
0: se
1: jo,
0: hlasování?
1: je mi to fuk,
0: Tak se
1: ať si každý dělá, co chce.
0: taky se zdržuji v tomto bodě.
1: No.
0: Polní kuchyně, náčelníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlustý.
1: Představuju, no.
0: To je peněz.
1: Já jsem si v posledních týdnech na tohle tu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
0: No jo, to jo.
1: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
0: Tak to jsou ty náčelníky třeba, ne?
1: Ty jsou neutrální. Ale
0: Rakety?
1: třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to je, že to je obranná formace, a my bychom, podle mého názoru, měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam moc okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí, a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
0: Radíte někomu volební program?
1: Radím. Já doufám, že se to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byly by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
0: Ani jsem měl na to téma, nechci žartovat, ale napadá mi několik.
1: Jsem s tím.
0: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
1: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
0: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
1: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, který opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
0: To jo.
1: No.
0: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktů. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
1: A to je hodně témat.
0: No.
1: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
0: Yes, jo.
1: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. K tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě. No pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval, prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím, to říkám rovnou. A nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině, a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána, a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký naštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
0: Dobře.
1: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo? Dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
0: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
1: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
0: Ne, já o tom nic nevím.
1: My o tom totiž nic nevíme. No
0: já jsem tady.
1: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
0: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
1: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
0: To už protestuji. Zcela zbytečně?
1: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si teď už myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
0: Pošlu mu 14 korun.
1: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
0: O tom já vůbec nepochybuji.
1: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
0: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
1: On bude zkaženej.
0: Bude zkaženej.
1: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
0: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
1: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
0: A co pak?
1: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říkají, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený. To je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený. Jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
2: No.
1: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
0: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
1: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
0: Že by to měl udělat.
1: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No a to se tam odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bejt, tak mám toho plnou hlavu. Ale ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
0: No, a abychom končili
1: něco radostného.
0: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, z trpělivé lásky? Chodíte na Petřín?
1: Ne, to nechodím.
0: Ne. Čtete literaturu?
1: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
0: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
1: Také se těším.
0: Podtrženo se čtenou a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Vzdalujem se břehu. Vzdalujem se břehu. Vzdalujem se břehu. Vzdalujem se břehu. Vzdalujem se.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Radio Xaver.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. A donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady. Radostí se rozplynem s panem Scottem Joplinem. Jo, rozkveteš jak maceška, až pustíme se do ježka. Třeba si i trsnem s Oscarem Petersonem, skončíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synkopy.
0: Posloucháte rádio.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
2: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
2: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
3: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
4: Dobrý den. Ty.
3: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
4: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
3: Ukáže něco, ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky.
4: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile. To je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách, třeba, nebo na Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
3: Je papež politik?
4: No, to je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
3: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
4: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
3: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
4: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě. Ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zas mělo takový dopad.
3: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
4: Tak to bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo, že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla, a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
3: Řekněte
4: vemte
3: mi...
4: si třeba Česko, vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
3: Tak Duka.
4: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
3: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
4: No,
3: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
4: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
3: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
4: II. Asi teda jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
3: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Je to, jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
4: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus. Takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to,

0: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat, a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní. To není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší. Tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu,
0: Můžeme.
1: protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
0: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete koncily, jako byl koncil Kostnický, Tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiju, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncily stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic.
0: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
0: To byl pokus. Tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
0: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou to bývá 2 km na jednu na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce. Jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí. Znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
0: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je

0: schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to po hře papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
0: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže
1: odhadnout. Je možné, že tam přiletí Putin?
0: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
0: Já si myslím, naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, jemně řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl, to přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsazené obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
0: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu tak, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je vlastně neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Jo? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruskem?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To byla něco, co jsme pokladali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu celou řadu evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete. Jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se už nebyla jednání, jsme se hádali jenom. Protože jsem říkal, a ptal jsem se, proč jste to udělali a podobně. To je jiné. Já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, to máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Mám těch fotek na tisíc. Chci jich ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na

Přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. Potom přejde ulici ještě mladík z čepici. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholí. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

váš čas, těch pár skloněných hlav a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil a neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překot, potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání. Poznávám vás, přišel váš čas, jen spat zvířený prach. Přehlídka známých tváří, ze kterých jde strach. Poznávám vás, už jste tu zas, těch pár skloněných hlav. A na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolím. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází, jak poslední host. Poznávám vás, přišel můj čas, jen spat zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte další sraz. Ptám se skloněných hlav a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

0: Macinka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy už jste v několika rozhovorech vysvětloval, že se vám také nelíbí ty cyklopruhy, cyklostezky, vůbec uzavírky v Praze a způsob, jakým se vlastně renovuje ta dopravní infrastruktura. Ale řekněte nám, v případě, že se vám podaří přetavit to úsilí na pozitivní volební výsledek, tak to nebude jenom doprava, o čem budete rozhodovat, hlasovat. Zdravotnictví, školství, výstavba. Co ještě z toho vám je blízké? Protože vy velmi často vlastně primárně mluvíte o té dopravě, ale život v Praze není jenom doprava. To je také například dotace divadel soukromých. To by mě třeba zajímalo.
1: Dotace soukromých divadel?
0: No to jsou takové, to nevíte?
1: No to si zjistíme, jestli soukromá divadla jsou dotována a jestli nějak moc, tak to by se nám moc nelíbilo.
0: A to ještě zatím neřešíte tyto věci?
1: Já jenom k té původní otázce, ale dostanu se i k tomuhle. Já mám fakt radost, že se mě podařilo přesvědčit fakt kvalitní lidi k tomu, aby udělali úplně, aby si zničili život. Vůbec to nemají zapotřebí a šli a vstoupili do politiky. To znamená, a to nejsou lidi teda jenom dopravního typu. Jo? Já už, vy jste tady měli pana doktora Pikoru, což je špičkový uznávaný český makroekonom, kterého já bych rád viděl v pozici jistého ministra financí Prahy, protože žádná jiná strana nenabízí takto kvalitního erudovaného ekonoma, který je schopen uvažovat v makročíslech ve stovkách, v řádu stovek miliard korun ve výhledu na 10-15 let se započtením inflačních tlaků a se znalostí predikcí různých třeba měnových politik, různých bank nebo pohybujícího se dobře na finančních trzích a trzích dluhopisy a tak dál. Žádná jiná strana takového člověka nemá. Bohužel se dneska dostáváme fakt do krize a když je dobrý počasí, tak fajn, může ty finance řídit pirát. My můžeme zavracet oči, že to je Sodoma, Gomora, hrůza a běs, jenomže nic moc tak nepokazí. V momentě, kdy se dostáváme do vážné, obrovské, bezprecedentní krize, která může mít zásadní dopady na stovky tisíc lidí v Praze, tak potřebujete dobrého hospodáře. To znamená, po dopravě a po tom dopravním leitmotivu, který mají motoristé, další věc, kterou máme velmi silně akcentujeme, jsou městské finance. Pikora. Aby nezůstalo jenom u něj, tak další, kterého mohu vypíchnout, je člověk, kterého jsem si vypučil na hostování ze strany pana Reichla, a to je pan doktor Marek Zeman.
0: Jdete na to ze široka, teda tu odpověď. No, ale
1: a Marek Zeman je zase uznávaný klíčový expert na zdravotnictví. Byl to přece jenom dlouholetý ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady. To znamená, pakliže má někdo v Praze mít nějaký vhled do sociální péče a zdravotnictví, no určitě než jakýkoliv pirát, je to pan doktor Zeman, který řídil léta velkou nemocnici o několika tisíci zaměstnanců.
0: Vy jste na ty piráty úplně alergicky. Já to na vás vidím.
1: Tak když tady 4 roky žijeme ve městě, který napadli, tak já se chci osvobodit.
0: Já tomu rozumím. No ale zase, máte opravdu pocit, že pod vedením Pirátů to město je tak v katastrofálním stavu? Objektivně?
1: Je objektivně. Prostě podívejte se, jak vypadá pražská plynárenská. Já nevím, jestli máte nějaké informace. Viděl jsem tady u vás nějaké rozhovory s panem Janečkem, bývalým předsedou představenstva. To je mimořádně kvalitní člověk, kterého Piráti zničili a vyhodili. Přitom ten člověk věděl, jak tu firmu řídit a ten člověk dosahoval 1,5 miliardy a víc zisku každý rok a byla to firma, která do městského rozpočtu odváděla nejvíc dividend.
0: Dobře, dneska, to je dílčí chyba třeba, kdybychom...
1: No tak jako dílčí chyb, je to taková dílčí chybka, která znamená, že z 1,5 miliardy plus si do roka a do dne dostanete do 6 miliard minus. A pozor, největší absurdita, to podtrhuje tu absurditu to, že dneska se uvažuje, dramaticky nahoru letí ceny energií. Uvažuje se o válečných daních, o sektorovém zdanění všech těch energetických firem, protože ty enormně vydělávají kvůli tomu, že ty ceny letí nahoru, s jednou výjimkou. A to je pražská plynárenská, která je 6 miliard mínusu. To znamená, na co sáhne Pirát, tak to prostě přestane fungovat. Já se hrozím toho, že Pirát tady bude řešit energetickou krizi, protože v ten moment tu energetickou krizi tady máme na pořád. Takže to je jako, to není taková dílčí chybka, no možná dílčí, ale tak bych to viděl ve všem. Podívejte se doprava, jak vypadá.
0: Pane Macinko, s kým jste vy, motoristé, sobě ochotní tvořit koalici?
1: Tak zaprvé teda...
0: Už víme, s kým nejste teda, to jsem pochopil, na co sahne zaprvé Pirát.
1: Zaprvé teda musím říct, že opravdu naší ambicí je podílet se na vedení toho města a být součástí té příští koalice. Mm-hmm. To říkáme naprosto otevřeně a jdeme do toho s tím. Není to žádný protestní pokus, je to opravdu pokus vzít ty věci zpátky do nějakých racionálních rukou. Druhá věc, která k tomu můžu říct, je, mně se podařilo ověřit, že máme skutečně široký koaliční potenciál na základě toho, že do doby, než jsme my vstoupili do hry, tak Praha byla odsouzená k tomu, že zažije úplně ty nejnudnější volby v historii. Kdy na jedné straně jsme slyšeli, že za nás bude líp, na druhé straně jedině my zlepšíme Prahu. A už to celé vypadalo, že prostě to bude o takovýchto bezobsažných prázdných floskulích.
0: My jsme do toho vstoupili
1: jsme do toho my a najednou díky motoristům všichni řeší, že chtějí taky tu jednotnou parkovací kartu. Najednou všichni řeší, že taky se jako může dramaticky zlevnit a přiblížit lidem MHD. Najednou všichni řeší, že ty cyklopruhy jsou na nic a že by se měly zrušit. Dokonce už i Hlaváček to někde říkal. Jo? Viděl jsem článek na nějakém velkém serveru, kde psali, že motoristé sobě děsí pražské politiky, všichni naraz slibují vyřešit cykloteror. Takže ono vidíte, že ty politici v podstatě volí program motoristů sobě a tím, kdo ho volí, tak ukazuje, naznačuje, že my jsme pro ně přijatelný partner v rámci nějaké koaliční diskuze. No, nevím.
0: Neobáváte se, pane Macinko, že je zhoubné a nebezpečné pro každého z nás říkat takové to a pak jsem přišel já a něco.
1: Jenomže ono to tak fakt je. Prostě my už jsme, ale to je taky důvod, proč jsme to udělali. Já jsem čekal celou dobu, že je tady nějaká pravicová strana, která bývala kdysi nejvýznamnější politickou silou v této zemi a která ten svět snad vidí nějak racionálně, přijde a bude hrát tato klíčová důležitá témata, protože doprava je téma číslo jedna v Praze. Ať si říká Pirát, co chce, je to téma číslo jedna, které zasahuje stovky tisíc lidí. Jenomže pak vidíte, že jako vidíte titulek v dubnu, prostě pan nějaký člověk z ODS říká, zrušíme cyklopruhy. No tak Macinka tleská a říká bezvadný, víme koho volit. Jenomže o 3 týdny později, protože ODS má taky svého koaličního partnera, což je taková nazelenalá salóní elitářská stranička TOP 09 a ty nejsou úplně motoristická strana, takže zřejmě po diskuzi v rámci koalice potom vidíte, že ten stejný kandidát za ODS říká, že cyklopruhy do Prahy patří. A teď si říkáte, no tak já nevím, komu mám věřit. A v ten moment jsem řekl, dobře, kašleme na to, uděláme motoristy, protože my ten program si dáváme rovnou do názvu, my nepotřebujeme ho nikde uhejbat, my mu dostojíme, není to žádná šaškárna, na rozdíl od těch Pirátů, protože oni kdyby dostali svému programu, tak jsou vrazi a loupežníci, my jsme motoristé a my chceme řešit tady ty věci. Nemáme to za co vyměnit, takže nám v tomto lidé mohou věřit.
0: Jak jste schopni nebo ochotni vyjít s tou stranou pana Čižinského?
1: No tak pan Čižinský a ta jeho strana ty považujeme za vyloženě za hlavní strůjce toho dopravního teroru, který je tady na nás páchán. To jsou ti lidé, kteří řeknou, někdy bude obchvat, tak teď zavřeme nábřeží. Někdy budeme humanizovat magistrálu. Jako člověk, aby měl strach, že při procházce na Václavském náměstí dostane klíčovou encefalitidu. Protože tam prostě bude les a park.
0: Jo, takhle, jo.
1: To opravdu ne, to jsou lidé, kteří dávají přechod prochodce na klíčovou páteřní komunikaci, kterou je jediná severojižní cesta Prahou, a to je magistrála. A oni tam dají přechod prochodce v místě, kde je podchod, a ten podchod chtějí zasypat. Chtějí zasypat podchod u muzea. Doufám, že to není pravda.
0: A zasypat čím?
1: No, já nevím čím, zrušit podchod. Aby lidi chodili prostě, a říkají, přece nebudeme cpát lidi do podzemí. Prostě papaláš neujde 1 minutu pod chodem. Ale tam nahoře jezdí stovky tisíc aut a když je zastavujete, tak je to víc emisí, víc splodin, když prostě brzdí, tak ty brzdový systémy taky něco do toho vzduší vypouštějí. Je to, špička se tím prodlužuje dopravní, omezuje to celý život, prostě blokuje to celou Prahu.
0: Pane Macinko, o vás je známo, že jste po léta blízkým spolupracovníkem Václava Klause, dokonce někde jsem četl tiskovým mluvčím a institutu Václava Klause, ale on je takový pan prezident rezervovaný k vašim motoristům sobě. Jak je to ve skutečnosti? Radíte se s ním? Podporuje vás?
1: Neradím se s ním.
0: Škoda možná, ne?
1: No, možná jo, ale opravdu toto je můj projekt, který já mám od začátku jasno v tom, jak ho chci dělat. A já jako neříkám neradím. Radím, tak samozřejmě pracuju s ním, jsem jeho blízkým dlouholetým spolupracovníkem, takže samozřejmě, že se o tom bavíme, on mi vyčítá, proč nic neděláte, proč tady jste, proč ty nerozdáváte někde letáčky a tak dále. Takže on to jako lidsky možná má třeba obavu, že nedělám dost nebo tak, a takže to, ale jinak já, když jsem ten projekt oznamoval, tak těsně předtím jsem mu ukázal tiskovou zprávu, kterou chci vydat, ale to bylo několik hodin třeba předtím, jo. Takže já, to je můj projekt a já prostě si to chci udělat opravdu po svým. Chci si to vyzkoušet, že buď to ten můj pocit z toho je správný a budu slavit za několik desítek hodin úspěch, že jsem, a potvrdí se mi to, že jsem to věděl správně, anebo ne.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí.
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje.
2: Já myslím, možnosti. Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne, ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo? A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
0: Získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova. Tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažili zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. 1/3 našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyvážíme tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi. Pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu. No vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu. Jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchody, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní v Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houští, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, my jsme se jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás táhne na západ a vede. Brusel je nazývá s takovou jako zaslepenou ideologičností, plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení.

0: dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
1: Tak ano, to sedí, tyhle ty poměry. A teď, proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce, tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
0: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který je tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
1: Zasněný budovatelský pohled.
0: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak by jsme viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. a to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým

0: směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
1: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo, kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
0: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty 2/3 mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit.
1: Všechno. No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta 1/3. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně v té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
0: No ono můžeme vzít, nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holí životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
1: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o víc jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je, a úplně analogicky, si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným jiným zkreslením a vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
0: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
1: Je to pravda a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
0: V podstatě, není to zakázané, ale to nemožné.
1: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
0: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
1: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládl to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Takže ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
0: No tak já nevím, co tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
1: A tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
0: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
1: To už by se dalo.
0: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
1: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
0: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí. Za 4 roky to praskne.
1: Naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: Říkala mě jedna známá, která prodává, je prodavačku v obchodním centru jednom a mají takový ty na zkrášlování domácnosti, kdy umělý kvítka a takhle kraviny. A říkala, že normálně pozorujou velký nárůst prodeje svíček. A říkala, oni mají takový třeba za 600 takovouhle svíčku, jo. Za 600 korun. A on říká, ty máme všechny vyprodaný, lidi si kupují i svíčky a já podezírám, víte, ty okolnosti z toho, že někteří lidi z toho mají takový trauma, z čeho zaplatit ty energie, že si doma večer osvítí svíčku, u toho možná čte nějaký.
1: A když vás poslouchám, jestli ta svíčka je za 600, nebude to nakonec dražší než ta lipská elektřina?
0: No ona vydrží svítit třeba strašně desítek hodin.
1: Jo.
0: To jsem viděl jednu já za 600, já nevím kolik
1: jsem. Já jsem myslel na vás, protože vím, že jste takový úpěnlivý čtenář,
0: já
1: že čtete už po večerech hodiny, tak...
0: Ne, já už jenom za denního světla.
1: Jo.
0: Jak se setmí, tak já zhasnu, vypnu plyn a připravím si vedle postele dva svetry a lehnu si a probudím se, až se zase rození.
1: No, tak je vidět, že jste nachystaný.
0: Žádná televize, nic, přece já nebudu podporovat diktátora.
1: Jasně. Děláte to dobře.
0: Protože mně se teď velmi líbilo, já jsem na Facebooku někde četl, jak si dělají všichni strandu z té Adamové kvůli tomu svetru, jo? Pekar Adam.
1: To je hloupý, ne?
0: No nemají, co, není to spravedlivý.
1: To není fér, ne?
0: Není to fér.
1: Já v tom cítím něco i genderovýho.
0: Tak to já ne,
1: si myslím, že to je kvůli tomu, že je to žena.
0: Jo, že to je žena. No, ale
1: je to šovinismus takový.
0: Krásný novotvar nebo krásný termín tam někdo psal. Nějak v souvislosti s tou Pekarovou a s její kauzou svetr, že musíme toho Putina usvetrovat.
1: Jo.
0: Představte si, že ona si to opravdu myslí.
1: To je na tom to nejhorší, co?
0: Ona normálně říká v těch debatách, že když teda snížíme tu teplotu a vezmeme si ten svetr, takže to je to, co toho...
1: Kdyby plácala ty nesmysly a člověk věděl, že tomu nevěří, co? Ale ona je plácá, ona tomu opravdu asi věří.
0: Kdyby to byla prostě obyčejná žena z lidu, třeba rolnice nebo něco, jo? A je dobrá v jiném oboru.
1: A není? Ona nějak o sobě psala, ne? Že pochází ze skromných poměrů a tak. Není? Nebyla
0: rolnice? Já nevím. Nevím.
1: Nedělá někdy třeba u Jurečky na farmě? Nebo?
0: To nevím. Co? Nevím, jaká minulost jí předcházela, ale já jsem četl něco o neziskovce nějaké, ale to nevím, jestli je pravda. Ale ona je předsedkyně sněmovny. Představte si, že sem přijede někdo do té sněmovny, nějaká delegace ze světa a vy tam sedíte, ona tomu velí a třepete se strachem, co plácne. Protože ona to nemá moc dobře jako, ani ještě lidsky to není zralý, no prostě. Ale to už jsme tady říkali. Usvetrujeme Putina.
1: Já myslím, že se děsí toho.
0: A svetr už jí zůstane do chvíle, než plácne něco dalšího.
1: No a co svetr? Dva svetry.
0: Dva svetry, no.
1: Jeden svetr má Síkela a dva svetry má ona.
0: Neskutečný. Neskutečný.
1: No a počkejte, ale svetry, Ježišmarja, vy byste to hned opustil. Vy jste začal plést, vy jste myslíli svetr s těma růžovými zádama.
0: Potřebuji vám vzít míru dneska.
1: Jo?
0: No, no.
1: A doufám, že to dopletete, protože blíží se podzim. A
0: už na tom
1: já jedu. Na vás spolívám, chci mít dva, už taky na jako tom, vy.
0: No pozor, zlomila jsem jehlice včera.
1: Kupte si ten šicí stroj, nebo pletací, ne?
0: No pozor, to mě tady nějaký posluchač Vilzonky psal, že mi ho dá zadarmo, že ho má po manželce.
1: Tak si ho vemte a koukejte plést.
0: No ale to bude nějaký složitý hrozně.
1: Ale nebude. Vy jste bedná, vy to
0: jo, pochopíte. Nebojte se na vás, myslím, se svetrem, ale trápí mě jiná věc. Oni pořád mluví o svetru, ta paní Pekarová, ale co porožky, co nohy?
1: Si říká nohy v teple, co? Základ.
0: Na to nám ještě nedala žádný recept, jestli si máme koupit nějaký zimní, lyžařský nebo...
1: Ale poč, a nejedná o tom dneska vláda?
0: O ponožkách?
1: Jo.
0: Tak já nevím.
1: Je to možný, ne?
0: Tak ono už je celkem jedno, o čem jedná vláda, ne?
1: Je, ale myslím si, že by mohli přidat ke svetru ponožky. Když je tak sleduju.
0: No je to logický, je to logický.
1: A nebo punčocháče nějaký, ne, pro všechny? Co? Pamatujete to je z dětství?
0: Takový...
1: Na zimu, jako pod...
0: Jo.
1: Tak já myslím, že bychom mohli teď nosit
0: Jägerovo prádlo se tomu říká, ne?
1: No to nebyly úplně jägrovky, to byly fakt ty punčocháče s tím vzorem takovým. Pamatujete
0: já vím, zpamatuju, no.
1: Jägrovky jsou, ty jsou hladší. Ale klasický punčocháče dětský, tak to bychom teď mohli, co? Jako se šily roušky, rouškománie, teď je svetrománie a pak by to ještě chtělo, ne? Punčocháče.
0: No ne, něco přijde, no. Ale kdy tak typujete, pane Holče, že nás přejde ten humor tady z toho a že nám přijdou první složenky?
1: No říjen. Říjen. Až začne pořádná topná sezóna, tak se přestanete smát i vy?
0: Já se taky bojím. Já ale hledám unikové cesty.
1: Jo, a máte už nějaký? Mm-hmm. Jo, kam?
0: Mám dvě. Kam? Jednu vám nemůžu říct, protože by to nebylo pro vás překvapení, až zazvoním u vás. A,
1: no tam můžem říct, že se neotevřou dveře.
0: A jedno, ještě jsem si říkal, že se zkusím vetřít k paní produkční naší. Ona je hodná, ona mě to neodmítne.
1: Tak já myslím, že máte něco svýho a vy jste taková pijavice trochu.
0: No pijavice, no, tak nebudu mít na složenky.
1: Nechutný.
0: No. A někde prej až 1000% elektrika.
1: Musíte se o sebe postarat sám? Ne se spolíhat na ostatní.
0: Já spolíhám na ČES.
1: To jsem chtěl říct. To je naše jistota.
0: Ale přivedli to. Nejhorší na tom je, že ještě pořád, už to je v katastrofách, oni ještě pořád nic nedělají. Ještě pořád jim to, ne, jim to určitě došlo, ale buď to dělají v žoldu někoho, nebo se bojí udělat nějaký krok, nebo něco, ale nic se neděje.
1: A divím se, že... Šváby?
0: A divím se, že nevystoupí prezident, aby ty lidi uklidnil.
1: Co myslíte, že by měl říct?
0: Měl by říct, že situace je takhle brutální, že ti lidi mají... No co on vlastně měl říct? No.
1: Vidíte?
0: No, no. Já nevím, co měl říct.
1: Ne, že by odněkať z Lán nebo z Hradu začal téct plyn a rozbila se elektřina.
0: Ne, tak měl by třeba říct, tak když jako nejsou schopni jednat...
1: Tady prezident, přebírám velení.
0: Tak to zkusím vyjednat já. Dejte mi mandát a já vyrazím s panem Nejedlým do Ruska nakoupit plyn.
1: Tak můžou sednout na vlak, ne, taky? Takový trošku jako tajnej. A najednou se zjeví v Moskvě. Rozbalí mapy. Co?
0: Já vím, že to je hrozně nepopulární, protože mě se chce říct, že jo. Ale bojím se, že se změní názor řady lidí v okamžiku, kdy budou první složenky, kdy bude fakt zima.
1: A teď už se mění, to vidíte, jak se mění i veřejný mínění z těch průzkumů.
0: Jo.
1: Preference stranu, jasně.
0: A jaký jsou preference?
1: No tak vidíte, že ano, jasně, vede ODS, ta padá, třetí SPD, posílená.
0: Dobře, ale...
1: A dál jsou samý pěti strany. Tři strany vládní jsou pod kolem hranice volitelnosti.
0: Ale myslíte si, že ano, to vyřeší?
1: Ne, jenom říkám, že v tom máte i odraz toho, jak to lidi hodnotí. A pak máte průzkumy veřejného mínění, kde lidi říkají, vláda pro nás dělá prd, prostě její priority se míjí s naší realitou a to, co čekáme od vlády a tak dále. Takže tam je to úplně jasný. Proto 3. září.
0: No, mimochodem, půjdete?
1: No, je to možný.
0: Jo, že byste se šel, mohl byste udělat reportáž, ne?
1: Ne, tak abych tam mohl chýt
0: XTV, Petr Holec?
1: Ne, abych tam mohl chýt zopakovat to, ne. Nějakou hysterii.
0: No tak pozor, to budete až několikátý v pořadí, protože těch tam bude dost.
1: Takže já jenom, v první řadě bejt.
0: Já jenom doufám, že se nic nepřihodí, že se nikdo s nikým neposeká, že nebude tam žádný strkanice. A ještě něco horšího, protože paní Černochová by v takovém případě řekla, že jí těch lidí není líto.
1: Ale já bych tam mohl jít zařvat, ne? Jako na Fialu, na premiéra, hajzle, zloději.
0: A on tam co? Nebude.
1: Ne? Ale uvidí to potom z televize, ne? Uvidí mě.
0: No a co, kdybyste tam promluvil?
1: To bych mohl taky. A nebo bych tam mohl zaspívat.
0: Zaspívat?
1: Zaspívat.
0: No tak to můžete.
1: Někdo by mi třeba z Varu poslal písničku nějakou.
0: Jo, jo, tyhle ty ženy. No. Levej blok, nebo volný blok.
1: Volný blok? Paní, to fungovalo, to zabralo.
0: Paní Bobošíková.
1: To zabralo.
0: No jasně, no. Ale víte, pane holče, na druhou stranu naše paní produkční se učí hrát na kytaru a už umí Tálinský rybník a Na okoře cesta.
1: Tak tam může vystoupit, ne?
0: No ne, že by vám mohla zabrnkat, no. A vy byste to tam mohl.
1: Zarecitovat, ne? Něco.
0: Já bych...
1: Byste mohl napsat nějaký hezký slovo?
0: Já bych vám napsal debilní rýmovačku.
1: No to, o tom nepochybuju.
0: Nebo bych oslovil toho básníka, co byl s paní Bobošíkovou a Lipovskou a s panem Volným, jak je tenhle ten spolek, co spolu vystupovali. Jak tam říkal, že panu Volnýmu díky za naši vlast a já nevím, co tam bylo všechno. To bylo dobrý. Já bych ho sehnal, ten byl z Karlovy Varu.
1: A nebo by nám to mohl napsat Zdechovský, europoslanec, lidovecký. Víte, že je to básník?
0: No já
1: to vysvětluje nohy.
0: Kalousek je básník.
1: No to jo, ale takový cynický, ale Zdechovský je lirický, takový mácha.
0: Na to já moc nejsem.
1: A vím, a vím.
0: A pan Zdechovský, no...
1: Já tak mohl by nám něco napsat takového intimního, píše intimní takový verše.
0: Znáte nějakou báseň od pana Klauska?
1: Ne, z hlavy. To ne. Nebudu nosit v hlavě, ale...
0: No, prý jsou vtipný, jako já jsem žádnou neslyšel.
1: Jo, tak to můžete zarecitovat vy. A já bych si vzal něco takového opravdu intimní lirického od
0: pana Zdechovského. No. Tak jo, tak chcete telefon?
1: Zdýbí se do půl těla, jako on většinou bývá na fotkách.
0: Bývá, jo, no, já to...
1: A on se fotí sám.
0: Jo, takhle. Ale on je prý nějaký multi-level marketing, jo? Že prý prodával nějaký pojištění nebo něco.
1: Já se hrnce.
0: Nebo hrnce, jo?
1: Možná nějaký hrnce důchodců, já
0: tak
1: nevím.
0: Proč ne? To je hrnec je dobrá věc.
1: To víte, jo.
0: No ale je to taková marné lásky snaha, se tomu říká.
1: Co?
0: Pan Zdechovský.
1: No to je, no.
0: Je to totiž takový jako neuvěřitelný, no. A říkal v XTV, že opakem dezinformace je informace.
1: To je moc moudrý. To je moc moudrý, já si to pamatuju.
0: To se tak přihodí.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě, Ksaver.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika. No. Což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš...
2: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
1: Nikoli ano, jako prognózu. Ano, ano.
2: Nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně.
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.

0: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy. Mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
1: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
0: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
1: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
0: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
1: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
0: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
1: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
0: Nechtěla, nakonec se spojila.
1: Nakonec se spojila, měli rozum.
0: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
1: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
0: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády po Pavlu Blažkovi.

0: Adamovi, mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
1: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru. A pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího, než právě tato kauza.
0: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
1: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské, mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
0: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
1: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
0: Může mít alespoň sebe menší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
1: A Čínu.
0: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
1: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii. Když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
0: Mm-hmm. V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% clá a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
1: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů. Teď se to ještě trochu zkrátilo.
0: Do 8. to je tento pátek.
1: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
0: No, co se může stát po 8. srpnu?
1: Putin si možná najde po setkání s Witkoffem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
0: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
1: Ano.
0: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
1: Uh-huh.
0: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
1: Teď mluvíš o kom?
0: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
1: Podívej se, já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
0: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
1: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si o něčem popovídáme.
0: Oho.
1: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
0: Těším se, Miloši, ahoj.
1: Já také, ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman. Radio Xaver.

drift and off to see the world. There's such

0: Hana Kordová Marvanová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zkuste nám ještě popsat, jak to ve vašich očích obstává ta situace, tak jak ji popisujete u dalších městských firem, protože je tady třeba Pražská plynárenská, o které slyšíme, že navzdory tomu, že roky vykazovala zisk, teď je v hluboké ztrátě, což se upřímně řečeno teď v této situaci energetickým firmám nestává, spíš naopak bych řekl.
1: Já to nechápu, ty děje kolem Pražské plynárenské měla původně schopné vedení, generovala obrovský zisk, který částečně získávala Praha, pokud se ten zisk rozděloval jako akcionář, a nyní je ve ztrátě, ještě jsme poskytli záruky, je to teda velmi zvláštní. Já si myslím, že to možná nebylo šťastné, ta výměna, ale na to tlačili koaliční partneři, že se má změnit to vedení městské firmy. Ale já si myslím, že Pražská plynárenská asi není takový problém v minulosti, protože to je normálně ekonomicky fungující firma. Zatímco jsou jiné městské firmy, které nefungují úplně na těch tržních principech, tam potom taky chybí ta kontrola, ty nevykazují zisk, ty vlastně jenom čerpají peníze.
0: Nemůže to být dozimetr v pořadovým číslem 2?
1: Dozimetr číslo 2, my říkáme jiné kauze, která se týká Lysolají, ano, a která se týká pozemku v Lysolajích, kde se ukázalo, že Praha nevýhodně, nebo respektive městská část Lysolaje se souhlasem zastupitelstva Prahy, ten souhlas byl dán za éry zase paní primátorky Krnáčové v lednu 2017, tak městská část prodala nevýhodně pozemky v Lysolajích developerovi, který teď na tom staví luxusní vily, s tím, že původně ty pozemky měly být určené na výstavbu domova pro seniory. Takže žádný takový dům tam není a právě došlo k tomu, že se souhlasem minulého vedení města zastupitelstva tak Praha přišla o cenné pozemky, kterých nemá moc a na kterých právě potřebuje budovat třeba to dostupné bydlení pro seniory.
0: No, vy jste řekla nevýhodně prodala. Takže to je slabé slovo.
1: Tak asi nevýhodně, protože my nevýhodně. Takhle, je to eufemismus, my už jsme si zadali znalecký posudek, nebo dva znalecké posudky a škoda je minimálně 30 až 40 milionů. A i celé to projednávání v minulém volebním období bylo velice zvláštní, protože nikdo není schopen vysvětlit, proč třeba zastupitelé ani nedostali k dispozici celý znalecký posudek, protože z toho celého znaleckého posudku, který tehdy byl k dispozici, by se poznalo, že to není cena tržní, cena obvyklá, za kterou je jedině je možné prodávat městský majetek. Takže my jsme se teď usnesli na zastupitelstvu v září, že Praha se musí přihlásit jako poškozený, musí podat trestní oznámení. Prostě musí být aktivní v tom, aby vymáhala škodu a pomohla odhalit tento dozimetr 2, jak jsme to nazvali.
0: Je to čachrování z pozemky.
1: Je to čachrování z pozemky. Mimochodem to samé se děje na stanicích metra v režii dopravního podniku. To mi vadí asi vůbec nejvíc. Nyní vydal svědectví bývalý člen dozorčí rady dopravního podniku, pan Štěpán. Zrovna dnes to bylo zveřejněno. Já už jsem to od něj obdržela v srpnu, protože on se ozval po kauze dozimetr, že byl z neznámého důvodu odvolán v roce 2021 z dozorčí rady. Já vím, že se o tom jednalo, že byl kritizován, že moc kritizoval, že s některými věcmi nesouhlasil. Potom byl odvolán a nyní teda vydal velmi zásadní svědectví, které je zveřejněno v médiích a kde on uvádí, že už v minulosti bylo rozhodnuto, že pozemky a stavby na stanicích metra, tedy například Holešovice, Kačerov, Českomoravská, Skalka a tak dále, že jsou nepotřebným majetkem a že budou privatizovány. A to v souvislosti s tím, že dopravní podnik chce uzavřít smlouvy, nebo už uzavřel smlouvy na revitalizaci stanice metra. Revitalizace stanice metra jsou určitě důležité, ale kdo to kdy viděl, aby se dopravní podnik, dokonce bez souhlasu 100% akcionáře, zbavoval tak cenného majetku, jako nemovitostí na stanicích metra, které jako potřebuje jednak provozování metra a jednak ty nemovitosti, když se jich nyní zbaví, tak oni mají nějakou hodnotu, ale budoucnu, až developři to zdevelopují a vzniknou tam třeba různá centra obchodní a tak dále, tak budou mít nedozírnou hodnotu a dopravní podnik bez souhlasu Prahy a za zády Prahy je prodává, respektive uzavírá smlouvy o smlouvě budoucí, o budoucím prodeji, které patrně jsou uzavírány tak, že jsou vymahatelné, takže je obrovské riziko, že Praha, dopravní podnik, o ty pozemky přijde. A to se děje teď vlastně.
0: Souvisí s tím váš výrok, tuším v televizi Prima, Marvanová se pustila do Čižinského kvůli pozemkovým čachrům a ten to nevydýchal. To jsou tyto pozemky nebo to jsou ještě jiné čachry?
1: Ne, to jsou tyto pozemky. Je
0: a
1: to
0: proč
1: tak,
0: Čižinský
1: že...
0: ale?
1: No, takhle, my jsme byli pozváni do studia, takže jsme o tom hovořili. Takže kdyby tam byl pozván třeba pan primátor, tak budu o tom hovořit
0: ano,
1: s panem primátorem.
0: Ano. A mimochodem ten pan Čižinský a to jeho Praha sobě, o tom si s postupem toho, kdy člověk nazbírá zkušenosti a informace, si myslíte co? Jak to hodnotíte?
1: Běží volební kampaň a já si denně čtu na Facebooku, na Twitteru různé útoky koaličních partnerů, kteří s námi vládli nebo byli v radě. Mně to je velmi nepříjemné, musím hodnotit to tak, že často říkají věci, které jsou buď nepravda nebo úplná lež, ale já nechci oplácet stejnou, že teď budu jako říkat. Já se snažím popisovat věci, které se mi nelíbí na hospodaření Prahy, protože boju s korupcí, padni komu padni. Čili asi takto. Počínání pana Čižinského, který prostě opravdu nepravdivě útočí třeba na nás a na koaliční partnery, já považuji za naprosto neetické, nemorální a vlastně nefér, protože každý si má zamést před svým Prahem. No a dopravní podnik měla v gesci Praha sobě, pana Čižinského. Takže to je odpovědnost Prahy sobě, v jakém stavu je dopravní podnik.
0: No a třeba taková ta jeho slavná, nebo takové ty jeho slavné stezky pro cyklisty, které v mnoha případech vedou odnikud nikam, a ne, promiňte, spíš cyklopruhy než stezky, abych byl úplně přesný. Například tady kousek od studia na Štvanici, a tak to je záměr, nebo to je neznalost, nebo to považujete za dobré?
1: Já jsem bydlela na Praze 7, už tam teda nebydlím, takže tam to začalo. Problém cyklistické dopravy ve městě je ten, že pokud se to řeší těmi cyklopruhy, tak to může vést k nebezpečným situacím, kolizím mezi těmi cyklisty a automobilem, nebo těmi, co jedou autem. Takže v tomto smyslu, já jako člověk, který teda bych nezvládala jezdit výhradně po městě na kole, tak to jako člověk, který jede v autě, hodnotím jako riskantní situaci pro oba aktéry toho provozu. Čili já určitě podporuji, aby byly cyklostezky, aby byly oddělené části, kdy může cyklista naprosto volně projíždět, takže a podporuji všechny druhy dopravy. Město má být takto vstřícné. Ale ty cyklopruhy na některých místech jsou opravdu riskantní, zejména tam, kde jde o rychlostní silnice. Já jsem třeba jela na Zbraslavi, tam jsou taková ta síčka a tak dále, a tam normálně jede taky cyklista a je to velmi obtížné, nejde ho moc předjet, když tam musíte dodržet tu vzdálenost do toho rychle jedoucí další auta. Čili z hlediska bezpečnosti to není úplně ideální.
0: Volební obvod číslo 19, tam kandidujete teď za koalici Spolu do Senátu a před chvílí jste řekla, že bojujete s korupcí padni komu padni. Jak to míníte promítnout do toho Senátu? Třeba, jestli si řeknete nějaká norma, nějaký zákon je nedostatečný,
1: ano,
0: měl by se změnit, tak s čím tam jdete? Zkuste jednu konkrétní věc.
1: Ano, úplně konkrétní, která se právě týká kontroly hospodaření obcí a krajů. Kde chybí kontrola, tak tam je prostor pro korupci. To je asi jako známé. A nad městy a kraji, nad obcemi a nad jejich firmami je velmi slabá kontrola i z hlediska zákona. Městské firmy jsou to totiž zřizovány podle zákona obchodních korporací, to znamená, řídí se normálně vlastně obchodním právem, jenomže lidé ve vedení těch firm i ve vedení obcí a krajů, tak hospodaří s cizím majetkem a jasné, že musí zákon upravovat mnohem větší možnosti kontroly. Takže chybí dvě formy kontroly, které bych chtěla zavést nebo podpořit. O jedné se mluví dlouho a to je kontrola ze strany NKÚ, tedy Nejvyššího kontrolního úřadu. Dneska se pořád spoléhá na to, že to zkontroluje opozice, že stačí transparentnost, že podle 106 si může občan vyžádat informace, ale občan nemá takovou kapacitu, aby prokazoval, že se, co se vlastně s hospodařením děje. To musí dělat profesionálové. To znamená, občan, kdyby byla zavedena kontrola ze strany NKÚ, dá podnět a potom NKÚ se tím bude zabývat. Další orgán, který by se tím měl zabývat, a v minulosti tady taková forma kontroly byla, to je netrestní dozor státního zastupitelství. Někdy v polovině 90. let, jestli se nepletu, byl zrušen. Přitom tehdy bylo možné, aby státní zástupce řešil i nějaký podnět na nevýhodný prodej, na nevýhodně uzavřenou smlouvu a mohl zasáhnout a mohl vlastně zneplatnit tu smlouvu. Dnes je to nesmírně obtížné, protože i zastupitel nebo opozice nebo občan má třeba nějaké podezření, že se dějí machinace s městským majetkem, ale nemá operativní prostředky jako policie, to je přesně, co jsme neměli my, abychom obstarali takové důkazy, aby pak jsme to donesli policii a policie opravdu už mohla zahájit stíhání. Čili já se domnívám, že tu kontrolu musí provádět profesionálové na základě podnětu občanů. Takže tady chybí prostě kontrola nakládání s veřejným majetkem na úrovni obcí, krajů, jsou miliardové částky. Takže tady by se pro boj s korupcí dalo udělat hodně. A druhá věc třeba, kterou zmíním, korupčníci či velké podvody se musí dostat před soud prostě do půl roku, do roka, jako je to třeba ve Spojených státech amerických. U nás je nějaké podezření a běží to mnoho let v to neveřejné trestní řízení. A ono to poškozuje všechny. Poškozuje to zájem na spravedlnosti, pokud někdo je teda stíhán právem, aby lidé viděli, že rychle je ten korupčník odsouzen. Ale poškozuje to i ty, kteří jsou obviněni nevinně, a dlouho se s nimi vleče ten sejch, že jsou obviněni. A je to zastaralým trestním řádem, který máme, myslím, z roku 61. Je to absurdní, prostě musíme zmodernizovat trestní řád, aby se co nejvíce zkrátila ta fáze neveřejného řízení u policie a rychle se ta věc přenesla před soud. Čapí hnízdo teď je teprve u soudu, je to po 7 letech, to je prostě neúnosně dlouho. Takže to jsou dvě konkrétní věci, změnou zákona by se dalo dosáhnout nápravy. We'll be right back.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den a vy jste mě opustil na 14 dnů.
3: Na 14 dnů, Ksevere, ale uteklo to jak voda, ne?
2: Ne, bylo to trápení, každou minutu jsem se díval a říkal jsem, kdy už přijede pan Holec z dovolené. Prostě připadal jsem si, jako kdybyste mě jako dítě dal do dětského domova.
3: Fakt?
2: Jo.
3: A teď jsem tady, Ksevere.
2: No teď jste
3: vidíte?
2: Tady, ale jako, už to podezření zůstalo.
3: No jo, ale Ksevere, já jsem si říkal, já jsem na vás myslel taky.
2: Ano, to vidíte.
3: No a říkal jsem si, něco tomu Ksaverovi přivezu z té Itálie, ne?
2: No tak to se tak sluší, no.
3: No, tak aspoň blackout.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že ten to měl
2: vychytaný. To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svoji největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě, jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň, za mě velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžké.
1: Ale on já řekl nemohu... povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl. Nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těchto asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemiživitelce, ze zemědělce a z potravináři, řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko
1: něco cizelé. Už si zase moc Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je v těchto 44, si říkal,
2: 34 nebo 35.
1: Tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat
1: okolik... Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovala Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dlouhodobých žadatelů, dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala... nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas, že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 47%. STEM nám ukazovalo 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26%. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte,
2: A ne,
1: že
2: nehledě na to, že teda...
1: průzkumy, a
2: Ano.
1: to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě. To je...
1: Tak myslí si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část. I
1: má STEM, asi každá strana určitě.
2: Ale my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 tisíc fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít kolba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano, ano.
1: A kolik procent vám to vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že

0: ani z jiných velkých
1: Ne, ale
0: stran.
1: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
0: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
1: Ne, takhle bych to nenazval.
0: Nenazval bys to?
1: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově a pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ANO.
0: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
1: tak my budeme mít ANO. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
0: Dobře, a ty toho. Podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
1: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
0: Pak ti to tady za pár měsíců připomínat.
1: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni proto hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo ji, samozřejmě podporovalo to spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
0: Bývalý ministr školství, kolega zřejmě i budoucí, říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
1: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. Migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
0: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
1: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v europarlamentu, tak trošičku změnil názor. Takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
0: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
1: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě tak všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 21 a 20 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni

0: všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále. Takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Mm-hmm. Hlavně to, ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
0: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Že? Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
0: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jak ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, píší desítky tisíc, je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
0: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý.
1: Počkej,
0: na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne? Že jsi demagog.
0: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, a Piráti mají plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, ty, že to je jejich plán.
1: Ty
0: není to jejich plán.
1: Tom,
0: je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
1: Hmm. A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
0: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně, a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě daleko sáhlejší.
0: Určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako co se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval, a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern, a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let. Jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
0: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci ve 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
0: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má papír, že má prostě požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Je označován za vyděrače.
0: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na tom. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
0: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru. Ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V Evropě
1: velké věci.
0: Budou se dít ještě velké
1: Opravdu?
0: Věci. Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
0: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
0: My máme opravdu jako jiné vztahy. Takhle. jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalajlámu přeci potom poškozují ty vztahy. Ano. I ty obchodní.
0: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
0: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná nedělá. S Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
0: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
0: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
0: Jak to, co
1: kupujeme?
0: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit, a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista, jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek. Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Mé jméno je Joe Roberts. Ctím zákon a stát. Jsem seržant dálniční hlídky. Dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí. Je z vajec divokých. Všechno řeší náš Frankie. Pěstí. Útokem. Stejný je to celý léta. Já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo nám hlášení, že Franky má trabl a pech. Rvác je tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pat. Ten Franky, to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebe bráchu, je to podivný svět. Houkám a vidím před sebou

pak sešlápnul jsem pedál. Brzdím, aby žil. Má to tu ke kanadský hranici snad jen 10 mil. Rádio fouti vypíná. Kde jsem já? Kde je bratr? Kde je svět? Krev je víc než voda. A volá.

0: podtrženo, sečteno a dnes Jaroslav Plesl. Dobrý den, pane šéfredaktore.
1: Dobrý den.
0: Mladé fronty dnes.
1: Ano.
0: Pirát Michálek žádá prezidenta, aby udělil milost páru odsouzenému za obchod s psychotropním nápojem. Tak tomu se říká milost pro feťáky.
1: No, jako pirát Michálek by měl žádat teda především svoje koaliční partnery, protože hlasy na to mají, aby změnili zákon. Já myslím, že ten veškerý hněv, který se tady teď obrátil proti soudci nebo soudkyně, já nevím, kdo to odsoudil přesně, jestli soudce nebo soudkyně, ale dneska je to samozřejmě jedno, že vždycky to bylo jedno. To
0: mohl být nebinární soudce.
1: Mohlo to být nebinární.
0: Viděl jste to?
1: No, jo.
0: Ten, na YouTube. Liga mužské moudrosti se to jmenuje.
1: Ano, ano, ano, ano, ano.
0: Petr Čtvrtníček, co by nebinární soudce Jardo.
1: Ano, ano. To by klidně tak mluví. Ale to není důležité. Důležité je, že prostě ten soudce se musí držet platného zákona. No tak jako jak může ten chudák soudce prostě říct, že zákon něco říká, ale on na to kašle, protože je nějaká situace, která jemu se zdá správná, tak on to takhle prostě brát nebude. On musí zkoumat, jestli tam byl jako naplněný nějak ten ta skutková podstata, no tak tam asi naplněná byla, já nevím, ještě bude zřejmě odvolací soud, možná, že třeba odvolací soud přijde na to, že tam pochybil soudce, soudkyně nebo soud co? Jak by se to řeklo?
0: Soudko,
1: to je dobrý slovo. Tak jestli pochybilo, a pokud pochybilo, no tak to dostane zpátky a bude to muset nějak překopat. Ale tohle nedělá Pirát Michálek dobře. Pirát Michálek, jestli se nemýlím, je právník, tak ať to řeší jako právník a neřeší to tady prostě jako nějaký pako, který prostě najednou se rozhodlo, že bude žádat Zemana o nějaký mimořádný opravný prostředek. Prostě to tak nejde. To Pirátko prostě by mělo fakt tomu přistupovat jinak.
0: Představte si v barvách jenom tu první část toho titulku, že Pirát Michálek o něco žádá Miloše Zemana. To už samo o sobě je tak vtipné. Protože
1: jak může Michálek někoho žádat, jmenuje-li se to Miloš Zeman, prostě to vůbec je bez šance.
0: Kdyby Miloš Zeman nebyl na vozíku, tak bych řekl, že by ho s rozběhem nakopal, no vlastně s rozjezdem by ho nakopal, si myslím já.
1: No nic samozřejmě se nestane. Já nevím, jestli Pirátko poslalo prostě už nějaký dopis na Hrad nebo něco. Ale zase, jak znám Zemana, tak si myslím, že Zeman je klidně schopen prostě říct, no jo, tak dobře.
0: Zeman si s tím zažongluje, uvidíte,
1: jo, něco bude. On v poslední době prostě se baví tím, že se tváří velkoryse, tak třeba Pirátko uspěje.
0: Tak. Piráti nepochopili, že volby prohráli, blokují i jednání. Pražské Spolu je pod tlakem premiéra Fialy. Miliardy korun na nákup tramvají v kontrolním výboru prověřujeme, říkal tady u nás v XTV pan Prokop. A to je dvojka, jo, za ANO, teď na radnici pražské a přišel vám rozohněný, že ještě to pořád není a tak. Co na to říkáme?
1: No,
0: Pirátko nepochopilo, že prohrálo volby.
1: No, Pirátko nepochopilo nic, se mi zdá. Pirátko nepochopilo hlavně, že není rozumné se spojovat s Prahosobě. Ta koalice, kterou oni vytvořili, prostě, která vlastně blokuje úplně všechno, to je něco tak destruktivního, co Pirátko vytvořilo, že přestane jede vlak a Spolu nemůže dělat nic jiného, než čekat, až se Pirátko odpojí od Prahosobě.
0: Ten pan Hřib, primátor.
1: Hřibo.
0: Kdo byl po Špidlovi premiérem? Nedáte to z hlavy?
1: Špidlo Grosso.
0: Byl Gross.
1: Ano.
0: Údajně to bylo tak, mám to z dobrého zdroje, že Špidlu nemohli dostat z té Kramářovy vily. Už dávno nebyl premiérem a každý den chodil běhat tam do těch, jak on měl takový ty modrý ošontaný trenýrky ještě ze základní školy. A běhal v těch chodkových
1: sedlech. No tak já doufám, že měl červený teda. Modrý měli holky.
0: No já si pamatuju v modrých právě.
1: Jo, aha, no tak to měl možná po sestře, nebo já nevím.
0: Já jsem
1: totiž
0: měl tu čest někde. Říkal jsem si, že to je... No ale to je jedno, to nechci. Ale oni dlouhou dobu ho opravdu nemohli dostat z té Kramářovy vily. A on nechtěl možná uvěřit tomu, že už není premiérem.
1: Ne,
0: to tomu Hřibovi.
1: To já si myslím, že bylo jinak u něj. Že on prostě jenom byl zvyklý na tu trasu.
0: Je to možné.
1: On je v tomhle lehce autistický, prostě tak byl zvyklý tam běhat, tak se tam pořád objevoval. A možná, že Grosso z toho mělo trochu strach, že prostě mu vleze do Kramářovky. No a pak to vyřešilo Paroubko celý a byl
0: já pokoj. Mám, pane šéfredaktore, obavu, že ten Hřib do dnešního dne ho nikdo nedonutil otevřít ten internet a podívat se na výsledky voleb. A on se tomu brání, říká, ne, zítra se podívám.
1: Ne, on vyhrál.
0: Nebo si myslí, že vyhrál.
1: Ne, on vyhrál.
0: No.
1: On vyhrál.
0: A teď ještě to šílené
1: prahosti. A teď nějaký lidi si tady myslí, že vyhráli oni, ale prostě ty čísla nejsou jako vůbec rozhodující. Tam je důležitý pocit.
0: Jo, takhle.
1: Když máte pocit vítěze, tak jste vyhrál.
0: Ano.
1: A Hřib má pocit vítěze a to je to, co je důležité. Musíte se cítit jako vítěz a pak jste vítěz.
0: Je možné, že ten, to vedení jo, a Petr Fiala tak tlačí na to spolu, aby neudělali s Anem tu koalici. On má tu sílu.
1: Nemá tu sílu, ale je zoufalý. Já jsem včera zrovna poslouchal myslím, že to bylo včera. Asi to bylo včera. Včera jsem poslouchal Blesk má s ním takový sedánky vždycky a on tam vypráví ty pohádky ovčí babičky a ptali se ho tam na tu Prahu, jestli by mu vadilo, kdyby vznikla koalice tady s ANO. A on říkal, no mě by to nevadilo, jako já nemám žádný problém, tak u nás v Brně jsou taky takové věci, ale vadilo by to asi voličům, kteří si přáli něco jiného. No, tak já nevím, jestli si voliči spolu přáli, aby tady prostě Pirátko z Prahosobě jako vydíralo jejich volebního lídra, ne, já pochybuju. Já si myslím, že prostě voliči spolu si přáli, aby spolu naplňovalo svůj program, co nejvíc to jde, s tím, kdo jim to umožní. No a podle mě je úplně jedno, jestli jim to umožní Pirátko, nebo jestli jim to umožní tady ANO. Důležitý je, kdo jim to umožní do nejvyšší možné míry. A jestli tady politolog z Brna prostě vykládá takovýhle nesmysly, tak je pro mě úplně nepochopitelný, jak vůbec o sobě může mluvit jako o politologovi. Protože to je přece úplně jako elementární věc, ne? Jak vůbec může takový člověk dostat zápočet na to, jak se může stát teda profesorem politologie.
0: Si někdy zásadní věci?
1: Já vím, na ministerstvu vnitra hlídá policie obrázek Vladimíra Putina, takže pak je možný všechno. Tak.
0: Rozumím. Všiml jste si někdy, že Petr Fiala ale absolutně neumí lhát? Že ho odhalíte v první vteřině?
1: No.
0: Jak se začne takhle?
1: Ošívat. Se ošívá.
0: On by měl jít k někomu do kurzu.
1: No tak on evidentně v kurzu byl, že on byl v kurzu, ve velikém kurzu, kde se jasně ukázalo, že my děláme věci správně pro vás. On byl na kurzu, já nevím, asi pravděpodobně znakové řeči, nebo co.
0: To jo.
1: Když ho vidíte, jak mluví, to je fascinující.
0: Ale někdo, kdo by ho naučil dobře lhát a tak to je Rakušan možná, ne?
1: No tak stejně jako jsme se bavili o Hřibovi, že důležitý je pocit vítěze a ne čísla, tak tady je to stejné. Když chcete naplnit nějaké jako elementární podmínky pro lhaní, tak ten člověk asi musí vědět, že lže. Ale já si myslím, že Petr Fiala vůbec neví, že lže, když lže.
0: Dobře. Žádná práce z domova. Výjimky schválím osobně. Musk přitvrzuje vůči zaměstnancům Twitteru. A v souvislosti s tím mám jednu dobrou, jednu špatnou zprávu. Twitter už nekoupíme. Má ho pan Musk. A dobrá zpráva je, že tomu člověku já začínám fandit.
1: Můžeme, já myslím, že ho můžeme koupit, protože...
0: Ono ho neprodá. Já už jsem mu psal.
1: On ho neprodá, ale já si myslím, že ho úplně jako zašlepe do země. To bude dobrý.
0: Myslíte?
1: Jo. No, tak už Danuše říkala, jestli jste utekli z Twitteru kvůli panu Muskovi, jsem na Telegramu, říkala Danuše. Takže, a Danuše, ta je výborná jako v chytání větru. Ta velmi dobře ví, kam vítr vane. A teď ví, že vítr vane proti Twitteru, tak evidentně prostě to je konec.
0: No, co si o tom myslíte?
1: No, Elon je prostě, nevím, pro mě je to pořád na hranici mezi totálním šílencem a absolutním géniem. Já furt se neumím rozhodnout prostě. Ale každopádně to, že trvá na některých elementárních věcech, jakože když pracujete, tak máte chodit do práce, To se mi zdá docela fajn.
0: Jo?
1: No jo. No a... já si myslím, že on jako zná ty čísla o té produktivitě z home officeu a z pobytu v práci. Tam je prostě velký rozdíl.
0: Já si asi zařídím účet na Twitteru, abych ho podpořil.
1: No jo, já jsem taky přemýšlel o tom, že to udělám, protože můj odpor k Twitteru a k tomu, co se tam odehrává, prostě byl tak silný, že já jsem před lety ten účet úplně zrušil. A teď jsem si říkal, že možná je čas prostě vyjádřit tady Elonovi podporu a účet si tam otevřít, i když ho nehodlám vůbec používat.
0: Tak to tak uděláme.
1: Tak. 2+.
0: Hnutí STAN, umazané od korupčního skandálu, si brousí zuby na Českou televizi. Píše to Borovan.cz a napsal to tak dobře, na tom doporučuji. To je nějaký pán ten Borovan?
1: To je Aleš Borovan, to je profík. To je člověk, který opravdu rozumí médiím, fakt je dobrý.
0: To si tam občas čtu, pána Borovana neznám, ale ne, ten je výborný.
1: Aleš to je prostě velmi zkušený novinář
0: a věnuje
1: se jednomu segmentu a věnuje se mu velmi dobře, je prostě dobrý. Takže je třeba brát vážně to, co píše.
0: Umazaný od korupčního skandálu si brousí. No to je s tou radou a tak, no budou no. To mít celé oni.
1: No jo, je nejvyšší čas. Já jsem pro. Já jsem vám říkal už několikrát, jsem velký zastáncem toho, ať to mají celý. Ať tam sedí jenom lidi ze STANu, anebo s nějakými piráty, nebo nějakými dalšími přátelé, z Jenda Čežinský, tam může s nimi sedět. Já si myslím, že to je dobrý pro transparentnost. Aby jako přesně se jasně vědělo, komu ta televize patří a komu slouží. To opravdu je dobrý. U toho fakt bude mnoho jasného. A potom si myslím, že bude daleko jednodušší zrušit ty koncesionářské poplatky, což si myslím, že je jediný způsob, jak to má fungovat. Ať si to vezmou, ať si to financujou sami, ať si na to seženou peníze od Redla nebo od koho chtějí, oni mají spoustu dobrých kamarádů, který peníze mají a umějí je sehnat prostě, tak on tady Vítě a prostě něco sežene, nebo prodá plakátek, nebo prodá policajty, nebo prodá budovu ministerstva vnitra, sežene si na televizi a může to provozovat, jak chce. Myslím si, že to je obrovskou sledovanost.
0: Já mám podobný názor, hlavně mám pocit, že ta sledovanost České televize pořádou.
1: No jo, no, tak to tak bude, no.
0: Třeba mě někdo přesvědčí o opaku. To je dneska všechno. Těším se na
1: končíme,
0: příště.
1: Už končíme. No. Tak jo.
0: Uvidíme se ještě do Vánoc, to jo, ne?
1: Já myslím, že jo. Vánoce budou teda.
0: Budou.
1: Jo.
0: Ale můžu vám říci, že na YouTube je nějaká paní, která radí lidem, jak ušetřit na Vánoce a doporučuje místo cukroví křížaly. Víte, co je křížala?
1: Sušený ovoce, ne?
0: Sušený jabko.
1: No, to může být vlastně cokoliv, ne? Jako sušená ruška, sušený jabko.
0: Ona tam říká jabka.
1: Jo, tak protože jich je hodně a jsou všude k dostání u silnice.
0: Já už jsem koupil 3 kusy jablek.
1: Budete teda mít křížalky?
0: Budu.
1: Místo rohlíčků?
0: Ano, ano.
1: Fantastický.
0: Já se tím. Ale to se ještě uvidíme, já vám přinesu jednu křížali, abyste si nemysleli,
1: že... Já vám přinesu jednu švestkovou křížalku, je směníme. Uděláme si takový pestřejší ty Vánoce.
0: Jo, jo, jo. A kdyby přece jenom jste měl vanilkový rohlíčky, kdyby tam byl jeden nějaký nepovedený...
1: Ne, abych si... nevím, viděl jste, kolik jste jí máslo.
0: To je pravda.
1: Jako nejde. Sorry. Příští rok možná.
0: Naschledanou.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Hraje vám
5: All my music.
4: Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před dvěma dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je, za druhé si říkám, co bude dál, a nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200,
2: 3300 a něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
2: Blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci, ano. Dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech, ano. Což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě, je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850. V roce 2013 stála $1250. Nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: $5000
2: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No
2: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
2: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
2: Přesně tak.
1: Ne
2: přesně.
1: Částečně.
2: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to pane Vlášku, jako pozor.
2: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat a je to pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
2: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu a oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako je ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
2: Já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
2: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
2: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv, a jako další vliv může

0: jakoby nakupovat. Začali nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata. 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba. To je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano, jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
0: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka...
1: Odvážná
0: myšlenka. Mm. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité. Dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala z mého pohledu bezcenné nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
0: Ano, to myslím smrtelně vážně. To myslím smrtelně vážně. No, teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
0: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale... Tady jste v XTV, pane Vlášku.
0: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
0: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to byl pro někoho dobrý biznis.
1: No.
0: Jiné vysvětlení to nemá.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
0: určitě
1: v Evropě,
0: určitě
1: ve světě,
0: ano,
1: Bůh ví kde,
0: ano,
1: nakupuje zlato.
0: Jednoznačně.
1: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
0: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se
1: ano,
0: vrátím
1: ano.
0: Tam. Protože tam mě hodně, hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
0: Tak.
1: Řekněte teď, tady...
0: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
0: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. Tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
0: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují.

0: za to. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka, předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat, když tam
0: neboli
1: sedí...
0: Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Já, to je pohádka, ale řekněte.
0: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
0: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát.
0: Určitě.
1: Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, protože jak nám říkala juniorní...
0: Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
0: Vatikánská
1: se tam...
0: Vatikánská banka, pardon, že vám do toho skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
0: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jaké je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
0: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
0: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
0: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
0: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
0: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
0: i víc.
1: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
0: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli. Já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, a teď nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já si to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
0: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Já tady
0: dám na ty věci, na tu analýzu jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
0: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, tak. Můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
0: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
0: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV, tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
0: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
0: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
0: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
0: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
0: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%, takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku, je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
0: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
1: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
0: No, tak blížíme se dvou letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, blížíme se ke dvou letům.
0: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
0: Ano, můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkáte
0: ano,
1: to dobře?
0: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
0: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat,
1: no, jasně,
0: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
0: No jistě.
1: Jak říkali Říparů.
0: Ano, ano.
1: Těším se na další díl, připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
0: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
0: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Jiří Beran je naším hostem. Zdravím tě, Jirko, ahoj.
1: Ahoj, Luboši. Dobrý den všem.
0: Tak já zase zůstanu u toho tykání, protože vysvětlím divákům, že se známe roky. A profesor Jiří Beran, uznávaný odborník, vakcinolog, dokonce teď čtu na některých místech na internetu, že světového formátu, což mě těší, Jirko.
1: To mě těší také, což jsem zatím ještě nečetl, ale...
0: No já ti to přepošlu. A ještě tam napsáno epidemiolog. A to ty seš epidemiolog tak taky, nebo jenom ten vakcinolog?
1: Já bych řekl, že jsem epidemiolog také, protože já jsem epidemiologii studoval a mám pro ní jakoby i takzvanou odbornou způsobilost, čili to můžu vykonávat jako profesi v České republice. A vakcinolog, tomu já se věnuju skoro 30 let, takovému tomu takzvanému klinickému vývoji nových očkovacích látek, takže nějakou zkušenost z toho mám ze světových nebo evropských projektů určitě.
0: A ještě dodám tvoji zásadní věc, a to je cestovní medicína.
1: Cestovní medicína, to je můj koníček.
0: Koníček dokonce.
1: Koníček. To...
0: Tak, Jirko, už je konec covidu?
1: Já bych řekl, že je konec covidu. V tuto chvíli my můžeme očekávat samozřejmě nějaké mírné zvýšení případů, ale vidíme všichni, že většina těch případů jsou s mírnými klinickými průběhy a maximální komplikace, která se objevuje u většiny lidí, je zánět nosních dutin.
0: Jaké je největší poučení pro člověka s tvojí odborností z těch uplynulých 2 let a něco? 2,5 roku bych řekl.
1: Já bych řekl, že to pro mě to nejdůležitější poučení je v tom, že skutečně jsme se měli orientovat především na ty rizikové skupiny a měli jsme určitě zajistit to, aby tyto rizikové skupiny měly co nejblíž ke svému praktickému lékaři nebo k té takzvané předsunuté nemocniční péči, to byly ty monoklonální protilátky nebo antivirotika, aby se to k těm lidem dostalo co nejdřív. Čili to jsem viděl jako nejdůležitější. Já sám osobně jsem považoval za naprosto zbytečné, a dnes se to ukazuje, takové to masivní testování dětí ve škole, lidí v závodech a podobně, kde ta výtěžnost byla v setinách procenta. A samozřejmě jsem přesvědčený o tom, že to dlouhodobé nošení roušek a neponechání dětí doma mimo výuku je velmi, velmi špatné.
0: Já tedy s dovolením připomenu tvůj majstrštyk, který se odehrál v tomto studiu na začátku covidu. Ty jsi tenkrát řekl přesně, že odhaduješ, že vakcína bude na Ježíška, a spletl si se vlastně o 2 dny, protože 27. prosince přijela první.
1: Byla tady dodána první očkovací látka.
0: Tak, ano. Na to ještě řada lidí vzpomíná, jak si to vlastně přesně trefil. Ale to samotné očkování, z toho plyne co? Jaká zkušenost? Tak, pomohlo to?
1: Já bych řekl, že během toho prvního roku, kdy se očkovalo, myslím tím tedy rok 2021, se ukazovalo několik důležitých fenoménů v souvislosti s tím očkováním, které jsme do té doby neznali. Ten první je to, že vlastně si téměř nikdo z těch odborníků, kteří to řídili, neuvědomil to, že ta nákaza vstupuje do organismu přes sliznice. Čili proto, abychom zabránili vzniku té infekce, je potřeba mít i slizniční imunitu a bylo nutné od počátku všem lidem vysvětlovat, že i když jsou očkovaní, že musí prodělat vlastně jednu mírnou infekci. To bylo vlastně poučení, které potom vedlo k tomu, že řada lidí si řekla, tak stejně já ten covid prodělám, tak proč bych se nechal očkovat. To očkování mělo význam především u skupiny vysoce rizikových obyvatel, to jsou lidé, kteří na covid zemřeli v loňském roce. Jenom připomínám, že v loňském roce zemřelo 24 tisíc osob a z toho 22 tisíc byly osoby starší 60 let, což je ve své podstatě 0,8%, necelé 1% všech osob starších 60 let, a byly to lidé s vysokou nadváhou, s cukrovkou, s ischemickou chorobou srdeční. A právě u těchto těch lidí ze začátku to očkování mělo velmi jakoby pozitivní efekt v tom, že je připravilo na to, aby se mohli s tím virem setkat a aby si imunitní systém vlastně vytvořil nějakou minimální paměť. Co se týče současnosti, tak nejsem přesvědčen o tom, že by třeba lidé, kteří COVID prodělali nebo kteří už byli očkováni, že je nutné, aby se znovu a znovu přeočkovávali.
0: Takže svůj význam to tedy mělo?
1: Svůj význam to v té době mělo, řekněme, v první polovině roku 2021, kdy se ukazovalo, že tedy ten efekt tady je.
0: No a teď tu a tam čtu o tom, že firma Pfizer má nějakou novou generaci té vakcíny, která se nějak jmenuje, mám to někde napsáno, to je jedno, a že to je přesně teda ta vakcína, kterou bychom si teď měli dát proti covidu. O tom soudíš co?
1: Tak já si především myslím, že tam je potřeba vycházet z toho, jestli skutečně je to ta poslední varianta. Oni jsou ty poslední dvě varianty dvě. To je vakcína, která obsahuje původní nebo genetickou informaci původního kmene a kmene Omikron. Ta je tady k dispozici už od minulého týdne. A další varianta, ještě novější, ta obsahuje varianty toho Omikronu, dvě novější varianty, které dnes jsou nejčastější i v České republice a po celé Evropě. Na druhou stranu, já když jsem se podíval vlastně na ukazatel toho, jak ty očkovací látky do léta fungují, na což se dá usuzovat z počtu takzvaných druhých infekcí neboli reinfekcí, čili to jsou lidé, kteří měli COVID dvakrát. V České republice COVID mělo třeba 3 miliony lidí a z toho 300 tisíc to mělo COVID dvakrát. A když se podívám na ta čísla, tak se ukazuje, že velmi významně v tom hraje roli přirozená imunita, čili lidé, kteří COVID prodělali, jsou podstatně lépe chráněni než lidé, kteří byli očkováni. A to souviselo s tím, že ta očkovací látka až do toho léta, nebo řekněme do 1. září, byla pořád ten původní virus, který vytvářel protilátky proti původnímu viru, ačkoliv tady byla 5., 6. antigenní varianta, která byla úplně jiná, čili ta vakcína nemohla tolik chránit.
0: Ta poslední varianta, kterou jsi zmínil, že je od minulého týdne, ta je vhodná vlastně pro koho? Platí tam to též, plus 60 a všechny ty, já se zdráhám to slovo říct, komorbidity, což je teda
1: chronická onemocnění,
0: což je hrozný slovo.
1: Já si, jako velmi těžko se to v tuhletu chvíli odhaduje efekt této očkovací látky, protože vlastně to onemocnění těmi subvariantami toho Omikronu je opět velmi mírnou infekcí, čili pokud se ti lidé vlastně nechají očkovat a pokud by to tedy chtěl někdo doporučit, pak samozřejmě pro tu skupinu lidí, kteří jsou starší 60 let, mají vysokou obezitu, mají ischemickou chorobu srdeční a cukrovku a u těchto lidí je potřeba, aby oni sami si zvážili to a neměli by prodělat COVID do té doby, tak by si měli zvážit především to, jestli je lepší si prodělat COVID v mírné podobě a nebo jestli se nechat očkovat.
0: Pozoruji celou tu dobu, kdy začalo očkování, názory některých lidí a pravda je nutno říci, že spíš amatérů v této věci a nejrůznější spiklenecké teorie ohledně očkování. Je, Jirko, teoreticky možné, že by v těch vakcínách, ať je to od kterékoliv té společnosti, bylo něco, o čem netušíme, něco, co může být nebezpečné. Dokonce nějaká paní ukazovala fotografii na sociálních sítích, že si nechala do ramene naočkovat už nevím kterou tu vakcínu a že jí teď lžička tam zůstane, jakože tam je něco. Je to možné?
1: Možné to není. Možné to není. Já si myslím, že je daleko důležitější, než vnímat takovéto věci, skutečně sledovat ty, řekněme, postvakcinační reakce a srovnávat je s tím, co se objevuje u běžné populace. Toto se od počátku třeba dělalo ve Velké Británii, to znamená, že jako nejdůležitější ukazatel se ukazuje počet lidí, kteří zemřou po aplikaci vakcín za 30, 60, 180 a 360 dnů, čili tam se pozoruje, kolik lidí bez ohledu na to, na co zemřeli, a zemřeli ve skupině očkované, a to se porovnává se skupinou neočkovaných lidí. A ve chvíli, kdy se ukáže, že vlastně ti lidé umírají o trošku víc než běžná populace, tak je potřeba tam provést analýzu. A to si myslím, že je škoda, že se u nás neudělalo, mělo se to udělat, protože pokud ta vakcína je dobrá a nedělá žádný takovýhle závažný nežádoucí účinek, tak je možné ukázat, že tedy ta úmrtí po u očkovaných a neočkovaných jsou třeba podstatně u těch očkovaných podstatně menší, nebo je to rovnocenné a tak podobně. Takže já, abych tomu předešel, tak si myslím, že je lepší, kdyby jsme měli daleko víc dat, které by nám to ministerstvo ukazovalo, jakoby jak u očkovaných, tak neočkovaných, aby to ty lidi přesvědčilo. Určitě nepřesvědčí to, když jim budeme ukazovat lidi z Márnice, tak jak se to dělalo. Ukazovat reálná data, to bych považoval za strašně důležité. Jednou týdně zavolej mi znamená.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pojďme na další téma, protože na tom jsme se oba shodli, že rozhovor, který včera vedl Xaver s prezidentem Václavem Klausem, byl velmi vydařený. Václav Klaus mimo jiné řekl, Musk strašlivě zneklidňuje evropské politiky, Putin na střed na to nemá, povinný vojenský výcvik volby nevyhraje, status umělce je směšný. Tak status umělce si odškrtneme, ten už jsme probrali. Tak co třeba povinný vojenský výcvik?
2: Já ti k tomu řeknu jednu věc. To je právě, já bych doporučoval všem, kteří neviděli ten rozhovor, aby se na něj podívali, protože je fakticky strašně dobrý. A já jsem nad tím přemýšlel, proč je dobrý. A na tyhle ty všechny otázky je těžký dávat jednoznačný a chytrý odpovědi. Jako kdo z nás ten, který vidí za roh. Prostě lidi mají tu potřebu jako vidět, jak to teda jaký bude, ale prostě, když člověk neví, no tak jako může něco říkat a ono třeba potom bude jinak a někoho jakoby navede na ten svůj interpretaci a ten potom z toho nebude šťastný, protože se bude mýlit. A já jsem si strašně jako vážil tady na tom Klausovi, že když nevěděl, nebyl si jistý, tak to tak jako řek. Tak nešel nutně do názoru, aby se snažil to vyložit. Jo. Prostě tak jako něco tak jako pustil na zem a to bylo strašně hezký. A pak jsem přemýšlel, čím to vlastně jako je to cený tím pádem, když ti nedá tu odpověď, tak je to cený tím, že on má vysoký kredit pro někoho teda, nebo pro mě určitě. A když takovýhle člověk s tak vysokým kreditem něco říká, popřípadě neodpoví tak úplně, tak pro mě je to taky odpověď. Pro mě je to vlastně, jako, že nositel významu toho, co kdo říká, není to, co říká, ale jeho kredit. Že nezáleží na těch odpovědích, že někdo se štengruje, aby byla chytrá, vtipná, bojující, agresivní, ale ono, když prostě není, tak není, ale pořád ta váha té osobnosti je víc, než momentální odpověď na něco.
1: Co je vlastně špatné na tom přiznat, že na to nemám názor, nebo že zkrátka ale nevím, no co si o tom mám myslet?
2: Protože by si měla třeba strach, že tě přestanou lidi sledovat, nebo že si řeknou, aha, on je hloupý, on je na tom stejně jako já, on taky neví, no tak co bych se na ně koukal, když mi řekne, že neví, já taky nevím, on taky neví, dejte tam příště někoho jiného, kdo ví. Jo. A to já myslím, že vlastně to je náslouha neustále hledat nějaký chytrý odpovědi, a neriskneme je prostě nemít. A to se mi líbilo u toho Klause, že prostě mě to vůbec nevadilo, že neměl kolikrát tak úplně jasnou odpověď, ale když ji nemá takhle člověk s takovou zkušeností, vem si, co on všechno vlastně prošel v té zemi, že on byl šéf zakládající strany, která potom vlastně provedla ty hlavní společenské změny v naší zemi, byl předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny, dvakrát prezident.
1: Ministr financí,
2: ale ty největší funkce. A když potom on neví, jak si řeknu, super, tak já prostě si dovolím taky přepich nevědět a počkat si.
0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí. Buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončil se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, že jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joe Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, pomle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když se teďka konala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu.

0: obsazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, to je dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomací.
1: No v Londýně padl pojem příměří a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké delší příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
0: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Je někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
0: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jednat, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: přijde... Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
0: Jste mi připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal, tady jde o to, jestli je někdo,
1: kdo má... No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
0: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, ty nemůže jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu zanedlouho.

0: budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťu, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
0: Ano.
1: A není to ta agenda?
0: No, ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
0: nejde,
1: a tak...
0: Tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně...
1: Co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
0: No, na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo, třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru, víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
0: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: času. Teď už
0: času.
1: Není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
0: Já si teďka nedovedu, já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? Tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
0: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. ta se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže se tam, my jsme utíkali, jak kdyby nám zapatama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
0: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, ta vlastně neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
0: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
0: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
0: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
0: Já myslím,
1: možnosti.
0: Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
0: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
0: No, ale víte, my pořád strašně na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle jednala, se jednalo i s Čínou. To znamená, Tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
0: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkém plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance, jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba. Kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já bych řekl konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách, Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchylili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
0: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
0: Ne, my jsme se, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit, že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
0: Děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Ano. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Hraje vám Rádio Xaver.

0: podtrženo, sečteno a dnes mistr Petr Holec. Dobrý den.
1: Dobrý den, už se nemůžu dočkat.
0: Já vím, že z toho máte takový jako potěšení a já jsem taky dneska nemohl dospat.
1: Je to vidět.
0: No, pane Holče, já vám musím na úvod říct, že jsem dostal velmi pozitivní zprávy na včerejší naši Wilsonovu 10.
1: Já taky a mám radost z toho.
0: Občanům se to líbí.
1: Co můžeme dělat, že jo?
0: No a dokonce jedna byla v tom duchu, že jistý náš divák se ptal, kde ten pořad bude, až ho určitě zakážu.
1: V trezoru, ne? V trezoru. Dáme ho do trezoru.
0: Nejde to nějak pojistit?
1: Mohli bychom to zkusit.
0: No, mě napadlo jedno jediné řešení. Že bychom si půjčili od pana Vrábela toho transparentního účtu. Víte, který to je?
1: Vím.
0: Jak má takový ten bublifuk, nebo jak se mu říká, jak tam mluví do toho?
1: Megafon, myslíte?
0: Rozejděte se, něco vám dostane. Tak až nám to zlikvidujou, tu Wilsonovu 10, tak vždycky ve čtvrtek ve 13 hodin si stoupneme tady před XTV s tímhletím.
1: S megafonama?
0: A budeme dělat Wilsonovku živě.
1: No a to půjdeme pak sedět. To bude okamžitá identifikace týmu KRIT a antisystémáci. To víte.
0: To bude i bez dialogu možná.
1: To bude jednosměrný dialog. Velmi rychlej.
0: No, mám tady několik témat. Řekl bych, že jsou všechna ta témata jako ušitý pro vás.
1: Nemůžu se dočkat.
0: Že jo? Tak pojď. Můžu? Jste nervózní?
1: Já.
0: Natahujete mě. Dávejte pozor, co na vás jukne teď. To jsou vaše kámošky. Já musím ocenit, mně se moc líbí to tričko, co má paní Pekarová.
1: Jo?
0: Myslíte, že mají 5XL takový?
1: Nevím, ale slušilo by vám. Mohl byste i podobný výraz zkusit, to by vám šlo taky. Ale tohleto... Co?
0: Jo, jsou to fajn ženský prostě.
1: A víte, jak se jmenuje ten pořad? Ten bude taky trezorový možná jednou.
0: Oni mají podcast. Nebo...
1: No, tady ta paní, od který chcete si půjčit to triko,
0: ne,
1: tak
0: půjčit,
1: ta má...
0: Já bych chtěl stejný.
1: Jo. Tak ta
0: mě
1: má
0: by podcast. Nebylo, pane Holče.
1: Ale počkejte... To neházejte flintu do žita.
0: Já mám hodně přes prsa, víte, že...
1: Ona taky.
0: Jo, taky.
1: Oko na punčeše.
0: Cože?
1: Oko na punčeše.
0: Oko na punčeše?
1: Oko na punčeše.
0: Se jmenuje ten pořad?
1: Takový nemáte ještě, co?
0: Ty jo. No tak to já vymyslím něco podobného.
1: No.
0: Jako díra na pytlíku nebo něco takového.
1: A vy jste...
0: No ne, jak oko na punčeše, není to příliš sexuální?
1: Mohl by někdo se... Je to na ombudsmana možná. Senátního.
0: A děvčata, dámy, političky naše prestižní, sešla se tam děvčata v tom podcastu, to muselo být moudrosti.
1: No, fontána, plná. Je to gejzír, ale já myslím, že oni nedělají nic jiného, ne? Tak asi obě. Co?
0: Ale řekněme, vypadají spokojeně a jsou to sympaťačky.
1: Jsou.
0: Promiňte, to... jako musím to říct.
1: Ne, to vám podepíšu.
0: No, a ten titule, konečně. Udělám vše proto, aby se prezidentem nestal Babiš. Němcová vypustila hrozbu. Na akci Pekarové píšou parlamentní listy. A to mě teď...
1: Já mám kacířskou teorii.
0: Začínám bát.
1: Že to si zaplatil Babiš.
0: Jo.
1: Tohle si zaplatil Babiš, protože takhle paní hloupá, když...
0: No tak, no,
1: je tak, buďme féroví, buďme objektivní a vyvážený, ne?
0: A to jsou oka na punčoše.
1: Tak když vypustí hrozbu, tak všichni rozumní lidi musí udělat opak, než co ona říká, ne? Takže já myslím, že já bych zatím hledal Babiše, jako za vším.
0: Jo, takže myslíte, že to je z dílny pana Prchala?
1: Já myslím, že to Marek Prchal napsal ten podcast a že to je normálně PR Andreje Babiše.
0: No, ten životopis generála Pavla napsal Prchal skvěle.
1: To musím protestovat. Na ten nemá ani Marek Prchal. To prostě napsal generál, to vám říkám. To umí jenom generál.
0: Generál, co není voják.
1: Jo.
0: Co jenom generál.
1: Agent Pávek.
0: No tak co si pod tím představujete? Víte, to je takový jako udělám vše proto. Pozor, to je, to, tam si můžete představit cokoliv, včetně vraždy.
1: No ale ona už dělá, ne? Vlastně všechno, takže...
0: Já nevím, no. Třeba chystá něco, třeba se poleje benzínem někde a...
1: Do...
0: Pokoden číslo jedna.
1: Vy jste divákem těch seriálů, že jo? Nemocnice na kraji města, tak to je vaše parketa, ne?
0: To je moje teď.
1: Jak to říkal doktor Strosmer, kdyby blbost nadnášela, tak paní Němcová, víte co? Já jsem to nedořekl.
0: No tak pane Holče, toto ne... toto mimochodem řekl doktor Strosmajer vůči staniční sestře Huňkové.
1: Jo.
0: Jenom abyste to věděl.
1: Tady máme staniční senátorku.
0: Ale ne, tak víte, já se vás ale ptám, co to všechno může být to všechno proto? Když udělám všechno proto, to znamená, že položím i život.
1: To ne, to si nemyslím. Protože já myslím, že v tom senátu, jo, ale že v senátu se jí líbí. Tam se uklidila na důchod, na stáří a nepoloží život.
0: Pane Holče, vy se v tomto mýlíte.
1: Má se tam dobře moc.
0: Vy se v tomto mýlíte. To jsou děvčata srdcařky a ta vyleze na barikádu, věřte tomu.
1: To jo, ale nenechá se nikdy zastřelit. To ne.
0: Nevím. Udělá všechno pro to, aby Babiš nebyl.
1: Já se na to těším strašně.
0: Kdyby tam napsala, nebo kdyby řekla, povedu prostě politický boj podle pravidel, aby tak bych to bral, všechno pro to.
1: A víte, co pro mě je, ona neuvěřitelným důkazem nebo příkladem toho, jak se vlastně politička, která byla braná docela, měla nějaký renomé, vlastně lidi brali celkem rozumně, jak se sfanatizujete na stáří a zblázníte se.
0: Myslíte takhle přísně?
1: Takhle přísně bych to řekl.
0: Tak je to žena, která v té politice leco zažila, pane Holče.
1: No možná právě proto.
0: Jo, takhle. Hm. A na stáří, tak ona ještě není tak stará,
1: no,
0: pane
1: tak,
0: Holče.
1: No stáří není nic ošklivýho.
0: No není,
1: takže,
0: ale...
1: Takový barvný podzim života.
0: No ne, ale ona ještě není v seniorském věku, ne?
1: Možná, že jo, počkejte, já nevím.
0: No určitě není pracující důchodkyně, to není určitě.
1: Fakt ne?
0: No tak já
1: myslíte,
0: nevím,
1: že ne?
0: Jsem se mohl podívat do Wikipedie, tam to bude napsaný. Ale tady vypadá na 50. Vypadá jako vaše mladší sestra.
1: To ne.
0: No. A paní Pekarová úplně mladá, jak ňuňátko ještě.
1: Jo.
0: A podívejte, víte, je si vědomá, že má hezký zuby, tak je na fotkách ukazuje. A to je správně.
1: To se naučila od paní Danuše.
0: Od tetuše Danuše?
1: Ta je ukazuje všude teď.
0: Jo?
1: Aha.
0: Zatímco paní Mirka
1: tam už
0: se fotí. No ne, jsou to naše sympatičky a my je máme rádi.
1: A já mám tady taky.
0: Vy jste taky srdcař?
1: Jo, a mám je v obě v srdci. Máme srdíčku.
0: To byste měli do punčochy, ne?
1: No, jako já čekám na telefon.
0: Šel byste do toho?
1: No jasně.
0: Kdyby vám, to mi fakt řekněte, kdyby vám zavolala paní Pekarová, dobrý den mistře, no ona by asi řekla mistře.
1: Já myslím, že by řekla mistře.
0: Jo? Já mám podcast Oko na punčoše. Mm-hmm. Nebyl byste ochoten přijít porozprávět? Šel byste tam?
1: Hned bych šel.
0: Fakt?
1: No řekněte, vy byste nešel?
0: Já ne.
1: Proč?
0: Já bych se bál.
1: Čeho?
0: No, tady paní Pekarové.
1: Jo? Hmm. Buďte hrdiná trošku, ne?
0: Já se jí bojím stejně jako Halíka.
1: Halíkovi bych nešel s bokem na punčošce. Tam ne.
0: Když se mi zastavilo srdce, jak řeknu Halík. Z toho člověka já mám normálně strach. V jeho přítomnosti byl jsem jednou na frekvenci 1 před vysíláním, jsem se takhle klepal.
1: Já ho vidím trošku, jak točí tím žebříkem natahovacím.
0: Ten má přímou linku do pekla, věřte tomu.
1: No, tahle ta už tam má nakročeno taky, nebo v obě respektive.
0: Ale ne, oni půjdou do nebe. No ale dobře. Jedeme dál, pane Holče, jo. Podívejte se, co se objevilo na Twitteru. To je totiž pokračování trošku, protože to se také týká prezidentské volby. Víte, kdo je Robert Neruda?
1: Tak skromně bych si tipnul, že je to třeba manžel paní Danuše.
0: Je to tak. Tak, brýle vidíte, luxusní, tak za 30. A píše, tam je byl nějaký článek, který vrcholí tímhletím. Jo? šlo o to, jak to bylo s tím průvodem, protože oni se casnují, kdo měl být průvodu, jo, a tak. Jo. A Robert Neruda, Robert, píše, fakta, Vojtečka, Dana byla ambasadorkou, Dana myšleno, tetuše, Danuše. Vy jste stála vedle nás, takže jste byla taky v čele, protože teď je spolu o to, kdo byl v čele, kdo tam byl. Hezký sváteční večer, to napsal tak státotvorně, pan Neruda. Hezký.
1: A koukám, že taky ukazuje zuby.
0: Jo, jo, ten, ukažte, to jsou zuby za kilo.
1: Jo, jenom.
0: A prestižní advokátka, právnička, juristka, obhájkyně, prosím, Klára Long Slámová, na to odpovídá panu Nerudovi velmi lidsky.
1: Hezky.
0: Takže já to přečtu, ne? Víš co, Roberte, to jak začíná, víš co, tak víte co, pane Volče, tak to je přesně, víš co, Roberte, seber se i s tou tvojí fake Čaputovou a jděte už oba do prdele. Píše drobná, hodná, uctivá paní Slámová advokátka.
1: Mě to udělalo velkou radost. Já myslím, že se jí to hrozně povedlo. To je vlastně, když dvěma větama trefíte všechno.
0: Pane Volče, já si to čtu celý dopoledne.
1: Že jo, je to na vás vidět.
0: To je úplně jako super.
1: No a kdyby ještě, tak kdyby si Robert i Danuše to vzali k srdci, ne?
0: Ne, to musí pokračovat. Jako žár trvá.
1: Jo?
0: No jasně.
1: Já jsem to byl tak jako státotvorně, víte, že by to...
0: A to nesmíte. A o čem tady budeme mluvit, když to...
1: Já to sobě mám.
0: Představte si, když by napsala paní Slámová, promiňte, měl jste pravdu, naschledanou v lepších časech, tak to tady nebude.
1: Ne, to nemyslím, kdyby jí poslechla, ne, paní Danuše. A šla... Víte kam? Místo té kandidatury. Místo náhrady, kdyby šla tamhle.
0: Já se přiznám, že bych nechtěl. Já chci, aby kandidovala.
1: A vy chcete náhradě? Já to vím.
0: Ne, já... No to ne. Ne. Ale baví mě to. Ona v tom zjevně plave teď, jo. Protože se nenadála, že se budou vytahovat ty fejkový nějaký prodaný diplomy za prachy. Jo? A ona neví, co na to má říct. Jo? Teď jsou dvě varianty.
1: Hele, a teď se... Teď se vytáhla ta kobyla.
0: A kobyla.
1: A mi se líbí ta fotka, kde je Danuše vedle té kobyly. A já vlastně jsem na to koukal, říkal jsem si, já nevím, kdo kandiduje na toho prezidenta.
0: Jestli ta kobyla.
1: Nebo ta ale druhá, víte, protože...
0: Víte, že kobyla je artefakt umělecký.
1: No jasně. A protože já vlastně nevím, co Danuše je, co chce.
0: No, jedno o jedné věci vás můžu ubezpečit. Co se týče politických názorů a světonázorů, tak jsou na tom oba ty subjekty stejně.
1: No právě.
0: I ten svícen, nebo to světlo, co to je ta kobyla, i Danuše.
1: A ta kobyla je taková transparentnější, ne? Tam...
0: Je, no. Ta je držá.
1: No.
0: A tam stojí. Ta bude i po volbách. No. A mně se líbí, víte, zase je hezký, že se ten manžel, musím tě říct kobyl, manžel tetuše, dostane se, protože ono to začíná být trošku souboj manželů a manželek. Mm-hmm. Všimla jste se paní Vitovská?
1: No jo, ta. Jo.
0: S puškou v ruce, s ohněm v srdci.
1: Za generála.
0: Takže ono to, nebojte se, to ještě bude mít dobrý pokračování.
1: No konečně se rozhořela opravdová volba, ne?
0: No.
1: Co?
0: A bábika řekl, že nepůjde do žádných debat.
1: On nás poslechl. Taky. A on říkal, že nepůjde hlavně na Českou televizi.
0: A to jsme říkali ve Wilsonce,
1: no?
0: Že bychom mu to bývali radili, my dva odborníci.
1: Samozřejmě.
0: No. Ale dělá dobře, myslíte? Ano, asi
1: jo. Dělá dobře.
0: Je.
1: Proč by tam šel?
0: Co bych dělal?
1: No.
0: To je pravda. Ale do té rozhodující, jestli se dostane do druhého kola, tam bude muset jít. I na Česku. No. Tak je to nejdůvěryhodnější.
1: Ta tam nechá, třeba tam nechá jenom křeslo za sebe.
0: Nebo ten fíkus, pamatujte, jak přišel ovčáček na baranu s fíkusem. Promiňte, já se ještě pokochám.
1: Dobře.
0: A nevím, víš co, Roberte?
1: Netrefila to hezky, ne?
0: Trefila. Jděte už oba.
1: Fej Čaputová.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud to... zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná: člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: ne,
2: trochu?
1: Tak pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
2: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší,

0: Přemýšlela jako.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
0: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
0: No, ale to je blbost samozřejmě.
1: No, není to blbost.
0: No, ne, to je blbost. Jako jak, tak nemůžete...
1: Kouknul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
0: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
0: No, to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
0: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
0: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
0: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň, a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
0: No, každopádně jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
0: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
0: na nádraží.
1: No kdekoliv.
0: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
0: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
0: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
0: Takže ono je spíš možné,
1: to
0: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
0: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: statistická nula.
0: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
0: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
0: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
0: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Ládina chytli. No, pomstili celou Ameriku.
0: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
0: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí. Že najednou se vám rozšířují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
0: No, já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
0: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím.
0: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo? A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
0: Vy už nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
0: Tak ale to není od vás příliš kamarádské. Z
1: pravé kůže, ekologické.
0: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
0: Nepoložila telefon, to byste se měla
1: zeptat.
0: A to
1: jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
0: To je moc hezké.
1: Od pána,
0: no,
1: co tam prodával v tom obchodě, Fanoušek.
0: Tak to, 1000 korun. No, tak to máte štěstí, ale stejně, přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Jaký se za váma přijdu poradit?
1: Přijďte.
0: No.
1: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
0: Jakože bych měla.
1: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
0: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno,

0: kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
0: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
0: Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
0: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
0: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to, já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
0: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
0: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
0: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no, poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT Archiv nebo něco. No a je to.
0: ČT Senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT Senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
0: pravda.
1: Se na to dívají.
0: Já taky.
1: A já jsem na to koukal, a to nebo já už jsem senior?
0: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
0: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
0: No, u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
0: No, ne, u vás.
1: U vás?
0: U vás osobně.
1: Jako na pětce u nás? Nebo tomu nerozumím.
0: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
0: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... Neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
0: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval. Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
0: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
0: Taky mi to něco říká, ano.
1: 9:05, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo.
0: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
0: Ne?
1: Četnický.
0: Jo, četnický humoresky, tak ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
0: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
0: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
0: Ne, já vím, ale tak
1: musíte to někde splatit.
0: Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
0: To už je prodaný.
1: A myslím, že je prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
0: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No, No, no.
0: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
0: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
0: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem tak jako chodíte?
1: Tak já mám ještě do dalších 130 vyžehlených.
0: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky, bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový, jak normálně klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
0: No, to nevypadá úplně.
1: A to se v devadesátkách nosilo?
0: V devadesátkách se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
0: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vyměnit za černý.
0: To, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek
0: takhle,
1: mám
0: takhle
1: ještě
0: se
1: víc.
0: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč by to?
0: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
0: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám pokaždé jiné tričko.
0: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedných šatech.
0: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale... Tomu se říká plizovaný šaty.
0: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, teď to je halenka.
1: Halenka.
0: Ale máte pravdu. No protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
0: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
0: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
0: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
0: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
0: Jo, a ženy jim tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
0: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělá.
0: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
0: Takhle, no tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
0: Fakt? To jsem vždycky
1: to
0: chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
0: Je.
1: A víte, proč to je?
0: Mm-mm.
1: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával se zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
0: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
0: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
0: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
0: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
0: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
0: No hele, tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkej, ty oproti...
0: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží 7 milionů.
0: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát a když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
0: Ale jo, tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
0: No.
1: Ta kauza?
0: No.
1: Takže on to zapřel původně?
0: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak se k té pohledávce neměl. Pan
0: tak
1: Horák
0: vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, kteří jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil... Třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
0: Jo, po koruně.
1: No ne, tak po koruně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
0: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě,
0: no.
1: Staral bych se vám o výřivku, hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
0: Magdalenky. To
1: Magdalenky, Karolínky.
0: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se
0: aby
1: Magdalenka
0: se
1: zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
0: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den od fajfkla kus z těch 7 milionů?
0: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
0: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
0: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky a se to ani nedovím.
1: Ne, lžete.
0: Ne, fakt.
1: Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mi to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
0: Pane zahradníče.
1: Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl, nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
0: A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
0: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
0: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
0: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
0: Odpustky.
1: Posluhovačku a matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to dočká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam rozněská scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
0: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
0: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
0: Jo.
1: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
0: Nevhodně se choval.
1: Nevhodně se choval. Ale tato říkala, že on mě váš syn mačkal. No.
0: No a jak to, jak to,
1: se dívám tak rozdychtěně na vás.
0: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo.
1: Pomačkat.
0: No, já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
0: Ne, já chci spoiler.
1: Spoiler je ten, že vy jste paní Dulská.
0: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím.
0: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle?
0: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
1: Režim letadlo?
0: Režim letadlo, no aby nás...
1: A to je co?
0: No, tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte
0: třeba,
1: někam?
0: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Xaverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
0: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
0: Morálka.
1: Morálka paní Dulské.
0: Hele, to je film z roku 1958.
1: No, tak to je nic.
0: A to vypadá, že ta pomačkaná, omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
0: To sedí.
1: Asi jo. No.
0: No.
1: Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
0: No, to jsem se ptala. Počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík. No jo, Ježíš, tak to je Zdeňka Baldová.
1: Zdeňka Baldová?
0: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
0: Ten mačkač.
1: Mm-hmm. No.
0: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
1: No.
0: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišno by ona.
0: A to užívala orálně, nebo se
1: její
0: v tom koupala?
1: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema v Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako snědej hezky, a ona přijela a zjistilo se, že v tom. A je 17, 18, taky nějak byla starší mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
0: No.
1: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak.
0: Neptun.
1: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
0: jo,
1: takže otěhotněla. V Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosrandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký...
0: Jako, to byl nějaký nevěřící Tomáš.
1: No to byl nějaký... No ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
0: Do té slané vody.
1: No, na tu pláž.
0: A našli?
1: No nenašli právě. Nenašli.
0: Taky ho vzala vlna.
1: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby, ne? A byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
0: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
1: No, tak...
0: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
1: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber nebo...
0: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
1: Černé písky nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
0: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
1: No, tak
0: dávejte. My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
1: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
0: Otěžek.
1: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
0: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička? A...
1: No nebyla, ona odešla, ta, ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Dulský, aby si to nechala vzít.
0: Ježiš.
1: Dokonce je to dal prachy. No. A no, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je se nějak ta jiná, že v té nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
0: No jo, ale toho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Dulskýho.
1: Dulskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
0: Možná pořádá ty pochody.
1: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
0: Z roku 58.
1: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti, no, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
0: To je známý.
1: Kde je výborný Marvan a Smolík se jmenuje ten herec.
0: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
1: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
0: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
1: Říkal pan Donutil, ha. Promiňte, taky ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
0: Mě hrozně.
1: Fakt,
0: jo. No jo.
1: Vy jste faninka?
0: No, vy jste klasika.
1: Jo.
0: To je klasika, to je něco jako morálka paní Dulské.
1: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
0: Ne, to je taky umění.
1: Taky?
0: No jasně.
1: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
0: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
1: Filantropové?
0: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
1: Ti, co rozdávají prachy?
0: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
1: Stranám?
0: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
1: To je divný, že?
0: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
1: Potřebujeme peníze na něco?
0: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
1: Jo?
0: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
1: Jsem dlouho nic neutratil.
0: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
1: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
0: Teď jde o všechno. No, tak
1: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
0: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
1: Myslíte?
0: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
1: A když jsme v té Evropské unii, ne?
0: Právě proto.
1: Tak oni se nás tam zastanou.
0: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
1: Toto řekla.
0: Jo.
1: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
0: No, počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
1: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
0: Kam?
1: No nevím.
0: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
1: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
0: Říkám, to tak Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
1: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
0: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
1: Paní Karol, jsme na konci.
0: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
1: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
0: No já už teď taky.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pavel Blažek exkluzivně. Stát má z darovaných bitcoinů miliardu? Já demisi.
2: Stát má z darovaných bitcoinů miliardu, Blažek demisi, Fiala těžký spaní a Rakušan radost.
1: Myslíte?
2: Jo, já si myslím, že jo. Já si myslím, že pro Stan je to, jako kdyby vyhráli kosmický jackpot. Ty se teď tam jako mastí ruce a říkají jo. Ona taky spousta lidí si myslí, že tahle ta kauzička, že v tom má Stan zkrátka prsty, že se to tak teď hezky načasovalo zrovna na období, kdy koalice Spolu se tak maličko nadechla, začaly trošku růst preference, no a do toho přijde tahle ta hezká bitcoinová ťavka.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, ale řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládlo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst, ta diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, jak říká.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla.
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku. To znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. znám, potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodi, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to tažný. Tam řada států není Evropské unie, ale je v NATO a naopak. Takže
1: myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Tak.

0: Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřeby. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. Jo, to je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, pro my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
0: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderný dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 těch dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zblázne. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám, a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka. Vy jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
0: Takhle, on v těchto věcech je Trump nečitelný, ale Když se vrátí

0: tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavena na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tchaj-wanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém obdobě, pokazal mu to byl jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem na to, co nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
0: Ale to není první. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Znamená, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v tom roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Pane státem, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
0: No, je to, říká se tomu v angličtině, proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstkyně ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. A ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma, a velice schopná, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluvě o to, co chápete.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
0: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ten pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme, jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde, jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
0: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce, a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný, a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. Ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Tak prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Krucina. Proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
0: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
0: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
0: Je vidět, že už ztrácí glanc. Tohle by neměl dělat.
1: No, budiš, neměl by tam jezdit.
0: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, protože když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba si zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, a příprava smlouvy volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
0: Ne,
1: co má dělat?
0: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář, doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá, hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné, nerespektují to, co bohužel se sformovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
0: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásný, je to i reálné?
0: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
0: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
0: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: U nás XTV pan Noveský Ivan, to je odborník na energie, zakladatel ERU mimochodem. Energie se stanou luxusním zbožím. Vláda nás ožebračuje vědomně. Ruský plyn nemůžeme nahradit. Firmy propouští a dlouho nevydrží. Tak co si z toho vybereme?
1: Mně tam přijde hlavně strašně jako smutná ta úroveň té debaty v EU a v České republice. Že já myslím, že taková věc jako je válka. Jedna věc je, že někdo řekne slava Ukrajině, všechno je to růžový, vyhraje, to je normální ve válce. Nikdo neříkal, že byla druhá světová válka, tak nevodížděli americký vojáci proti Němcům a někdo říkal, třetina z vás se třeba nevrátí. Uvidíte ty Němci, to je hrozný. Jo? Čili to je jedna rovina. A druhá rovina je, že v tom týlu, když jako plánujeme, tak bychom si měli říkat pravdu. Že? Evropský parlament by vlastně to mělo být docela seriózní. A on jako odhlasoval, že ten plyn a ta ropa z toho Ruska jako nepůjde, ona jde, to je vlastně divný. Že? Do toho se tady vyděsily firmy, protože ta energie není až tak klíčová pro ty domácnosti. Ty si spousta domácností bude spalovat ostravskou briketu, nebo něco takového se bude dít, ale ty továrny si prostě nedokážou pomoct, nedokážou to nahradit. A měl by jim někdo jasně říct, co bude. Jo, to znamená, samozřejmě nikdo nemůže říct, když Putin řekne, od zítřka není plyn, tak to nikdo nemůže ovlivnit, to je jasná věc. Ale když ta Česká republika by měla říct docela jasně, jak to jako bude dál a ty docela mně přijdou ty věci, jestli je pravda, což jsem slyšel od všech lidí, já tomu nerozumím, ale tady se mluvilo o německém plynu a norském plynu, ale zdá se, že 99% plynu jde z Ruska, byť přes Německo, a ten 1% to máme na Moravě, takže já myslím, že asi musíme nějakým způsobem rozumně k tomu přistupovat.
0: Tak z vašeho oboru, téměř teda z vašeho oboru, nevím, zda jste četl ten článek, zajímavý teda, je to těžký, hluboký příběh člověka nešťastného. Muž s penisem na předloktí, pěstoval si ho 6 let pro transplantaci. To už je možný?
1: To přímo jako z mého oboru, protože to jako dělali mý učitelé, jsem u toho držel háky, u těch operací, čili samozřejmě to dělá, se třeba nahrazoval red, se nahrazoval třeba z různých částí jakoby těla a tak dále. A z předloktí, to je známý štěp, je to relativně běžná operace. Čili ten článek, který zněl jako strašně, jako že to je úžasná, mimořádná operace, ale v zásadě je to docela standardní. Tam jenom bylo to, jak jsem četl ten článek, že tam byla nějaká reoperace, něco nebylo spokojený a takové věci. Ale i ty štěpy, včetně toho, že ne vždycky ty štěpy se povedou, že můžou takzvaně znekrotizovat, odumřít, to všechno je standardní věc a já jsem se tomu věnoval, ale tohle je relativně jakoby starší ještě nějak typ té operace, dneska se dělají i takový jako víc ještě pokročilý.
0: Pane docente, až 6 let je možný, že ten penis na předloktí jako žije?
1: No tam asi bylo nějak, já vůbec o tom nic nevím a nejsem specialista na tyhle operace, souvisí to samozřejmě s tím, jak se to asi hojilo, nehojilo, takže pokud to trvá dlouho, tak to spíš bývá o tom, že se tam něco nedaří a čeká se, jestli se něco ještě, ale to bych jako spekuloval.
0: Předpokládám, že když je na tom předloktí, že funkcionalita nějaká, že by s tím žil nějaký partnerský život, o tom se nebavíme.
1: No, tak to je jako hrozně zajímavé, co oni dneska dokážou, to už jak když jsem dělal tabu, tak už je 30 let skoro, tak tehdy kolegové z fakultní nemocnice Brno vyprávěli, jak tyhle ty loky dokážou v uvozovkách oživit z vašeho pohledu, jo? Čili že dají se tam dát nějaký implantáty, které dokážou i do určitý míry tu funkci jakoby obnovit sexuální si, ale to já tenhle případ nechci mluvit a na to si musíte pozvat odborníky. Česká republika je v tom relativně velmoc v těchto operacích, takže tady máme docela dost těch kolegů.
0: To každého zajímá, ale tato věc.
1: Ne, to určitě, jestli k tomu něco víc, jenom abych to věděl, nejsem na to odborník.
0: Člověk má na předloktí penis, přijdete někam do restaurace, tam je krásná sévírka a on se mu stopoří.
1: Já jsem lékař, já si z toho dokážu dělat legraci. Pro mě jsou ty lidi jako chudáci. Ne, jemu se stala hrozná věc.
0: Máte pocit, že si z toho dělám legraci?
1: Ne, a snaží se léčit a funkcionalita je pak taková, že třeba u některých těch štěpů, oni jsou různý ty štěpy, jak třeba je taková pumpička, kterou má tam a tou pumpičkou si vlastně jakoby způsobí tu erekci. To jsou jiný výkony, které to funguje na jiném principu, čili dneska ta medicína dokáže velké věci a hrozně jsme se vyškolili na operacích jakoby transsexualita, kdy tam to je vlastně typická věc, kdy se mění ty pohlaví, ale tam se často jako přizpůsobí ty tkáně, které už sexuální byly.
0: Ještě jedna věc na závěr. tady v tomto studiu někdo nedávno říkal, už nevím kdo, že úroveň něco v tom smyslu národa se pozná mimo jiné podle toho, jaký ti lidi mají zuby. Kdybychom to tímto náhledem brali na Českou republiku, jaký máme zuby my Češi?
1: Jako říkám všude, jako, že my jsme prostě země mezi...
0: Moje do toho nepočítejte. Ne,
1: my jsme země mezi Německem a Ukrajinou, to prostě ve spoustě věcí, takže jsme trošku Ukrajinci, trošku Němci, to někde prostě mezi. Úplně přesně vám to neumím říct, že my jsme jediná země v EU, která našla peníze na průzkum, kolik je zubního kazu v populaci, takže my to úplně přesně nevíme. Víme, kolik kazu mají Němci, Rakušáci, Poláci, Slováci a ty země kolem. Ten počet kazů se snižuje a co se týče obliba nějakých estetických výkonů ve stomatologii, tak to dramaticky roste, čili ty lidi dneska ty zuby mají krásně, že když se dneska podíváte teď chtěl jsem říct ten film, ale to bych toho herce schodil, když se podíváte na některé známé české komedie a tam se smějou ty herci, tak třeba by vám to dneska přišlo jako divný, že někdo má takový zuby v běžném životě, natož aby byl jako velká hvězda filmová.
0: No, předpokládám, že Němci s tou německou povahou, že musí být všechno na svém místě a pintlich, takže Němci obecně budou mít zuby jako jak ze škatulky. No,
1: tak Švýcaři už skoro jsou na tom, že děti mají kas skoro na nule. Jo? To znamená, že ten zubní kas už skoro není. Jo? Ty Němci ten zubní kas mají tak, že ty děti mají v průměru kolem jednoho jakoby zkaženýho zubu v puse. Ono je to takový měřítko, buď je to kas, nebo je to plomba, nebo je ten zub ztracený. Takže jsou to nějaký hrozně zlomkový čísla, co byly jako nedávno. My nevíme, jak je to v Čechách. Já si myslím, doufám, že se to zlepšuje. Ale na některých výkonech, jako je třeba léčení dočasných zubů, kde ta pojišťovna to kryje, tak tam počet těch výkonů jako neubejvá. Takže když mi někdo říká, ale možná v těch Čechách je to horší, než si myslíte, tak možná to tak je. A já se snažím dotlačit ministerstvo, aby jsme to spočítali. Takže jsme věděli, kolik je tady kazů. Ale v tom Německu ten kaz jako mizí a dneska ty zubní lékaři hodně se právě vlastně živí něco, čemu bychom dřív říkali kosmetika.
0: Tak ještě poslední věc. No. Vladimír Remek, český kosmonaut, no, jediný. Není to úplně příliš známá historka, ale vyprávěl mi on. Předtím, než letěl na tu oběžnou dráhu, tak se vědělo, že ten jeden z kosmonautů, co tam je, má zánět a zubu. A oni ho, Remka, během asi 3 dnů naučili ten zub spravit, případně vytrhnout. Je to možné?
1: Je to možné, určitě. Určitě, protože ten princip, jestli, já nevím, jestli ta historka je pravdivá, jo,
0: ale
1: řekněme, že je pravdivá, jo, takže určitě, když vezmete z té stomatologie hrozně jako uzoučkou věc, to znamená, jak třeba vytáhnout ten zub a pokud možno ho nezlomit, a ten člověk to bude trénovat, tak úplně stejně ty kosmonauti tam dělají nějakou prostě činnost, kterou prostě trénujou a pak ji udělají, ale to neznamená, že třeba dokonalý elektrikář ve všech věcech prostě ho naučí udělat nějaký dvě věci. Takže ta medicína, my to máme tak, že to často mi lidi říkají, že se to musí studovat 5 let. Že? Já říkám samozřejmě, když si z toho vezmu třeba to mechanické vytvoření té kavity, tomu říkáme, a příprava toho třeba fotokompozitu, tak to jistě není na 5 let. Jo? Ale ten člověk přijde a řekne, že má nějakou chorobu, může se zkombinovat řada věcí, ten člověk může umřít a kvůli tomu studujeme tak dlouho, ale samozřejmě, když někdo řekne kovář, nějaký šikovnej, dokáže taky vytáhnout zub, speciálně kdyby se mu řekli ty triky, jak se to dělá, no tak to jistě dokáže, je prostě řemeslně zdatný a je spousta jiných řemeslníků.
0: Ten váš výraz vytáhnout, to je tak milosrdný, ale když někdo řekne resekce, nebo tak... Tak to úplně mě, ale vytáhnout to jde.
1: My prostě se snažíme, už to těm lidem líp říct, dneska je ta stomatologie, takže já jsem vlastně docela hrdý na to, že my dneska máme už hodně chodí mladých lidí tady v Praze, kteří jakoby nechápou ten princip strach ze zubaře. Takže jakoby ty lidi třeba říkají, a ty nemáš strach, a on jako, a co jako, já jsem třeba neměl kas celý život, mě nic jako zlýho nedělali. A když jsem třeba měl jeden zkažený zub, což je dneska u těch mladých lidí, takových kultivovaných, tak mi velmi opatrně dali anestézii a pak tam něco bzučelo, já nevím, 3/4 hodiny. Čiže není to to, co jsem já zažil, možná vy jako dítě, že nějaká nešťastná školní zubařka, já zpětně ji obdivuju, za 2 nebo 3 hodiny vyšetřila 30 dětí, udělala 40 výplní, ale samozřejmě tehdy se vůbec ani nedávala anestezie, se to muselo vydržet, ale hlavně, když se dávala anestezie, tak nezasanujete třídu za tři hodiny. Takže vždycky, když mě někdo řekne, nějaký starosta politik mě řekne, jestli by se to nemělo vrátit, tak já říkám ano, a bylo by to jenom na úřadu vlády. To znamená, jako, že tam u vás by se jako rychle, že bychom prosanovali celý úřad vlády za 2 hodiny bez anestezie, bychom trhali všechno. A vždycky říkají, a když třeba nějaký přijde z ciziny, že proč děláte ty zkoušky? My jsme nejvíc vzali, nejvíc jsme aprobovali Ukrajinců, Rusů. Tak já říkám, no bylo by třeba dobrý, kdyby jsme všechny mohli dát na úřad vlády, na ministerstva a tam se na vás třeba jako trénovali a kdyby jsme viděli třeba 100 výplní, jak udělají, tak to je to lepší než nějaká zkouška. Já jsem to, jestli jste pro, tak pojďme to tak udělat a ty profesoři, co se o vás starají, tak se budou starat o třeba lidi na Karvinsku, to oni budou hrozně rádi, že budou moct jít do ústřední vojenské nemocnice. No a zase naopak třeba lidi z vlády a tak dále, na nich by se mohli trénovat lidi, co přijdou, no a ukáže se, že někdo to umí, někdo to neumí a k něčemu dojde.
0: Děkuju a těším se na příště.
1: Já taky, mějte se fajn a žijte co nejlíp. Naschle.
0: Podtrženo, sečteno a dnešním hostem byl docent Roman Šmucler.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: zvířátky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
3: Ahoj Xavere.
2: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
3: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
2: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně. A říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve?
3: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
2: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
3: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
2: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
3: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
2: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
3: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
2: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
3: No nejde to.
2: Nejde to?
3: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddy nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla. Ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
2: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddyho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
3: Ano.
2: Všechny do jedné?
3: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
2: třeba
3: autor...
2: Třeba Barcelonu?
3: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
2: Mm-hmm. Tvoje slova úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
3: Mozecká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
2: to
3: povinnost.
2: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
3: Tak,
2: jo.
3: Tak.
2: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
3: Ano. No, ne, pardon.
2: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
3: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval... Jo, no jenže počkej, já ti neznám
2: můžeš
3: jako zpěváka.
2: Můžeš to nějak vysvětlit?
3: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
2: No ne, prostě, já si říkám,
3: ano.
2: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií, pro tebe není nějak spojený se sexualitou?
3: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
2: Právě.
3: No, to je tak...
2: Souvisí to nějak?
3: Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale... ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe jde nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle, podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo. Ale,
2: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
3: Je to tak?
2: Říkáš, cítím to v celém těle.
3: Baví
2: prosím
3: to.
2: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení, a necítíš to.
3: To je blbý.
2: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
3: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
2: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
3: Já jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. A zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
2: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné, jo, dnes by to asi vypadalo směšně, když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, a byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
3: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštavuju.
2: Jsi spíš srdcař než.
3: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni byli, měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
2: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
3: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
2: Kolega Mozart tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
3: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
2: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
3: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu a já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že

0: což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak to producent?
0: Ten... No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
0: ten divák...
1: Jo, já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
0: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo? No. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
0: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
0: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil, ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
0: Možná všechny.
1: Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky, a třeba z poslední doby jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
0: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svého života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
0: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu.

0: třeba zrovna to We Are The Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal nakonec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
0: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifer, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
0: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
0: Ne.
1: To je jenom studiovka.
0: To je jenom studiovka. Ale zpívali živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by živě dál?
0: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
0: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
0: Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70 byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká tebe a kapelu v nejbližších dnech?
0: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
0: července.
1: Včera
0: bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkonc podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
0: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
0: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
2: Radio Ksaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí,

0: Týden se sešel s týdnem a je tady podtrženo sečteno a já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Petr Holec. Dobrý den.
1: Dobrý den, já už jsem nemohl dospat, mistře.
0: Že jo?
1: Týden, to už to trvalo dlouho.
0: No a navíc ještě teda, když se dějí takové věci. Takhle, tak já začnu, jo. Fiala se setkala s papežem. Jo. Pozval ho do Česka, dal mu Bibli a ukrajinský šál. Proč ukrajinský šál? Já jsem to nepochopil.
1: Já se obávám, aby Petr Fiala jestli nezpůsobil ve Vatikánu nějaký zmatení, víte, papeže. Že si třeba myslel, že to je, aby se potom nesplet se Zelenským. Že měl ukrajinský prezidenta. Protože ukrajinský šál, když přiveze český premiér, já taky nevím proč. Skoro bych si i myslel, že ve Vatikánu můžou mít i Bibli. Nechci to podepisovat úplně, ale napadlo mě to. Ale víte, co je na tom největší ironie?
0: Já si teď představuju ten okamžik, kdy Fiala dává papežovi Bibli a papež si říká, a o čem to je?
1: Jo. A pak mu ještě říká, no a moje vláda možná prosadí ty homosexuální svatby. To budete mít radost, toče.
0: No, a víte, myslíte, že taky mu přivezl ty časopisy, které nikdo nezná a vydává je za peníze koncesionářských, promiňte, za peníze daňových poplatníků?
1: Řekněme nás.
0: Za naše prachy.
1: Já si myslím, že ty se vydávají jenom pro papeže. Že nejsou určený nikomu jinému a že je právě ty tam ves.
0: No, ale nemají to na stole. Jako.
1: Nemají. Já myslím, že jsou v tom šuplíku, co tady vidíte v tom stole, že už si to tam papež rovnou zašoup, aby mu to někdo nečornul, jak se říká. Ale
0: jestli pak ten papež ví, že tam sedí s člověkem, který je teda předseda české vlády, přivezl mu ukrajinský šál a největší starost má o práva žen v Barmě. Mm-hmm. No, tak člověk si pak řekne, jako, co to teda, jak to drží pohromadě?
1: No, já jenom, víte, v Česku podnikatelé si stěžují, vláda nám nedala ani korunu. Už zase máme drahý benzín a naftu. Lidi upadají do chudoby a náš premiér kam vyrazí? Já jsem si skoro říkal, jak se to asi uděje, když se takhle v premiérský pracovně máte tam toho svýho Smolku, co vám nosí tu aktovku premiérskou.
0: Smolku?
1: Pana Smolku. Pan Smolka je takový, co dostal vyznamenání od Petra Fialy za to drncání do Kyjeva.
0: Jo, takhle. To dostal nějaký mluvčí, ne?
1: No, to je on, to je pan Smolka.
0: Pan Smolka, no, dobře.
1: A říkáte si, máte v ruce ty preference, ODSka padá, Babiš je stejně populární jako já, když řeknete, kam pojedu. V Kyjevě už jsem byl, Vatikán. Tam mě nečeká nic zlýho, tam po mně nebudou nic chtít, tam to bude dobrý, tak já myslím, že to je zhruba tak jako důvod té návštěvy.
0: Ale pane Holče, na druhou stranu, já teda nevím, jestli to není nějaký profesionální, taková profesionální grimasa, ale ten papež se tváří, že ho to zajímá, co říká Fiala, ne, že by tam seděl otrávený.
1: Víte, já kdybych byl odezírač zertů, tak bych řekl, že papa říká, to jsou ale kontexty. Co?
0: No, vysílá to nějaký signál, ale tohle celý, no.
1: Řekněte mi, že nemá ten ukrajinský šál kolem krku už, to
0: papež?
1: Že si ho nevzal?
0: To nebude jen tak, tam na to bude nějaký předpis. No.
1: Jo.
0: Ale já pořád nevidím důvod, proč se papežovi má přivést ukrajinský šál český předseda vlády.
1: A tak on je spíš ukrajinský předseda vlády.
0: Ale to je, prosím, to říkáte vy.
1: No, je to ošklivý.
0: No nevím, no proč mu nepřivezl třeba, nevím, třeba Slávie Praha nebo něco.
1: Slávy?
0: No, šál ukrajinský. Tady už to doznívá, ne? Už vidím některé tramvaje bez vlaječek ukrajinských.
1: Fakt? No, tak proto přivez šálu do Kyjeva. Do Vatikánu.
0: Do Vatikánu. Je to ale úspěch pro Fialu, ne? Že se dostane k papežovi takhle, že na pokec?
1: No tak vidím teď, já si ho začíná, dojel do Kyjeva a dojel do Vatikánu úspěšně. A podle všeho tam byl, tak je to úspěch.
0: No, jestli on se teď nehodí na víru jako ovčáček.
1: Tak, ve vysoké politice to potom doběhne dřív nebo později z každýho, ne?
0: Já vám říkám, že do měsíce má Fiala na Facebooku žalmy.
1: No, já myslím, že možná dřív. Když sleduju situaci v Česku, tak možná dřív. No.
0: Ale je to to musíme uznat, že prostě hlava církve, že tady přijme našeho předsedu vlády, to je úspěch jistý.
1: Hlava církve přijme hlavu nejvíce ateistické země v Evropské unii. Je to úspěch.
0: No ne, tak to dělají schválně kvůli tomu, aby...
1: Jo, lovení duší, myslíte?
0: No jistě, dušičky.
1: A už jste trošku zaháčkovaný?
0: Já ne zatím.
1: Ne?
0: Já ne, já...
1: A řeknu vám trošku duchovna, aby vám prospěl.
0: Souhlasím, ale já jsem se ještě jako nějak...
1: Necítíte se?
0: Nepotkal, jo. Mě to neoslovilo. Ale viděl jsem teď nedávno na Facebooku několik jakýchsi, promiňte, na Facebooku, na YouTube to bylo, několik reportáží o lidech, kteří se vstoupili do řádu. Jo? Dívky, jako, kteří složili ten slib věčnosti, a myslím, že tam byli 4 nebo 5 mužů, jo? Co šli do různých těch řádů. Všichni unisono říkají jednu věc, že uslyšeli ten boží hlas, že si ten Bůh je našel a zavelel, ty půjdeš do řádu, a tak to přišlo samo. Takže já vůbec nevylučuju, že jednoho dne uslyšíte hlas vy, pane holče, a příště už přijdete v sutaně.
1: Já čekám na signál, víte?
0: No ne, to je něco podobného.
1: No,
0: takže já bych toto vůbec nezlehčoval, protože se toto může stát. A navíc ti lidi, to bylo vidět, že to nejsou účastníci reality show. Lidi, kteří se smířili s Hospodinem a jedou v tom.
1: Proto si myslím, že byste i vy měl.
0: No já si zase myslím, že vy.
1: Já už to... Já...
0: No vy jste takový typický mnich, co si budeme říkat.
1: No jsem.
0: No, takže vám by ta hnědá, to mají Františkáni nebo kdo, ne?
1: Tady mě posíláte do
0: Vláška. No neposílám, ale nevylučuji, pane holče, že dneska budete sedět doma na terase, budete grilovat ryby nebestak nebo něco takového, popíje to vaše víno podivný a najednou...
1: Myslíte, zůryt, to přijde.
0: A už jste tam.
1: Jo?
0: Už jste tam. Ale abyste věděl, tak prostor v tomto pořadu máte nadále.
1: Jo.
0: Akorát nevím, kam budeme na tu sutanu dávat ten mikroport. No to ne, když tak někam
1: to
0: dáme, ne?
1: Vyřeším. Pod sutanu se to dá dát i.
0: Jo. Tak jako promluváte, kolikrát na těch streamech slyším.
1: Co?
0: A říkal jsem kolegům, že bychom mohli vyrobit nějaký takový zvukový džinglíček. Vždycky, když domluvíte,
1: jo.
0: Rádio Xaver, slyšeli jste slovo Boží.
1: Ten kříž bych si tam mohl dát taky, ne? Za sebe?
0: Je úplně jedno,
1: bych si ho mohl dát.
0: Pane holče, je úplně jedno, jakýho svatýho si tam dáte. Tady jde o tu vaši myšlenku.
1: Dobře, to jste tak hezky. No.
0: Tak jedeme dál.
1: Jasně.
0: Snížení daně. Já už jsem vám, pane holče, včera tankoval za 51 zase.
1: No já taky.
0: 51.
1: A... Co do toho lejete, do toho svého auta?
0: Já nevím, stálo 51. Jo. Natural no, 95.
1: Víte co, já si to souvisí ještě s tím prvním tématem, že vlastně...
0: Nejsem Petr to Fiala... já nakonec u té benzíny.
1: Nejste, máte jinou figuru.
0: Jak to myslíte?
1: No jako vymakanější.
0: Jo, já nemám takovouhle kšeltovku.
1: A nemáte tu kšeltovku, ale myslím si, že Petr Fialák trošku ujel před těma cenama toho benzínu a nafty, protože ještě nedávno nám sliboval korunku ke korunce. Víte, nevysmívejte se té koruně 50, o kterou jsme vám snížili tu spotřební daň. Když budete tankovat jako pravidelně, tak ušetříte, no a najednou vidíte a zase je to dražší. Cink a...

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. Pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, já tě neznám
1: jako zpěváka. Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rozvíst. Tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
2: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravě.
2: To je tak
1: souvisí to nějak?
2: Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncept třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, a Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale,
1: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
2: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdnin.
3: Vážně, Xavere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct. Mně to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
1: Jak to?
3: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekora.
1: To vím.
3: A že jsem vám říkal, každý den stávám netrpělivej, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
1: Dneska je čtvrtek.
3: A zpráva bude nebo nebude?
1: Dneska se ještě neví.
3: A
1: to až tak kolem 4. hodiny.
3: Já se řídím časovou osou bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatenej.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Hraje vám rád.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád, kdo to zaplatí, a se mnou ve studiu sedí, jako po každé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
3: No a nakolik je ten účet?
2: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéfce Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrábne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Ty politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanů neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohleto, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak vy jste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
3: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme v určité druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut. A my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
2: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou. A prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřel, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen a všechno prostě dělá přes má dáti dal a tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci. Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
3: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme. Potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní. My nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
2: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli

0: a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhle tu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
1: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
0: To se bohužel obávám, že vím.
1: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pámu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají.

0: potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No, ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský ji zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše Green Dealovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
0: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější, i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického. I po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistý pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestliže nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
0: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
0: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
0: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině. Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no, na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomoh Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
0: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvý končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nashledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Jiří Beran je naším hostem. Zdravím tě, Jirko, ahoj.
1: Ahoj, Luboši. Dobrý den všem.
0: Existuje s odstupem času nějaká analýza, nějaká tabulka, nějaký průzkum, která z těch vakcín byla nakonec nejúčinnější? Protože někdo říkal, já chci Modernu, někdo chtěl Pfizera, dokonce znám jednoho člověka, který měl tu ruskou vakcínu a také nezesnul. Tak existuje nějaká taková povědomost?
1: Tak je celá řada studií, které porovnávaly účinnost těchto očkovacích látek a porovnávaly je buď mezi sebou, to jsou ty vakcíny založené na messengerové ribonukleové kyselině, obě dvě si zmínil, a byly porovnávány například s těmi vektorovými vakcínami. To je ta vakcína od společnosti Johnson a od společnosti AstraZeneca. Tam se ukazovalo, že ty vakcíny založené na messengerové ribonukleové kyselině od počátku mají velmi vysoký efekt v tvorbě protilátek, ale významně klesá po 60. dni od toho očkování, když to třeba vakcína vektorová, ten efekt měla 70-80%, ale držela ho podstatně déle, třeba z 6 až 9 měsíců. Takže tohleto porovnání je velmi zajímavé, nicméně pro nás je naprosto zbytečné, protože u nás je k dispozici v podstatě jenom vakcína založená na té messengerové ribonukleové kyselině od jednoho výrobce. Myslím si, že v Česku je tak proočkováno minimálně 80% těch, kteří jsou očkováni, zbytek je od toho druhého výrobce, od Moderny.
0: Teď jsme, Jirko, v druhé polovině září. Přichází teď okamžik, kdy je potřeba se očkovat proti chřipce klasické?
1: Tak já si myslím, že zase pro ty skupiny obyvatel, které mohou prodělat jakoby těžší formu infekce, je dobré, aby se nechali očkovat, čili zase jsou to osoby starší 60 let s chronickým onemocněním, pro ně s výhodou, aby se nechali očkovat. Já jenom vždycky v té souvislosti uvádím příklad ze třídy našeho nejmladšího syna z jara letošního roku, kdy se tam objevila ve třídě chřipka. A přibližně 80% dětí muselo zůstat doma s vysokými horečkami a jedna maminka, dokonce zdravotní sestra, s tím dítětem, s tou dívenkou jela na první pomoc, na emergency, a tam tedy provedli testy a řekli, podívejte se, maminko, je to jenom chřipka, není to covid, tak zůstaňte doma. U těchto dětí ta chřipka probíhala hůř než vlastní covid. Co to znamená? My jsme nebyli exponováni chřipce po dobu téměř 2 let dodržováním velmi striktních opatření, čili rozdíl v antigenním složení mezi virem, který tady byl v roce 2019-2020 a tím, který tady bude v sezóně 2022-2023, je dramatický, čili ti lidé se musí připravit na to, že ten průběh toho onemocnění bude těžší, než býval běžně. Čili pro toho, kdo má ta chronická onemocnění, vyšší věk, tak je dobré, aby se nechal očkovat. A zase znovu bych chtěl zdůraznit, co nám vyplynulo z našich výzkumů. Očkování proti chřipce u seniorů je to, že to nezabrání vzniku onemocnění, ale zabrání to hospitalizacím až v 75% a úmrtím až v 90%.
0: Takže teď byl nějakou dobu covid, 2 roky. A domnívám se, že většina lidí, kteří se nechávali očkovat proti chřipce, to vypustili, protože chřipka jakoby nebyla, jestli tomu dobře
1: rozumím.
0: A teď o to víc ta chřipka může udeřit, neboli doporučujeme,
1: aby se lidé, kteří patří do rizikové skupiny, aby se nechali očkovat. Já nechci říkat, aby se očkovali všichni, protože té očkovací látky je nedostatek a měl by se dát přednost těm, kteří skutečně potřebují. To není tak, jako že by tady bylo 10 milionů dávek. Každý rok tady bylo kolem 700 až 900 tisíc dávek vakcíny. Čili měla by být pro ty osoby, které to skutečně potřebují.
0: Počkej, očkovací vakcína na chřipku je nedostatek? No, protože, o tom mluvíme?
1: Ano, ano. Protože ta nikdy nebyla ve větším množství. V České republice se nechávalo očkovat proti chřipce přibližně těch 700 tisíc lidí každý rok a více se neobjednávalo a to samozřejmě ty kontrakty jsou dlouhodobé. Pořád se ještě některé vakcíny vyrábějí na kuřecích embryích, čili to je potřeba, aby ten výrobce si v létě nakoupil vajíčka a na nich to nakultivoval. To není možné tu výrobu zvednout ze dne na den a dodat do České republiky místo 750 000 dávek vakcín třeba 5 milionů. To nejde. To nejde.
0: Nakoupil vajíčka?
1: No, ano.
0: Že by... Tak to mě nedá, to mi musíš vysvětlit.
1: No, to protože to je kuřecí... Ta vajíčka mají v sobě kuřecí embrya.
0: Ano.
1: A v těch kuřecích embryích se pomnoží ten virus chřipky, potom se odtamtud pomnožený dostane a většinou se ultrazvukem rozštípe, může se také synaktivovat, rozštípat a potom se používá do očkovacích látek. To jsou klasické postupy výroby očkovacích látek proti chřipce. To samozřejmě je jakoby v porovnání s vakcínami založenými na messengerové ribonukleové kyselině předpotopní, nicméně to vytváří velmi, velmi solidní imunitu. On se ten virus dá ještě také kultivovat na takzvané tkáňové kultuře, čili na nádorových buňkách. On se tam ten virus pomnoží a zase se sebere, zinaktivuje, rozštípe se a použije se do očkovací látky. Čili ta technologie není tak rychlá jako technologie výroby vakcín založených na messengerové ribonukleové kyselině.
0: To se děje tady u nás třeba?
1: Ne.
0: To je někde.
1: Těch výrobců je strašně málo chřipkových očkovacích látek. Jsou to ty velcí hráči, kteří vlastně mají na to svoje závody a v těch závodech, jak jsem říkal, se ta vakcína vyrábí po určitou dobu, většinou to bývá během letních měsíců a přibližně od počátku září ty vakcíny bývají k dispozici ve všech zemích na severní polokouli.
0: Ty se, Jirko, věnuješ, jak jsme říkali, cestovní medicíně. Teď přichází to období, kdy lidé začínají jezdit za teplem.
1: Ano, jezdí.
0: Do různých koutů světa. Co je nejčastější věc, kterou jim doporučuješ? Jedete-li někam, dejte si tuto vakcínu.
1: Tak já bych řekl, že u těch, kteří jsou starší 30 let, tak ti nejsou ještě očkováni ani proti žloutence A, ani proti žloutence typu B, čili to je první nejčastější vakcína. Druhá nejčastější vakcína bývá očkování proti břišnímu tyfu, třetím očkováním bývá vakcína proti vzteklině a řekněme tím posledním je očkování proti žluté zimnici, kde po určitou dobu teďkom právě z toho důvodu, že se zvedl obrovský zájem o cestování, tak chyběla vakcína proti žluté zimnici.
0: Hodně lidí jezdí do arabského světa, třeba do Egypta v tuto dobu a třeba i přes Vánoce. Často se hovoří o tom, že tam návštěvníky potkává to těžké průjmové onemocnění.
1: Ano.
0: Existuje proti tomu nějaká vakcína?
1: Ta vakcína se kdysi vyvíjela, není k dispozici. V tuto chvíli žádná očkovací látka. Je potřeba použít preparáty, které zaprvé zastaví ten průjem tím, že třeba absorbují část té tekutiny, nebo jsou to léky, které mění pohyb toho střeva, tu peristaltiku, zatímco ty první se užívají v závislosti na čase, čili například třeba třikrát denně dvě tablety, tak ty, co ovlivňují peristaltiku, se zase užívají podle toho, jak často ten člověk jde na stolici, ale existují schémata, existují dokonce i antibiotika, která působí jenom ve střevě, nevstřebávají se, nemají vedlejší účinky, která se používají v kombinaci s těmi preparáty, co ovlivňují vlastně pohyb toho střeva. To si myslím, že dokáže pomoci. A v tom Egyptě je jeden z těch preparátů, který má takový ty dezinfekční účinky, tak je Antinal. Ten je možné tam koupit a užívat a myslím si, že to není zas tak špatný preparát.
0: Ty, Jirko, teď před volbami podpořil stranu PRO, Jindřicha Reichla. Znamená to, že můžeme očekávat v brzké budoucnosti nějaké tvoje angažmá v politice?
1: Ne, já jsem si řekl, že do politiky nechci, že se nechci angažovat. Na druhou stranu, já jsem měl možnost během těch minulých 2 let poznat celou řadu zajímavých lidí, odvážných lidí, charakterních lidí, kteří chtěli kandidovat do Senátu, a já jsem považoval za svoji povinnost je podpořit, takže jsem cestoval po republice, v Ústí nad Labem, v Brně, v Ostravě, v Olomouci, v Praze, a chtěl jsem tyto lidi podpořit na setkáních s občany.
0: To můžeš i teď, kdyby si chtěl, jak jsi tady říkal, ty přívlastky charakterních, a tak to by stálo za to, kdyby si alespoň 2 tedy řekl.
1: Já si myslím, že bych měl spíš vyjmenovat úplně všechny. Myslím si, že určitě stojí za to podpořit paní doktorku Zelenou, která velmi dobře se stavěla k tomu, co se tady dělo během covidu. Určitě pana ředitele Vránu, který kandiduje v Olomouci, je to ředitel základní školy v Troubkách, který vzdoroval těm opatřením v té škole. Paní Rédová z Brna, zdravotní sestra, člověk, který musel v životě toho hodně zkusit, která pracuje dlouhé roky v zahraničí a je úspěšnou zdravotní sestrou v zahraničí. Určitě doktora Tomáše Nielsena je dobré, abychom podpořili. Také je dobré podpořit bývalého policistu, pana magistra Teleckého, který kandiduje v Ústí nad Labem. A tady v Praze je dobré podpořit kandidáty, kteří kandidují za PRO.
0: Tady je, myslím, ten pan Vacek?
1: Ano, pan doktor Petr Vacek.
0: A pak ještě ten pan Noveský.
1: A pan Noveský, který je v Mělnice.
0: Jirko, jsem rád, že jsi přišel. Je to taková hezká tradice a těším se na příště.
1: Děkuju za pozvání, děkuju. Bylo to tady moc příjemné.
0: Pozdravuj doma.
1: Děkuju.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Ksaveri.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo, tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotazením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ano.
1: Protože tato vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinic je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením. Tady je to možná půl roku. A měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Uh-huh. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Uh-huh. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive zneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota. Je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce. Jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej se, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života a sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: Opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý

0: aby z toho náhodou, aby to nedopadlo tak, že z toho nic nezbyde.
1: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
0: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
1: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby. Přesně
0: ano, a celkem jich máme 14, abychom ano. Si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
1: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu Partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
0: Česká strana národně sociální.
1: Jasně.
0: Jedna mimochodem z nejstarších.
1: A... ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té Partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádali, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
0: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
1: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
0: Aby bylo jasno.
1: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
0: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě 2 měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
1: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
0: Ty říkáš, nemůže být premiérem. Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agent turné u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
1: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu

0: štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení STANu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně, myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
0: ODS?
1: Ano.
0: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
0: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říci, proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka Ženy v médiích.
0: A co na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety. Takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněconosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
0: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere. Ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
0: Den.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.
3: Play.cz.

0: dnešním vzácným hostem je odborník na závislosti z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pan doktor Adam Kulhánek. Takové ty akupunktury, jak se dělali, nabodneme vám v uchu nějaký bod a přestanete kouřit, to také funguje?
1: Je to jedna z cest a akupunktura u kuřáků se zpravidla aplikuje buď do oblasti ucha nebo oblasti zápěstí. Řadí se mezi ty takzvané východní směry, východní medicíny. A jakousi efektivitu to má, co je ale důležité, tak vždycky to musí provádět odborník, specialista na akupunkturu. A ta intervence by měla sloužit k tomu, že se sníží chuť na cigaretu. Nevyřeší to celý ten problém, ale mělo by to částečně zredukovat tu silnou chuť kouřit.
0: Spousta odvykačů kouření, kteří nás možná nyní poslouchají, ale namítnou, no jo, tak já odložím cigaretu a začnu tloustnout.
1: Ano.
0: Sitkáváte se s tím často, s tímto problémem?
1: Velmi často. Je to jeden takový balvan na cestě, který často kuřáci zmiňují a těch efektů je několik, proč se tady to děje. Jednak nikotin je poměrně silný stimulant a zrychlí peristaltiku střev, pohyb střev a vyprazňování.
0: Ano.
1: Stejně tak zrychlí částečně metabolismus. Takže kuřáci mají lehce zrychlený metabolismus. Když přestanou, toto se sníží, respektive stabilizuje na tu běžnou hladinu a proto spousta kuřáků potom má třeba problém s vyprazňováním nebo i s tím přibíráním na váze a také často kuřáci mají tendenci zajídat tu chuť na cigaretu něčím. A zpravidla to bývá něco velmi sladkého, slaného, mastného, tady ty nezdravé v uvozovkách potraviny. Takže existují doporučení, která se dají nasadit ještě před tím samotným odvykáním, aby k tomu extrémnímu přibírání nedocházelo.
0: Pane doktore, já o vás vím, že kromě teda kouření a různých dalších jiných závislostí máte poměrně čerstvou novinku, kterou my jako rodiče určitě všichni doma vnímáme, možná nejenom jako rodiče, ale jako mnohdy jako partneři. A to je závislost na technologiích u dětí, anebo asi i u dospělých. Je to tak?
1: Ano, je to takový nový fenomén v oblasti závislosti a je velmi zajímavé, že není tam žádná návyková látka a přesto lidi se nemohou od té technologie odtrhnout. A teď my zkoumáme, proč to tak je. A ukazuje se, že ten efekt je velmi podobný jako třeba u patologického hraní, jako třeba u gamblerů, kdy v mozku toho uživatele třeba Instagramu nebo hráče počítačových her se dějou podobné procesy nebo principy, které se dějí třeba u toho gamblera a zapojují se v mozku oblasti právě systému odměny, které tu závislost rozvíjejí.
0: A to znamená, dá se považovat za závislost tedy i to, jak jste řekl, nejenom ty hry, protože je jasný, že když někdo dospělý, já vídám kolikrát i v hromadných prostředcích, že lidé jedou, mají telefon a teď jim tam všude lítají, nebo v čekárnách, u zubaře jsem teď byla a oni neustále hrají a jsou to dospělí lidé, třeba muži okolo 40-50 let a neustále hrají různé hry, které teda ani neznám, ale vidím, že se jedná o hru, že se nejedná třeba o vyřizování e-mailů. Dá se jako závislost považovat, když třeba skutečně jste na sociálních sítích, ať už je to Instagram, Facebook, váš e-mail a v téhle volné chvíli si to vyřizujete a víte, že toho máte mraky, ale že prostě zrovna ten čas využijete k tomu. A nebo tam tedy zahrnujete pouze hry?
1: To závislostní chování na internetu má několik takových kritérií. Jedno z nich je, za jakým účelem se ty technologie používají. A jako nejrizikovější se ukazuje online pornografie, online hry, sociální sítě a nějaké chorobné zjišťování informací, nekonečné hledání informací. Pak se tam ještě přidávaly kategorie jako nějakého impulzivního chování, jako online nakupování, online gambling a podobně. Takže toto jsou ty kategorie, kde se to nejčastěji stává. A druhým takovým kritériem je, kolik času lidi v té technologii stráví. Ukazuje se, že ta nejrizikovější hladina je 4 až 6 hodin za den, přičemž ta technologie se nepoužívá třeba pro práci, vzdělávání, seberozvoj, ale právě lidi jsou utopení třeba v té sociální síti, v online hře a podobně.
0: Proč třeba u dětí narůstá tady ta závislost? Když nebudeme brát v úvahu to, že teda COVID samozřejmě způsobil spoustu času pro všechny a všichni se mohli přesunout na ty technologie a byli přesunuti i třeba ze škol, ale vezmeme si klasický běžný denní režim dětí.
1: Děti v těch technologiích vyrůstají a žijí. To se výrazně změnilo od těch offline generací, které ještě vyrůstaly bez notebooku a bez mobilu. Takže jedna věc je, že to je součást jejich identity. A my bychom je měli se snažit nějakým způsobem vést k nějakému zdravému používání těch technologií, aby je dokázali vypnout a aby je ta technologie nepohltila. Protože jedním z takových fenoménů u online her a sociálních sítí je takzvaná salience, česky řečeno pohlcení, že vás ta technologie natolik pohltí, že nedokážete přestat. A to je velmi zajímavý moment, který se vyskytuje právě i třeba u těch gamblerů, kteří když sedí u toho výherního automatu, tak oni opravdu nedokáží přestat. A proto jedno z takových doporučení zní dělat si často přestávky. A mít nějak ohraničené třeba to hraní nebo používání té technologie, takže aby i ten rodič třeba tomu dítěti v úzovkách dovolil určité množství hodin nebo času, kdy se tu technologií může trávit, ale ideálně to nějak zastropovat a dělat mezi tím ty pauzy, ať to dítě není úplně pohlcené.
0: No, já si myslím, že i trošičku školy začaly využívat ty technologie a spousta i mých dětí třeba řekne, my máme skupinu na Instagramu nebo na WhatsAppu vlastně s paní učitelkou a večer se tam máme vždycky podívat a budeme si probírat věci, co potřebujeme na druhý den, nebo úkoly, nebo cokoliv. Jo? A je pravda, že prakticky, i když já mu třeba řeknu, nebudeš teď už používat od 8 telefon, tak řekne, no ale nám tam paní učitelka dá až 9 hodin úkoly. Tak je to takové hodně složité to vlastně sladit dohromady i s tou školou, protože školy, ať už jsou to střední, vysoké, ale hlavně už i základní, využívají vlastně ty technologie i v takhle pozdních večerních hodinách. No. Je mi jasné, že to je na organizaci.
1: Je to velmi obtížné a tady platí jedno důležité pravidlo, že od těch technologií nelze abstinovat.
0: Ano.
1: To nelze, oproti jiným látkám, návykovým nebo rizikovému chování. Takže pokud někdo se nerozhodne žít někde v chatě v horách, úplně odstřižený od civilizace, tak bez těch technologií se těžko dneska obejdeme.
0: Já si myslím, že ta generace, která roste a ještě bude vyrůstat, že už ty technologie budou víceméně náš život řídit a ovládat. Vypadá to, že jsme ještě jedna z posledních generací, která to bude mít takový trošku ten život pestřejší. No, ale buďme pozitivní. A pojďme si říct ještě něco o alkoholu. Co je vlastně ještě taková ta míra, kdy se alkohol nebere, nebo kdy ta dávka toho alkoholu není považována za to, že jsem alkoholik?
1: Ono, jsou dva rozdíly. Jedna věc, jestli člověk konzumuje alkohol a konzumuje ho nějak rizikově, a druhá věc, jestli už je závislý a jestli už řeší opravdu problém té závislosti. Když začneme u té první kategorie, tak dneska už máme v podstatě neprůstřelné důkazy o tom, ať už výzkumné nebo klinické, že neexistuje dávka alkoholu, která by byla bezpečná pro lidské tělo. Aha. A bavíme se klidně i o dospělém, zdravém konzumentovi.
0: Takže takové ty 3 deci večer pro muže a 2 deci pro ženy, to už dávno neplatí, co se říkalo za nás.
1: Už to neplatí a co je dneska popsáno, tak je takzvané nízkorizikové pití, což je konzumace určitého množství a frekvence, která způsobuje naprosto, jak to říct, velmi nízká rizika toho člověka, který by chtěl konzumovat alkohol.
0: A jaká je to teda hranice?
1: Když bychom si to měli popsat blíže, aby diváci věděli, tak u mužů jsou to maximálně 2 alkoholické nápoje za den a u ženy je to maximálně 1 alkoholický nápoj za den.
0: A počkejte, pane doktore, 2 alkoholické nápoje za den, takže třeba 2,5 litry piva.
1: A teď co to je? Ano. Přesně tak, že alkoholický nápoj může být pro každého trošku jiný. Ta kategorie toho standardního alkoholického nápoje je buď 0,5 litr piva, nebo 2 deci vína, anebo malý panák destilátu. Mm-hmm. Takže vždycky je to kombinace něčeho tady z toho, ale u mužů je ta standardní, ta dávka toho nízkorizikového pití jako 2 tedy ty nápoje za den, u ženy maximálně 1 nápoj za den. A co se ještě dodává, tak alespoň 2 dny v týdnu nepít alkohol vůbec. To neznamená, že člověk nemůže jít na večírek a dát si toho alkoholu více, ale toto říkají ta klinická kritéria, na základě kterých my víme, že ta konzumace nepřináší nadměrná rizika.
0: Jak poznáme doma, že máme třeba začínajícího alkoholika a nevidíme třeba úplně očividně, že by popíjel?
1: U toho alkoholu je takové zrádné, že závislost se rozvíjí velmi pomalu, zpravidla několik let a je taková plíživá a není to tak patrné. Ten člověk nejprve začne postupně zanedbávat svoje zájmy, záliby, začne třeba selhávat v práci, nezvládá běžné věci, Potom se to začne postupně projevovat na náladě, hůř spí, je takový podráždění, depresivní, může vybuchovat mu nálada a podobně. Až jednoho dne se něco ukáže třeba v biochemii, v jaterních testech nebo někde, co indikuje právě tu nadměrnou konzumaci alkoholu. No a pak je otázka, kdy a jak se to dá zastavit a kdo to dokáže zastavit. Protože velmi často se v praxi setkáváme s tím, že právě okolí, blízké, což je nejčastěji rodina, dá nějaký první impuls, hele, něco se děje, pojďme s tím rychle něco dělat. Hmm.
0: A tady opět se mohou obrátit teda na vás klienti.
1: Určitě. Určitě jakékoliv adiktologické služby v tomto pomohou, přičemž u alkoholu nejčastějiš se jedná nejprve o nějakou detoxifikaci třeba týdenní a potom ústavní léčbu. Někdy se ten alkohol dá řešit i ambulantně, když to není v tak vážném stavu. Hmm. Co je možná zajímavé obecně pro závislosti je, že to dané chování nebo ta návyková látka se u toho člověka stává středobodem jeho života. Takže všechno ostatní jde pryč. Rodina, děti, práce, koníčky, zdraví. Prostě všechno jde stranou a ten člověk udělá cokoliv pro to, aby mohl buď pít, hrát, kouřit a podobně. Takže proto je dobré, aby to okolí bylo všímavé a klidně se zeptalo, hele, vypadáš unaveně, vypadáš tak a tak, neděje se něco, můžu ti nějak pomoct? Jo, čas od času u toho člověka, kde máme obavu, že se něco takového děje, se ho zeptat.
0: My vám moc krát děkujeme, pane doktore, za velmi vyčerpávající informace. Víme, kam se obrátit případně, když budeme potřebovat pomoc pro někoho blízkého. A přeju vám hodně zdaru ve vaší práci a děkuji, že jste byl dnes naším hostem.
1: Já moc díky a také děkuji za pozvání.
0: Mým dnešním hostem byl adiktolog Adam Kulhánek.

0: Radio Xaver.
1: Oskar Krejčí v novém, ještě novém pořadu XTV Za čárou o zahraničních věcech. Oskar Krejčí, podle mě vynikající, skoro jako vy. A říkal mimo jiné, ruská armáda se zastavit nedá. Hraje se o územní ústupky Ukrajiny. Zelenský nemá karty v rukou a Trump musí rozhýbat ekonomiku. No, tak si něco z toho vyberte.
2: Já bych doporučil všem, kteří nás uvidějí a neviděli Oskara Krejčího, aby si ten rozhovor pustili. Je výborný. Je výborný, říká to přesně, pojmenovává věci. A opravdu skutí jsem si to vyslech.
1: Tak on měl taky dobrýho moderátora.
2: Jo, moderátor ho vedl skvěle.
1: Humor, ano.
2: Ale já, Oskar Krejčí, to je takový jméno, jako když si řeknete, toho bychom asi všichni nějak měli znát, ne? Oskar Krejčí, ale to možná Oskar Nedbal, nebo někdo takový. A já furt mám pocit, že ho jakoby znám, ale neznám. A on, tak jsem si přečetl ten jeho životopis, on o něm píše ten Kocáb, jakože vlastně taky je z jeho příčiní, ty tanky nezasáhly tady v Praze proti studentům 89 v listopadu, ale on to tak jako není. Ten Kocáb má vždycky megalomanské výkřiky, ale on ani nebyl ten, který odvolal sovětský vojáky zpátky do Sovětského svazu, ani určitě nezařídil to, že ty tanky tady nezasáhly. Vždycky jako je tam ještě víc věcí ve hře, než prostě tyhle ty zjednodušený marketingové výkřiky. No, tak si řekněme.
1: On měl určitě zásadní podíl na tom, že sametová revoluce byla sametová.
2: Vůbec to nespochybnuju. Já tu jeho roli celkem, jako jsem si načet a říkám.
1: To je potřeba říct, to jsme neřekli ještě, že on byl v tu dobu poradce premiéra Adamce.
2: Tak a potom Čalfy a určitě on
1: a
2: má.
1: A hlavně byl ochoten zprostředkovat ten dialog mezi mocí a mezi těmi vlastně Kocáby a Most se to jmenovalo.
2: Most se to jmenovalo, tak dobře, tak jako jo, ano, aby jsme to nezlehčovali, určitě jako sehrál významnou roli, ale on je o 10 let starší než já a já jsem tyhle ty lidi jakoby zažíval tenhle ten druh lidí. Oni vlastně to byli jako Oskar Krejčí. Tam bylo zajímavý, že on v 68. chtěl zdrhnout za kopečky, ale už předtím spolupracoval nějak s tím režimem a potom teda taky. Prostě byla řada lidí tohoto typu, chytrý, studovaný, schopný, se kterýma já se teda občas potkávám, protože oni dělali často v televizních novinách na OTNC v Kavčích horách, ať to byli redaktoři, anebo tam byli jakoby hosti. A já jsem nastoupil do televize v roce 81 jako hudební režisér, jako režisér ozvučení. A my jsme chodili ozvučovat i do televizních novin, protože jsme byli mladí, no tak tady máš službu. A já jsem se koukal vlastně na tyhle ty lidi typu Oskar Krejčí. To byli schopní, chytrý, kteří chtěli dopředu, nahoru, prostě využívali vlastně ty všechny cesty, které tam jakoby vedly. A nějak jsem tam nepotkal toho Oskara Krejčího, ale mezi nima mi úplně sedí, protože řada těch lidí, a já se s ní říkám, teďka i potkávám vlastně po těch 40 letech, jdeme na oběd nebo na kafe, a oni se nestratili z té společnosti. Oni jako tady byli a byli schopní, byli chytrý, když si lidi pustí tenhle ten rozhovor, tak zjistí, jak to má v hlavě srovnaný. Jo, že prostě byli jsme u toho všichni a někdo měl svoji roli jako podstatnější a i ty lidi, kteří potom byli ve stínu, jako je Oskar Krejčí, tak určitě na tom nějaký podíl měli.
0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz Česká a americká country na Rádio Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase FIX TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu Info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal v té formální stránce, už prostě nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. Má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna, už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží stoly u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povít a všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabrání, to jo. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit s justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jaksi jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte.
1: Jako nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle to se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým únikům?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
2: že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházel a měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce půl miliardy, v roce 2023.
2: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už očekává, že se více lidí bude bránit.
2: Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když jsme se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu. Takže žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marie Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu jaksi zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, prostě jaksi nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej, ale že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto je to správně nastaveno?

0: který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě, jak si to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
0: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Posloupr, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
0: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován, myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc, ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Čiže ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách právnické fakultě může rozvídat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
0: Zkaz společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákon jí to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
0: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: Bude to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
0: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být vy.
0: No, tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
0: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí být taky na základě
0: toho,
1: něčeho.
0: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spřízněný novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé

0: nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená u novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňoval, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické. Ano.
0: A tak jako je to profesionální, jakoby, nebo profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
1: Ona se vybírá. Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
0: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě vlastně si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
0: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně tzv. Justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Vys máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo i k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě, jako, prostě říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
0: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom tak nějaký výkřik,
0: já
1: snaha?
0: Být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, kdo čte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven tak, že to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce nebo špičkový advokát. Nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
0: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
0: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun. Posloucháte Radio Xaver.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A kudy chodím, ruce spínám, ach můj ty smutku, jak se to jenom mohlo stát. Já kudy chodím, ruce spínám, ach můj ty smutku, jak se to jenom mohlo stát. Nelze se tomu diviti v skutku, že teta už mě nechce znát. A dávno dobře známe zlo, že se tresce, stejně dnes jako před léty. Dávno to dobře známe zlo, že se tresce, stejně dnes jako před léty. Kdo ruku teď tě zláme, ať chce či nechce, prokletý bude od tety. Tu ruku ti teto, tu ruku ti teto, tu ruku ti teto do sádry dají, do sádry bílé, jak padlý sníh.

A kdybys nepravila, máte to milé. Jitterbug, že se učit tančit chceš. A kdybys nepravila, máte to milá. Jitterbug, že se učit tančit chceš.

Netrap se hochu, co se stane, až tě farář ožení, nás žádná holka nedostane, v hřmanickém vězení.

0: Michal Šopor je naším hostem. Ahoj Michale.
1: Díky moc za pozvání.
0: Viděl jsem video, které jsem s chutí také si dal u tebe na kanále Michal Šopor s Vaškem Ševčíkem. Tedy Vašek Ševčík je polovina slavného dua Eva a Vašek. Já znám Vaška roky a je to člověk, kterého si vážím. Roky. A docela rád se s ním bavím, ale nemám moc příležitostí. Řekni mi, kde vy jste spolu přišli? To je vlastně setkání dvou světů. Tak to jako kdo koho našel, nebo kde jste se
1: Jsem moc rád, že se na to zeptal, protože já určitě bych o Vaškovi chtěl říct přesný opak toho, co si lidi vlastně o něm myslí, protože oni reagují dost často jenom na základě nějakých jako bulvárních titulků a tady těch poloprat a lží, ale když s tím člověkem fakt jako strávíte hodně času a dáte mu prostor, aby vlastně mluvil, což my jsme spolu trávili třeba 6-7 měsíců, jako dny celé, jo, třeba 6-7 hodin, protože jsme jako dělali na věcech a tak. A Vašek je člověk, který mi přišel do života tak jako úplně náhodou a my jsme se vlastně potkali vzájemně a napsali jsme si skoro prakticky ve stejný čas. My jsme se dostali k sobě díky tomu, že jsme skoro z jednoho města, Vaši bydlí ve městě kousek vedle, ale...
0: V Americe.
1: Jo, ano. Jako je to 10 mil, jo, 15 minut mi to třeba trvá tam dojet, fakt kousek. A bylo to tak, že my máme vlastně společné známé. Já jsem u nich byl na týden, když jsem to město tak nějak jako objevoval, a oni mi řekli vlastně, že ho znají. A já říkám, fakt jo, takového čáva, teď on je úplná legenda, on je tady, jo. No nicméně už jsme neměli prostor se jako potkat, protože já jsem druhý den už potom letěl zpátky do LA. Ale oni mu vlastně předali kontakt a Vašek mi jako napsal e-mail. A když mi ten e-mail přišel, tak já jsem nejdřív se si mě někdo dělal sraný. Jo, že ti přijde jako Eva a Vašek a teď aj, víš co, on má velmi formální, dlouhý e-mail s razítkem, hodně napsaný, jako pěkně a já jsem myslel, že to je nějaký vtip. Tak jsem ani na to jako nereagoval prvně, jako možná den nebo dva. A to už byla třeba chyba, protože s ním ta komunikace je jako nahned. Mu napíšeš zprávu, on ti hned napíše jako odpověď. A to je jako hned. A tak jsme si jako napsali a potom, když jsem tady jel, když jsem tam jel znovu, když jsem jel hledat vlastně prostory pro kancel nebo pro studio, tak když jsem tam jel, tak jsme se vlastně potkali, viděli jsme se a prostě padli jsme si tak nějak do oka, protože děláme alespoň něco, co je trošku příbuzné, jo? Děláme něco, co je založeno na mluveném slovu, je to nějaká audio prostě, jo? Nějaká nahrávka, je tam nějaký obraz do toho, tak. Takže bylo tam něco, o čem se můžeme bavit. Plus já jsem mu vlastně ukázal ten svět toho YouTube, do kterého on úplně nemohl vidět, protože nezná nikoho zhruba v mém věku, kdo do toho třeba vidí víc než on. Ale tím, že on tam nezná ani zase tolik lidí, kteří by mluvili česky v mém věku, tak jsme spolu začali jako trávit hodně času a i s Evou. A já jsem poznal, že to jsou naprosto skvělí lidi, kteří byli pro mě a stále jsou takovým jako skvělým opěrným bodem, když to člověk řekne. Protože když jsi sám prostě někde, tak stejně já vím, že mu můžu zavolat, když se něco stane, on může zavolat mě, když se něco stane. Jo. A tohle je něco, co nedokážu vyjádřit. Peníze, to je něco, co nedokážu. Ta důvěra je důležitá.
0: A ta profesní stránka věci, tak předpokládám, že on ti nějak pomohl s tím studiem?
1: Jasně.
0: Nebo co spolu vlastně plánujete?
1: Já jsem úplný laik a vlastně jsem mu jenom řekl moji nějakou představu. Hodili jsme to na papír a on mi dával rady jako mentor, kdyby se takhle dalo říct, jako člověk, co se v tom pohybuje strašně dlouho a říkal mi, jestli chceš tohle, tak na to potřebuješ tohle. Jestli chceš tohle, tak na to potřebuješ tohle. Jo? Jsem říkal, potřebuji to tmavší, aby šlo vidět jenom nás a nic jiného. Tak on mi řekl, jaký objektiv na to potřebuji, proč zrovna takový. OK, potřebuji, dejme tomu, tenhle typ mikrofonu, nebo ne tenhle typ, ale potřebuji, aby ten zvuk byl takhle a takhle. A on mi řekl, OK, potřebuješ tohle. A k tomu potřebuješ ideálně tohle. Takže vlastně já jsem se ho mohl na věci ptát a on byl rád, že vlastně ty svoje znalosti může někomu alespoň trošku předat. Samozřejmě nešel do detailů, protože já jsem laik, jo. Já jsem samouk vlastně úplně ve všem, co dělám v životě. Úplně všechno jsem samouk. Ale strašně je důležité, když člověk něco dělá a má nějakého mentora, tak ho to posouvá, jo. V Česku je to takové, já nevím, možná někteří lidi se to budou smát, protože si myslí, že to je nějaký jako životní kouč a tady takový ten člověk, co sám neví, co s životem, ale kouče ostatní. Ale Vašek je opravdu člověk, který to dokázal hodně, akorát lidi vlastně znají jenom to, že udělal bílou orchidej. Jo? Ale kdyby vám řekl ten příběh za tou bílou orchidej, to je na film normálně. Jo? A tím, že on vlastně víc jak 30 roků hraje vlastně po světě, to taky třeba lidi neví, jo. Oni si myslí, jako, že je bílá orchidej, ale on vám začne říkat, jak projeli celou Skandinávii, Havaj, Kanadu, Ameriku, Austrálii, Nový Zéland, prostě tam se většina českých umělců nedostane ani na dovolenou. A když jo, tak jsou z toho hotoví. Oni tam jezdili roky koncertovat pravidelně, jo.
0: No tak a plánujete nějaký společný?
1: My právě plánujeme spolu, ano. My plánujeme vlastně v rámci té podcastové tvorby, kterou já chci rozjet, a už teďka vlastně budeme od října budeme vlastně začínat pravidelně sekat díly, tak s Vaškem vlastně chceme lidem, kteří to chtějí poslouchat, chceme si vybrat vždycky nějaké určité téma a já ho chci nechat mluvit a chci se ho ptát takovým způsobem, jak kdybych se ptal svého taty, protože vnímám velký problém v Česku, že ti mladí kluci vlastně nemají ty správné vzory, které můžou poslouchat, které jim dají takový ten otcovský prostě pohled, jo. Spousta lidí vůbec ani nemá tátu, nebo má prostě tátu, který je buď v práci, nebo prostě alkoholik, nebo prostě cokoliv. A Vašek je člověk, který tě může po odborné stránce, ať už se týče výchovy dětí, protože vychoval jednu generaci, potom měl pauzu, pak má další, vidí rozdíly mezi těma dětma, profesní, podnikání v různých oborech, jo, od pohostinství přes nějaké akce, přes distribuci. A potom jako má spoustu oborů, v kterých opravdu může mluvit a já bych to chtěl těm mladým lidem předat, aby si občas mohli poslechnout i něco, co jim něco dá. Že to není jenom jako žvatlání o tom, kdo co ukrad, anebo jo, pořád jenom tenhle budou volby, tak se furt řeší tohle, anebo covid, anebo cokoliv. Ale já bych chtěl trošku jako té nějaké té odbornosti a zároveň to podat tak, aby to nebylo jak čtení z Wikipedie, nebo když ti to jako říká učitel někde z nějaké knížky, která je 30 let stará. Jo.
0: Když máš tu možnost mluvit se spoustou Američanů i Američanek, že
1: aj nebinární.
0: Zmínili, co se říká mezi v uvozovkách obyčejnými lidmi o tom dění v Evropě a mám teď na mysli zejména tu ukrajinskou záležitost.
1: To hrozně záleží, s kým se bavíš a kde. Jo. Já můžu fakt mluvit jenom na to moje okolí a jak už jsem předtím říkal, bydlí tam hodně Ukrajinců, bydlí tam hodně Rusů, Američanů, lidi odevšad, takže jsou lidi určitě, kteří to řeší. Ale Amerika nebo Spojené státy, aby jsme byli přesnější, a hlavně i jednotlivé státy, mají tolik problémů, které jsou dost často naprosto existenční, že ti lidi na to fakt nemají čas. Pro mě to je jenom další nějaké téma, nějaký konflikt, ale je mnohem zajímají jejich domácí témata. A musím říct, že ti lidi už jsou jako třeba i unavení z toho, kolik vlastně peněz z toho státního rozpočtu jde někam jinam. A to nemluvím jenom třeba Ukrajině, ale kdyby se zeptal třeba běžných Američanů, jestli podporujou, nevím, válku v Iráku nebo tak, tak oni ti sami řeknou, že oni nechcou pořád někde dělat nějakého policajta a nějaký dozor. To, že americká zahraniční politika jako se vměšuje všude, to je známá věc. Ale běžní Američani, kteří to jako financují, tak ti jako nejsou nějak nakloněni těmhle těm věcem. Takže záleží, s kým se bavíš, kde se bavíš. Určitě, když budeš v New Yorku někde se bavit s těmi lidmi, tak oni budou mít úplně jináčí priority než někde lidé ve Venice. A právě proto ty nemůžeš jako Spojené státy zaškatulkovat nějakým způsobem a říct, tohle je americký postoj. Ne, to je buď postoj americké vlády, anebo nějakého člověka. A není to americký postoj.
0: Předpokládám, že víš, že tady teď probíhá u nás v České republice jakási debata o té korespondenční volbě. Amerika s tím má svoje zkušenosti, nebo promiň, Spojené státy americké mají zkušenosti. Co ty si o tom myslíš, Michale?
1: Já si myslím, že to není správná věc, protože určitě korespondenční volba má svoje místo pro lidi, kteří jsou třeba v zahraničí jako vojáci nebo kdekoliv, nebo lidi, kteří prostě nemůžou k té urně přijít. Jo. Ale je jasný, že jakákoliv korespondenční volba sebou vždycky nese ten otazník nějaké určité manipulace. Neříkám, že to tak musí být, ale vždycky tam může být ten otazník a nějaká strana může vlastně tohleto napadat. Tím pádem ta legitimita těch voleb bude vždycky napadána. Češi nebo lidi v Česku si dost často nemůžou představit to, že nějaké volby mohou být jako zmanipulované, protože když tady máš lístečky, které se háže do urny na tvojí základní škole, kde pořád volí ti stejní lidi, v komisi sedí ti stejní lidi, pak se to sečte, jo, tak tohle jsou úplně jiné volby, než třeba, které probíhají jenom na nějakých mašinách, které probíhají tak, že pošleš někde obálku, ani nevíš, jako jestli tam přijde, jak tam přijde, nebo volby, které ty tu obálku hodíš jenom do nějakého místa, které je uměle vytvořeno na ulici jako nějaká budka a vedle toho jsou stany prostě. Tak jak můžeš vlastně říct, že tenhle hlas je opravdu tak stejně platný jako hlas nějaké babičky, která se fakt jako dojde na tu školu, tam dá tu občanku, oni si ji škrtnou a dej to, jo. Takže je důležité jako prověřovat ty věci, když se bavíš o něčem tak důležitém, jako jsou volby, protože on to potom jako dost často ovlivňuje vlastně směr toho státu po nějaké určité jako období a dost, může dost znatelně a ty potom můžeš další 4 roky zase opravovat jenom to, co se předtím jako podělalo. Nevím, nejsem toho úplně fanoušek, nemyslím si, že pro to důvod, jako jo, jako kdyby byl pro to nějaký důvod, tak fajn, ale proč by taková zem jako Česká republika potřebovala nějak změnit tady tohle, když doteď to funguje celkem, si myslím, obstojně, jo? Že prostě přijdeš, napíšeš se, vyškrtnou tě a tak, ale ve státech je taky důležité změnit, že každý stát v Americe, jako ve Spojených státech, má úplně jiné volební zákony. Takže třeba to, co je legální v Kalifornii, nemusí být legální v Nebrasce. A jak potom ty můžeš vlastně říct, že tohle jsou ty výsledky, že oni nemají nic jako jednotného, jo? Že bys řekl, ve Francii máš, jo, dejme tomu 40 milionů lidí, teď nevíš, kolik z nich prostě bude volit a tak, a oni jsou schopni to sečíst prostě okamžitě. No a pak máš státy, jako ve státech, tam se to počítá dny, teď tam máš takové nějaké výkyvy prostě v těch grafech, jakože jede to tak a pak a teď si rozkliknou nějakou tu várku těch hlasů a řeknou, že všechny hlasy byly pro jednou kandidáta, což prostě statisticky si říkáš, jako všichni, jo, třeba 5000 hlasů přišlo a všichni byli pro něho, yes. Ani jeden prostě, takže jako a já neříkám, že to tak je, ale dává to potom těm lidem ten otazník do hlavy a říkají si jako, já si z nás někdo srandu, nebo je to nějak opodstatněné. Já si myslím, že v českém prostředí to není opodstatněné prostě.
0: Seš, Michale, doma v Karviné anebo na Floridě?
1: Odpovím nekonfliktně. Jsem doma všude, kde mi je dobře, ale i tam. Nejhorší na tom celém je to, že tak nějak nedokážeš rozumět třeba ani životu tam, ani životu tady, protože ty vlastně pořád máš dvě perspektivy náhledu na nějakou věc, jo. Když ti Amici žijou jenom na jednom místě, nebo Češi, tak si vlastně myslí, že jenom ten život na tom místě je ten správný a tak by se to mělo dělat a všechno, co mají Amici, viděli jste to, co mají, no to jsou blbci a Amici z přírody, viděli jste ty jejich zásuvky, mají nějaké kulaté, to tam nešlo vrát. Jo, takže každý má svoje vidění světa. A potom přijedu tady, v Praze se divím všemu, přijedu tam, taky se divím všemu. Tam i tam. Mám to rád i tam, protože tam mám rodinu a jsem s tama. Jsem hrdý na to, že jsem s tama. Je to až skoro neuvěřitelné, že jsem s tama, protože když se bavím s dědou, co dělal jeho praděda, třeba nechápu vůbec, že tady jsem. Ale na druhou stranu jsem i rád, že vidím tu druhou stranu. Jo? A že třeba moje děti budou schopny vidět i to, takže už budou z principu jiní prostě než já.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Markéto, tak jsme právě oslavili den vítězství, neboli den konce války, ale i my jako Česko jsme oslavili dvojí vítězství. Já bych spíš řekl ale Pyrrhovo, protože za prvý Eurostat oznámil a potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku mělo Česko nebo české domácnosti nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A to jenom dodám, že my si elektřinu vyrábíme doma a lacině. A druhé to vítězství je to, že soud zablokoval podpis smlouvy vlády s Korejci o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Tak takovýhle dvě velký vítězství hned najednou.
3: No, tak se pojďme podívat, co s tím můžeme udělat a jestli u nás může být elektřina levnější.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
4: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Hraje vám Rádio Xaver. Country

0: zvuky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
3: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním měl na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
2: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
3: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to André možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
2: to
3: určitě...
2: Velká otočka, ale...
3: Určitě tomu Fialovi... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, já bych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
2: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
3: jo,
2: já se tam,
3: jo,
2: je to nutné.
3: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
2: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže
3: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že,
2: moc,
3: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
2: Tak.
3: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
2: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
3: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
2: TGM,
3: jo? Mm-hmm. Kolik to nevíš?
2: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
3: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
2: máme
3: protože někdo 12, je poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fór, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
2: To 5 stránek, myslím, že jen tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádaního pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
3: 37. Myslím,
2: že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
3: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
2: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
3: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je jich hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
2: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
3: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teď dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
2: Ale lidi v ulicích nečekáš.
3: Ne.
2: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci Progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
3: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Charlieho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teď tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řekneme, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel do ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
2: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že Progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
3: No dobře, ale
2: je to vysvětlení.
3: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec odvedle, jsem teďko slyšel někde, jakože byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
2: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
3: Ale já myslím,
2: Slováky.
3: Že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
2: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
3: ale
2: další.
3: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
2: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
3: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako si říká, jako žít a nechat žít. Tak žít nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
2: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
3: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teď oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 000 na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenej papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš tu jejich tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili,

0: Zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, je jedna věc, ale tohle je zase ne každý tak, jak by chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co já s tím jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze, ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty se to zaplatí a zase se to tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
0: Mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No, já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
1: tam se
0: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout, tak daleko by to mohlo jít?
0: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaké ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zažít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
0: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
0: Ocelový hodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
0: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
0: To
1: Ursula
0: možná, že to je
1: kolem
0: 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
0: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, ale odmítá vlastně Je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahu, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu

0: spousta informací a spousta důvodů si to myslet. Já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. Ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuji. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas se používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl, já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo, myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ?
0: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
0: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský, na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války, to byla země svobody, tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria, no bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne, tak co, tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je a já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
0: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že já všechno vím, tak bez reakce přechází, nechávají to být.
0: Jo, jako
1: jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
0: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teď srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, na to jsou vlastně dva různý druhy jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
0: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
0: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě. Takže že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu, a říkají, no ne, to není důležitý. Když prostě se řekne, jak by to mělo být, a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
0: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
0: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu, a tam ministr Kupka říkal, furt na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. A on říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? A říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude, my budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
1: Mm-hmm. Máme plán, to tady ukazoval za ně Hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
0: To je všechno, tak děkuji.
1: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Moc peněz, 17. díl a naším hostem je vždycky pan Robert Plášek. Dobrý den.
1: Dobrý den vám, diváci.
0: Co to je moc peněz? O tom se bavíme v tomto pořadu ze všech stran. A dneska máme takové velmi citlivé téma.
1: No, takové třaskavé trošku.
0: Třaskavé. A my už tady, a můžeme asi hned začít, protože vy tady jste přinesl graf, který teď zaprvé vysvětlíte a okomentujete. A byť to na první pohled nevypadá, tak celá ta věc se může týkat nás všech.
1: Je to tak, ten graf vypadá tak jako nevinně, ale on nám ukazuje velmi jako dramatické vlastně údaje. My tady vlastně dneska použijeme několik takových grafů z americké agentury na pojištění vkladů, FDIC, kterou tady vlastně vidíme. A budeme se vlastně bavit o tom třaskavém problému, který vlastně v tom americkém bankovním sektoru nám dlouhodobě bublá. My jsme viděli v loňském roce, že ty americké banky měly problémy, už to vypadalo, že tam trošku jako bouchne. Viděli jsme, že zkrachovala Silicon Valley Bank, že zkrachovala Silver Bank a tak dále, navazující banky. Pak nějak jakoby, ten sektor to ustál, no ale vidíme, že se nám tady kumuluje velký problém, který nese název nerealizované ztráty bank. To tady vlastně vidíme. Já bych možná divákům vysvětlil, co to znamená ty nerealizované ztráty bank, které nám tady narostly do jako obřích rozměrů. Ten problém nám dost jako připomíná problém z roku 2008, k tomu se ještě dostanu. Akorát, že po mém soudu je výrazně horší než v tom roce 2008. Nerealizované ztráty bank je něco, co v účetnictví bank už figuruje. Ale v té reálné podobě to ještě nevidíme. Přesně to znamená to, že vlastně banky drží různá aktiva, dluhopisy, akcie, řekněme hypoteční zástavní listy, ty tady hrajou také velmi významnou roli, kterými kryjí vklady svých klientů. Spojené státy, typicky americký bankovní sektor je zvláštní také v tom, že nejsou vklady 100% pojištěny jako třeba v rámci evropského bankovního systému a ti klienti si v podstatě mohou vybrat, jestli si zvolí pojištěné vklady nebo nepojištěné. Ty pojištěné jsou samozřejmě dražší a vlastně ty nerealizované ztráty vznikají tak, že klesá hodnota těch aktiv, které ty banky mají nakoupeny. To znamená, oni je mají nějak naceněny vůči těm vkladům a jak jejich hodnota klesá, tak najednou v tom účetnictví už se to objevuje jako nerealizovaná ztráta, která by se stala reálnou ztrátou ve chvíli, kdyby vlastně klienti začali vybírat peníze a ukázalo by se, že vlastně ta likvidita tam není, protože prostě ta banka ty aktiva neprodá za tu cenu. Mm-hmm.
0: No a počkejte, české banky třeba také mají nějaké nerealizované ztráty?
1: České banky si troufnu říct, že jsou na tom relativně docela dobře. O evropských bankách už bych to neřekl.
0: No české. Působící v Česku.
1: Já vím, kam míříte, protože vy míříte na to, že české banky jsou dcery vlastně zahraničních bank. V podstatě většina českých bank nejsou české banky, až na prosté výjimky. Jsou vlastně...
0: Kromě FIO banky a Airbank, ne?
1: Airbank si myslím, že už není, že už má zahraniční vlastníka. FIO banka to je
0: podle... No Airbank je PPF, podle mě.
1: No podle mě, ale prodala ten podíl už. Aha. Nebo podstatnou část minimálně. Jo, ale teď nevím, jestli mám úplně přesné informace, ale myslím si, že Airbank už není jako český kapitál. No tak je to FIO banka, to je taková nejvýznamnější značka. Potom Trinity Bank třeba, a ještě nějaká jedna, tuším, menší banka, jsou v českém vlastnictví. A ty ostatní banky jsou vlastně dceřinky těch zahraničních bank. No a ty banky v té eurozóně už takovéhle nerealizované ztráty jakoby drží. A samozřejmě ty problémy těch matek se velmi snadno mohou přenést na ty dcery. Jenže my se bavíme o tom problému těch amerických bank, ale vy jste správně zamířil do té Evropy, protože ty americké banky jsou velmi propojené s těmi evropskými bankovním systémem a my víme, že v loňském roce proběhly zátěžové testy evropských bank a ty zátěžové testy dopadly poměrně velmi jako špatně. Sice všechny ty banky prošly, je potřeba konstatovat, že ty zátěžové testy byly nastaveny velmi mírně. To znamená, přestože ty banky prošly, tak mnoho z nich téměř neprošlo, přestože ty testy byly nastaveny velmi mírně. A já se vracím do toho roku 2008, kdy jsme viděli něco podobného. Začaly se kumulovat problémy v tom americkém bankovním sektoru. Potom nám to tam trošku bouchlo těmi hypotékami. A viděli jsme, jak velmi rychle se to přelilo do Evropy. Ale ještě k tomuto problému, aby diváci to správně chápali. Protože v tuto chvíli, vlastně pokud to jsou jenom účetní nerealizované ztráty, tak se zatím moc neděje. Dít se začne ve chvíli, kdyby ti klienti skutečně začali vybírat ty peníze z těch bank a nejenom by se ukázalo, že ta likvidita tam není v těch bankách.
0: No a tím hlavním impulzem může být, co my si pamatujeme všichni asi tento problém, je to mm-hmm, tak. Mm-hmm. Tady je Lehman Brothers.
1: Tady je Lehman Brothers, ano.
0: A co může teď spustit to samé tady na druhém konci drátu.
1: To může být ledacos. Může to být třeba nějaký nešťastný výrok nějakého politika, může to být problém nějaké středně velké nebo větší banky, který přijde, může to být nějaký další geopolitický konflikt, jako třeba nějaká větší válka na Blízkém východě. To všechno může být spouštěč, který spustí tu lavinu, která pak má ten dominový vlastně efekt. Ale když jste upozornil na ten rok 2008, a to děkuju za to, tak pro diváky myslím si, že to srovnání je velmi, velmi viditelné. V tom roce 2008 ty nerealizované ztráty těch bank činily 75 miliard dolarů. Tady, když se podíváme, k dnešnímu dni ty nerealizované ztráty činí nějakých 530 miliard dolarů a jenom za poslední kvartál vyrostly o 39 miliard. To znamená, ten problém nám graduje. A vlastně zároveň je potřeba říct, že sama FDEC vlastně deklaruje, že ty nerealizované ztráty rostou 9 kvartálů po sobě. To znamená, ten problém je skutečně velmi významný. A dobrá otázka by mohla být, já si ji položím teďka sám.
0: Položte.
1: Jako proč ti klienti jsou zatím jakoby v klidu? Proč ti zákazníci jsou v klidu a nebojí se toho problému? Ono se o něm už začíná mluvit. On dlouhou dobu byl pod pokličkou, nebyl úplně veřejně komunikován, pak o tom byla vedena nějaká odborná diskuze a trošku nám to uteklo na veřejnost. Takže ve Spojených státech se o tom mluví relativně hodně, v Evropě, v České republice, na Slovensku, v tom mainstreamu příliš jakoby ne, teda prakticky vůbec ne. No a ten problém, nebo respektive to, že zatím ten problém nevznikl v té podobě, že by byl nějaký run na banky, že by ti lidé vybírali a najednou by tam nebyla ta likvidita, je dán tím, že Bidenova administrativa pumpuje do ekonomiky pomocí obrovských schodků nové peníze. To znamená, vytváří jakousi monetární iluzi bohatství. To znamená, pumpuje tam ty peníze, přestože ty americké domácnosti relativně chudnou, díky inflaci, která je vlastně znehodnocuje ty peníze rychleji, protože je relativně vysoká, než se pumpuje do té ekonomiky. To znamená, ty domácnosti americké reálně chudnou, vlastně poprvé chudnou od roku 2008, ale je tam ta iluze té hojnosti díky tomu, že se pumpují ty peníze do té ekonomiky. A to jsme u toho vlastně, u těch iluzí, které v těch ekonomice máme relativně hodně. Mimochodem, tento problém těch nerealizovaných ztrát vytvořil FED, americká centrální banka, vytvořil je tím, že vlastně držel vysoké úrokové sazby, zvedl úrokové sazby a drží je právě jako ochranu proti inflaci. To znamená, nám se tady roztočil takový začarovaný jakoby kruh. Relativně velká inflace, FED zvedá úrokové sazby, velmi tím poškozuje ty banky, těmi nerealizovanými ztrátami a zároveň Bidenova administrativa, aby udržela monetární iluzi, jakože z hojnosti, tak pumpuje peníze do ekonomiky, tím pádem tlačí na tu inflaci a FED nemůže snížit ty úrokové sazby. Což je velmi jako zajímavé a velmi těžko se z toho začarovaného kruhu bude vlastně vystupovat bez nějakých ztrát. To znamená, za mě není otázka, kdy jako nastane ten problém, nebo jestli nastane, ale vlastně kdy.
0: Počkejte, pane Vlášku, čemu všemu říkáte americké banky? Protože tam je ten systém takový, že je tam jedna obří banka, to je ta American Bank, jestli si dobře vzpomínám. A pak jsou tam několik těch bank, ale různých úrovní.
1: Ano. Ve Spojených státech máme přes 4000 bank, řekněme. Jo, zhruba 4600, pokud mám správné číslo. Jsou tam malé banky, ty regionální takové, ty. Jsou tam střední banky, jsou tam potom ty velké banky, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs a tak dále. To jsou ty velké banky. No a vlastně ten FED těmi úrokovými sazbami vytvořil nějakých 63 problémových bank. A dá se konstatovat, že i ty velké americké banky, jako je právě JP Morgan, vykazují poměrně velké hodnoty těch nerealizovaných ztrát. Vlastně těch 63 problémových bank, kdybychom vzali, tak řekněme, že na jejich účtech leží nějaký objem prostředků, který by vlastně ten fond pojištění vkladů, FDEC, pokrýval. Protože v tom fondu pojištění vkladů je nějaký 125 miliard a řekněme, že ty problémové banky, které ta stejná agentura vykazuje jako problémové, těch 63, tak řekněme, že by tam měli třeba kolem něco 90 miliard vkladů. Takže tady by se dalo říci, že ten fond pojištění vkladů by to pokryl. Nicméně, když se podíváme na ty nerealizované ztráty v celé té tom bankovním sektoru, tak ty už jsou těch 530 miliard dolarů a ty už by rozhodně nepokryl.
0: Když by se tento kruh roztočil, nebo vy říkáte, že je otázka kdy, Za jak dlouho to ucítíme tady?
1: Velmi rychle. My zase musíme věštit z křišťálové koule. My se můžeme podívat na ten rok 2008, kdy jsme viděli, že to byly jednotky měsíců. Zase to velmi rychle přelilo do Evropy. Začalo to jako ta hypoteční krize v těch Spojených státech. Přetavilo se to do té finanční krize, to jsme viděli v tom bankovním sektoru. A pak to byla ta hospodářská krize. A byly to jednotky měsíců. Ale než ještě se dostaneme dál, tak já bych ještě rád zmínil jednu věc, co ten problém zhoršuje vlastně. Jedna věc jsou ty nerealizované ztráty. Druhá věc je, že když ty banky vlastně ženou případně ty dlužníky do exekuce a zabavují ty nemovitosti, tak dramaticky klesají ceny nemovitostí v tuto chvíli a oni zjišťují, že nejsou schopni vlastně že ten prodej ty nemovitosti nesaturuje ten dluh, takže tam je zásadní problém. A druhý problém je v tom, že díky těm vysokým úrokovým sazbám není zájem o hypotéky. To znamená, nepřicházejí noví žadatelé o hypotéky, nepřichází nový biznis těm bankám. Takže tam těch problémů je hned několik. No.
0: A teď je možná ten okamžik, který v tomto pořadu je pravidelným, že v rámci partnerství teda s vaší Fire Gold teď řekneme, ano, že vlastně lze přes vás a přes vaši společnost spořit ve zlatě.
1: Je to tak?
0: Což je možná jeden z obranných mechanismů proti tomuto, o čem mluvíme. Je to jednoduché. Kdo by chtěl, tak napíše e-mail, ano, na zlato@mincex.cz. Napíše tam, že má zájem o spoření ve zlatě nebo nákup zlata a dá tam hlavně svoje telefonní číslo pro rychlejší kontakt. A to důležité je, že stále platí 30% sleva
1: na vstupní poplatky.
0: Kdyby někdo chtěl. A Fire Gold je partnerem tohoto pořadu, proto si to tady dovolujeme říkat, tak naplaca to,
1: ano,
0: krom toho, že teda samozřejmě tím pomáháte XTV. No a teď, pane Vyvlášku, mám jít na druhý graf?
1: Ještě než na něj půjdeme, a půjdeme na něj hned, ještě zmíním jednu věc, protože diváku možná tady právě ta podoba, když se podíváme na ty nerealizované ztráty, když jsou teda výrazně vyšší dneska oproti tomu roku 2008, tak vnímavým divákům se určitě bude zdát, že to připomíná hodně ten rok 2008. Já bych řekl, že jednoznačně, že ten problém je ale výrazně vyšší. A že na rozdíl od toho roku 2008, tady máme jeden zásadní rozdíl. V tom roce 2008 měli problém vlastně rezidenční bydlení, hypotéky na rezidenční bydlení. A to dneska také jistý problém tam je, nesplácení těchto hypoték, ale daleko větší problém je u vlastně administrativních budov. A to je proto, že v době covidu bylo postaveno řada jako nemovitostí, jako administrativních, ale lidé v době covidu se odnaučili vlastně pracovat z kanceláře, pracovali z domova, takže část těch nemovitostí byla neobsazená. To znamená vlastně, ti developeři mají problém s příjmy, mají problém se splácením úvěrů a navíc část těch kanceláří byla pronajatá za velmi, řekněme, dumpingových podmínek, aby tam někoho sehnali, tak je pronajali velmi levně a to jim také činí problém. Navíc ty smlouvy se dělají na delší horizonty nájemní, zhruba na 4-5 let. Pětileté jsou takový standard. To znamená, že je velká pravděpodobnost, že část těch firm, které si pronajaly ty prostory a nemají pro ně využití, byť mají pronajaty za dumpingové ceny, tak ty nájmy neprodlouží. To znamená, v tom roce 2005 by nám to mohlo gradovat právě i proto, že tam vypoví ty stávající smlouvy. Mhm. A když půjdeme na ten další graf, který jste zmínil, který tady vidíme, a to nám ukazuje přesně to, jak vlastně ten fond pojištění vkladů, nebo ta modrá linka, to pojištění vkladů se poměrově snižuje vůči právě těm hodnotám na těch účtech bank. Takže je, na tom prvním grafu jsme viděli, jak nám vlastně rostou ty nerealizované ztráty. Tady vidíme, jak se vyvíjí to pojištění vkladů vůči.
0: Takže 22, 23, 24 roky, tak z toho čtu, že si ty pojištěné vklady dává čím dál méně lidí.
1: No, ano, je to tak vlastně. V podstatě ten poměr toho pojištění vkladů vůči tomu ano klesá. Říkáte to správně.
0: No a když teda cítí ti lidé problém, tak by se tam ta křivka přece měla chovat jinak.
1: No, oni ho ještě necítí. To je přesně to, že oni ho ještě necítí, protože v tuto chvíli...
0: My jsme napřed nějak tady, jo?
1: No, já myslím, že oni už ho začnou pociťovat také, protože ta diskuse se začala vést. Ono dlouhou dobu to bylo pod pokličkou, nikdo o tom moc jako nevěděl. ty banky vykazovaly nějaké zisky, protože reálně ty zisky tam byly a ty účetní ztráty nikdo moc nevykazoval. Ale tím, že se začala věc kolem toho diskuze, tak najednou už je to na té veřejnosti. Ale jak jsem říkal, stále tam panuje takový ten mylný dojem toho bohatství, jak se pumpují ty peníze do té ekonomiky, ale ty domácnosti reálně chudnou. A čím ten problém bude gradovat, čím víc těch bude těch nesplácených úvěrů, čím menší bude příliv vlastně nových úvěrů do toho bankovního sektoru, tím ten problém bude zřejmější a ty lidé si ho budou uvědomovat. A to může být jeden ze spouštěčů. Začnou více vybírat peníze z těch bank.
0: A my máme ještě jeden graf.
1: Máme ještě jeden graf, který nám ukazuje právě ty největší americké banky a poměr, to je ta zelená linka, jakým roste ten poměr vlastně těch nerealizovaných ztrát na těch jejich účtech. Takže vidíme, že u těch velkých bank, které spravují jako zásadní aktiva, ten poměr těch nerealizovaných ztrát účetní také velmi významně roste.
0: No a bledě modrá tahle ta linka, tak ta je vlastně, to jsou ty banky, které mají jako nejméně.
1: Ano, přesně tak. Máme tady různé ty kategorie těch bank a my se teď si tady vlastně ukazujeme, že vlastně nejenom, že těch 63 problémových bank, těch jakoby menších typicky, ale že mají problém i ty banky v té první top desíce, které spravují ty zásadní aktiva. Jo? Že vlastně, když se podíváme třeba JP Morgan, mezi ně patří, tak JP Morgan má nějakých 4900 poboček po Spojených státech, má 16 000 bankomatů ku příkladu a spravuje 2,65 bilionů amerických dolarů. Tak i tyhle ty banky z té top jakoby desítky dneska začínají vykazovat poměrně velké objemy těch nerealizovaných ztrát, už jim za 250 miliard amerických dolarů.
0: Co, pane Vlášku, ti lidé, kteří si jdou velmi rychle vybrat svoje úspory do bank, tak co oni předpokládají, že s těmi penězi budou dělat?
1: No, oni většinou předpokládají, když je nějaká nejistota, dobrý dotaz, protože my se můžeme přenést ze Spojených států do Číny, jako příklad. Čínský bankovní sektor čelí také zásadním problémům, také se tady o tom nemluví. Vyfukuje tam realitní bublina a lidé panicky vlastně začali vybírat peníze z různých realitních fondů, z bank a tak dále a hledali nějaké jiné umístění, protože se báli o ty svoje investice, o ty svoje peníze. Takže byl tam masivní odliv a ti lidé typicky kupovali zlato nebo jiná jakoby materiální aktiva. V té Číně to bylo hodně zlato, tam koluje celá řada videí o tom, jak panicky skupovali, to zlato bylo vykoupeno a podobně. Takže ti lidé chtějí vybrat svoje peníze a koupit si nějaké reálné hodnoty. Jo? Mm-hmm.
0: To je třeba co?
1: To je třeba právě to zlato, stříbro ve formě slitků.
0: No ne, tak toto je v pořádku. Když si budou kupovat zlato, stříbro, třeba nemovitost, ale není to tak, že ti lidi ty peníze prostě rozfrcají?
1: No, je otázka, každý se samozřejmě chová individuálně, to je potřeba říct si, ale myslím si, že převážně ti lidé se snaží ty svoje investice nebo úspory ochránit proti znehodnocení.
0: A víte, kam mířím? Něco se děje, lidé začínají hromadně vybírat a já si říkám, pro koho je to dobré? Pro cestovní kanceláře, pro prodejce zlata nebo pro prodejce aut? Nebo pro třeba nějaký důchodový systém někde. To si říkám, že jestli...
1: No já si myslím, že to není takové to carpe diem, že by jako po nás užívej dne, ale že to je skutečně o tom, a o tom jsem přesvědčen, že ti lidé se většinou chovají racionálně. To znamená, že se snaží ty peníze, jestliže cítí problém v těch bankách, ten bankovní sektor je ohrožen, nebo nějaké investiční fondy, tak se je snaží vybrat a použít na jiná aktiva, jo, do jiných aktiv, které vlastně jim ochrání tu investici nebo ty peníze. Takže skutečně velmi typicky potom rostou objemy nákupu zlata, stříbra, nechci dělat reklamu jenom zlatu, stříbru, když samozřejmě dělám rád, ale část třeba lidí si kupuje nějaké třeba pozemky na nějakých dobrých místech, část lidí může investovat do umění, pokud tomu rozumí. A to znamená, ti lidé se spíš uchylují k takovým těm materiálním investicím. Určitě budou ale i lidé, kteří třeba část těch peněz převedou do kryptoměn, to také může být, jo? Část té populace takhle uvažuje.
0: No a když se za vámi chodí lidé ptát, jestli teda nechci mít peníze v bance, protože inflace, protože ničemu nevěřím, chci mít něco v ruce, nechci virtuální zlato, stříbro, tak co jim nejčastěji doporučíte?
1: My vlastně nabízíme několik forem možnosti nákupu toho zlata. Pro řadu klientů to skutečně může být tak, jak říkáte vy. To znamená, že skutečně chce mít fyzicky zlato, chce ho mít jakoby doma pod kontrolou.
0: Ten takzvaný slitek.
1: Takzvaný slitek. Vybere si slitky mince, u nás je objedná, my mu je druhý den odešleme.
0: Já vím, ale co mě doporučíte, tak řekněme, za váma přijdu a řeknu, mám 70 tisíc a nevím co. A nechci je mít na účtu, tak...
1: Já se vás zeptám, jak to vlastně máte, jestli jako potřebujete mít nutně zlato doma, fyzicky, jestli tak minci pod polštářem nebo šuplíku, pokud to budete chtít, tak vám rádi doručíme, ale pokud ne, nelpíte na tom...
0: Takže mi doporučujete zlato.
1: Doporučím vám zlato v nějaké formě.
0: Proč ne stříbro?
1: Stříbro vám nedoporučím, protože tam je DPH. Vy jako fyzická osoba byste kupoval s 21% DPH, prodával byste bez DPH zpátky, to znamená, byl byste minus 21%. A potom je tam vysoký spread, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Tím, že stříbro je levné, tak ten spread je tam vyšší. To znamená, ten spread se pohybuje v průměru kolem 20%. To znamená, vy koupíte a jste minus 1,40.
0: Jo, a jak to vlastně funguje, pane Vlášku? Vy jste bývalý kriminalista, vyšetřovatel v těch ekonomických věcech, tak vy budete znát odpověď, když by si to chtěl koupit někdo do firmy. Mám velkou firmu, která je v zisku, a tak chci...
1: Pokud je plánce DPH, tak potom to stříbro tam jakoby, samozřejmě lze doporučit, protože on z toho DPH odešle.
0: A co na to řekne finančák? On přijde a řekne, proč jste kupoval jako do firmy, na co potřebujete stříbro?
1: Firma si může svoje aktiva umístit do čeho vlastně uzná za vhodný, to stříbro nebo zlato případně, ale v tomto případě stříbro.
0: No není to tak, zkuste si koupit dneska Ferrari na firmu.
1: To je trošku něco jiného, tam nám to upravuje zákon.
0: Oni vám to hned vysvětlí, tam pracovnice. Že takhle teda ne?
1: Tady je to účetně úplně v pořádku. Skutečně vy kupujete si stříbro jako aktivum té firmy, vstupuje to vlastně jako cenina do účetnictví. To znamená, odešlete si DPHčko a samozřejmě potom budete jednou třeba danit zisk, až to budete prodávat. Jo, takže jestli je to zlato nebo stříbro, oboje možné.
0: Pojďme na závěr pozvat, to jsem vám slíbil na 19. října.
1: Ano.
0: Vaše společnost Firegold pořádá zlatou digitální revoluci, neboli konferenci takovou, která se jmenuje ano. Zlatá digitální revoluce. Je to v tom hotelu Panorama se jmenuje?
1: Je to hotel Pyramida.
0: Pyramida.
1: Kino Dlabačov,
0: jasně.
1: Vy jste tam loni byl.
0: Já jsem tam loni
1: ale
0: byl.
1: Ale letos jste taky vřele zván. A vy jste loni se tam dostal jenom na chvilku.
0: No, tak to já se vždycky všude zachceme na chvilku.
1: A my bychom vás chtěli pozvat večer na náš raut, co tam máme, že bychom si tam mohli strávit nějaký čas. Takže jenom to tady deklaruju, že jste vřele zván.
0: Rád. 19. října, no a budete tam hovořit vy, paní Šichtařová a pan Marián Jelínek.
1: Já tam budu prezentovat právě úplnou světovou novinku, to znamená ten alternativní platební systém, nebo já ani nebudu říkat alternativní, budu říkat platební systém 100% krytý zlatem, který tady na podzim už dáme do toho ostrého provozu. Markéta Šichtařová tam bude mít velmi zajímavé téma o globální ekonomice, o tom, co se na nás chystá, na co bychom se měli připravit. A Marián Jelínek jako skvělý mentální kouč, psycholog a trenér, tam bude mít téma, jak propojit ten svět jako pragmatický, finanční, s tím, jak si uchovat nejenom teda to finanční zdraví, ale i duševní a psychické, protože v té dnešní době je to velmi důležité.
0: A takhle to tam vypadá.
1: Takhle to tam vypadá. Jo? Ta konference bude o 16 hodin a lístky jsou k dostání na SMS ticket, pod názvem tedy Zlatá digitální revoluce, s tím, že v tuto chvíli jsou za zvýhodněné ceny zatím, předprodej budou potom dražší, takže určitě doporučuji využít tuto chvíli. A když by se to ještě vrátil, tak tady bych zdůraznil, že tam budeme losovat spoustu zlatá stříbra, to znamená, vzhledem tomu, že kapacita toho prostoru je 377 míst, a když se podíváme, budeme losovat 3x zlatý slitek, 5 gramů pump a 30x stříbrnou minci, Royal Mint, tak si myslím, že je velká pravděpodobnost, že si něco vylosuju a odnesu.
0: Držím palce, taky. Uvidíme se tam, těší se na vás Firegold, partner tohoto pořadu a kdyby, ještě to řeknu jednou, kdyby někdo chtěl, tak zlato@mince.cz, napsat nejlépe telefonní číslo, kontakt 30% sleva na spoření ve zlatě
1: ano.
0: Na nákup slitků.
1: A my se samozřejmě obratem ozveme zájemcům do 48 hodin a všechno vyřídíme.
0: Těším se na další díl.
1: Já taky.
0: Moc peněz, 17. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: No, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes
2: strategickou... Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musela zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji,
2: to je dobře,
1: od toho,
2: to je dobře.
1: Já se výroku, od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: Tak to je takový zbytečný, ne? Hezko vádíte, fakt.
2: A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zautočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane
1: redaktore. Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní, teď mi její jméno vypadlo, ale všichni si ji vědí. Blbuše to říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká blbuše na Twitter, na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si to přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jít také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: vnímám. Počkejte, a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: 162 jsem četl.
2: Jo, to,
1: ale dobře, to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno,
2: i kdyby to
1: byl jedno to vulgárně, jedno to není.
2: To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byly znovu opak.

0: dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak, Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
0: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli. To znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by
1: Nestrašte,
0: se vydali ke mně do
1: Děčína.
0: Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu,
0: ale
1: nestalo se to.
0: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam.

0: tam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
0: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
0: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejichž peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským, a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
0: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
0: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
0: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
0: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když selže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat, a snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
0: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, také pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete, k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
0: Co by tady... No, ta, víte, když...
1: Chcete říct, že to je horší, tady je, to, co...
0: No, je to sofistikovanější způsob, jak, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
0: Jako já?
1: Jako vy?
0: No já,
1: klidně jako
0: já
1: vy.
0: Můžu tady takhle mluvit,
1: tak
0: já jsem
1: poslanec.
0: Rád, že to, já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
0: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky, anebo Maďary. Ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
0: No, jestli to hrozí... Může
1: reálně.
0: Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit, tak jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
0: Nebo Baxa, pan ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
0: ano,
1: řekl.
0: Máte pravdu, pane, to je, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
0: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina. Posloucháte Radio Xaver.

0: kterou si prošla pusa. Kterou si prošla pusa.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Pane předsedo Reichle, kdyby tady na mém místě seděl například pan předseda Pirátů, pan doktor Řip, nevím, čemu se teď smějete.
2: Ne, nic, to je takový jenom.
1: Ale to je zbytečné. Já jsem se tady s vámi chtěl bavit vážně. A...
2: Já taky, no, ale tohle
1: no
2: nejde.
1: No ne, tak kdyby, akademicky, tak by vám řekl, že co když Putin to tady říkal, že Putin může jednoho dne vjet svými tanky k nám na Smíchov. Co když tedy on opravdu jako agresor chce i naší zemi?
2: Tak teď už asi chápete, proč jsem se smál, protože
1: nechápu,
2: skutečně...
1: já se v těchto vážných debatách nikdy nesmíjí.
2: Dobře, tak já tady musím, protože jak si představa, že by ruské tanky dojeli na Smíchov, tam mě opravdu ve mně vyvolává smích. Celá tahle obava je...
1: Pane Reichle, kolik je vám let?
2: 48, jestli se nepletu, mi bude brzo.
1: No, tak to už nezažil. No.
2: Já si totiž 68 už, nepamatuju.
1: Oni ano. Už totiž jednou ruské pomlčka ukrajinské tanky vjeli do Prahy a dokonce stříleli na tu budovu, na obě dvě budovy, kde dnes visí ty ukrajinské vlajky. Jenom abychom se tomu neusmívali, protože to byla absolutní realita.
2: Já tomu rozumím, ale to je stejné, jako kdybychom dneska říkali že a vzpomínali na dobu husitských válek a říkali, že jsme my byli někde tamhle v Německu, bojovali a v Polsku.
1: Prostě,
2: ne, já to nezlehčuju. Já jenom říkám, že tohle nebezpečí není v tuto chvíli reálné. Není.
1: Ale jak to víte, tak...
2: Je z jednoho prostého důvodu. Rusko, i kdyby chtělo na nás zaútočit, tak na to nemá dostatek financí, materiálu a lidí. Ta doba, kdy Sovětský svaz byl vojenskou velmocí a měl miliony mužů ve zbrani, je pryč. Dnes má Rusko momentálně, kdyby chtělo mobilizovat, tak se dostane na počet něco přes milion vojáků.
1: A kdyby chtělo mobilizovat, ono mobilizovalo.
2: No, částečně.
1: Abychom si říkali pravdu, vy tak mě trošku houpete, víte?
2: Ne, nehoupu ani trošku. No. Já vám říkám naprostou pravdu, kterou tady nikdo nechce slyšet. To znamená, že ad jedna, Rusko nemá žádné geopolitické zájmy ve střední Evropě, že by jich chtělo obsadit vojensky. Co by tady dělalo? Proč by sem šlo? Ono asi nepotřebuje víc území, nebo třeba jaksi jihomoravská ropná pole, to nemyslím, že by byl úplně jejich zájem. Za druhé, k tomu, aby skutečně se mohlo pustit do invaze, pozemní invaze proti státům NATO, tak každý odborník vám potvrdí, že by potřebovalo 6 až 7 milionů vojáků ve zbrani. Nemá a nebude mít, nemá kde je vzít.
1: Takže, a vzduchem, pane doktore?
2: Vzduchem je věc, která je zase samozřejmě v současné době neustále proklamována, že by tady na nás mohly létat nějaké rakety, ale to jsou prostě všechno věci, které jsou skutečně uměle vytvářeny, tak, aby vzbuzovaly strach. Víte, celá moderní historie Evropské unie je postavena na vzbuzování strachu. Strach z globálního oteplování, CO2, strach z viru, COVID, strach z války, Putin, co tady může nastat. Ale vždycky se naštěstí z toho můžete vykoupit. Placením emisních povolenek, placením za vakcíny, placením za zbraně. Ve skutečnosti tady žádné reálné nebezpečí nehrozí pro Českou republiku a celý tenhle teátr je hrán jenom proto, aby kdokoliv se proti tomu postaví, tak mohl být onálepkován, že v podstatě nahrává Putinovi a nahrává nějaké snížení bezpečnosti nebo snížení bezpečnosti v České republice, anebo že je to prostě člověk, který tady opravdu podporuje snahu o to, aby se Česká republika nějakým způsobem vymanila se z toho západoevropského prostoru a dostala se na východ. Ale Česká republika patří do středoevropského prostoru, nikoliv do prostoru západoevropského ani východoevropského.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny, tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvaj číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. A vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vyjedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo, sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího?
2: Ptačího zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediný vysvětlení, a to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám si,
2: kolik z těch ptáků... asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba v souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě nás psali, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho Součka. Hodnýho, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karol podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
2: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
1: I ta odvolávací?
2: No prejo.
1: Tak to víte víc než já. Popravdě.
2: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano.
2: Tak si počkáme do úterý. No,
1: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
2: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi.
1: Jo.
2: Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
1: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik věcí.
2: Já se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnou sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
1: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
2: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
1: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
2: Takže jste hovořil s Respektem.
1: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? Je to jako, když vám položí takovou otázku, paní redaktorka, z respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
2: To jde respekt stranou.
1: No, no. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No, tak to je jedno.
2: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
1: No.
2: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono si napíše, co potřebuje bez vás.
1: No, opravdu? Hmm? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
2: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
1: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
2: Jo,
1: jako
2: takhle.
1: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit.
2: Hmm.
1: Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
2: Takhle po stěně.
1: Po stěně.
2: Jo, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
1: Ještě něčemu jiným.
2: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že po té, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky.
1: No.
2: A že budou propírat někoho jiného.
1: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
2: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
1: No.
2: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No.
2: Projekt?
1: Tak na papežku nemůžete.
2: To ne, no.
1: Protože by vám muselo být víc než 35. No. A to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
2: Ne, to je už zás to ještě dlouho nebude.
1: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
2: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalový, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
1: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
2: Co?
1: No kolik teda?
2: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
1: Jo, takhle?
2: Takhle, no.
1: To je 42?
2: No.
1: Ježiš, ale
2: a letos v říjnu to bude 8 let.
1: A tak.
2: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
1: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
2: Můžete si zažádat o ošetřovné.
1: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
2: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
1: No to ne, to je na mě moc. Ale že bych vám třeba
2: vypral
1: a vyžehlil kamizolku.
2: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
1: Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mně pravidelně.
2: Jo, jo.
1: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
2: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho
1: to
2: taky dospěju.
1: Lepší než u kolen, paní Karol. Jako.
2: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívala, říká, pokecala jsem si bystu.
1: Bystu?
2: Bystu.
1: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
2: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
1: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní. A těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je Neurekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
2: A, tak to má víc kanálů než Netflix.
1: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. na 40, na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějak jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
2: Takže přišel o několik oblíbených triček.
1: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
2: Jo, jo.
1: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
2: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
1: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
2: Co ten, co jezdí
1: sám. Ten, co jezdí, ale i vytírá.
2: Yeah.
1: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
2: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
1: No.
2: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
1: Jak to?
2: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
1: Jo,
2: smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
1: Víte, co je? Mám novou zkušenost pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
2: Jo. Bude tabák umytý dočista.
1: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
2: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
1: No a pozor, už jsem našel 2,20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
2: Dýško.
1: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nevím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
2: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
1: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
2: Jo, jo, jo.
1: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
2: To bude fialová ponožková inflace.
1: Jakože na ceně. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
2: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
1: No,
2: na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
1: na
2: že...
1: Na to téma bych nežertoval vůbec.
2: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
1: Paní Karole,
2: se chlapec snaží.
1: Se bojím, že je to na spadnutí.
2: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialových šlépějích porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste, Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky, takže
1: jediná
2: ano.
1: Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
2: Kriste.
1: Tak dopadne. Tak dopadne. Bože. Oni se jo. Jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
2: No, já bych o některých scénářích nežertovala, ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou nebo tatínkem.
1: Ministr spravedlnosti?
2: No, pan Pospíšil.
1: A to je hezký.
2: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku, a když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
1: A paní Karol, to je něco jiného.
2: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko nebo rybičku nebo tak morčátko, nevím. Křečka.
1: Mně to milé není. Mně sympatické mi to není. Nedělal bych to. Ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
2: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kde to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
1: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
2: no jo,
1: bude mít jiné. Jako.
2: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
1: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
2: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo
1: jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No té doby už nebudou školy.
2: Jo, to je pravda.
1: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
2: Ne, místo školy budeme mít kurzy wellbeingu.
1: Čeho?
2: Wellbeingu.
1: Co to je?
2: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
1: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem vůbec nevěděl, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
2: No ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat bum, bum, bum, bum, bum a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
1: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
2: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
1: Na Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se řekl dědek důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam,

0: jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenkra.
1: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
0: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
1: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
0: Jo? Hm? Co by napsali o mě?
1: No. Že vás to žvanění neuživí.
0: No, asi jo.
1: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že. Mm-hmm. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
0: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
1: To je pravda.
0: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo. Tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
1: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhla, říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
0: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden. Neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to. A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
1: matematikum děje.
0: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
1: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
0: Dneska je 2. května.
1: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
0: Americká.
1: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
0: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
1: No ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
0: Je to šlágr pořád.
1: Mě to baví, no.
0: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí s toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v Růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč mi to nikdo neřekli, já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden

0: díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
1: Nebo jako třeba Petr Fiala.
0: Jak to?
1: No Petr Fiala, ten je taky velkorysý. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky není nějaká...
0: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já, ale no.
1: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné, asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
0: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
1: To je blbá blondýna.
0: Paní Karol,
1: no opravdu, ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
0: Jako ona je politička, to je nějaká?
1: Nevím. Ne, to je moderátorka.
0: Moderátorka? No. Co pro boha moderuje?
1: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
0: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. Co pro boha moderuje?
1: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
0: A ona je humorná?
1: Dokonce velmi. Jo. Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
0: Takhle.
1: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
0: To bych věděl, Matěj Gregor.
1: Vy jste vošklivý. No tak, ne, já myslím nějakýho opravdu jako, známýho.
0: Jo, takhle,
1: já nevím, třeba vyrazit s Mariánem.
0: Mariánem?
1: S Mariánem.
0: S Alfou? Nebo který?
1: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
0: Marián?
1: No Jurečka.
0: No Jurečka.
1: S Jurečkou.
0: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
1: No ne, tak koho jinýho?
0: Helidovec. Ne, to musí, tak, když už tak Čunek, to musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
1: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
0: Jo. Tak já nevím, já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
1: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
0: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi. A já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. S tím mám hluboké. No, to je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
1: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
0: Tak to já ne.
1: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
0: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono, takový to ježdění. To je vše. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
1: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
0: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
1: No, tak na to lidi nechodějí.
0: Nechodějí.
1: Na to lidi nechodějí.
0: No, když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
1: No, to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli 2 hlavy, tak, tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
0: To nevím. Jako.
1: No.
0: Tak uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
1: S hořčicí.
0: S hořčicí.
1: Stali bychom kelímek, do něj limonádu,
0: no,
1: modrou.
0: A jak by nám bylo?
1: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagramu, možná docela dobře.
0: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
1: Počkejte, to už penězích na kompars není.
0: No, bojím se, že když sníte ten párek, tak budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, my už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
1: No. Teda Xavere, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
0: No ne, náš čas vypršel.
1: Jo, náš čas, dobře.
0: Náš čas. A navíc, jako se těším příště, když budeme točit, tak už možná bude konkláve.
1: Mm-hmm, takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
0: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
1: To bychom
0: mohli. Já to mám vymýšlený.
1: No.
0: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Mm-hmm. Tam by nám dali kávovar. Mm. Ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den. A teď by to docházelo...
1: Jo. Už by byl ten tlak, že musíme
0: ten
1: zvolit.
0: Tlak.
1: No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
0: No teď bude míň, jako.
1: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
0: Vidíte, že by hulíte tady?
1: No, teď jste se ovládl.
0: No, vidíte to.
1: Nechte si to na konkláve.
0: Paní Karol, těším se na příště, za stranu a za lidi.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Nashledanou. Radio Xaver.

0: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
1: Přesně tak to je.
0: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
1: moravskoslezském
0: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
1: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
0: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
1: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně. Ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
0: Pane doktore, máte rád Rusko?
1: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
0: opustíme
1: hrdý.
0: Opustíme laciné odpovědi.
1: Ne, to není laciné.
0: Proruský politik, pane doktore Reichle.
1: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
0: To, co popisujete, není to nacionalismus?
1: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, NATO, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. 1 000 000 lidí je pod hranicí chudoby, 2 000 000 na hranici chudoby. je už jenom jedna pětina nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
0: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
1: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
0: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
1: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím. Bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu. Ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
0: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
1: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
0: Dobře, tak ne, klidně se...
1: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
0: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
1: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
0: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
1: Já jsem si to myslel taky, ale...
0: No ne, tak...
1: Já jsem dezolát jenom.
0: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
1: Je to tak.
0: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
1: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
0: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
1: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
0: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
1: Neschodneme. Neschodneme.
0: Vy jste dneska takovej útočný.
1: Ne, já jsem dneska takový... v opozici vůči vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech za naše peníze na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy. A k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
0: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
1: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
0: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
1: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám 70. to spočítané.
0: Jedna není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
1: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
0: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
1: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
0: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
1: Já myslím, že, jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
0: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
1: Orbán říká do roku 2030.
0: Říká Orbán.
1: Já s ním souhlasím.
0: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
1: Myslím si, že ano.
0: Jo, že to takhle je.
1: Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
0: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku,
1: určitě.
0: Ale my přesto... My občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj, a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
1: Ano.
0: O čem to svědčí?
1: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
0: Chytrej.
1: Chytrej možná, ale zkorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to na to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně udělal, poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby, takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
0: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
1: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
0: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
1: Ano.
0: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
1: Zcela jednoznačně.
0: Jako úplně.
1: Ano. Ano.
0: Celý šmitec.
1: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defense Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
0: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
1: To já mám pořád.
0: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena, za šaškyni?
1: Podívejte.
0: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
1: Šaška.
0: Vy jste ji označil za šašku.
1: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
0: To od vás není hezké.
1: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát, já mám tyhle
0: je to dobré?
1: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
0: No a paní Dekroa Šaškyně?
1: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
0: No to jste použil.
1: Možný to je.
0: No.
1: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
0: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
1: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
0: Je to.
1: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti. O tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost.
0: Mm-hmm. Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
1: Je to tak.
0: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z tohoto nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
1: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
0: Jinými slovy, toho se neobáváte?
1: Vůbec.
0: Mm-hmm. No a
1: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
0: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
1: Ano.
0: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
1: Mm-hmm.
0: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
1: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné upřímně. Z mého
0: právně zákonem, ne?
1: No, ale to podle mě není prostě úplně možné jakoby tady nějakým způsobem...
0: Tak ve světě to je.
1: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
0: Vaše řešení
1: je, to by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
0: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
1: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
0: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr stafián do umrzlých.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Ksavre.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Čím?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou,
1: no, jo? Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel? Přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksavre, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já kradu, já se beru, co můžu líto, o mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala. Jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
1: Dneska jo.
2: Krédo vznešený.
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je s ním.
2: Po té čtyřletce ničivý Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane Holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Byla na Masaryčce to bylo,
2: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit, Ksavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
1: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo, ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda úctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo? No a jak se tomu postavíte?
1: Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
1: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: Těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala, víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči.
1: Občané.
2: Plebs.
1: Mluvím za náš obvod, jo. Tepra 5. Jako, jo.
2: Já se za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituju hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho agitovat, oni tady nebudou volit.
2: A tam cítím trošku ironii, Xavr.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás,
1: ale já jsem hodnotově a poctivý.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Xavr, není vám, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: je rostou. Strach, že takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu.

0: procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi.
1: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
0: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
1: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
0: No
1: Aby
0: jasně.
1: jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme
0: No
1: měli tu
0: jasně.
1: možnost se dívat ještě víc.
0: Ale ta ostuda.
1: Je to příšerný, ale já to tomu, to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy.
0: No
1: Protože
0: ale tomu
1: tohle
0: dělá schválně
1: dokázat,
0: někdo, ne?
1: co?
0: Tomu dělá schválně někdo, ne?
1: No, Rakušan.
0: Rakuš.
1: Jenomže počkejte, to se týká celé vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
0: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
1: Jasně, že jo, ale ona je tam změná celá vláda, jako.
0: Jo. No a to je hrůzný výsledek.
1: To je
0: Mimochodem,
1: strašný.
0: když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
1: Slovenský premiér, nevím,
0: Premiér.
1: nevíte, jak se jmenuje.
0: On, no tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok od toho atentátu,
1: Jo.
0: nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
1: Pojďte, mě by,
0: Já bych
1: tam jde
0: tam
1: o
0: nejel, pane
1: to,
0: Volče.
1: jak když tam pojedete vlastně uctít jenom památku padlých sovětských vojáků,
0: Těžko
1: nebo,
0: vysvětluje, co říkám.
1: jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k této i době, kdy se tady přepisují dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu udělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
0: Jo, něco jako paní Nerudová?
1: No to ne, tak to je blbuše, ne?
0: Já nevím, ona je
1: Jo.
0: taky manipulátorka trošku.
1: Ale hloupá.
0: To nevím,
1: Hloupá.
0: ale taky vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
1: No, jasně, ale
0: No,
1: tak
0: že Lišák tam nejel.
1: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
0: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
1: No tak on
0: čekal.
1: tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu, na jaký straně bylo Maďarsko tehdy,
0: No
1: no.
0: ne, ale teď se snaží.
1: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat, no.
0: Nemohl, jo?
1: No.
0: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec,
1: To
0: samozřejmě.
1: byl, no jasně,
0: Byl,
1: no
0: jo.
1: jasně.
0: Dostal vízum,
1: Dostal vízum, jo.
0: no jo. A vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
1: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér, úplně jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá.
0: Nedá.
1: Možná, když si to otočíte na ruby, že se k té ceně můžete přiblížit.
0: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabulisti námi oblíbený pan Foltín.
1: To je borec, co? Pojďte se na ně.
0: No,
1: To je plán, co?
0: já jsem
1: Vidíte to?
0: nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho náhodou.
1: Já myslel tady s panem
0: Ne,
1: Foltem.
0: ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že
1: No, Ksever, jasně.
0: to tam je, jakože ta podoba i na
1: Člověka napadne,
0: neštěstí.
1: jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
0: No tak
1: Neposlali ho sem?
0: na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do
1: Ale to se
0: vrtulníku.
1: může, Ksever. Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
0: Já
1: Víte, co jsem se...
0: nevím, to je takový
1: Ale ne.
0: nejhledanější terorista, to má

0: Je mu daleko hele, tady náš, víte, co ale je to humorný, tady ne, tak to můžeme říct.
1: Dočet, že normálně do takového programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
0: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možný úplně všechno.
1: To jste ještě nevěděl.
0: Nevěděl, ne. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
1: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Severe.
0: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, Minia, nebo jak se jmenuje.
1: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
0: A ten zvoní prej.
1: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
0: Do homilia.
1: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
0: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
1: Já je to je.
0: Chtějí ale... spravedlnost, ne, pane Holče.
1: Ten Vítek je borec, já, ten Vítek je borec.
0: No, jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
1: No to já se divit
0: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
1: Když bude vládu skládat kdo?
0: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
1: Spolu. Hm?
0: To jsou takové moje teorie.
1: Já vím.
0: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
1: Jaké?
0: Že se dostanou komunistky?
1: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
0: No ne, tak to je fory pro fanšmekry.
1: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
0: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
1: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
0: No,
1: co?
0: No.
1: Ty bych vás i urazil, ne?
0: No. Já se bojím, že...
1: Já se na ně musím dívat.
0: Na koho?
1: A na plukovníka.
0: Ale on je dobrý.
1: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok narosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
0: Jak moje to?
1: Angažmá. No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
0: Tak ono to zachutnalo, ne? Trošku.
1: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
0: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
1: No má kruce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
0: No to váš klub sviní. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
1: No tak.
0: No to mi řekněte jeden.
1: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
0: Dobře, tak jsou lidi svině, plácne.
1: Komunikační to, karty, Xavere.
0: Trouba, no to je...
1: Komunikační karty.
0: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je třeba...
1: Podle mě jede satiru ten člověk.
0: Je to možný, no. Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
1: takže
0: ještě...
1: Takže ne sama, ale i, jo?
0: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
1: Jo.
0: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
1: Není to ten, co mu říkají Gucci?
0: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
1: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
0: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
1: Taková trošku drahá. Tak
0: já šiju u mistra Mejty.
1: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
0: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
1: To jasně.
0: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
1: Taky, dobrý.
0: No, tak to se díval, to mě nebavilo.
1: Jo?
0: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
1: Blížíte se k tomu, jasně.
0: Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli pane holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
1: Jako zvonit, zvonek. Jo?
0: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
1: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
0: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
1: co zvonili?
0: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou
1: no.
0: Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
1: No, ten zvoní slušně, ale víte, víte, kdo založil zvonění?
0: Ten už zazvonil i na ty
1: meče. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
0: To
1: pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal to, Klíma, první
0: jo,
1: cenzor vlády?
0: Pan Klíma.
1: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
0: No a zvonek roku dáme, ne?
1: Zvonek roku.
0: Máme první dva kandidáty.
1: Jo.
0: No a pane holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
1: Knedlík.
0: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje...
1: Jinak. Knedlík. To je Knedlík.
0: On se jmenuje Lipavský.
1: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
0: Kdo
1: on celém světě známe jako Knedlík.
0: Jak to?
1: Tak se na ně podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
0: Dobře,
1: tak, jak... Knedlík.
0: A jak by říkali mě teda?
1: Ne, jak jste vážená, je, jste tak, vážená figura.
0: Jak by říkali mistr třeba.
1: Tak.
0: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale... Tak to, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých.
1: Z diplomacie.
0: Že se mu neříká tam jinak, než ta masti to.
1: No nebuďte slušný.
0: Ne, to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli Knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
1: Myslíte, když dostal na Ložino od Filipa Turka?
0: No na Ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
1: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
0: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
1: No.
0: Nebo to pan
1: Knedlík,
0: minister. Knedlík je hrozně ponižující.
1: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje, ale máte
0: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
1: No. A já to říkám,
0: prostě...
1: a Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
0: No. Nebylo to hezký už. No,
1: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
0: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
1: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
0: No, tak, jasně, pane Dolče.
1: Ksavere, on už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
0: Fakt?
1: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. A on se chová jako kdyby...
0: A je, no, tak není, on je spíš ranař, ne?
1: On je trošku hustej.
0: Jako zbabělec, neřekl, to...
1: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
0: No formálně.
1: No, diplomacie není úplně formální, jako, že jo.
0: No, ne, tak
1: že si potrpí na formálnosti. Ano. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
0: Nějakou. No neříkejte mu knedlí.
1: Vždyť je to knedlí.
0: Ale je to tak zlý, pane holče. Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
1: Já vím, tak jste...
0: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že ve jméno je to hnusný. Prostě a knedlík je hrozný.
1: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
0: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne? Já jsem Kredlíček.
1: Vidíte.
0: Ale játrovej aspoň.
1: Nok.
0: Nok, nok. No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
1: Tak promlouval není možná úplně...
0: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
1: No ten si to zaslouží, to je jasný.
0: Mám to udělat?
1: Ale já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi si ho zvolili, tak fajn.
0: Za Lipavského se trošku stydím.
1: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že Knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
0: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
1: No. Že je blbuše?
0: No, tak to já nemám rád. Tak... Dneska je 15. května.
1: Já jsem Ksaver, já jsem... Mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
0: No to jo, to je
1: Knedlík, blbuše.
0: Tak...
1: Se na to budu muset dát pozor.
0: Jak se jmenuje pan Lipavský?
1: Mastíku.
0: Vlastík?
1: Já jsem říkal Mastíkulka.
0: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat
1: jen... Jasně, Jan Lipavský.
0: Jan, on napíšte, on Honza?
1: Honzík.
0: On je bakalář, ne?
1: Já nevím. Nebo tak si víte, jak si říká...
0: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
1: Já taky ne, Ksaver. Ale vidíte, co všechno je možný.
0: A navíc jako... Navíc ještě od těch... Je takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
1: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
0: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
1: Tak je takový krysařík, co?
0: Za všechno, co říká.
1: Jo. Za všechno, čím je.
0: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
1: no.
0: My jsme minule nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete a já založím Knedlík zpátky do Knedlík.
1: No tak víte, jak jste si to osvojil.
0: Jo, ale já bych byl opatrný.
1: Tomáš Pokorný na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
0: Je to pravda?
1: Jo. Viktor Hervik na podporu ředitele Součka, vidíte, Ksavere?
0: Ukaž to tady možný.
1: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
0: No, tak je něco na tom, no.
1: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
0: Cože?
1: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
0: Já nevím, na co
1: ředitel.
0: Železný...
1: Jakubovi.
0: Vy myslíte ve volbě ředitele?
1: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že chce zachránit Václava Moravce.
0: Já všude čtu, že budu odvolaný, tak mě už se to asi netýká.
1: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
0: No to je jasný. No.
1: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
0: To je dobrá idea, ano.
1: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
0: A ještě příspěvek na manželku.
1: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
0: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt dobrý.
1: Daniel Klement na Wilsonku přístav pravdy. Marcela Skořepová, Ksavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
0: Jak které? No. Ale některé...
1: A pan Ksaver má
0: super účest.
1: Kostky, nebo? A hosty.
0: Má super jednoutky.
1: Jste jedničky. To vám nosí Marcela, ne?
0: Co?
1: Jednoutky.
0: Marcela mi nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak říct, už několika, takzvané utopence.
1: Jo. Tomáš Sová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT, k Sabre, já jsem se vám dočetl, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
0: Co to je dneska?
1: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
0: Je to.
1: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
0: Jako
1: správné?
0: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
1: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte to tam.
0: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
1: Archiv dejte XTV.
0: Jo, a archiv to je něco jiného.
1: Ksavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
0: Já stojím.
1: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
0: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte.
1: Jo. Alena Davídková na Vlzonku od Azalky, Naděžda Formánková, Vilzonova 10, malý příspěvek pro Přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, jak ten Přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement a Tomáš Pokorný.
0: Jsme to my.
1: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu Přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
0: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
1: Volební kampaň?
0: Protože teď.
1: Teď jedete satiru, ne?
0: Teď jedete o všechno.
1: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
0: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
1: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
0: Ne.
1: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
0: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
1: Jo.
0: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
1: No ale Petřík, premiér, ten je, ten to nevnímá vůbec, Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
0: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
1: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
0: drzej není vůbec.
1: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
0: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
1: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
0: Ne, tam jsou ty brožury.
1: Nejsou, tam není nic, Ksavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
0: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
1: Co domů? Ksavere, teď jde o všechno.
0: Tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
1: Jo.
0: Ok. Tak si, a máte karty?
1: Mám, to víte, jo.
0: Plný auto.
1: Jo.
0: Tak se těším na příště. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

minomety reflektorů střílí sem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56109

klečet. Opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede,

kamarád Pepa. Co po mně chcete, slečno z první řady? Vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla. Píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56109 nikdo to nebere. Rána jsou smutnější než večer, na hrachu klečet, klečet, klečet. Opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede?

Chápej, že 4 roky, to jsou 4 roky. A čas pádí, a já jsem tady, a ty zase jinde. Až umřem, říkej, že z nás měla. To pro tebe skládáme tyhle slovy.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz. Radio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere je, a ne ledajaký jak čtvrtek. To? Ty nám zavřít Okyho.
1: Zavřít Okyho?
2: Zavřít Okyho.
1: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: No, přítel. No.
2: Takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano. Že pro Okyho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív nám začali soudit Babiše, Čapí hnízdo.
1: Čapák, no.
2: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okym.
1: Ještě se něco odehraje, pane holče, já vám to říkám.
2: No Xavere, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za tohle všechno.
1: No ne, tak počkejte, on jestli něco způsobil...
2: Oky?
1: Oky. A to je za ten plagátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
2: Já myslím, že je to za ty preference, Xavere. A za to, jaký je hrozný volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s pro svobodnýma a trikolorou a tak dál.
1: A jaký vy na to máte názor na ten plagát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo?
2: A dovolte, pak vy, jo? Dovolte.
1: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako že to postrádá for, ale...
2: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
1: No říkám, že bych to tam nedal.
2: Je to ošemetná záležitost.
1: Ale, že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
2: Přitom nepřítel všeho lidu.
1: Přitom nepřítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
2: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální. Ale...
1: Bylo to esteticky brutální.
2: Ale nebylo to nic pro boha, kvůli, nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. Snad jít do vězení nebo platit nějakou pokutu, nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Okyho z politický soutěže, ne? To obavíme.
1: No to je jasný, ale ta cesta není dobrá.
2: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne?
1: No, já si hlavně myslím, že když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
2: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
1: Ale nebuďte no, zase no, takové jako...
2: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.
3: Seš kostka cukru v kávě, kamínek spadlý z římsy, kolečko z hodinek, breviář vzpomínek.

obložené sako, seš prohraná bitva. Jedna z posledních, chladná jako sníh, chladná seš jako při

0: Dalibor Uhlíř je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Dalibor Uhlíř je místostarosta Českého Krumlova a také bývalý člen Trikolory a zakládající člen ODS kdysi v jižních Čechách. V Českém Krumlově se neustále dějí věci, pane Uhlíři, ke kterým se dostaneme, ale řekněte, vy jste prvním volebním obdobím místostarostou. A litujete toho, že jste do toho šel, když sleduju, co všechno se děje?
1: Určitě nelituju, je to nějaká životní zkušenost a samozřejmě člověk pořád přemýšlí a váhá, jestli mu některé věci stojí za to a naopak, jestli některým věcem může pomoci. Já si myslím, že jsme v Českém Krumlově za ty necelé 2 roky už udělali tolik práce, jako předchozí vedení za 12 let neudělalo, takže určitě toho nelituji. Myslím si, že občané to hodnotí pozitivně a uvidíme, sčítat se bude za 4 roky.
0: Ve vaší gesci je v Českém Krumlově kultura, sport, volnočasové aktivity a sociální věci. A toho se také dotýkají některé kauzy, které teď proběhly, a těmi tedy pojďme začít, protože už jsme tady o tom mluvili několikrát z různých stran v XTV a to je onen festival Jeden svět. A příběh, který se odehrál u vás v Českém Krumlově, a já ho připomenu jenom jednou větou, kdy se dětem na základní škole promítali jakési aktivistické filmy na téma gender, LGBT a tak. A ten pořadatel nechtěl dlouhou dobu rodičům a vám vlastně představitelům toho města ty filmy dál k dispozici, abyste vůbec věděli, co se těm dětem tam pouští. Údajně z doslechu vím, nevím, jestli třeba nevíte něco nového, že to snad měl být nějaký film o tom, že trenér fotbalu se stal trenérkou, nebo trenérka se stala trenérem a zkrátka toto se těm lidem nebo těm dětem tam nějak sdělovalo, ani ne pod Prahou, ale zcela napřímo. Jak to dopadlo?
1: Bohužel je to tak, jak říkáte. Jsou to takové progresivistické, aktivistické tendence, které asi obecně naše školství zaplavují. Když se podíváme, kdo je ministrem školství a kdo je u nás na kraji náměstkem pro školství, tak je to evidentní. Dopadlo to tak, že tento příběh a tu stížnost té matky měla šetřit školská komise, komise rady jako poradní orgán. Nicméně ne všem, ani našim koaličním partnerům se úplně ten názor a to zkoumání líbilo, a tedy nejnovější informace pro vás a pro diváky je taková, že Rada města školskou komisi zrušila, i přesto, že já a kolega jsme hlasovali proti, tak bylo evidentní, že předseda školské komise byl nepohodlný, tedy školská komise byla zrušena. Tehdejší předseda, kolega vlastně z naší kandidátky a koaliční zastupitel inženýr Zajíček, se tou kauzou velmi zaobíral a hodně dopodrobná šel až do financování jednoho světa na školách, šel do financování Člověka v tísni, který vlastně tuto odnož provozuje, a čerpal čistě z veřejných zdrojů a dospěl k zajímavým informacím. Největšími donátory jsou Spojené státy americké, Evropská unie, další různé fondy, Sorošův a další. Takže je evidentní, proč asi tyto názory a témata jsou podporovány. My jsme v Českém Krumlově nechtěli nic zakazovat, to je třeba říct. Nicméně rodičům jsme chtěli dát to právo a tu možnost za prvé vědět, co se jejich dětem promítá, za druhé tu možnost, aby se toho nemuseli účastnit, protože já jako rodič bych nechtěl, aby moje děti chodily na takovéhle filmy, a abych měl tu možnost to vidět dopředu. Nejenom trailery, tam totiž ta finta byla v tom, že Jeden svět na školách udělal trailery pro rodiče, které jsou vlastně nevinné, je to taková upoutávka, ale to gro, ta podstata toho filmu tam vůbec není. Takže naším cílem i do budoucna bude, aby to bylo otevřené, transparentní, nechceme nic zakazovat, ale aby rodiče sami si mohli říct, jestli chtějí děti posílat na takovéto filmy.
0: Pane Uhlíři, vy a vaši kolegové, kteří vedou tedy Český Krumlov, ať už rada města, starosta, místostarosta nebo zastupitelstvo, tak vy si vlastně u voličů říkáte, o ty funkce, ale tím pádem si říkáte i o zodpovědnost. A možná se mýlím a opravte mě, zřizovatelem každé základní školy je obec nebo město. To znamená vy. Jak může v uvozovkách poroučet, diktovat kdokoliv jiný? Přece právo veta máte vy, ne? Vy volíte ředitele nebo vybíráte v konkurzu takové základní školy, nebo to snad chodí jinak?
1: Ne, máte naprostou pravdu. Je to samozřejmě tak, ale musí tam být vůle. U nás v Českém Krumlově ta koalice je široká, je pětičlenná a jsou tam strany, jako je ANO, jako je ODS, pak jsou tam vlastně tři nezávislé subjekty. A najít tu shodu na těch v uvozovkách politických tématech není úplně jednoduché. Na takových těch běžných, že budeme asfaltovat nějakou komunikaci a postavíme dětské hřiště a začneme dělat byty, na tom se shodneme napříč. Ale tam, kde už je to citlivější téma, jako je právě třeba ta progresivistická tendence ve školách, tak už není úplně jednoduché a tam tu shodu nenalézáme.
0: Dobře, ale přece je tady ještě nějaká vůle rodičů, těch žáků, a která by asi měla podporovat, podle mého soudu, teda to, co tak jak potom rozhodne, byť regionální politik. U tohoto stolu seděla jedna nespokojená maminka z Českého Krumlova a my jsme ty argumenty tady slyšeli velmi jasně. A já se teda ptám, jestli vlastně vy můžete, i když říkáte, není vůle, ale přece jsou nějaké odbory, každý něco má na starosti, navíc přece máte právo ředitele nebo ředitelku té školy pozvat třeba na zastupitelstvo, na radu a ptát se na to. A vy říkáte, ještě promiňte, vy říkáte politická rozhodnutí, no co je na tom politického, pro Boha?
1: Já s tím naprosto souhlasím, je to tak. Ale jak říkám, ta vůle ve většině té rady nebo toho vedení města úplně není. My jsme prostě narazili na nějaký mantinel a naším cílem teď bude informovat rodiče, informovat prarodiče, jestli oni chtějí, aby jejich děti chodili na takové filmy, aby oni byli informováni, že ve školách, kam jejich děti chodí, se takovýhle festival podporuje a tyhle filmy promítají. Takže půjdeme přímo za těmi rodiči a prarodiči, protože si myslím, že oni přece mají zájem na to, co z jejich dětí vyroste, co se jim podsouvá, jaká témata se jim podsouvají prostě v tomhle věku. Ještě si pojďme říct, že to je prostě věk 8, 10, 12 let. Ty děti prostě zatím nemají kritické myšlení, nemají žádnou životní zkušenost. A pakliže ani třeba rodiče neví, co se jim promítalo, tak s nimi nemají možnost doma o tom mluvit, hovořit a argumentovat. Takže nechávat to pouze a jenom na škole se mi zdá v tuhle tu chvíli nepatřičné.
0: Podle Facebooku jsem pochopil, že vy sám máte děti. Teď říkáte politické rozhodnutí, kdyby vašim dětem, myslím, že chlapec už je velký, jsem pochopil, ale teoreticky, kdyby vašim dětem, řekněme, na základní škole někdo vyprávěl o tom, že sice jsou chlapečkové, ale mohou být holčičky a že to je vlastně skvělý a že to je normální, vy byste se spokojil s tím, že je to politické rozhodnutí? Vy byste neskákal metr vysoko?
1: Já to zažívám s tím mým nejmladším synem, já mám 4 děti. Ty tři
0: já
1: už jsou,
0: že nějak hodně, jako, ale
1: ty tři už jsou dospělejší, už jsou odrostlé, ale ten 13-letý toto samozřejmě taky zažívá. Shodou okolností dostal poznámku za v občanské výchově nebo nauce, jak se to teď jmenuje, právě za různé genderové věci, které tam měli, a měl na to nějaký svůj názor. Musím říct, že zase až tak o tom doma nemluvíme, takže že by kopíroval nějaký můj názor nebo nějaké konzervativní pohledy na svět, to se říct nedá. Ale určitě bych se s tím nespokojil a minimálně bych aspoň o těch věcech s ním diskutoval, abych mu řekl svůj pohled, nebo jak je to běžné v životě. Pokud v učebnicích dnes ty věci jsou opravdu progresivisticky a aktivisticky těm dětem tlačeny do hlavy, tak je potřeba, aby ta rodina zafungovala a aby prostě ukázala to zrcadlo.
0: Jo, ale to pořád, pane Uhlíři, mluvíte jako politik. A jestli vám to přijde příliš osobní, tak řekněte, že o tom nechcete mluvit, ale jako otec dětí se ptám, jestli vás to úplně normálně nenaštve a jestli nemáte chuť do té školy vletět. Protože mně to přijde podobné, jak kdyby tam těm dětem jako vysvětlovali cokoliv jiného, co třeba úplně jako nemusí souznit s realitou. No, tak
1: Samozřejmě, že mě to štve. Mě už štve, když se podívám do té učebnice a vidím vlastně ten text, který je v učebnicích pro základní školy. Ale říkám si, co jsme schopni s ním udělat, když ani na té radnici, kde teda vůlí asi 65% občanů došlo ke změně, tak vlastně jak nejsme schopni otevřít a ztransparentnit věc, jako je jeden svět na školách. Tak jo, prostě těch prostředků máme omezeně, štve mě to a určitě bych se snažil víc, ale potřebujeme, aby ty rodiče, aby tu aktivitu zvedli všichni.
0: Ne, počkejte, ještě mi teda řekněte vy, nadevší pochybnost jako místo starosta hovoříte se spoustou občanů, protože si představuju, že na takovém městě má každý nějaké svoje problémy a polovina lidí si myslí, že je vyřeší radnice nebo nějaké procento. Takže vyjdete před radnici a už se vás lidé na to ptají, tak vy s těmi občany o tomto nediskutujete? S těmi rodiči a prarodiči?
1: Samozřejmě, že diskutujeme.
0: A co vám říkají?
1: Právě je to tak, že ti rodiče a prarodiče to vidí selským rozumem, vidí to konzervativně, vidí, že jsou dvě pohlaví, vidí prostě další věci, normální, logické. Ale pak jsou tady prostě lobbystické skupinky, jsou tady aktivistické skupinky, které fungují na sítích, které chodí k nám na zastupitelstvo a ty jsou nejvíc slyšet. Ti rodiče, ta většina, jak já tomu věřím, tak ta je potichu a nekoná. Ta jenom mlčky sedí a poslouchá.
0: Dobře. Ještě jedna věc, která mi přijde velmi varující, pane Uhlíři, a teď to možná bude trošku nepříjemné, protože vy přeci jenom jste místo starostou a nesete kus odpovědnosti. U vás ve městě byl zakázaný meeting paní Konečné před eurovolbami a toho jejího sdružení Stačilo. Přijde vám to fér? Já také nejsem fanoušek komunistů, ale mám pocit, že všichni mají dostat slovo. Tak cítíte nějakou zodpovědnost? Stydíte se za to rozhodnutí vašeho města?
1: Stydím se za to, že Český Krumlov byl takto propírán, že ten meeting byl zakázán a je to určitě ostuda. Já, tak jako vy, jsem přesvědčen, že politici, ať už stávající, nebo ti noví, kteří chtějí usilovat o důvěru voličů, by měli jezdit za občany. Co je nejvíc? Nejvíce přece přijet za těmi voliči a z očí do očí jim prezentovat svoje názory. Takže to, že to bylo zakázáno s odůvodněním, že do divadla taková akce nepatří, já považuji za ostudu. V tuto chvíli připravujeme v Radě města prohlášení, které by mělo být takové, že ve všech městských provozech a zařízeních je naprostá pluralita názorů. Každý si tam může udělat meeting, jaký chce, pokud to bude v souladu se zákonem. To znamená, aby někdo zakazoval komunistům, nebo ODSC, nebo lidovcům, je prostě nepatřičné. Mě to mrzí, omlouvám se za to. A možná třeba paní Konečná a Stačilo i díky té kauze získala dva mandáty, protože se o tom hodně hovořilo a byla to taková prostě politická reklama zadarmo.
0: Můžete nám nějak velmi stručně popsat technologii, jakým způsobem se v roce 2024 zakazuje? Já si to pamatuju docela dobře před sametovou revolucí, když byli různí umělci zakázeni, když se zakazovali koncerty a kdeco, ale nevím, jak se to dělá teď.
1: Ono vlastně vedení města s tím nemělo nic společného. Divadlo je u nás obecně prospěšná společnost, kde je ředitel, který má naprosté pravomoci a i zodpovědnost. On byl požádán regionálním manažerem, Stačilo, že by tam chtěli udělat setkání s občany. Odsouhlasil to. Poté se údajně dozvěděl, že by to

0: Myslím, že ano, je to kontakt s voliči, prezentuje tam nějaké názory, stejně jako když tam přijede paní europoslankyně a prezentuje tam měsíc před volbami svoje názory. Vždycky je to politika. Takže zakazovat jedno, povolovat druhé a kdo o tom bude rozhodovat, mi opravdu přijde v dnešní době nepatřičné.
1: Takže on o tom rozhodl takzvaně o své vlastní vůli nějaký šéf toho zařízení.
0: Ano.
1: Jak se jmenuje?
0: Já nevím, jestli je to podstatné. Je to ředitel našeho divadla.
1: Pro mě je to velmi podstatné.
0: A musím říct, že v jiných ohledech má naprostou důvěru i mojí, i kolegů, protože vlastně my nemáme v Českém Krumlově odbor kultury a všechno to vlastně má na starosti divadlo, takže veškeré slavnosti, koncerty a další věci, a myslím, že k těm věcem přistupuje velmi zodpovědně a kvalitně. A proto chceme přijmout takové prohlášení Rady města, aby se měl o co opřít, aby do budoucna nebyla možnost něco svévolně zakazovat.
1: Já si najdu, pane Uhlíři, další otázku. Ano, už to mám. Jak se, prosím, jmenuje ředitel divadla v Českém Krumlově?
0: Jan Vozábal.
1: Jan Vozábal?
0: Ano.
1: A ještě je stále ředitelem?
0: Je, a jak jsem říkal, má důvěru a toto byl, nechci říct, jeho přešla.
1: Vaši důvěru má, pane Uhlíři, někdo, kdo něco zakazuje? To myslíte vážně?
0: Je to 1% jeho činnosti. Když se podívám na slavnosti pětilisté růže, podívám se na další kulturní program, který v Českém Krumlově je, tak pro mě je to člověk na svém místě. Tuhle věc jsme si vyříkali a znovu opakuji, proto chceme jako Rada města přijmout prohlášení, o které se on bude moct opřít a nedá mu tu možnost cokoliv do budoucna zakazovat.
1: Překvapujete mě. Já se domnívám, že žijeme v době, kdy už se nic zakazovat nemusí, a ve chvíli, kdy vy jako místopředseda ještě tomu vlastně zatleskáte, tak já si potom říkám, pane Uhlíři, s kým tady vlastně sedím.
0: Já jsem tomu nezatleskal.
1: Bojím se, že příště budete zakazovat vy?
0: Ne,
1: pan Vozábal, jak se jmenuje přesně?
0: Honza.
1: Honzik, tak pan Jan Vozábal je člověk, který patří asi do jiného režimu, ne?
0: A ne, já jsem to odsoudil, ten zákaz. Snažili jsme se najít jiný termín a myslím si, že v tomto panuje i v naší koalici shoda, že nechceme nic zakazovat. On se opřel o to, že prostě do divadla, on je divadelník, on je prostě umělec, že do divadla nepatří politika, že jsou tam kulturní múzy a tak podobně, ale pro nás to bylo slabé.
1: My ty
0: slabé
1: kulturní múzy vidíme na každém kroku. Víte, vzpomeňte si na ty předvolební debaty, teď se mnou trošku mluvíte jako se žákem třetí třídy na Primasie NEN a na jiných televizích, jak tam seděla tu paní Holubová a jiní herci, víte, tak ono to s těmi múzami není tak strašné a oni ty múzy mají k jistým politickým názorům daleko. A kdybych neměl špatnou zkušenost, tak bych vašemu milému panu Vozábalovi vzkázal, aby mu mráz roztrhnul konečník, protože těchto lidí já se bojím a vy je kryjete.
0: Ne, nekryji.
1: Tak, dobře. Jak se chystáte na volby?
0: Které myslíte?
1: No, myslím teď senátní a krajské.
0: U nás senátní volby nejsou, u nás byly před 2 lety, kdy jsem se zúčastnil.
1: No, někde v blízkosti určitě, ne?
0: Jsou v Českých Budějovicích, tam bude docela zajímavý obvod, končí senátor Ladislav Faktor, známý. Takže jsem zvědavý, jak ty volby tam dopadnou. Na krajské volby se taky nechystám, těch jsem se zúčastnil před 4 lety, kdy jsem měl pocit, že ten kraj stagnuje a že bychom rádi ho rozhýbali. A musím říct, že to se stalo. Kraj funguje, si myslím, velmi dobře, to můžu říct i z pozice místostarosty, protože spolupráce s krajem výborná, podařilo se za ty 2 roky udělat řadu investic a takže nemám důvod se do toho pouštět a něco na tom měnit.
1: Váš hejtman, pan Kuba, předpokládám, že tím toho, jak si velebíte trošku, říkáte dobrá spolupráce. Viděl byste toho člověka rád v čele Občanské demokratické strany, kterou jste notabene pomáhal zakládat v Českém Krumlově?
0: Já už v té straně nejsem asi 20 let, už se ani nespomenu, jak dlouho tam nejsem. Jsem rád, že v ní nejsem, protože nabrala kurz úplně jiným směrem. Ano, pan hejtman Kuba rozhýbal jižní Čechy, řada liniových staveb, dopravních staveb se opravdu pohla. Myslím si, že jižní

0: Čechy se mění a je to vidět. On je workoholik v tom pravém slova smyslu, v tom dobrém slova smyslu, takže je to na té činnosti vidět. Myslím si, že už svojí personou přerostl jeho český kraj a je to člověk, který by určitě byl dobrý na vyšší pozici někde ve vládě. V tuhle chvíli si nemyslím, že ODS je připravená a že někdy bude připravená na takovéhleho člověka, protože tak, jak jsem s některými insidery mluvil, tak v té straně už zůstalo malá skupinka lidí, kteří vzpomínají na 90. léta a Václava Klause, a pak je tam obrovská skupina topkařů a takových těch spolu členů. A nic mezi. Takže já si myslím, že už to vlastně není skoro ani ta stará ODS, je to prostě politická strana Spolu a do budoucna by podle mě takhle měla vystupovat. Ta značka je mrtvá.
1: Mám tomu, pane místostarosto, rozumět tak, že fandíte panu Kubovi a že byste ho rád viděl někde výš?
0: Určitě. Tak jak jsem řekl, je to
1: byť
0: člověk,
1: v tričku ODS,
0: který přerostl, teď je úplně jedno v jakém tričku. On shodou okolností si myslím, že bude jeden z mála hejtmanů nebo z mála lídrů.
1: Jedno. Není to jedno v jakém tričku, protože když by byl pan Kuba v tričku, stačilo, tak vy ho zakážete s panem Vozábalem.
0: Ne, já to myslím tak, že když člověk má nějaké názory a s těmi názory jde životem, tak ty politické strany se mění. Vy tomu jako novináři říkáte, že jsou to přeběhlíci a že změnili trika a podobně.
1: Neříkejte vy novináři, já žádný novinář nejsem.
0: Já jsem byl v ODS, kde jsem měl nějaké názory a stejné názory jsem měl i v Trikoloře a stejné názory mám pořád. Konzervativní pravicové názory. A proto říkám, že je mi jedno, v jakém triku to bude, jestli on bude v triku ODS nebo vznikne něco nového. Ale abych dořekl tu myšlenku, on je jeden z mála, který asi nepůjde v koalici Spolu v krajských volbách, ale ODS v jižních Čechách jde samostatně. Mm-hmm. Takže myslím si, že to je určitá odvaha a i to, že jihočeská ODS je jiná než je celostátní.
1: Takže teď v krajských volbách nejde Spolu, ale jde ODS.
0: Ano, přesně tak.
1: Tak to klobouk dolů zase, ne? To jsme chtěli. Ještě mi řekněte, na závěr, vy jste tedy byl také členem Trikolory a s jakým pocitem sledujete, že ta Trikolora vlastně je strana, která končí v Kotrmelcích a s vlivem nula a s pochybnostmi okolo hospodaření a tak? Hmm. Co si o tom myslíte?
0: Já nechci být takovým tím prorokem a abych říkal, že jsem to tušil nebo že jsem si to myslel. Odcházel jsem 14 dní nebo 3 neděle po Václavu Klausovi mladším, kterému jsem dělal místopředsedu. V té době si moc dobře pamatuji, že prognózy byly zhruba 6,5% té politické strany. Věřím tomu, že by se dostala do sněmovny a třeba by ta vládnoucí koalice dneska byla jiná. A poté, co se samozvaná, já říkám, předsedkyně paní Majerová chopila té strany, tak už jsem tušil, že to bude mít prostě špatné konce.
1: Počkejte, tak samozvaná, abychom zase byli korektní, ona byla zvolená demokraticky, ne?
0: Po konci Václava Klause byla jediná možnost, a to svolat s ním a řádně zvolit předsedu, což se nestalo, protože se obávali, že do parlamentních voleb je málo času a že je potřeba prostě semknout se a utvrdit se, což já jsem a řada dalších krajů odmítala a chtěli jsme řádné volby a i to byl důvod, proč jsme odešli.
1: Má to šanci na život ještě?
0: Nemyslím si. Myslím si, že je to taková recyklace pořád dokola. Tu vznikne Trikolora, tu vznikne Pro. Mám pocit, že ti lidé se přesouvají sem a tam a že tohle asi není ten směr.
1: Jsem rád, že jste přišel a držím vám palce. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byl pan Dalibor Uhlíř.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Miroslav Korecký. Dobrý den.
2: Hezký den.
1: Rád vás vidím v létě.
2: Já vám děkuji za pozvání.
1: Už máte po dovolené?
2: Po jedné dovolené, jenom se ještě chystám.
1: Máte to takto rozdělené. No a ono to vypadalo, pan Korecký, že se nic moc nebude dít o prázdninách, ale opak je pravdou. Představte si.
2: No časy okurkové sezóny skončily. No.
1: Skončily. Pan Jandák tím dneska začneme, protože vyvolal velkou diskusi všude možně, ve všech možných médiích a řekl tady u nás v XTV přesně toto. Válka není, nikdo ji nikomu nevyhlásil. Vedení ČSSD leze do zadku pražské kavárně. Evropská unie nikoho nezajímá, pro okolní svět je bezvýznamná. Představte si, takový hodný člověk.
2: Jako s tou první větou úplně nesouhlasím, nebo si myslím trošku něco jiného. Ty dvě bych celkem i nějak minimálně z části podepsal. No, to.
1: Fakt?
2: No, já jsem to taky kritizoval.
1: Nikoho jak se nezajímáme? Evropská
2: unie? No tohle, no, tak četl jsem rozhovor nebo nějaké vyjádření Henryho Kissingera, kde velmi zdrtil Evropskou unii o tom, že nemá Evropská unie jediného dneska lídra, který má nějaké smysluplné nápady a úplně jsem to četl a úplně jsem říkal, ano, souhlasím, jako Evropa je bezradná, ekonomicky neschopná a žene se akorát do záhuby, no, tak.
1: Co budeme dělat?
2: Nechci vás děsit.
1: No to ještě jste mě vyděsil, kam se mám odstěhovat, na Petržalku. Ale vlastně taky ještě Evropa. No nevím. To je hrůza, co? No dobře, a teď ještě vedení ČSSD leze do zadku pražské kavárně. To byste jako taky podepsal?
2: No, já jsem o tom taky sám psal, jak oni se tam spojují v té Praze s těmi zelenými a lídrini tam mají paní Šabatovou a ještě jakoby jsou tam v takovém podřízeném postavení. Oni tam někde cvičí na mítincích v zelených tričkách jako sociální demokracie, která se jako dneska už je jako přívažek strany zelených, to je takový smutný konec. No. Ještě předseda, který sám kandiduje za tuto stranu, ale nenapíše si tam ČSSD, ale napíše si tam nějaké, nevím, sdružení pro něco, tak to je smutnější. Už je předseda, se stydí za vlastní stranu, tak, ale prodali palác, tak mám pocit, že tím možná mise nového předsedy skončila a pak to tak nějak tiše uzavřou.
1: Supy se slétly možná, ne?
2: A jestli v té Praze si myslí, že tím, že jako ze sebe udělají druhé zelené nebo třetí piráty, nebo já nevím koho, že tím někoho zaujmou, to jsem tedy zvědav na výsledek.
1: Mimochodem, sleduji vaše komentáře na Facebooku, někdy velmi vtipné, a za jeden vás speciálně musím teda pochválit nebo vyseknout poklonu, to je, jak jste tam psal tu vtipnou věc, že paní kandidátka na prezidentku, paní Nerudová, že se někdy holedbala, že nebyla členkou KSČ, ač narozena v roce 70, že jste to tam potom tak pěkně vypsal. Musel jste mít na to velký ohlas, ne? Na tenhle ten...
2: Tak docela jako lidi to lajkovali, ale jako bylo to jako vtipná věc z jejího pohledu, že ona cítila potřebu se vymezit proti těm ostatním kandidátům, cítil jsem v tom hlavně Babiše samozřejmě a možná generála Pavla, že ona nebyla v komunistické straně na rozdíl od nich, no, tak to je veliká zásluha, když vám bylo 9 asi, nebo kolik tu dobu, když tady padl režim, tak... Nevím, jestli byla jiskřička a pionýrka, to
1: bychom měli zjistit,
2: ale
1: vtipný byl závěr, že hlasovala při kosmickém koncilu pouze pro Ludku. Nebo nehlasovala, nebo jak to bylo, tak
2: no,
1: vtipný. Tak, pane Korecký, podívejte se, co se děje na světě. Transgender kriminálnice ve vězení oplodnila dvě své spoluvězenkyně. No, to se přihodí takhle. Raději ji přemístili do mužské basy. Nevím, jestli znáte tu historku celou, tak nebo ta fakta, jak jsou.
2: To jsem o tom i v několika médiích dokonce a jako kdyby to nebyla věc tak jako pro to okolí jako dramatická nebo nepříjemná, tak bych jako řekl, že je to veliké vítězství celého toho progresivistického a genderového tažení, že prostě se to opravdu povedlo, že poté, co to začalo těma, že pohlaví není biologická věc, ale nějaký společenský konstrukt, konstrukt a začaly se dělat ty třetí záchody pro ty nevyhraněné a pak začaly ty chlapy, kteří si myslí, že jsou ženská, nastupovat do těch sportovních disciplín s ženama a porážet je o 7 parníků, protože samozřejmě ta ženská většinou kvůli té fyzické konstituci nemá šanci. Tak teď je tady to vítězství, že tedy muži, kterému se stane něco takového, že je odsouzen na 10, 20, 30 let, tak si to zpestří tím, že nastoupí do věznice, řekne, že je žena, oni ho zavřou mezi ženské a on tam se chodí s nimi sprchovat a je s nimi na celé, zjevně si tam užívá docela pohodlné vězení, ale jako ono taková sranda není, protože zase představa, že je člověk 50-kilová, 20-letá žena, které se stalo, nevím, že zaviní dopravní nehodu, zavřou mě do vězení a teď ke mně přijde takový dvoumetrový černoch, řekne, já jsem tvoje kamarádka Demi a dneska večer si spolu lehneme pod deku a budeme si spolu povídat, tak to by mě trošinku zamrazilo, jakože ta výkon toho trestu bude teda skutečně očistec.
1: No, říkáte správně, že to není jako žádná legrace, tomu rozumím, ale říkáte taky, že to je vítězství toho tažení transgendera, všechno toto. Já nevím, jestli je to vítězství. Já myslím, že to je prohra.
2: Ono se to paradoxně, celá tahle ta ideologie, nebo jak to nazvat, jako vždycky vycházela z pozic takových těch jakoby utlačovanějších, ať to byly homosexuálové, transgender, nebo třeba i právě ženy, které vždycky jako byly tou jakoby částí společnosti, která je tou utiskovanější, možná už vzhledem k té fyzické, jak to říct, nepřevaze, nebo i k tomu nějakým těm historickým reliktům, že berou ty nižší platy a tak dále. Vždycky z těch pozic to vycházelo, ono se to paradoxně neobrací proti tomu starému bílému muži, ale ono se to obrací právě proti těm ženám. Jsem čet právě nějaký výroky nebo nějaké pocity žen, které právě jsou v těch kriminálech a ti říkají, že tam je to peklo, že oni se bojí vyjít ze své cely, bojí se jít se sprchovat, protože skutečně tam muž, který prostě má všechny znaky muže a nenapadlo by vás, že je to jako ani 1% žena, tak ono sobě tvrdí, že je žena, ale normálně se sprchuje vedle vás a prostě chodí za vámi do cely a jako mně by to asi úplně příjemné nebylo.
1: Hmm. A kdy myslíte, pane Korecký, že to dorazí k nám? Že se někdo prohlásí za ženu a dají ho do ženské věznice?
2: No tak jako všechno,
1: myslím,
2: všechno z té Ameriky
1: Pekarová,
2: k nám přichází
1: to
2: s takovým nějakým 5 až nevím kolika letým zpožděním, všechny ty nesmysly, tak že nepochybně i tohle nějak dorazí. Pokud se to tam včas nezastaví, protože zase už jsem viděl, že feministky přece jenom pochopili, že to jde vlastně proti ženám, že to nejde jako proti těm zlým mužům, ale že to jde proti ženám, tak už zase tam bojují nebo je brojí proti tomu. No, ale.
1: A teď ještě, víte, jakože dvě děti tam splodila ta dáma.
2: No, ale zase jsem viděl třeba, že se to v některých jako směrech už jako začíná trošku přemýšlet a třeba jsem viděl Mezinárodní plavecká federace, že už zavedla speciální, jakoby, jak to říct, že tady budou zavedit ženy, muži a transgender.
1: Kategorie,
2: jakoby, jo. No. Ty. Takže, protože jako pochopili, nebo dokonce dospěli k tomu, že pokud by do jakéhokoliv závodu nastoupili 3 právě muži, kteří se vydávají nebo jako cítí být ženou, tak ženy už v životě nezískají jakoukoliv medaili na žádném nějakém plaveckém šampionátu. Protože ten muž, zejména nám to tam popisoval u nás v takovém článku jeden chlapík z nějaké fakulty tělesné výchovy a sportu někde z Olomouce a ten říkal, že v tom plavání je zejména takové nějaké ty hydrodynamické věci, které souvisí nějak s tím obeplouváním té vody vašeho těla, takže tam prostě ta žena nikdy nemá šanci. A že právě i ty muži, kteří se řeknou, že jsou žena, nastoupí jako žena, ale v životě si nenechají třeba těmi hormony, anebo i třeba nějak transplantačně zvětšit prsa, protože to by je handicapovalo v tom, že ten profil nějak té vody, že by prostě je blokoval a protože tedy jako zůstávají jako 100% muži, ale prostě nastoupí v ženské kategorii.
1: Opravdu? Jsem si říkal, co mě blokuje, když plavu.
2: A proto tady zavedli tu speciální kategorii, nevím, jestli se to rozšíří i do jiných sportovních disciplín, ale tak minimálně jedna vlaštovka tady je. No.

0: Máte to vy jako určitý chaos, nebo všechno to mám promyšlené, ty kroky, protože často tady o chaosu se mluví, že Donald Trump někde něco udělá, přitáhne, potom zase povolí, potom něco vyhlásí, za pár dní to je jinak, ne, ale ještě ten den, tak jak tomu rozumíte vy?
1: Já si myslím, že stávající americká administrativa má věci dobře promyšleno. Otázka je, jak někdy některé věci jsou interpretovány a také, jak to interpretují média. Protože občas dochází k tomu, že ty média to malinko jakoby někam posunou a pak je na to tedy nějaká reakce.
0: Máte na mysli něco konkrétního, co média někam posunula a bylo to trochu jinak?
1: Jako když se třeba podíváte, já nevím, na mírovou iniciativu, řekněme prezidenta Trumpa, co se týká v rusko-ukrajinském konfliktu, no tak jako, když si vezmu jako třeba speciálně českou televizi, že jo, Český rozhlas a slyším a vidím ty moderátory, no tak ty jednoznačně říkají, že vlastně ten prezident Trump, že jo, jde na ruku víc tomu Putinovi a že teda za Bidena to bylo lepší, že jo, a že vlastně za Bidena ty Američané dávali větší, ať už ekonomickou nebo vojenskou pomoc, kdežto, že vlastně teďka dobíhá ještě ten balík schválený Bidenovou administrativou a že vlastně Trumpova administrativa nejeví žádné náznaky toho, že by chtěla v těch ať už vojenských nebo dalších ekonomických věcech začít.
0: A není to pravda, že Trump jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než to bylo před Bidenem?
1: Já si myslím.
0: Když dokáže prohlásit třeba o Volodymyru Zelenským, že je diktátor.
1: Ale tak to už jsou takový ty občas, že Donald Trump se uchyluje k některým zjednodušením. Ale v zásadě dá se říci, že různě zjednodušují mnozí politici. To bych mu zase tak nevyčítal. Jako samozřejmě, tak jako když se budeme držet čistě ústavně právního hlediska, tak vyhlašovat prezidentské volby v době války, tak nemá moc rácio. Já jsem někdy dokonce četl, že ukrajinská ústava to zakazuje.
0: Ono ani to nelze, ano.
1: Takže tam bych řekl, že to nebylo úplně diplomaticky šťastné vyjádření pana prezidenta Trumpa.
0: No a když se vrátíme k tomu, že jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než tomu bylo za Joea Bidena?
1: Ale no tak já si zase myslím, že prezident Trump je realista. Jo? A všechny války vždycky končují mírem. Když si vezmeme tu nejdelší 30-letou, i ta skončila Vestfálským mírem. I ta skončila tím, že někdo nějaké území ztratil, jiný ho nabil. Když si vezmete Marii Terezi, ta vlastně prohrává, že o Českém království Slezsku ve prospěch Prusů a tak dále. Takže k nějaké mírové dohodě, která potvrdí nějaký status quo, asi bez zesporu dojde.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver. Radio Xaver.
3: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
4: A už se ten slib stihl nesplnit?
3: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

Čtyři komici. Budu vám vyprávět o jednom představení čtyř komiků, které bylo fantastické. Takhle, jak vám to budu vyprávět, nebude to pro vás úplně tak vtipný a zajímavý. Ono se to takhle slovně nedá přenést. To se musí vidět. Ale opravdu nic lepšího v životě jsem neviděl. Tedy mistra Bína jsem viděl, ten je taky vynikající. Tak čtyři komici. Jeden malej veselej, druhej velkej naivní, třetí tlustej, bláznivě roztomilej, čtvrtej praštěnej, barevnej, od pohledu ale moc hezkej. A dělali takovou velkou nevídanou srandu. Od intelektuálního humoru přes horor až ke klaunské komice, takové to kopání do zadku. Zpívali jak bozy, tancovali jak víly v lese, disponovali velkou fyzičkou, předváděli kaskadérské kousky a vše s takovou velkou lehkou noblesou. A vše okořeněné patřičnou dávkou humoru. Jejich výkony jednak strhávaly lidi k frenetickým potleskům a skoro každá minuta salva smíchu. Jak my říkáme, komedianti, ty lidi tak zařvali smíchy, že odlítla střecha. Nebylo na ně možné sehnat lístky, i když byly docela dost drahé. A hráli v jednom divadle v přízemí a je podstatné, že tam byly čtyři východy, rovnou na ulici. Chodili jsme na ně často protekčně, takzvaně zadarmo. A to začalo tak, že jsme jednou dohráli naše představení, šli k autu a za stěračem byla cedulka těchto čtyř komiků. A tam napsáno: vaše představení se nám tak líbilo, že vás zveme na to naše. Vaši kamarádi, komici, komikům. Tak jsme toho využili a ne jednou. A byli vždy tak nadšený. Já miloval všechny scénky a těšil jsem se na ně, uměl si mi skoro všechny nazpaměť. A Světlana milovala jednu scénku víc. Jmenovala se Vedro. Pořád ji chtěla vidět, ale s podmínkou, že musí sedět v první řadě. A protože kamarádi komici ji měli moc rádi, tak tu scénku hráli jen pro ní. Ta začínala takto. Přišel náš komik, praštěný od pohledu, ale vlastně hezkej mužskej, a začal. Promiňte, musíme na chvíli přerušit naši show. Musím se omluvit za to, že technika selhala v oblasti klimatizace. Začíná tu být teplo a bude hůř. Může to dopadnout i tak, že to může být sauna. Tak jsme se dohodli, že vás musíme poprosit, abyste se nehýbali. Tím třením vytváříte teplo. A nejlepší bude, když nebudete vůbec dýchat a ani prdět. To dělá taky velké teplo. Vám není teplo? Mně je. A jak na to myslím, začíná už mi být nesnesitelné vedro. Nezlobte se, odložím si sako. A v tom pokračoval a ještě si sundal triko, pak kalhoty a najednou byl v trenkách. A to už stál na forbíně nad Světlanou a právě na tuhle pasáž se Světlanka těšila. A předem řičela smíchy a zakrývala si rukou oči, jakože to nechce vidět, ale přitom mezi prsty šmírovala, jen aby to viděla. Komik si pomalu sedal na bobek a z trenek mu vyjel obří pindourek. Vypadal fakt dost věrohodně, i když to byl určitě implantát. To není možné, že něco tak velkého by někdo měl. Snad jedině kůň. A to on nebyl. A pořád něco říkal o tom teplu. Ale nikdo ho neposlouchal. A i kdyby chtěl ho poslouchat, tak ho stejně nikdo neslyší, protože ženský v sále ječeli, říčeli. A muži obdivně vzdychali a tleskali. A když už se všichni dost nabažili, vstal a ten velký zase zajel a komik se začal oblékat. A pokračoval. Tak nevím, asi to už spravili. Začalo mě být už trochu chladno, až zima. A víte, chlapi, když je zima, jak to vypadá. A ukázal něco malého. Oblékl se a odešel. A představení pokračovalo. A zase šla jedna scénka za druhou, jedna lepší než druhá. A ten tlustý komik si zasedl na někoho v první řadě. Vymýšlel si různé krkolomnosti. Jednou to byla žvíkačka a pak blbé ponožky. A až skoro do konce mu to neustále připomínal. Stáhněte si ty kalhoty, nechci vidět ty vaše ponožky, hraj kvůli nim špatně. A snažil se tam nekoukat, ale zas to uviděl. Zas ta ponožka kouká. Ještě jednou vykoukne, zuju tě.
A pak opravdu skočil z jeviště, přímo k botě, tu sundal, stáhnul mu tu ponožku, divák se smál, smáli se všichni a tu sundanou ponožku dal viditelně na jeviště. Podíval se na ní. Je, ona stojí. Když jsi si je naposledy vyměňoval? Loni? A ona fakt stála. Asi do ní nenápadně něco strčil, aby stála. A pak se zaměřil i na tu druhou ponožku. Ona na mě kouká ještě i ta druhá. A já ti říkám, to bylo naposledy, nebo tě vyhodím. Divák se smál a nevěřil tomu. Pak v dalším čísle už rovnou koukal na tu ponožku. Zase vykoukla, já tě varoval. Něžně se skočil z jeviště, vzal diváka za límec a vedl ho k těm dveřím, co byly rovnou na ulici. Ty otevřel, diváka vyhodil. Na příště si znovu kup lístek, ale už si ty blbý ponožky neber. Zavřel a zamknul. Vrátil se a teď uviděl tu ponožku. Vzal ji, koukal na ní a řekl, to nejsou tak špatný ponožky. A dal si ji do kapsy. Proč se mu nevzal i tu druhou? No, tak třeba vtipálek přijde příště jen s jednou a já mu vezmu i tu druhou, abych měl pár. Zajímavá úvaha. Ptali jsme se jich a prý si nikdo nikdy nestěžoval. Vždycky jsou jenom skvělí. To u nás by vypadalo tak, že by se komik pro ně vrátil a možná i omluvil, aby si nestěžovali. Ale u nich ne. Když for, tak pořádnej a pořádně a až do konce. A pak byl konec. Všichni čtyři komici nastoupili na jeviště. Prosím, netleskejte. I děkovačka má svá pravidla. Z posledních řad vstanou čtyři chlapy a otevřou ty čtyři dveře na ulici. No tak vstaňte a jděte otevřít. Ty vstali a otevřeli je. Tak správně. A teď my se ukloníme, vy krátce zatleskáte a okamžitě běžíte ke dveřím a tady v sále nesmí nikdo zůstat. Jak dotleskáte, máte na to 20 vteřin. Je to jasné? Tak připravte se, uklonili se a diváci opravdu krátce zatleskali a okamžitě běželi ke dveřím. Komici se skočili z jeviště a diváky popoháněli, tlačili je, aby byli rychleji na ulici. A pak se protlačili ven a dokonce stopovali auta a když tam měl někdo volné místo, ty diváky k ním cpali. Byla to velká legrace s třeštěností. Škoda, že my tu nemáme takové komiky. Škoda, že už tu nejsou vlastně skoro žádní komici. Prostě žádná televize si je nevychovává. Jsem rád, že jsem to zažil. Protože tolik srandy od té doby jsem už fakt nezažil. A nikdy snad už škoda nezažiju. Čím to je? Asi lidé se už nechtějí bavit a řeší jen blbosti a myslí si, že jsou konečně moudří a mají ten nesmyslný názor, kdo se směje, je blbec. A kdo je vážnej, je moudrej? Hloupost. A bojím se doby, která vlastně už tu je, že každý člověk má pocit, že do všeho musí mluvit neboli kecat a na vše mít názor. Jinými slovy, nakonec ve výsledku, co blb, to názor. Pro mě jsou tací lidé k smíchu a častokrát je varuji, pozor. Někdy intelekt je na překážku. Tak pojďme se vrátit k humoru a pojďme se smát. Je, to je krásný se smát. Paul McCartney. V Edinburgu po představení zase něco za stěračem. Hurá, hele! Další pozvání je za stěračem. No jo, volňásky na koncert. Rick Wakeman, ty vole. Od koho to je? Hele, podpis tu je, ale komu patří, nevím. A tady je pod tím připsáno Thank you, mim trio, your aret best thank. Aha, že děkuju, že jsme nejlepší. No vidíš, upíre, jak se rychle učíš, když jde o pochvaly. Hele, a tady vzadu je ještě něco nakreslené. Aha, to je plánek a u toho šipka VIP. Asi, že máme jít tudy a tady zadem asi. No a nadešel den koncertu. A když jsme tam přišli, nebyli jsme sami, kteří pozvání asi taky dostali. Postavili jsme se do fronty a čekali poměrně dlouho. Michal se Světlanou stáli spořádaně, oni vždy tak drželi dekorum. Je to vlastně moc hezké, když za každou cenu se chovají slušně až noblesně.
Záviděl jsem jim to. A já se zas nudil. A to vypadalo tak, jako bych byl její chlapeček, nezvladatelný a navíc dementní. Totiž já, když se nudím, probouzejí se ve mně dětské hlouposti. Poskakoval jsem si tam, přitancovával jsem si tam, provokoval všechny ostatní, naznačoval, že bych je pošťuchoval, ale nikoho jsem se nedotknul a hlavně blbnul jsem si pro sebe. A pro ty, které to bavilo, nadšeně jsem hrál divadlo. A nechtěně jsem dvakrát narazil na někoho, kdo stál za mnou. A já ho neviděl. Otočil jsem se. Sorry, promiň, oči na zadku nemám. Sorry. Upíre, uber zás. Napomenula mě Svíťa, ale roztomile. A i roztomile hodila očkem po tom ublíženém za mnou. A ten jí milý úsměv opětoval. Tak to asi nebylo tak hrozné. A tak jsem si za chvíli dovoloval dál a možná víc. A zase omylem tomu samému šlápl na nohu. Rychle jsem se omluvil. Sorry, I'm sorry. A trochu si ho víc i všiml, že má čapku. Napadlo mě, jako by skrýval svoji tvář. A on tak pokýval hlavou a pousmál se, ale jinak nekomunikoval. Spíš odvrátil svou tvář. Asi si nechtěl se mnou povídat, řekl jsem si. Za chvíli jsem si uvědomil, že trochu postoupil dopředu, ale spíš asi jen proto, abych ho znovu nepraštil nebo nešlápl s mými nekoordinovanými pohyby vzniklými z nudy. A protože jsem na něj lépe viděl, tak jsem se na něj zaměřil a důkladněji si ho prohlédl. Toho od někud znám? No jo, říkám si. Odkud? Že by tady někdo od nás z Rakovníka byl? To není možný. Snaž se, přemýšlej. Je ti povědomej dost, komu je podobnej. Kruci, není to přímo nějaký populární? Ale kdo? A tady ve Skotsku? To musí být světová hvězda. To je, jo, už to vím. Ty vole, to je, no jasně. A já to zjištění pošeptal. Michale, Světlano, vedle mě stojí Paul McCartney. A oni mě bez okolků hlasitě odbili. Upíre, nech těch kravin. Už se to zase s tebou nedá vydržet. Kde by se tady, prosím tě, vzal? A protože se právě otevřely dveře a oni nás vyzvali, abychom šli dál, a já věděl, že bych to prošvihl, abych jim to mohl dokázat, tak jsem se na něj otočil a zeptal. I'm sorry, Mr. Paul McCartney? A teď se opravdu mile usmál a řekl, yes, hello, Upír? A vešel dovnitř. A my tam ještě zůstali a já povídám, jak mě může znát? Upíre, několikrát jsme tě tu napomenuli, tak asi pochopil, kdo seš. Koncert byl úžasně úžasný. Díky za pozvání dodatečně. No, furt mě to vrtá hlavou, ale stejně si myslím, že kdybych to Paulovi po těch letech dneska připomněl, že si mě bude určitě pamatovat. Co já jsem to zavolal?

0: Josef Nerušil je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Josef Nerušil je zastupitelem hlavního města Prahy, zastupitelem na Praze 10, říkám to dobře, a bývalý člen Rady Českého rozhlasu.
1: A předsedou pražské SPD.
0: A předsedou pražské SPD, to ještě můžeme říct.
1: To je takový krajský tajemník trošku.
0: Jo. Tak, pane Nerušil, teď ty volby komunální pro vás dopadly nad očekávání dobře, na rozdíl od těch parlamentních. Řekněte, co je z toho teda největší poučení a největší starost teď?
1: Tak v prvé řadě ty parlamentní volby byly pro mě osobně neúspěšný, ale jinak si myslím, že pro stranu byly úspěšný. Ale to poučení vidím v tom, že jsem se poučil, trošku jsem se zorientoval v tom, jak se vede kampaň, a člověk k tomu přistoupil, bych řekl, trošku konstruktivnější.
0: Mm-hmm. No a teď jste tedy zastupitelem v Praze, ale ještě pořád nemáme tu koalici jasnou. Kdo, tak jaké jsou teď, prosím, poměry? Jaké jsou drby hlavně?
1: Tak drby jsou hlavně takový, jaká bude pozice současná.

0: když ti partneři dávají mu najevo prostě, že nejlepší, co by v současné době pro Prahu mohlo udělat, tak je odejít, tak měl by se podle toho tak zařídit, si myslím.
1: Jak typujete, že to nakonec dopadne za současné situace?
0: Tak já si myslím, že toho Žolíka, nebo ten klíč k tomu, jak to dopadne, tak drží pan Hřib. Pokud pokoupí svoji roli, že je nechtěný, tak to dopadne tak, že se sestaví koalice na současném vládním půdorysu, to znamená se starostí s koalicí Spolu a s Piráty. No a pokud to pan Hřib nepochopí, tak se budou hledat jiné alternativy a ty jsou potom nejrůznější, že jo? Jo, ale samozřejmě nabízí se, to je to, o čem nikdo příliš nechce mluvit, ale nabízí se prostě většinová koalice Spolu a Hnutí ANO.
1: No a nějak jsem slyšel, že se v kuloárech říká, že to tak stejně nakonec dopadne. Jaký je váš odhad?
0: Já si myslím, co to tak sledují, že to k tomu v určitým ohledu směřuje, že pan Hřib prostě sehrává takové, bych řekl, antické drama, takovou tragédii už, kdy začíná být směšný a to je nejhorší, co se politikovi může stát. A
1: jak to, jestli to můžete nějak popsat, směšný v čem?
0: No tak je to třeba ta uzavřená aliance s panem Čižinským a Prahou sobě, kdy se prostě rozhodli, že buď půjdou spolu, nebo ani jeden. To už skutečně takový ty, bych řekl, tragický kontury začíná mít, jo, tady tohle to spojenectví.
1: Jo. A ještě, jak, kde na té šachovnici stojí teda SPD? Baví se někdo s vámi, nebo jednáte taky s někým? Je eventuální možnost, že byste byli něčeho součástí?
0: Tak hnutí SPD má nejslabší klub na magistrátu, jsme tam tři. To znamená, z toho vychází naše pozice. My spíše čekáme, jak se to všechno vyvine. A pro nás je prostě směrodatný program a pro nás je směrodatný to, co bude prospěšný pro Pražany. Jo, to znamená, já věřím tomu, že náš čas ještě přijde, kdy budeme moci promluvit. Neříkám, že teď, letos, ale třeba za rok, za dva, protože pak, když se skutečně uzavře široká koalice na vládním půdorysu, tak já jsem přesvědčen o tom, že tahle ta koalice bude mít velké trhliny. Jo.
1: No a ještě se hovoří, pane Nerušile, o tom, že je mimořádně tvrdý tlak z vedení ODS, té celonárodní, na tu pražskou ODSku, aby se pokud možnost ANO tedy nejednalo nebo netvořila ta koalice. Co o tom to víte?
0: A tak to není tvrdý tlak jenom na pražskou ODSku, je to tvrdý tlak, bych řekl, celorepublikově, že jo, protože architekti koalice Spolu prostě usilují o takový model, bych řekl, nebal bych se říct, až urbanizace, jo, to znamená obsadit státní správu od těch nejvyšších pozic až po ty nejnižší, proto tak jakoby tlačí na to, aby pokud to jde, aby se uzavírala koalice s Piráty, se starosty, s Lidovci, s Topkou, jo, a vlastně, aby se tam nepouštělo ani hnutí ANO, ani žádná místní sdružení, pokud možno ani hnutí SPD.
1: A svědčí to teda o tom, že celá ta pětikoalice je relativně dobře vedená, organizovaná, jestli tomu tak rozumím?
0: Tak je tam podle mě jasná představa, jasný cíl, čeho chtějí dosáhnout a je to, jak jsem říkal, prostě obsadit co nejvíce pozic ve státní správě. Nakonec vidíme, že komunální volby ani tolik ne, ale ty senátní volby, tam prostě koalice Spolu slavila úspěch, to, co si budeme nalhávat, že neslavila. Jo, to znamená, já si myslím, že architekti této koalice jsou pevně v kramflecích a nakonec o tom je politika, že jo, prostě dělají určitá rozhodnutí, nesou si za ně odpovědnost a pak, když tahle rozhodnutí se jeví jako úspěšná, což si myslím, že byl případ loňských parlamentních voleb, je to i případ letošních senátních voleb, tak potom prostě jim to budíš přáno, ať pracují a doufám jenom, že budou pracovat pokud možno v zájmu občanů, i když já si to třeba nemyslím.
1: Máte nějakou informaci, pane Nerušile, o tom, jestli pětikoalice nebo promiňte Spolu, jestli Spolu jednají s hnutím ANO někde třeba tajně o případné koalici, nebo zatím?
0: A tak oni Spolu jednají, ani se tím netají, jo, že se sešel pan Svoboda, se sešel s panem Nacherem,
1: no, to jsou, jo,
0: že Spolu jednali, že se jako oťukávají, jako nakolik jednají zákulisně, to si netroufám odhadovat, protože my toho součástí nejsme. Jo. S námi, aby se vrátili k té předchozí otázce, s námi se zatím oficiálně nikdo nebaví. jako s hnutím SPD.
1: No a teď je ta vaše Praha 10, kde jste byl

0: rovněž tedy zvolen, tak tam je to jak tyto věci na desítce. Protože desítka, o tom se roky říká, že to byl region rázovitý, jak říká pan Nohavica, tak jak je to aktuálně?
1: Tak je to druhá největší městská část, Praha 10. Byli tam doteď u moci Piráti, před volbama se tam provedly nějaké veletoče s paní Chmelovou a tak dále. Nyní se tedy sestavila koalice, že jo, Piráti napadli volby, napadli je neúspěšně, jo, to znamená, ta koalice se sestavila bez nich, takže tam my opět jako čekáme, jakou to bude mít život a schopnost, jo, což je nakonec naše strategie, naše taktika po celé Praze, jo, že prostě jsme smíření s tím, že se s námi nikdo příliš bavit nechce zatím, jo, ale věříme, že během roku, dvou let se i tady ta situace obrátí.
0: Cítíte to jako nějakou nepříjemnou známku na čele, to, že se s tím SPD nechce nikdo bavit, že říkají SPD prostě fuj, nechceme?
1: Ne, to určitě necítím jako nějak...
0: No ne, tak musí to být nepříjemný, ne?
1: Ale tak... Já to spíš vidím tak, že jsme nový subjekt, že jo, nejsme příliš jakoby zaháčkovaní v tom, co se dělo třeba na magistrátu předtím, a já si myslím, že my jsme jediná strana třeba, která se teďka účastní magistrátu, která prostě naprosto upřímně a sebevědomně může říct, že trváme na tom, aby kauza Dozimetr byla bez zbytku vyšetřena. Naprosto tvrdě, tak jak to stojí, leží, padni komu padni, jo. Protože když se podíváme na tu kauzu trošku, na její obsah, že jo, tak vidíme, že jsou tam tak starostové samozřejmě jasně zaháčkování, vidíme, že stopy vedou k TOP 09, vidíme, že i k ODS vedou stopy, vidíme, že i k Praha sobě vedou určitý stopy, že jo. Tak samozřejmě tíhle tí aktéři nemají zájem na tom, aby ta kauza byla rozkrytá, aby byli pojmenováni viníci, že jo, a aby byly vyčteny škody, které se tam udály.
0: No dobře, a jaký na to máte nástroj, když jste tam tři, tak trvat na tom, aby to bylo vyšetřeno? Jako ve spolupráci s policií, nebo to navrhnete nějaké usnesení speciální? Jak tomu mám rozumět?
1: Ale tak z pozice zastupitele už se můžeme ptát, že jo, máme právo na informace a prostě ty informace budeme vyžadovat, že jo, a také máme právo na to, abychom se podíleli na obsazování komisí, poradních orgánů, a prostě chceme přivést na magistrát naši odborníky, třeba i na IT, jo, nebo odborníky třeba i na životní prostředí, kteří prostě budou vědět, na co se ptát, budou svýmu oboru rozumět a budou v opravdové opozici. Nikoli v takové, jako bych řekl, opozici na oko, aby se neřeklo. Jo.
0: Počítáte, pane Nerušile, nebo počítá se s vámi, s těmi třemi zastupiteli za SPD, třeba do nějaké dozorčí rady, do těch městských firm, dopravní podnik, Pražská plynárenská, něco, už o tom byla nějaká řeč?
1: Tak ze strany těch, kteří se staví koalici, by to samozřejmě bylo hezké, nebo bych řekl, jako důstojné, kdyby nám nějaké pozice umožnili, ale...
0: No ne, ptáte se na to, nebo říkáte, já se hlásím do dopravního podniku?
1: Já konkrétně se nikam nehlásím. Samozřejmě, že budeme potom požadovat, aby jsme také se mohli na správě města a na správě městských podniků plnohodně účastnit, ale říkám, prostě jsme smíření s tím, že do začátku se setkáme spíše s výraznou neochotou.
0: Takže zatím je to předčasné a očekáváte. No, vy jste bývalým členem Rady Českého rozhlasu, tuším, že to je tak zhruba rok, co jste rezignoval.
1: Myslím. No, bude to rok a měsíc zhruba, co jsem rezignoval. A
0: řekněte, s odstupem času byla to chyba opustit Radu Českého rozhlasu dobrovolně?
1: Ne, nebyla to chyba. Já myslím si, že bylo dobře, že jsem tu radu opustil dobrovolně, že jsem se nenechal jako kolegyně z Rady České televize Lipovská odvolávat, protože to je podle mě toho orgánu nedůstojný. A druhá věc je, jak jeden kolega v Radě Českého rozhlasu nám vyhrožoval, po volbách se změní poměry, tak nutno dodat, že ty poměry se prostě změnily.
0: Tak který kolega?
1: No tak byl to kolega Marek Pokorný.
0: Jo, pan Pokorný.
1: Ten jako se tady tím vlastně netajil a Jako poměry se změnily a já si myslím, že sedět teď v orgánu Rady Českého rozhlasu by bylo takový trošku jakoby utrpení. Bylo by to o tom chlapíčku a desce vína, co si tam člověk na zasedání dá, ale myslím si, že smysluplná práce se tam dneska dělat nedá. Jo.
0: Tam je i víno, jo? Na Radě Českého rozhlasu.
1: No, tak občas jo. Ale no, až po zasedání.
0: Až po zasedání. Ale tak jak teď pozorujete tu práci, kterou jste dělal v Radě Českého rozhlasu s ohledem na to, že určitě posloucháte Český rozhlas, tak zhruba vidíte, určitě jste sledoval onu peripetii, kdy paní Obzinová se měla stát ředitelkou zpravodajství. Posléze vznikl nějaký dopis, pan generální teda pokorně z toho vysouval, nebo Bůh ví, jak to bylo. Co si o těchto věcech myslíte?
1: Tak tam se jednalo především o snahu prosadit nějakou jinou koncepci zpravodajství, kterou měl třeba ředitel Zavoral delší dobu v hlavě. Chtěl se změnami začít až po volbách. Já si myslím, že redaktoři mu jasně dali najevo, že po volbách to není on, kdo je pánem na Vinohradské. No a mám pocit, že teď se z toho stala taková údržba trošku. No.
0: Kdo je pánem na Vinohradské?
1: Já si myslím, že jsou to redaktoři. Jo, tam nějakých 600 redaktorů podepsalo společný dopis, společnou petici, pohrozili, že pak, když nebude po jejich, tak prostě začnou rozkládat nebo podají hromadnou výpověď, nebo prostě učiní Český rozhlas neakceschopným. Jo. Asi analogicky měli na mysli něco na způsob televizní stávky z roku 2000-2021. Takže prostě...
0: Generální ředitel se zalekl a vzal zpátečku.
1: Vzal zpátečku, respektive mediálně to podaný tak, že paní Obzinová usoudila, že do takového prostředí nechce nastoupit. Já si nakonec nedivím, že jo, protože bylo tam už více pokusů nějakým způsobem reformovat zpravodajství. Vzpomenul bych třeba paní Tachecí, jo, a nikdy to nedopadlo dobře. Jo. To znamená, ten problém ve zpravodajství Českého rozhlasu je prostě hlubší. To rádio si nese nějaké své dědictví a asi je prostě záležitostí budoucnosti, aby se do toho někdo pustil a zkusil to nějak nasměrovat, bych řekl, jako k modernějšímu a vyváženějšímu pojetí.
0: Dobře, co si teda myslíte jako bývalý člen rady? Určitě to sledujete o generálním řediteli, který si neumí prosadit svou. Tak teď to vypadá tak, že se stará o to, aby byl natřený okapy a takový ty důležitý věci, ale vy jste sám řekl, že na Vinohradské vládnou redaktoři. Tak je to v pořádku takhle?
1: Tak v pořádku to určitě není, tak já věřím tomu, že pan Zavoral má nějakou představu, jakým způsobem by...
0: Představu to on určitě má.
1: ...to chtěl jakoby posunout. No on je mistr drobných malých krůčků, jo, takže já věřím tomu, že prostě si řekl, tak žádná velká revoluce, zkusíme to jakoby pomalu, potichu, no, ale prostě má nějaké karty, se kterýma musí hrát a více mu to nezbývá, no.
0: Ostatně, vy jako představitel SPD, řekněte mi, jaký vy jako SPD máte pohled na řešení věcí obecně kolem těch médií veřejnoprávních? Že by se třeba měly zvyšovat poplatky, nebo by měly zůstat, nebo měly by být dobrovolné. Tak co si o tom říkáte v SPD?
1: Tak ona jako výše poplatku, ona je tam první filozofická otázka, kolik je vlastně ta ideální výše toho koncesionářského poplatku, že jo? Protože televize může mít třikrát takový rozpočet, ale může mít také poloviční rozpočet, že jo? A musí s tím nějakým způsobem fungovat. Ale nás jako SPD, kromě toho, že by měla být podporována především národní kulturní tvorba, tak nás zajímá zpravodajství a nakonec si připustíme, že to je nejvíce vidět na těch médiích. A tam my prostě dlouhodobě voláme nebo kritizujeme, že zpravodajství není vyvážený ani zdaleka, není objektivní. Jo, straní některým společenským proudům. Jo.
0: A teď mluvíme o rozhlase nebo o televizi?
1: Jo, jak o rozhlase, tak o televizi. Jo. Mm. Já před rokem, před dvoma rokama, když jsem se v tom pohyboval, tak frekvenční analýzu udělat umím, že jo, protože jsem pracoval v analytickém oddělení Českého rozhlasu. Jsem si to prostě propočítával, jak to vychází u České televize, jak to vychází u Českého rozhlasu. A ve chvíli, kdy máme dvě souměřitelné strany a poměr 10:1, co se týče přístupu do zpravodajství, tak to nemusíme být nějaký genius, aby jsme prostě viděli, že je tam něco špatně.
0: A mluvíte teď o čem, teda bychom byli konkrétní? Přesně.
1: Teď konkrétně mluvím o Radiožurnálu. Jo. Ale v české televizi to nebylo o moc lepší. Jo.
0: A říkal jste 10-1, že to bylo? Nebo je?
1: Tak, to bylo tenkrát to období, který já jsem sledoval tu výseč, tak to bylo 300 vstupů ODSky na nějakých 35 vstupů SPD. Jo.
0: Takže vy jste vlastně dělal tu analýzu, jako jak je na tom SPD, tak řečeno.
1: Já jsem spíš dělal analýzu, jak to vypadá politicky, jo, kdo do prostor dostává, kdo prostor nedostává. Jo.
0: Podívejte, teď ty volby, co byly komunální, tak pro vás dopadly dobře, tak vy byste teď mohl třeba možná ta média veřejné služby pochválit za tu předvolební, za to předvolební vysílání, myslím Český rozhlas, Českou televizi. Jak myslíte, že to bylo před volbami?
1: Ale tak pochválit, no tak ze zákona má Česká televize, Český rozhlas prostě povinnost nám ten prostor dát. Můžou čarovat prostě z výzkumy, jak chtějí, ale prostě my už všude vycházíme vysoce přes těch 5%. I v Praze jsme vycházeli podle průzkumu České televize Kantaru ten potenciál kolem 8-9%. To znamená, oni se s námi prostě musí bavit, ale když se podíváme, jak s námi zacházeli třeba teď konkrétně v Praze komerční média, jo, televize Nova nás nepozvala do předvolební debaty kandidátu na pražského primátora, nepozvali nás z E15, nepozvali nás z iDNESu, nepozvali nás ani z Blesku. Mám za to, že nám nedali ani jako jeden prostor k rozhovoru. Jo. To prostě nás ignorovali. Jo.
0: Dobře, tak soukromá média tam jako si můžeme říct, ale spíš nás zajímají ta média veřejné služby, protože to všichni platíme, víte. No. Tak tam myslíte, že to bylo tak jako...
1: Tam jsme dostali, bych řekl, trpěnej prostor. Jo.
0: Jo, takže vlastně všechno v pořádku.
1: No, úplně všechno v pořádku bych neřekl, ale nemůžeme si stěžovat. Na druhou stranu, jo, jsme v parlamentu pouze dvě opoziční strany, je to něco jiného, než když tam bylo opozičních stran pět, jo, takže, nebo šest dokonce. Jo, takže pokud volají do České televize opozici, tak si musí vybrat, buď zavolají někoho z hnutí ANO, anebo někoho z hnutí SPD. Jiná možnost není.
0: Jak se díváte, pane Nerušile, na ten drobný spor, který sledujeme v médiích, tedy pan Bašta, pan Blaško, neboli kandidát SPD na prezidenta. Kde stojíte tady v tom problému?
1: Tak hnutí SPD má jediného kandidáta a tím je pan Bašta. Jo, generál Blaško nakonec teďka před pár týdny z hnutí SPD vystoupil a on vlastně nikdy ani nedal jakoby najevo našemu předsedovi otevřeně, že by si s ním dal kafičko, promluvil s ním o tom, že by jako rád kandidoval na prezidenta, co pro to může udělat, aby ho hnutí SPD nominovalo. Jo. To znamená, on začal jako nějakou svou aktivitu, začal sbírat podpisy, uvidíme, jak bude úspěšný a prostě platí a platit bude, že jediným kandidátem hnutí SPD na prezidenta je pan Bašta.
0: Bylo nutné, aby to skončilo malým skandálem, že pan Blaško odchází, teď napsal jakési otevřené povídání, jsem četl někde na Facebooku, teď to přece tu stranu musí poškozovat.
1: V případě pana generála Blaška, on už trošku, bych řekl, jako se odrodil nebo vzdálil od hnutí SPD před několika lety, kdy začal podporovat kandidáty konkurenčních politických subjektů v senátních volbách a vlastně jako od té doby byl zvolen na kandidáce hnutí SPD, ale prostě bylo evidentní, že má svoji vlastní politickou cestu, svoje vlastní politické názory, jo, a svůj vlastní přístup k politice. To znamená, já si myslím, že teď naopak pan generál Blaško má to, co vždycky chtěl, naprosto nezávislost a svobodu. Jo.
0: Pane předsedo, řekněte mi, v čem vidíte ten problém, že SPD nakonec v senátních volbách nezabodovalo vůbec?
1: My ještě nemáme vyprofilované osobnosti, protože v Senátu nejčastěji uspějí osobnosti, které byly třeba na radnicích oblíbenými starosty a tak dále. To znamená, my jsme poměrně mladé hnutí, my k tomu stále ještě rosteme. Máme teďka, měli jsme 150 zastupitelů, máme teďka 500 zastupitelů a já věřím, že výhledově během 5-6 let se objeví výrazné osobnosti, které budou schopny prostě sehrávat důležitou roli i ve druhém kole senátních voleb. Nakonec třeba tady v Praze pan Urban měl velmi blízko k tomu, aby postoupil na Praze 11 do druhého kola. Škoda, že se to nepodařilo.
0: Jsem rád, že jste přišel. Díky a nashledanou.
1: Taky moc děkuji. Nashledanou.
0: Naším hostem byl Josef Nerušil.

že už to neumíš, ať se zasítím takhle maličky, jak ti srdce pro mě bije, je, ještě mi aspoň chvíli.

a mě už v uchu hrozně kručelo. A ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně.

0: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
1: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdnin.
2: Vážně, Xavere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct. Mně to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
1: Jak to?
2: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekora.
1: To vím.
2: A že jsem vám říkal, každý den stávám netrpělivý, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
1: Dneska je čtvrtek.
2: A zpráva bude nebo nebude?
1: Dneska se ještě neví.
2: A
1: to až tak kolem čtvrté hodiny.
2: Já se řídím časovou osou bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatenej.
1: A pane Holče, vy jste takový vzdělaný člověk. Řekněte mě, já mám pocit, že oni se tak nějak vysmívají lidem.
2: No smějou se národu, ne? Ale zarážející je jedna věc. Tohle to si většinou vlády dovolovaly třeba po volbách, ne, když nastoupili. A voliče nepotřebovali najednou. Ale tyhle jsou tak drzí, tenhle režim, že my máme 2 měsíce do voleb a oni se nám denně smějou přímo do ksichtu.
1: Krom toho, mě vám na té bitcoinové kauze, mě to až teď začalo pořádně zajímat.
2: Jo?
1: Zaprvé si říkám, kde je Don Pablo? Protože se slehla zem. To je otázka číslo 1. A otázka číslo 2. On vám prý skončil nějaký ten koordinátor.
2: Myslíte pana doktora Uhlíře?
1: Pan doktor Uhlíř.
2: No mimochodem, Xavere, jsou 2 nejhledanější lidi teď na světě.
1: No.
2: Plukovník Foltín. Nikdo neví, kde je plukovník Foltín.
1: No, ano.
2: A Don Pablo.
1: Don Pablo.
2: Protože jejich odkaz teda žije čím dál tím víc, ale kde jsou tyhle 2?
1: No, já u Dona Pablo bych si tipnul, jo? U Foltína vůbec nevím. Tak já nevím, kolik stojí takový menší ostrov v Karibiku?
2: To nevím, ale já jsem slyšel, že si...
1: Kolik na to potřeba bitcoinu?
2: Já si myslím, že on, nebo nevím, asi má taky třeba nakoupený ostrovy, ostrůvky nějaký, ale co se ví, že má nakoupený, Don Pablo je takovej velký rentiér přes nemovitosti. Mají rozesetý po celém Česku.
1: To jo, ale
2: jo,
1: to
2: pár bytečků třeba Mariánka. A já jsem slyšel z kuloárů, někteří lidé to říkali, a já jsem šel kolem a slyšel jsem to, že si teď užívá čistý lázeňský vzduch ve svým bytečku v Mariánka.
1: Je to možné, já jsem viděl nějaký video někde, buď to na Facebooku nebo na YouTube, kde to řešili nějací 2 Brňáci, krajani.
2: Jo.
1: Kde je ten Blažek?
2: A našli ho?
1: No a tam je právě ta moje inspirace tím ostrovem v Karibiku, protože jako jeden říkal, ten už má nějaký ostrov v Karibiku, a ten jeden říkal, ten druhý, to byl takový echt plotňák, jo. Říkal, já myslím, že si koupil Brněnskou přehradu.
2: Já jsem to chtěl říct, na co potřebuje Don Pablo nějaký Karibik, když má Brněnskou přehradu, ne?
1: No je to pravda, je to tak,

Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí. Televize se o mě postarala. Ráno pro mě poslala auto a pak mě i odvezli. Musím říct, že jsem toho měla tak akorát. Bylo vedro jako v sauně. Pražská dlažba sálala a já byla ráda, když jsem si sedla do auta a vyrazili jsme směr Slatina. Vezl mě velmi příjemný pan taxikář. Znám ho už z dřívějška, protože pro Primu jezdí často. Povídali jsme si a já si od něho půjčila knihu. Napsala ji manželská dvojice Aneta a Tomas Ritterovi a kniha se jmenuje Na stopě osudu v knihovnách palmových listů. Začetla jsem se od první řádky a pan řidič byl tak hodný, že mi knihu půjčil domů, i když ji sám ještě neměl přečtenou. Četla jsem celou cestu a hned jsem si přepsala do svého diáře slova, která se podle autorů připisují Bhagavánovi, Šrí Šúkovi, Maharšímu. Lidé jsou nerozumní, iracionální a egoističtí. Přesto tyto lidi miluji. Konáš-li dobro, lidé tě nařknou, že přitom zištně myslíš na sebe. Přesto konej dobro. Jsi-li úspěšný, získáš falešné přátele a pravé nepřátele. Buď přesto úspěšný. Dobro, jež jsi dnes vykonal, bude už zítra zapomenuto. Přesto konej dobro. Čestností a upřímností se stáváš zranitelným. Buď přesto čestný a upřímný. Lidé litují poražené, ale následují pouze vítěze. Přesto bojuj i za některé poražené. To, co si celá léta budoval, může být zničeno během jediné noci. Přesto pokračuj v budování. Lidé naléhavě potřebují pomoc, ale může se stát, že tě napadnou

vstřícným a příjemným člověkem, že nastavuji z okýnka ruku větru a můžu se dívat na tu nádheru kolem. Na lidi, na stromy, na rybníky, které jsme míjeli jeden za druhým, hned jak jsme opustili hlavní silnici a vydali se po cestách necestách vedoucích k mému domovu. Slunce šikmo ozařovalo vodní hladinu a já si připadala jako v pohádce. V pohádce, ve které všechno dobře dopadne. Středa 23. července 2003. Je to právě 48 let, kdy jsme si s tátou řekli ano. Na náš svatební den si pamatuji, jako by to bylo včera. Psal se rok 1955. S rodiči jsem žila v domě na Karlově náměstí a na svatbu jsem se moc těšila. Věděla jsem, že rodiče mají mého nastávajícího rádi a naopak Jirkova rodina neměla nic proti mně. Měli jsme dvě svatby, civilní a církevní. Civilní sňatek proběhl na úřadu v Praze 2. Za svědka nám šel manžel mojí nejlepší kamarádky Jiřiny Bohdalové, pan inženýr Staš a Jiřinina maminka. Jiřina zrovna filmovala, tak jí maminka zastupovala s tím, že až filmování skončí, tak dorazí a odsvědčí nám církevní sňatek. Civilní obřad proběhl důstojně. Měla jsem na sobě střízlivý kostýmek a těšila jsem se, až se převléknu do krásných bílých šatů, které jsem měla připravené do kostela. Když jsem se doma převlékala, šel Jiřinin manžel k holiči. Byl totiž v té době na vojně a chtěl být do kostela náležitě upraven. Jenomže venku ho zatkla vojenská policie, protože zapomněl zamknout nákladní auto, s nímž na naši svatbu přijel. A tak místo něho svědčila Jiřina, která opravdu všechno stihla. Obřad proběhl v modlitebně evangelické církve metodistické Věčné ulici a na hostinu jsme pak šli do hotelu Šroubek. Aby bylo vše, jak má být, po hostině jsme hned jeli na svatební cestu. No nebylo to daleko, jenom na Kokořín a odvezl nás tam Jiřinin manžel, kterého mezitím vojenská policie propustila. Každý rok si s tátou na ten den vzpomeneme a čím jsme spolu déle, tím jsem raději, že jsem tenkrát poslechla Jiřinu Bohdalovou, která mi Jirku vřele pro život doporučovala. Poznala, že je to pro mě ten pravý. Oslavili jsme výročí jen ve dvou, v klidu, protože větší oslavu máme naplánovanou na sobotu. To by mělo přijet pár přátel, na které se opravdu těším. Jarka Jíchová na nás ani tentokrát nezapomněla a přinesla nám obrovský dort v podobě cigarety. Dlouhou bílou roládu, na konci tmavou, což znázorňuje filtr. Neodolala jsem a hned jsem zakrojila. Dali jsme si s tátou každý kousek, zbytek jsme zabalili do ledničky, aby zbylo na naši sobotní návštěvu. Jarka je opravdu vynikající kuchařka a cigareta byla jedna báseň. Pátek 25. července 2003. Byla jsem celý den v Praze. Televize Prima pro mě poslala auto, abych se mohla spolu s Martinem Zounarem a Danielem Kopálem vyfotografovat na obálku kuchařky, kterou dala Marie dohromady podle pořadu Prima Vařečka. Já jsem do kuchařky napsala úvod a je v ní také několik mých receptů, protože jsem v tomhle příjemném pořadu Primy účinkovala. Před fotografováním si mě vzal do parády vizážista Zdeněk, který se stará také o Helenu Vondráčkovou a maloval na mě 2 hodiny. Je pravda, že jsem se pak skoro nepoznala. Nakreslil na mě docela hezký obličej a já měla co dělat, abych to vydržela. Nemám trpělivost na takové věci a jsem ráda, že jsem nikdy nebyla za krasavici a nemusela jsem takové složité líčení podstupovat. I když do mých čarodějnických rolí mě líčívali ještě déle.
Fotografování bylo fajn a hned po něm mě pan řidič z Primy odvezl do Nuslí,

kde jsem měla domluvený oběd s Marí Vaškem, jeho kamarádem Lukášem a Zdeňkem Troškou. Bylo sice šílené vedro, ale sedli jsme si na zahrádce, kde byl příjemný stín a bylo mi mezi nimi velice dobře. Jelikož v restauraci byla svatba, dostala jsem taky svatební polévku. Výborný vývar s játrovými knedlíčky. Dala jsem si caciky, které tady mají taky vždycky vynikající. Pak mi pan číšník doporučil báječné maso na jehle. Lehké a pikantní. Vzájemně jsme si ochutnávali a musím říct, že všechno bylo skvělé. Marie si dala musaku, taky si ji pochvalovala. Se Zdeňkem jsme si povídali o Kameňáku, respektive o moji roli. Budu hrát zelinářku a strašně se těším. Není to nijak velká role, ale je to moje první filmování po dlouhé absenci. Jsem Zdeňkovi vděčná, že na mě pamatuje. I v prvním díle Kameňáku jsem měla roli, ale natáčení jsem tehdy opravdu nebyla schopná. Teď už si na to troufám a děkuji osudu, že mi to dopřál. Hrát ve Zdeňkově filmu je pro mě nejenom radost, ale také čest. A to nepřeháním. Sobota 26. července 2003. Původně se nás mělo sejít víc, ale pár lidí se omluvilo. Nemohla přijet Marie, protože měli nějakou rodinnou oslavu, tím pádem nemohl přijet ani Vašek, protože nemá auto a chtěl se svést s ní. Omluvila se také Helenka Vondráčková s manželem, ostatní se dostavili. Přijel Mirek Ransdorf, Vojta Filip, Helena Suchá, Olga Čermáková, Lojza Žižka, Mařenka Kolářová. Všichni měli problémy dostat se k nám, protože se zrovna konala automobilová rally a skoro všechny silnice byly uzavřeny. Ale nakonec to zvládli. Udělala jsem každému turka, rozkrájela jsem bezvadný cigaretový dort, na talíře jsem nakrájela zeleninu, na stůl jsem postavila džbán s naší výbornou vodou ze studny. A pak jsme v klidu a míru seděli, povídali si o všem možném a já pak každému vyložila osud z kávové sedliny. Byla jsem ráda, že budoucnost nikdo z nich neměl tragickou. Naopak jsem všem mohla říct příjemné věci, což se nestává často. Když odjel poslední návštěvník, sedla jsem si na terasu, z jedné strany se položil Fandy, z druhé Kora, o kus dál řádil náš mourovatý kocour a do pokoje zrovna vletěla vlaštovka. Viděla jsem na tátu, jak si v pokoji pustil televizi a rozhostil se mi v duši nádherný pocit naděje. Položila jsem si dlaň na břicho, na místa, kde mám svoji rakovinu. Jak mi říkal při poslední kontrole pan doktor, je v klidu. A tak jsem jí domlouvala, aby pěkně odpočívala. Nezlobila, že spolu můžeme v pohodě žít ještě spoustu let. Řekla jsem jí, že jsem si na ní zvykla a vlastně, že mi už ani nevadí. A osudu jsem poděkovala za to, že mě ještě na tomhle nádherném světě nechal.

Místo do slovu. Tohle jsem jednou dostala spolu s dopisem a schovala jsem si to. Nejen pro sebe. Interview s Bohem. Pojď dál, řekl Bůh. Tak ty bys chtěl se mnou udělat interview. Jestli máš čas, řekl jsem. Bůh se usmál a odpověděl. Můj čas je věčnost. A proto je ho dost na všechno. A na co se mě vlastně chceš zeptat? Co tě na lidech nejvíc překvapuje? Bůh odpověděl. To, že je nudí být dětmi a tak pospíchají, aby dospěli. A když jsou dospělí, zase touží být dětmi. Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze a pak je utrácejí za to, aby si dali zdraví zase do pořádku. Překvapuje mě, že se natolik strachují o budoucnost, že zapomínají na přítomnost a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost, ani pro budoucnost. Překvapuje mě, že žijí, jako by nikdy neměli umřít. A že umírají, jako by nikdy nežili. Pak mě Bůh vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Já se ale ptal dál. Co bys chtěl jako rodič naučit své děti? Boha má otázka ani trochu nezarazila. Chtěl bych, aby poznali, že nemohou nikoho donutit, aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali. Chtěl bych, aby pochopili, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají. Chtěl bych, aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými. Každý bude souzen sám za sebe, ne protože je lepší nebo horší než ten jiný. Chtěl bych, aby pochopili, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně. Chtěl bych, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, hluboká zranění, ale trvá naopak mnoho let, než se taková zranění uzdraví. Chtěl bych, aby se naučili odpouštět, a to skutkem. Chtěl bych jim dopřát poznání, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit. Chtěl bych, aby pochopili, že za peníze si mohou koupit všechno, kromě štěstí. Chtěl bych, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno ví a přesto je má rád. Chtěl bych, aby věděli, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale že oni sami musí odpouštět. Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mě udělal čas. Poděkoval jsem mu také za všechno, co pro mě a mou rodinu dělá. A Bůh mi na to řekl. Kdykoliv se ptej, jsem ti k dispozici 24 hodin denně. Jen se ptej a já ti vždy odpovím. A ještě něco si pamatuj. Lidé zapomenou, co jsi řekl. Zapomenou, co jsi udělal. Ale nikdy nezapomenou, jak se vedle tebe cítí.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A co když přijde někdo, kdo řekne, já vlastně nevím, co chci, ale něco chci. Mm-hmm,
2: jasně.
1: Jak s ním nakládáte?
2: Tam vlastně já jsem vytvořil metodu, jo, protože Viktor Frankl, který vlastně přežil několik koncentračních táborů a napsal, mě strašně inspiroval, napsal knihu Člověk hledá smysl, The Man's Search for Meaning, říká, že když má člověk smysl svýho života, tak přežije cokoliv. A ta metoda spočívá v třech kruzích. Zjistíte, kdo jste, to jsou ty vaše talenty. Pak zjistíte to, a to je samozřejmě metodou otázek, jako co vás baví tak, že to můžete dělat pořád a nejste z toho unavený. To vás dostává do takzvaných stavů flow, ve sportu se tomu říká zóna, kdy člověk dělá něco těžkého a na druhou stranu maximálně využívá to, jaké je ty talenty. Jo. A v té zóně se vylučují mimo jiné hormon, jako je třeba endorfin, který zabraňuje bolesti a únavě. Proto my to chceme a můžeme dělat pořád. To je důvod třeba, proč Patrik Šik, když byl otřesen a vlastně krvácel, tak tu penaltu kopl úplně skvěle, protože on tu bolest necítí v tu chvíli, když je v té zóně. Takže se ten první kruh, to je, kdo jste, ten druhý kruh je, co jsou vaše touhy, co vás baví. A ten třetí kruh je o tom, jaký máte osobní hodnoty. Protože osobní hodnoty odrážejí to, co my obdivujeme na ostatních lidech. Jo? Protože my jsme zvyklí žít v tlupách v podstatě, v nějakých týmech, v rodině a tak dále. A tím pádem vlastně my, ty naše osobní hodnoty, odráží to, co obdivujeme na těch ostatních. Tak si vezmete 5 lidí, u každého jednu vlastnost, kterou obdivujete, a to jsou vaše osobní hodnoty. A kde se ty tři kruhy protnou, tak to je smysl vašeho života.
1: A kdy já poznám, jako váš klient, že už k vám nemám chodit?
2: Kdy poznáte, že už ke mně nemáte chodit? Ono to záleží, protože já s některýma lidma pracuju rok, s některýma prostě 2 roky. Je otázka vlastně, když ten člověk se někam posune, jo, často dělám i s nima cvičení, tak si představ, že si vyhrál tu olympiádu a teďka hrajou českou hymnu, jde nahoru česká vlajka, co vidíš, co slyšíš a tak dále, tu vizualizaci. A teďka píšeš dopis prostě tomu, já nevím, třeba jsem dělal s Davidem Svobodou, píšeš dopis tomu Davidovi Svobodovi, který je o 3 roky jakoby mladší, co se na té cestě stalo. My totiž, když se jakoby retrospektivně podíváme na zpátek, tak si většinou ten člověk je schopen vyjmenovat ty klíčové faktory úspěchu, co je pro něj důležitý a co není. Jo. No a pak se musí rozhodnout vlastně sám. Jo. Jako, já si nemyslím, že by člověk měl mít kouče na celý život, ale já buď těm lidem pomáhám s nějakýma situacema. Typicky třeba je nový generální ředitel nebo nový prezident nějakého regionu, tak mě dají na rok, protože já jsem tyhle ty role dělal, tak mě dají, jo, dostaň ho do toho, aby ty výsledky byly co nejlepší, nejenom ty finanční, ale samozřejmě i ta práce s lidma. Jo, to je jedna možná konfigurace, ale další třeba u těch sportovců je to i delší dobu. No, prostě.
1: Tak vy děláte slavné sportovce, děláte generální ředitele, to se k vám asi normální člověk vůbec nedostane.
2: To já mám jako velký sociální cítění, protože je spousta věcí na YouTube, na Instagramu, na Facebooku, na LinkedInu, které jsou úplně zadarmo. Já dělám prostě minimálně 1 až 2 prostě přímý přenosy za týden pro širokou veřejnost, kde nemusí vůbec nic platit. To je první věc, kde se naučí ty základy. Potom jsou už 3 knihy, který vlastně jsem napsal nebo spolutvořil. Potom můžou přijít prostě na seminář, který je za rozumný peníze, kde je 15 až 20 lidí, které je na celý den velmi interaktivní. A když je to jednak jedný, no tak jako na základě toho vlastně, co já umím, tak ta cena není úplně jako malá. To tak je prostě, to musím jako přiznat.
1: Takže třeba prodavačka stezka k vám asi prodavačka stezka nemůže
2: se může podívat. Prodavačka stezka se určitě může podívat na ten internet, jo. A nebo může přijít na ten, i prodavačka stezka může přijít na ten seminář, kde je 15 lidí, jo. A je to vlastně velice interaktivní, no celý den, jo. Takže ta jako škála je široká, ale jako já prostě, když koučuji někoho jednak jedný, tak je to vlastně stejný penzum času, jako kdybych někde přednášel. A proto je to i takhle prostě udělaný, jo. Ale koučuju jak lidi, jak umělce, sportovce, tak prostě lidi z biznisu. Jo. Ono to zase nejde, abyste třeba koučili 100 lidí, tak to bych nedělal nic jiného než to koučování. Jo. Mě baví i ty ostatní věci přednášet, já přednáším na řadě univerzit a tak. Ale takhle to je. No.
1: Vy jste zmínil ty knihy, tři, tu třetí právě máte ano. tady. Tak jak se liší od těch dvou předchozích?
2: Jako ano, rodina tady, jako tady tým. Ta vlastně kniha vznikla během covidu, protože ta rodina je vlastně kotva určitá v té lidské společnosti. A my se často bavíme o rodičích, o dětech, ale jako nikdo se na to nepodíval ještě jako na ten tým. Jo. A já, protože jsem vedl opravdu týmy o 4 lidí po mnoho tisíc lidí, tak jsem některé ty prvky z toho do té knihy zařadil. Katka samozřejmě, Novotná, teď už bude velice brzo Krůtová, protože se vdává, tak vlastně ona od 9 let pracovala s dětma. A v čem je úplně unikátní je to, že my jsme vždycky nahodili nějaký téma na internetu, hovořili jsme o něm právě v těch live přenosech. A potom jsme vstřebávali zpětnou vazbu od rodičů, často od dětí a tak. Takže v tom je unikátní, že vznikala velice, velice interaktivní. A je vlastně o tom sebepoznání, o poznání těch ostatních a jak rodina může fungovat, jak tam fungují ty vztahy a jak může rodina fungovat jako tým, protože talenty jednoho člověka pokrývají vlastně slabé stránky druhého, jo, třeba tatínka, a zase talenty tatínka můžou pokrývat vlastně ty slabé stránky té maminky, takže tam je velká synergie v té rodině.
1: Mluvil jste o olympionicích, jsou to vaši klienti, mluvil jste o panu Šikovi. Chystáte se na olympiádu?
2: S olympiádou se to má tak. Já jsem už byl zaregistrován, ale bohužel za současných podmínek jsem se rozhodl na olympiádu nejet, protože bych tam vlastně musel být jenom v pokoji, a když bych komunikoval elektronicky s těmi olympioniky vlastně.
1: Jak to jenom v pokoji?
2: No, v hotelu, protože na ty sportoviště budou mít přístup pouze ty sportovci a jenom prostě velmi omezený počet lékařů nebo trenérů. Takže prostě, já nevím, mentální kouč nebo kaplan českého olympijského týmu, tak my zůstaneme vlastně tady a budeme vlastně s těma sportovcem komunikovat online. Ona ta dneska, jako to není tohle problém, to není nic novýho, protože 90% těch sportovců se jako rozjede po světě. Takže já jako se s nima někdy vidím v Praze nebo někde po světě, ale většinou je to elektronicky.
1: Mrzí vás to, že nepojedete do Tokia?
2: No, trochu jako přiznám se, že mě to mrzí, ale za těch podmínek já jsem udělal toto rozhodnutí a budou další olympiády. Hlavně, aby prostě to vyšlo našim sportovcům, kterým držím prostě palce, a aby ta olympiáda jak v těch podmínkách proběhla aspoň nějak prostě rozumným způsobem, jo, když tam těch diváků nebude moc být plný stadion vlastně.
1: Pozorujete, že se na výkonech těch vrcholových sportovců negativně odrazil covid, ať už ho měli nebo neměli?
2: Rozhodně, protože ty stavy, kdy vlastně ten sportovec je v té zóně, v tom flow, tak mimo jiný velmi, velmi důležitou roli v tom hraje to publikum, protože to publikum vás zdravým způsobem tlačí prostě a vytváří prostě takovýto adrenalinový prostředí. A to tam chybí tohle z toho. Dokonce, ono bohužel, když se s nima třeba bavím, s fotbalistama, tak teďka třeba mistrovství Evropy, tam nějaký diváci jsou, takže to je tak jako dobrý, ale dřív se to hrálo úplně bez diváků. Tak oni ten výkon podají, ale je to stejný jako na tréninku. Ten trénink není nikdy jako ten zápas. Na tréninku nevytvoříte prostě takovou zátěž, jo, hlavně mentální, jako je na tom zápase. Takže je dobře, že se ty diváci vlastně vrací do toho hlediště. A ono je to dobrý nejen pro ty sportovce, ale i pro ty diváky. Ale jako zcela jasně, protože v momentě to navíc má jako vlastně důsledkem toho je snížená imunita toho sportovce, když hraje před prázdným hledištěm. Vysvětlím proč. Protože všechny ty hormony, ať už je to prostě endorfin, dopamin, jo, když hrajou kolektivní sport, tak je to serotonin, oxytocin, tak všechny tyhle ty hormony vlastně znamenají to, když se vyloučí, že se vám zvedá imunita. Když se tolik nevylučují, když jste hrajete před vyprázdným hledištěm, tak ta imunita se nezvedá, ale snižuje naopak.
1: Mě teď běží halou, tak to jsem zvědavá, jak to na té olympiádě dopadne.
2: Tak tam bude 50% v těch ochozech. Jo. Když to budou diváci jenom z jedné země, z Japonska, z pochopitelných důvodů, tak ale myslím si, že vytvoří rozumný prostředí.
1: Aspoň něco.
2: Určitě. Jo, jako.
1: Pane Milfajte, děkuji, že jste přišel do pořadu Nebezpečně. Nashledanou.
2: Díky moc krát, nashledanou.
1: To je pro dnešek vše. Těším se na XTV. Opět na viděnou.

0: dělá chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
1: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My si obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvedevem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
0: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
1: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem na 5x, 10x, 100x dráž.
0: A stále je to ruské?
1: Co
0: kupujeme?
1: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Nejprve zkusil několik jiných povolání se střídavým úspěchem, ale posléze se opravdu stal jedním z písařů zaměstnávaných klášterem Grytviek ve Wachau. Klášter vlastnil rozsáhlé vinice a Bernard se mezitím naučil vínu rozumět. Psal rychle i podle diktátu a navíc uměl dopisy či jiné texty dovedně přestylizovat a nedělal pravopisné chyby, což se otci Opatovi, který byl sice vznešeného rodu, ale slabý v gramatice, velice líbilo. Občas, když se Bernard opil klášterním vínem, a to bylo často, pokoušel se vyprávět ostatním opilcům u stolu, jak o jeho osudu rozhodlo spiklenecké zasedání ministrů a vydavatelů novin. Žádné nikdy neproběhlo, jen tu a tam se některý z nich setkal s některým jiným z nich. Opravdoví spiklenci nemusí zasedat, nemusí se ani všichni znát a nemusí vědět, že jsou spiklenci. Taková bývají ta největší, nejmocnější spiknutí světa. Ale Bernard si to tak představoval. Jako konspirativní schůzku, podobnou setkání zednářů při svíčkách. Líčil vždy dramaticky, jak nejprve přijel z Lipska Rýče v černé masce, jak po něm dorazili Francouz a Angličan, všichni v kápích do čela stažených, jak je všechny uvítal ministr Kounic císařovým tajným zednářským jménem a jak potom všichni odpřisáhli nové temné bratrství boje proti pravdě. Posluchači se mu většinou vysmáli. Obvykle po takovém vyprávění dostal křeče v břiše a průjem. Když byly bolesti žaludku přece jen už příliš veliké a jednoho rána zvracel krev, odhodlal se Bernard vyhledat pomoc. V klášteře se jeden mnich věnoval medicíně, zašel tedy za ním. Mnich mu nejprve pečlivě prohmatal břicho, pak si zkoumavě prohlížel Bernardův jazyk. Ťukal mu ukazováčkem do zubů jako koni a proti světlu se zabýval skleničkou s jeho močí, podobně jako prosvěcují skleničky milovníci zeleného veltlínu. Pane Schillere, obrátil se pak k Bernardovi s vážnou, téměř vylekanou tváří. Máte takzvané krvácivé vředy. Bojím se, že vám neumíme pomoci. V mnichových očích, a to přece nebylo možné, zahlédl Bernard sled neostrých obrázků. Viděl unavený nos Erdédyho, zažloutlé staré lebky neznámých mrtvých, křehkou ptačí ručičku umírajícího barona, jazyk psa, který mu olízl slzy po prvních popravách, nahou aranku a její oblá ramena, její upřený temný pohled. A pak se to všechno ztratilo v lehonkém oparu připomínajícím tanec elfů nad teplým lejnem. Hlavně, že to nejsou vzpomínky, řekl Bernard s úlevou. Z toho jsem měl strach.